0: práv v Americe, než jsme v roce 48.
1: Pořad Havel se ptá Peroutky si můžete poslechnout také na webu Plusu v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Sport. Čeští tenisté se v Praze utkají s Američany o postup do finálového turnaje Davis Cupu. V 15 hodin program zahájí duel Jakuba Menšíka a Lerna Tajna. V druhém odpoledním duelu se utkají Jiří Lhečka, největší hvězda soupeře Ben Shelton. Zítra se hraje od 14 hodin debl a pak zbylé dva singlové zápasy. Českému týmu by mohla pomoci podpora zaplněné libeňské haly. Jiří Lhečka připomíná, že na zahraničních turnajích takovou atmosféru nezažije.
2: Pro nás je velká výhoda, jsme měli možnost si zažít Davis Cup Hlavě, kde ta hala byla taky famózní a bylo plno, všichni nás znali dopředu i ty Davis Cupy předtím, takže tohle jsou určitě ty důležité zkušenosti, kterými se tady budeme snažit zužitkovat. Určitě si myslím, že to bude i velký skok pro Američany, kteří teďka poslední měsíc hráli v domácích podmínkách, kde všichni hnali dopředu, to pro ně bude malinko jiný.
1: Pokud by Češi Američany porazili, postoupili by mezi 8 nejlepších týmů světa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D4 u Mirotic a nehoda na D11 za Poděbrady. Na dálnici D4 ze Strakonice do Prahy počítejte s překážkou u sjezdu na Mirotice. Na 74. kilometru máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D11 z Hradce Králové do Prahy likvidují následky nehody kamionu za Poděbrady. Na 34. kilometru v omezení havarovalo nákladní auto a kvůli vyprošťování se projíždí pouze levým pruhem v protisměru. Na dálnici D10 počítejte s omezením za Prahou ve směru na Mladou Boleslav. Za nájezdem z Novopatské a Pražského okruhu na 2. kilometru silničáři opravují vodorovné značení. Projíždějte kolem nich opatrně. A na Klatovsku zpomalte na silnici 27. A mezi Železnou Rudou a odbočkou na Hartmanice silničáři malují vodorovné značky na vozovku. I tam se připravte na omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď polojasná až skoro jasná, od západu až oblačná, na Moravě se místy jinde ojediněle tvoří mlhy. Ochlazuje se na 12 až 7 stupňů v údolích až na 5 a přes den pak čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo a ráno na Moravě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky, večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
5: Je tomu tak a přeji vám stále příjemnou páteční noc. No a za pár okamžiků po písničce už tady bude naše pravidelná soutěž.
6: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Sledujte další osudy Martina ze Stvolna, mladého Zemana, skvělého trubadúra a příležitostného obchodníka z ostatky. Užijte si jeho návrat z římské jízdy císaře Karla IV. Domů i shledání s milovanou manželkou Johankou. Vydejte se s ním na dlouhou a dobrodružnou cestu do Orientu. Napínavé souboje, přátelství, zradu i lásku najdete v neotřelém příběhu ze středověku. Historický román Zloději ostatků od Vlastimila Vondrušky dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Ano, a opět tu máme tu chvíli, takže připomínám jako vždy telefon čísla sem k nám do studia 221 552 155 nebo 255 na konci. A máme také prvního volajícího, takže zkusíme první telefonát. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, kdo pak se dovolal?
2: Pavel Ondruš, zdravím.
1: Pavle, já vás taky zdravím a mám na vás soutěžní otázku. Dívám se do dnešního kalendáře, máme 18. září a dneska oslaví 67. narozeniny zpěvák Jakub Smolík. A já bych se vás zeptal, Jakub totiž není jeho pravé jméno. Jestli pak budete vědět, jaké je jeho pravé, tedy občanské jméno. Tak chcete nápovědu, předpokládám. Tak Jakub není Jakub, ale může být Jaroslav Smolík, nebo Jiří Smolík, anebo Petr Smolík. Jaká je ta správná varianta?
2: Budu typovat, zkusíme Petra.
1: Petr Smolík si myslíte. Pavle, bohužel, já vím, že Petr je vám asi blízký, když jste Pavel. Ale není to ta správná varianta, je mi líto, tak snad příště. Mějte se naskle. Takže Petr ne. To jsem tam dal, protože já jsem Petr, tak jsem si říkal, co bych dal nějakou takovou nachytávku na vás, tak jsem dal vlastní jméno. Ale Kuba Smolík není Petr. Tak může být Jaroslav anebo Jiří. Tak zkusíme dalšího volajícího. Noční radiožurnál Petr Zajíček, halo, kdo pak tam?
3: Dobrý večer, tady je Marie.
1: Marie, já vás zdravím. Tak Jakub Smolík svým pravým jménem není Jakub, ale je buď Jaroslav, anebo Jiří. Tak co si myslíte? Co je správná
3: odpověď? Jaroslav, to vím určitě.
1: To víte určitě dokonce, vy jste jeho faninka.
3: No tak jsem o něm četla a vím, že to říkal.
1: No máte samozřejmě pravdu, ano.
3: A máte dceru Petrušku.
1: Taky, ano, to je taky pravda. Máte skvělý postřeh, paní Marie, takže po zásluze získáváte cenu tohoto týdne. Jakub Smolík je tedy Jaroslav podle občanského jména a dneska má 67. narozeniny, tak mu blahopřejeme. A vám samozřejmě ještě jednou gratulace. Vydržte mi na telefonu, ano?
3: Ano.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Ukrajinskému Charkovu se někdy přezdívá město bez oken. Ne každý zásah a výbuch musí znamenat úplné zničení budovy, ale prakticky vždy je slyšet tříštění skel v oknech. Ta přitom neslouží jenom jako zdroj přirozeného světla, ale v zimě také jako izolace před chladem.
1: Tady mám astry, chryzantémy, tohle jsou pivoňky.
2: Paní Nataša, dříve malířka a štukatérka, dnes penzistka, popisuje, co jí roste na pestrobarevném záhonu hned u domu.
1: Ale je zázrak, že ten záhon vydržel. Tady všechno létalo a padalo, sklo, střecha, břidlice.
2: Květinový záhon se z nedalekého výbuchu ruské naváděné letecké bomby zotavil. Na malém domku jsou ale dodnes patrné škody.
1: Bože můj, to bylo opravdu děsivé. Já v tu chvíli spala a pak se ozvala strašná rána, výbuch. Na chvíli jsem ztratila sluch. Vůbec jsem nevěděla, co se děje. Nejdřív jsem nemohla nic a pak se mi podařilo vstát z postele. Šla jsem k oknu, ale to tam nebylo. Tak jsem chtěla vyjít z pokoje. Nemohla jsem ale otevřít dveře, byly zablokované. Tak jsem začala volat na sousedku, protože tu bydlíme dvě. Ona se taky nemohla dostat z pokoje. Nějak jsme se ale ven nakonec dostali.
2: Část střechy je pořád provizorně vyspravená modrou plachtou a OSB deskami. Okna jsou ale vyměněná. S tím pomohla nezisková organizace Člověk v tísni, která pomohla i dalšímu tuctu domácností ve stejné ulici.
1: Často tu smrdí kouř, často nám drnčí okna, jsou tu nálety. Nedávno to vybouchlo kousek tady od čerpací stanice. Nám drnčí podlahy, okna a já si říkám, pro boha, vždyť jsme je teprve nedávno vyměnili. Bože, chraň, ať je nemusíme měnit znovu. A tak tu žijeme. Jako na sudu se střelným prachem. A to není jen v naší ulici, tak je to v celém Charkově, ale držíme a vydržíme.
2: Okna ale nepotřebují jenom domácnosti v Charkově. Doslova je potřebují všichni a všude. Jak popisuje Kacper Leměš, který dává dohromady zásilku rozměrných oken z modernizované kancelářské budovy v Katovicích.
3: Jako nadace se stěhujeme do budovy, kde vytváříme nový dům kultury Heimat na Progu. My budeme jen v části budovy, ale vlastník teď celou budovu rekonstruuje a mění v ní všechna okna. Je to 300 oken, dost velkých kancelářských, takže do bytových domů se nehodí.
2: Okna našla uplatnění třeba v hospicu pro válečné veterány a dočasném azylu pro vnitřně vysídlené.
3: Teď doufám, že se nám naráz podaří vyexpedovat 100 těch oken. Vezme si je škola v Kyjevě, které výbuch vybil okna a také nemocnice.
2: Dobrovolníci navíc okna před vysláním na Ukrajinu zdobí. Malují na ně třeba květiny, motýly a různé ornamenty, a to v rámci projektu Symboly pohostinnosti. Zatím poslední zásilka oken vyrazí z Katovic do Kyjeva příští víkend. Z Charkova a Katovic Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto se rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
4: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
3: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
4: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
2: A co s rodiči nejraději děláš?
5: Rád vařím.
2: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
5: Auta.
2: A baví tě to ve školce?
5: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
6: Je 14:30. Zprávy a Martin Matějka.
7: Návrh na zrušení rozhlasových a televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle ní jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestu za týrání zvířat. Slovenský předseda vlády Robert Fico se dnes na Ukrajině setká se svým polským protějškem Donaldem Tuskem, informovala o tom agentura Ukrinform, která se odvolává na Tuskovu prohlášení. Šéf polské vlády ve čtvrtek po jednání s rakouským premiérem ve Varšavě mluvil o prodloužení sankcí Evropské unie vůči Rusku. Slovensko je proti, údajně žádá vyškrtnutí 2 jmen ze seznamu. Vypuštění 1 jména požaduje i Francie. Teploty v Česku na konci týdne vystoupají nad 20 stupňů, od pondělí se pak ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes a během víkendu naměříme kolem 23, na severozápadě bude ale v neděli postupně zataženo, místy se objeví přehánky. A Havel se ptá Peroutky, tak se jmenuje unikátní pásmo, ve kterém zazní dosud ztracená nahrávka rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968. Někdejší dramatik a budoucí prezident tehdy navštívil Peroutku ve Spojených státech a ptal se ho mimo jiné na to, z jakých okolností by se vrátil do vlasti. Záznam se náhodou našel letos v únoru. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Pořad Havel se ptá Peroutky odvysílá dnes po 8 hodině večer Český rozhlas Plus.
1: Sport.
7: Basketbalisté Děčína porazili na začátek nového ročníku ligy 109-79 Plzeň, která se do nejvyšší soutěže vrátila po 14 letech. Severočechy střelecky táhla americká posila Timko s 23 body, belgický reprezentant Mortant pak přidal 20 bodů. V týmu Plzně byl nejlepším střelcem slovenský křídelník Páleník.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody jsou na D1 za hranicemi a na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy opatrně za hranicemi. Na kilometru 310 vyšetřují nehodu. Zablokovaný je odstavný pruh a místo je označené šipkou. Na D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezeným provozem ve zúžení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze levý pruh vedený protisměrem. Výrazněji se teď nezdržíte. Na D11 tentokrát z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 18. a 0. a 20. kilometrem silničáři opravují vozovku. Uzavřený tam bude do rána levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Noc je polojasná až skoro jasná, od západu až oblačná, na Moravě se místy jinde jen ojediněle tvoří mlhy, ochlazuje se na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5, přes den pak čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy mlhy a během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky, večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách pak naměří kolem 13 stupňů. Celzia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: A já nabízím další hudební jmeny, tak za pár okamžiků Mike and the Mechanics zaspívá Taylor Swift a teď skupina Činasky.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Dostat se do Oscarových nominací stojí někdy více, než natočit samotný film. Své o tom ví také režisérka Pepa Lubojeck, která usiluje o prestižní zlatou sošku za Česko s dokumentem Kdyby se holuby proměnily ve zlato. V jaké fázi přípravy na tour po Severní Americe jsou, si řekneme v této půlhodině už za chvíli.

0: Ještě před rokem znal její jméno jenom málo kdo. Teď Pepa Lubojecky usiluje za Česko o prestižního Oscara a se svým dokumentem Kdyby se holuby proměnily ve zlato sklízí úspěchy i v zahraničí. Dostat se ale do nominací na cenou Zlatou sošku není jednoduché. Na propagační kampaň potřebujete konexe a samozřejmě také finance.
1: Ty jsi, brácho, na ulici už nějakých 8 let.
2: Závislost není jen problém člověka, který ji propadne, ale také všech blízkých.
3: A závislost není jen slabá vůle. Ve skutečnosti je to pokus o vyřešení problému.
2: Právě o tom natočila dokument Pepa Lubojacky. Ta sledovala několik let s mobilem v ruce svého bratra a dva bratrance, kteří propadli alkoholu nebo návykovým látkám.
4: Nějakým způsobem asi určitě snaha bráchu zachránit tam v tom figurovala, ale ono se to naplno rozjelo až opravdu během toho filmu, kdy jsem si vytyčila ten cíl, že ho zachráním, když jsem nemohla zachránit toho taťku.
5: Já si potřebuju něco dát.
1: Taťka umřel.
5: Víš, ale potřebuju si něco dát.
2: Pro dokumentaristku tak bylo natáčení zároveň způsobem, jak se s problémem vyrovnat. Postupně ale zjišťovala, že pomoc blízkému člověku nemusí vždy znamenat snažit se ho zachránit za každou cenu.
4: Nějakým způsobem je prostě důležitý asi si nastavit hranice v tom, kdy už víte, že nemůžete dál pomáhat, protože už vlastně to začíná zasahovat do nějaký vaší osobní integrity, do vašeho života, do vašeho psychického zdraví. Takže tohle to bylo pro mě vlastně hodně důležitý zachytit i ten proces od toho chaosu, ale snahy pomoct k vlastně k nějakému vyhoření a k nějakému obrácení fokusu na sebe, kdy vlastně bez nějakých funkčních hranic nemůžete pomoct reálně nikomu.
6: A chceš pít do konce života?
4: Nejvíc za mnou opravdu chodí a píší mi lidi, kteří mají právě lidi, kteří žijou se závislostí v rodině a ty zpětné vazby jsou velmi intenzivní. Já mám velmi unikátní pozici v tom, že je to můj starší brácha, že už nějak ty hranice mám, zároveň na něm nejsem existenčně závislá. Kdyby to byl můj rodič, moje partnerka, můj partner, měla s ním dítě, hypotéku, tak je velmi výrazně těžší zůstávat a podporovat a být tam pro něj, když potřebuje, jako až bude připravený přijmout pomoc. Rozhodně bych nechtěla, aby z tohohle z toho vlastně si lidi brali to, že tu máme zůstat pro ty lidi se závislostí, protože opravdu si myslím, že primárně je důležitý opečovat, zachránit sebe, zvlášť třeba v tom vztahu jsou děti, protože donutit někoho, kdo je závislý k léčení, pokud ten člověk není připravený a nechce vnitřně, stejně prostě moc není funkční a zbytečně to zatěžuje právě ty rodinný příslušníky tou neustálou nadějí.
2: Dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato už má za sebou také výraznou mezinárodní odezvu. Z německého festivalu Berlinale si odvezl dvě ocenění a teď ho čeká ještě cesta do Ameriky. Česká filmová a televizní akademie vybrala totiž snímek jako tuzemského kandidáta na Oscara.
3: Je závislost vůbec někdy ten původní problém?
2: Pro tvůrce tím teď tak začíná také několik měsíců práce na Oscarové kampani, kvůli které vyrazí podle producentky Vandy Kaprálové i do Severní Ameriky.
7: Velká část té kampaně je vlastně, že obcházíte města s největší koncentrací akademikou, pušťáte jim ten film, rozpráváte se s nimi, vlastně přicházíte do nějakého osobného kontaktu, který funguje

0: Radiožurnál, máme 3 hodiny. Zprávy připravil Martin Matějka.
1: Česká národní banka nechala úrokové sazby bez změny základní na úrovni 3,75% v listopadu, ale může rozhodovat i o zvýšení. Ve Frankfurtu zemřel letos už 3. člověk na letišní malárii. Plzeňští fotbalisté prohráli v evropské lize s belgickým celkem Saint-Gilloise a dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Bankovní rada České národní banky jednomyslně ponechala úrokové sazby beze změny. Základní je na úrovni 3,75%. Podle guvernéra Aleše Michla v české ekonomice převažují rizika vyšší inflace. Přísnější měnová politika je podle něj dál potřeba, aby se inflace dlouhodobě držela poblíž 2% cíle centrální banky. Rizikem je podle České národní banky hlavně rychlý růst mest spojený s napjatým trhem práce. Inflace by mohl zvýšit také rychlejší růst zadlužení domácností a vládních institucí. Bankovní rada bude sledovat i ekonomické dopady konfliktu na Blízkém východě. Na příštím měnově politickém jednání v listopadu bude podle Michla bankovní rada rozhodovat mezi ponecháním sazeb beze změny a jejich zvýšením. Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr nedostala spis korupční kauzy ani od soudu. Po 3. zasedání komise to oznámil její předseda Jindřich Reichl z klubu SPD. Už dřív s žádostí o spis poslanci neuspěli u státního zastupitelství. Na čtvrtečním jednání se ale dohodli, že na příští schůzi začátkem října už pozvou první trojici svědků. Podle Reichla komise taky navrhne změnu zákona, aby ke spisu mohla mít přístup.
3: Dlouho, jak si tady převládá narrativ, že ta vyšetřovací komise, že jsou zbytečné, že nikdy nic nevyšetří, tak já pevně doufám, že právě těmito kroky přispějeme k tomu, aby byla úspěšná nejenom ta naše sněmovní vyšetřovací komise, ale i ty další v budoucnu vzniklé.
1: Podle člena komise za hnutí STAN Jana Papajanovského je to účelová změna, která může vést k politizaci justice. Obává se, že by úprava pravidel mohla ohrozit vyšetřování. Malárie má další oběť v německém Frankfurtu. Na tropickou nemoc tam zemřel člověk, který žil blízko letiště. Letos je to už 3. podobný případ.
4: Die Mücke über den Flughafen hergekommen ist und dann die Menschen in Schwanheim angesteckt hat.
5: Zdravotní úřad ve Frankfurtu se domnívá, že komár, který přicestoval na palubě letadla, nakazil obyvatele čtvrti Schwanheim, přestože je od letiště odděluje kus lesa. V úterý úřad potvrdil zatím 2 infikované, z nichž ani jeden nepracuje na letišti, ani nenavštívil v nedávné době zemi, kde se malárie vyskytuje v hojnější míře. Město zřídilo informační linku pro znepokojené občany a taky posílilo monitoring hmyzu na letišti. Už letos v létě onemocnilo malárií 6 pracovníků letiště ve Frankfurtu. 2 z nich nemoci podlehli. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí nebude o víkendech a svátcích zajišťovat dětskou pohotovost. A výpovědi totiž dali praktičtí lékaři, kteří na pohotovosti sloužili a nepodařilo se sehnat náhradu. Rodiče tak musí s dětmi o víkendu do nemocnice v Novém Jičíně nebo v Setíně. Ve všední dny dětská pohotovost funguje dál, uvedla mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
6: Naší prioritou je bezpečnost a kvalita poskytované zdravotní péče. V situaci, kdy není možné zajistit dostatečný počet kvalifikovaných lékařů pro víkendové a sváteční služby, musíme postupovat odpovědně a transparentně. Současně hledáme možnosti, jak dostupnost pediatrické péče v regionu dlouhodobě stabilizovat.
1: Ve Valašském Meziříčí je už od července zavřené kvůli nedostatku lékařů i dětské lůžkové oddělení.
2: Sport.
1: Fotbalisté Plzně podlehli na úvod hlavní fáze Evropské ligy vedoucímu celku belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Skórovali Mofokengo, Biondiča, český rodák Krčfaluši. Trenér Viktorie Radoslav Kováč ocenil po zápase kvalitu soupeře.
7: Nás přehrál manšaft, který byl ve všech aspektech lepší. Určitě co jako nejdůležitější je vypíchnout, tak určitě intenzita té hry, kterou měli. Ta nás určitě porazila, ale i kvalita, jako hodně nás presovali, měli jsme obrovský problémy vlastně v té vlastně předfinální fázi, kde jsme to vlastně chtěli hrát daleko víc za ně a vlastně dostali jsme góly, které jako samozřejmě nevím úplně co na to říct, ale jako jsou hrozně laciny.
1: Tenistka Sára Bejlek vypadla na turnaji v Guadalajaře ve čtvrtfinále. 3. nasazená Češka prohrála ve vysoké nadmořské výšce v Mexiku se Španělkou Kristinou Bukšovovou za 66 minut 0-6, 4-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D11 za Poděbrady a překážka na D1 za hranicemi. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy likvidují následky nehody v omezení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je tak volný pouze pruh vedený protisměrným pásem, zatím bez kolony. Na D1 z Přerova do Ostravy opatrně za hranicemi. Na kilometru 310 stojí osobní auto s defektem pneumatiky. Uzavřený je odstavný pruh a místo je označené šipkou. Na D1 na výjezdu z Brna směrem na Prahu se pracuje u odbočky na Výstaviště. Na kilometru 190 v pravém pruhu opravují vozovku. Je to plynule průjezdné levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
0: Co když člověk vedle vás nezažívá jenom špatný den, ale psychickou krizi a vy nevíte, co říct? Stejně jako existuje první pomoc při fyzickém zranění, nově se v Česku učí i první pomoc pro duševní zdraví. Další téma nočního radiožurnálu, které rozebereme už po písničce.
9: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: První pomoc už dávno neznamená jenom obvaz nebo resuscitaci. Nově se lidé v Česku učí také, jak reagovat, když někdo v jejich okolí prochází psychickou krizí. Národní ústav duševního zdraví připravil kurz první psychické pomoci.
1: Tak, už jste zjistili, že ten člověk si chce vzít život. Co je tím prvním krokem, co uděláte?
2: No, asi bych se ho ptala, proč to chce udělat?
1: Ne, proč se neptáme? Musíme se ptát přímo po tom činu. Otázkou typu, chceš si vzít život? Rozumím tomu správně, že plánuješ sebevraždu.
3: To znamená, že se ptáme konkrétně a to slovo nebo ten čin vyslovíme.
1: Přesně tak. Tady ty otázky typu proč, vždyť to není potřeba, nebo vždyť koukej, jaký má život, jsou vlastně pro toho člověka naprosto zbytečný. Musíme mu ukázat, že jsme připraveni se bavit o konci života, o sebevraždě, o tom vlastně hrozně těžkém tématu, a pokud zjistíme, že ano, plánuje, tak teprve pak nastanou ty další kroky.
4: I takhle vypadá část kurzu první pomoci pro duševní zdraví. Monika Dvořáková, výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví, prochází modelové situace a účastníky programu učí, jak v konkrétní chvíli reagovat.
1: My v tom kurzu vysvětlujeme i takovýhle extrémní záležitosti, jako je hovor s někým, kdo si chce vzít život, kdo třeba přemýšlí o sebevraždě. To doufáme, že ti lidi nebudou potřebovat v tom běžném životě, ale je dobrý být připravený i na tady ty velmi těžký témata, který duševní onemocnění například přináší.
4: Kurz ale není jen o těch nejzávažnějších situacích. Účastníci se během něj seznamují třeba s depresemi, úzkostmi, psychózami nebo problémy spojenými s užíváním psychoaktivních látek. Učí se také, jak reagovat při panické atace nebo po traumatické události.
1: Ten program je sestaven z takových tří komponentů. Prvním je manuál, jak v tištěné, tak PDF verzi. Pak je to přístup do e-learningu, ten je velmi jako interaktivní, kde člověk doopravdy vidí, co se tam děje nebo jak ty příznaky vypadají na jedincích a jak tu pomoc poskytovat. A třetí částí je seminář nebo webinář s lektorem na 6 hodin, kde si vlastně všechno zopakujeme a vyzkoušíme si ty jednotlivé rozhovory a jak to vlastně vést, jak poskytovat tu první pomoc pro duševní zdraví.
4: Stejně jako u fyzické první pomoci má i tady účastník kurzu dostat jednoduchý a ověřený postup, kterého se může v náročné situaci držet, vysvětluje výzkumnice Lucie Derumo-Steinerová z Národního ústavu duševního zdraví.
5: Fyzická první pomoc je celkem rozšířená a běžně se vyučuje, ale přitom statisticky víme, že ta psychická první pomoc bude spíše potřeba, protože se uvádí, že v České republice, ale i jinde ve světě, jeden z pěti, občas i jeden ze čtyřech lidí zažívá nějaké obtíže v oblasti duševního zdraví.
4: A velký význam může mít taková pomoc podle výzkumnic na pracovišti. Lidé tam spolu tráví podstatnou část dne a můžou si tak všimnout, že se s kolegou něco děje, často dřív než jeho blízké okolí, vysvětluje Steinerová.
5: I tady vlastně platí, že stejně jako u těch fyzických nemocí, čím dříve se problém podchytí a řeší, tím dřívější je uzdravení. Což v kontextu pracovního prostředí znamená, že člověk nechybí, bude vykazovat stejnou míru produktivity a nebude to mít vliv na fungování toho člověka i v ostatních oblastech.
4: Zatím je kurz tady určený hlavně firmám a organizacím, které chtějí proškolit své zaměstnance. Do budoucna ale Národní ústav duševního zdraví plánuje program otevřít i veřejnosti. Karolína Burdová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Noční radiožurnál a 20 minut po 3. hodině jdeme za bílým sportem. Tenista Jakub Menšík dnes nastoupí k zahajovacímu zápasu Davis Cupu proti Spojeným státům. Proti Tienovi začne hrát od 15 hodin v pražské O2 aréně. Po nich nastoupí Jiří Lehačka proti finalistovi letošního US Open Sheltonovi. Vítězové postoupí na finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. V libeňské hale u toho bude také kapitán Tomáš Berdych, který právě včera oslavil 41. narozeniny.
1: Ve světě tenisu podobné případy najdeme. Rekordman v počtu titulů z mužské dvouhry z Roland Garros, Španěl Rafael Nadal, ještě jako hráč pravidelně slavil narozeniny na kurtu právě při pařížském Grand Slamu. A Tomáš Berdych má zase své narozeniny, spojené se zářijovým termínem Davis Cupu.
2: Jo, já asi bych vypíchnul tak nějak dva a začal bych tím prvním, kdy vlastně jsem při své premiéře vlastně v Davis Cupovém týmu jako platnej člen týmu slavil vlastně 18. narozeniny v Bangkoku a tam to zrovna ještě vyšlo, že jsem první 3 dny měl nějakou virózu s horečkama, takže to jako na 18. narozeniny úplně nevypadalo, ale byla to vlastně moje premiéra v Davis Cupu.
1: Vzpomíná Tomáš Berdych hned na své první Davis Cupové narozeniny. Jako tenista je pak slavil i s fanoušky na kurtu, třeba při úspěšné baráži v Bukurešti v roce 2011. Jindy zase například během semifinále i v daleké Argentíně. A jako kapitán už v reformované soutěži má narozeniny spojené s termínem druhého kola kvalifikace Davis Cupu. A do této kategorie spadají i loňské velmi vydařené oslavy na Floridě.
2: Loni ty 40. narozeniny, kdy vlastně kluci mi dali asi ten nejkrásnější dárek, který se s tím jako tenisově pojí a to bylo samozřejmě to vítězství a poražená Amerika u nich.
1: Česko a Spojené státy se po roce ve stejné fázi soutěže utkávají znovu a na rozdíl od loňska se tentokrát hraje v Praze. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa.
3: A přece je to dnes a tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
4: 666.
5: Úžasné, pane doktore.
2: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Radiožurnál je 15:30. Zprávy a Martin Matějka.
7: Americké ministerstvo zahraničí povolí iránské delegaci zúčastnit se zasedání valného shromáždění OSN. A to se koná příští týden v New Yorku. Víza dostanou jen hlavní členové delegace a jejich zástupci. Mezi nimi jsou podle agentury AP iránský prezident Masoud Pezeškian a ministr zahraničí Abbas Araghchi. Rozhodnutí přichází v době, kdy pokračuje dlouhodobý konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat radě OECD, oznámilo to ministerstvo zahraničí. Mezinárodní organizace sídlící v Paříži mimo jiné pomáhá svým členským zemím v rozvoji. Česko se jí součástí stalo v prosinci 1995. Sociální sítě by měly důsledně ověřovat věk uživatelů při zakládání účtu a zamezit přístupu dětí do 13 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám. Počítá s tím návrh nařízení, které představila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rodiče podle ní nemohou bojovat s návykovým algoritmem sociálních platform, musí Evropská unie. A nejdéle vězněný Čech Zdeněk Navrátil zůstává ve vězení. Za Mřížem je už přes 39 let. Mostecký okresní soud o jeho případném propuštění zatím nerozhodl. Ve čtvrtek vyslechl posudek psycholožky. Ta osvobození nedoporučila. Navrátil si odpykává doživotní trest za dvě vraždy a jeden pokus o ni. A v roce 1988 si vyslechl rozsudek smrti. Po revoluci ho soud zmírnil na doživotí.
1: Sport.
7: Český boxer Kelvin Sokvesa porazil na úvod mistrovství Evropy v Sofii belgického soupeře Aiteviho. 23-letý pražský rodák souboj ve váze do 70 kg vyhrál jednoznačně 5-0. V sobotním duelu o postup do čtvrtfinále se Sokvesa utká s o rok mladším Rusem Koldenkovem. Na kontinentálním šampionu v bulharské metropoli se představí ještě dalších 7 českých reprezentantů. Dnes čekají duely prvního kola Daniela Floriana a Daniela Komárka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D11 u Nového Města i na D1 za hranicemi. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně, pokud budete sjíždět na Lazní Bohdaneč. A přímo ve sjezdu na 68. kilometru stojí nepojízdné vozidlo. A podle řidičů není nijak označené, stojí po tmě a za zatáčkou je vidět na poslední chvíli. Na D11 tentokrát z Hradce do Prahy likvidují následky nehody kamionů za Poděbrady. Na 34. kilometru v omezení havarovalo nákladní auto a kvůli vyprošťování se projíždí pouze levým pruhem v protisměru. A na D1 z Přerova do Ostravy opatrně za hranicemi. Na kilometru 310 stojí osobní auto s defektem pneumatiky. Je v odstavném pruhu označené šipkou a pohybují se tam lidé. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě ještě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 13 a teď nad ránem je polojasno až skoro jasno, ochladilo se na 12 až 7, v údolích až na 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
9: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
10: Bouři vášně rozpoutala hollywoodská herečka Sydney Sweeney.
11: Se v kampani objevila prakticky nahá a zakrývá jen několik kusů sportovního náčiní.
12: Zatímco jedni jsou u vytržení, další reklamu odsuzují jako sexistickou.
13: Many female athletes now speaking out.
11: Ozvala se například britská sprinterka Amy Huntová.
14: A ve stejném duchu se přidaly i české sportovkyně.
9: Nahá Sydney Sweeney v reklamě na sáskovku. Proč herečka naštvala sportovkyně? Co všechno můžeme považovat za objektifikaci ženského těla? A jak tomu může přispívat nejen televize? Ptám se na to Alice Němcové-Tejkalové, která se věnuje sportu na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek, 18. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání.
9: Vlnu pobouření ze strany teda nejen vrcholových sportovkyní vyvolal nový spot, nová reklama na americkou sáskovku Novik.
14: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports.
9: Herečka Sydney Sweeney sedí na basketovém koši, úplně nahá, hraje tenis v kalhotkách a pak v roli hráčky amerického fotbalu ji hrudní chránič tak zakrývá prsa a rozkrok ona skrývá za rugbyovým míčem. Kdyby to nebyla herečka, ale sportovkyně, vyvolalo by to podle vás stejnou míru pohoršení?
4: To je dobrá otázka, protože si myslím, že velká část toho pohoršení je právě způsobená tím, že někdo, kdo není sportovkyní, vstupuje do toho pole a prezentuje se v souvislosti se sportem velmi sexualizovaným způsobem. Já si myslím, že kdyby to byla sportovkyně, tak by to možná nevyvolalo takovou kritickou vlnu. Otázka je, jestli právě třeba i to spojení s tím sáskovým biznesem by nebylo vnímané kontroverzně.
9: Z těch sportovkyň, které se ozvaly, abychom některé z nich citovali, protože se vyjadřovaly, ať už to bylo přímo na televizní kamery pro BBC, anebo na videích na sociálních sítích, tak třeba Gracie Kramer, gymnastka, atletka Amy Hunt.
15: Sydney Sweeney, this is what women in sport look like. 21-4, muscles, hard work, sweat, blood, tears.
9: Cyklistka Demi Follering, vodní polistka Tilly Cairns.
16: Disappointing as a female athlete because it's literally the entirety of what we spend our whole careers fighting against.
9: Plavkyně Lenny Pellister a tak dále a tak dále. Washington Post připomněl, že sama Sweeney na kritiku odpověděla na Instagramu, kde postnula fotografie sportovkyň, které se objevily, a proto jsem se na to ptal, taky spoře oděné nebo nahé ve speciálním každoročním vydání magazínu ESPN The Body Issue. Tělo. Nahé pozovali třeba tenistka Serena Williams, gymnastka Ellie Raisman, plavkyně Natalie Coughlin a tak dále. Proč to teď vadí, když to u některých jiných v minulosti taky ve spojení se sportem nevadilo?
4: Hodně se to týká té vaší první otázky. Víme, že když se sportovkyně rozhodne, nebo i sportovec, když se rozhodne svléknout, pozovat nahý nebo nahá, tak je to něco, co je součástí jejich osobního rozhodnutí a je to vlastně jejich volba, jakým způsobem prezentují svoje tělo. Když je někdo jiný odhodlaný je reprezentovat a říká tedy, že tohle je jenom o sportu, tak jak to je vlastně i v tom spotu, o kterém se bavíme, tak vy vlastně tím dáváte najevo, že tedy ten ženský sport má vypadat takhle. To je ten základní problém celé té věci, že když obdivujete a taky se liší ty fotografie, které byly zveřejněné, právě třeba to, jakým způsobem pozovala Serena Williamsová, tak to je oslava svalů a opravdu schopného těla, které chcete ukázat, protože se s ním chcete pochlubit. A je to sportovní tělo. Je to jedna z těch věcí, které jsou také adresované i třeba v teorii kolegyně Tony Bruce, která se zabývá tím, jakým způsobem se ženy prezentují nebo neprezentují, tak vidí to, že řada sportovkyň se rozhoduje ukazovat právě neodhalená nebo netolik odhalená, protože jim vadí ta přílišná sexualizace a někomu to zase připadá zásadní, že se vlastně ukáže autenticky takový, jaký je s tím svým krásným tělem, ale ta míra té sexualizace už hodně ubrala v tom smyslu, že to, co vlastně vidíme v tom klipu, je hodně výrazně erotické, co se hodí spíš třeba na OnlyFans, než na klasické instagramové účty nebo na titulní strany klasických médií.
9: Já vím, že sportovkyně, když jsem tady zmiňoval některá ta jména, tak se právě rozčilovali a říkali a postovali vlastně ty své kritické příspěvky pod hashtagem Tak to vypadají ženy ano. Při sportu a ukazovali, jak potí krev a jak vynakládají veškeré síly na to, aby něčeho dosáhli. Na druhou stranu mluvíte o tom, že se rozhodly některé ty sportovkyně vlastně nechat se nafotit tak, jak se nechali a nechali to zveřejnit, protože chtěli ukázat svá vysportovaná těla. Ale Sydney Sweeney chtěla asi taky ukázat své tělo a bylo to její rozhodnutí, bylo to rozhodnutí někoho, kdo zároveň je akcionářkou té společnosti, tak to přeci z vlastní vůle ukazuje, že je úspěšná podnikatelka. Je to určitě emancipační do jisté míry, nebo není?
4: Ten způsob, jakým se rozhodla to udělat, příliš emancipační není, což neznamená, že by si každá žena neměla vybrat, jestli se bude nebo nebude fotit naha. O to vůbec nejde. Ale vy se musíte taky v určitou chvíli rozhodnout, jestli nereprezentujete nějakou skupinu. A tady v tom případě my víme, že dlouhodobě jsou ženy ve sportu objektivizované, nahlíží se na to, jak musí vypadat určitým způsobem. Známe spoustu příběhů žen sportovky, které měly poruchy příjmu potravy z toho, že se snažili dostat nějakému ideálu, který obecně je. A vy vlastně pracujete a Sydney Sweeney pracuje cíleně se stereotypem krásky typu Marilyn Monroe, ženy, která je blondětá, modrooká, překrásná. Kdyby měla za sebou rozsáhlou sportovní kariéru, která by fungovala a ukázala by, já jsem sportovkyně a takhle nějakým způsobem funguju, ale vy se vlastně posunete do toho, že budete reprezentovat tedy sport, je to jen sport, když to vezmeme celé, tak jak je ten spot zamýšlen. Tady v tom případě jsem žena, takže je to ženský sport a vy vlastně jdete proti tomu, abyste ukázal diverzitu. Vy ukazujete vlastně jenom něco, co je klasicky stereotypní, proti čemu generace žen v minulosti protestovaly a bojovaly. Je úplně v pohodě, když se někdo svlékne, nafotí to pro svůj Instagram nebo kamkoliv jinam a ukáže sám sebe jako právě krásné vysportované tělo. Na druhou stranu ten trend, který je a kvůli kterým třeba vznikla i různá pravidla na to, jakým způsobem mají být ženy zobrazovány, je, že vy byste chtěl po někom jiném, aby vlastně se tomu ideálu přiblížil nebo podle něj taky vypadal. Mm-hmm. A to je něco, co je maximálně problematické. Vy v tom poli můžete působit, jak chcete, ale neměl byste se stavět do role reprezentanta nějaké celé skupiny, což tady tak působí vlastně.
9: Jakože tím upevňuje určitý povrchní možná ideál heterosexuální představu o ženské kráse.
4: Ano,
9: což je jenom
4: tak.
9: Jeden úhel pohledu na to, jak ta krása
4: může
9: vypadat.
4: A taky na co by se při ženském sportu měl člověk soustředit, což je jeden z nejčastějších komentářů, který vidíte třeba pod posty na sociálních médiích, kdykoliv se objeví něco, že ženy chtěly mít kraťasy místo plavek a tak podobně, tak tam vidíte a pak už se na ně stejně nebude nikdo koukat, protože jediný, o co jde, je to, jak vypadají. A to je věc, se kterou sportovkyně mají dlouhodobě problém. Ne všechny, ale dost výrazná část z nich.
9: Je fér to spojovat se sportem, když jde vlastně o sázkovku? Kde se teda sází na sport, bez pochyby, a ona si zakrývá Sydney Sweeney na těch fotografiích a na tom spotu intimní partie náčiním sportovním. Nicméně není atletka.
4: Tohle je strašně zajímavý aspekt, protože my víme, že sázení, zejména online sázení, nesmírně roste v segmentu mladších lidí, mladších mužů, kteří velmi často chtějí touto cestou zbohatnout. Vznikají také silné závislosti a tohle je velmi jednoduchý a prvoplánový útok na tuhle cílovou skupinu, která je velmi často i konzervativní v tom, že se třeba snaží tímhle způsobem zbohatnout, když jim úplně ostatní svět nepřeje. Je to takové to tradiční vnímání té mužské role, které si snažíme vylepšit a potom se ocitneme v dluzích. Je to jeden z těch maximálně problematických bodů taky pro mě na té kampani jako takové.
9: Když přistoupíme na to, že jsou to fotografie, které určitým způsobem naštvaly a dehonestovaly v jejich očích ty sportovkyně, protože se proti tomu prostě ozvaly, a čtyřnásobná olympijská vítězka v plavání Australanka Ariane Titmus k tomu například píše na Instagramu, že je to prostě facka do tváří těch žen, tak jak se určuje vůbec ta hranice té sexualizace a objektivizace žen ve sportu?
4: To, co se nejvíc zmiňuje, to, o čem se nejvíc mluví, je otázka sebereprezentace. Že vlastně vy byste neměl nutně určovat lidem ostatním, jakým způsobem se mají reprezentovat, jakým způsobem mají být nahlíženi. To znamená, že ve chvíli, kdy se opravdu uskupení žen, sportovkyň rozhodne, chceme být za každou cenu na hřišti nahé, mohou být na hřišti nahé. Víme, že primárně je to pro sportovkyně spíš problematická věc, protože způsob, jaký jsou nahlíženy, způsob, jakým třeba jim překáží.

0: kaťasy, nebo...
1: A to se změnilo, ta pravidla už se měnila, že jo, v minulosti, třeba přesně plážové tak. Házené.
0: Plážová házená, to byly
1: to
0: norky.
1: To byl velký problém, velké téma to bylo.
0: Přesně tak. Norky, které nastoupily v kraťasech, byly za to nejdřív potrestány a potom byly tím, kdo nastolil ten trend k té změně jako takové. I plážové volejbalistky vlastně mohou vybírat z některých typů dresu, dřív nemohly. Otázka toho, jak mohly hrát volejbalistky dřív jenom zase v kalhotkách a potom mohly hrát v kraťasech. Tohle, kdyby se řešilo, jenom když si to vezmete, kdyby se tohle řešilo u chlapů. Pro boha prostě, kdy někdo nutil chlapa, aby hrál volejbal ve slipech. Jako to je prostě úplně jako směšná věc, kterou si vůbec nedovedete představit, že by se vlastně řešila a ukazuje dobře tu dominanci a tu normu, která je. Muž dělá ten sport v čemkoliv, co mu nepřekáží, anebo naopak, mu neposkytuje nedovolenou výhodu. To bylo třeba u plavců, jestli si pamatujete, byly takové ty celo neoprenové overaly, které pak zvyšovaly vlastně tu výhodu nebo zlepšovali ten výkon jako takový.
1: Tření, že jo?
0: Přesně tak. Takže díky tomu vlastně mohli plavat plavci rychleji a to bylo vidět, že to je nepovolená technologická výhoda, nebo se hodně diskutovalo o tom, jestli mohou sportovci, kteří jsou po amputaci nohou, běhat vlastně s těmi protézami, které jsou vysoce technologicky zdatné, se sportovci, kteří mají normální nohy ve smyslu těch běžných končetin. Normální jsem řekla nesprávně v tom, že je to taky ta norma jako taková. Tak když si tohle vezmete, tak je to prostě úplně absurdní, že se někdo zabývá tím, že nám třeba v gymnastice nesmí vykouknout spodní prádlo. To se taky mění. To jsou taky věci, které se postupem času mění. Němky už nastoupily třeba v celotělových overalech v gymnastice. Posouvá se to, ale vlastně my teď nějakým způsobem mitigujeme tu škodu, která je, a lidé se o tom baví ve smyslu, pro boha, tak se zbláznili, už nechtějí, aby na ně někdo koukal, ale vlastně u mužů se nikdy neřešilo, jestli na ně někdo koukat bude nebo ne, protože ty jejich dresy se přirozeně vyvinuly tak, aby byly co nejfunkčnější, a ne co nejestetičtější.
1: Do jaké míry přispívají k posilování těch škod obrázky přenášené televizí a jak to celé teď mění pravidla, která jsou určena televizním společnostem pro to, z jakých úhlů snímat atletky, gymnastky, sportovkyně?
0: Já jsem se musela smát, když jsem četla, jakým způsobem některá média, a teď nemyslím jenom u nás, ale obecně, řekněme v tom našem geografickém regionu, ale i v západní Evropě, ve Spojených státech, případně jakým způsobem diskutující na sociálních sítích uchopili ta nedávná pravidla, která vydala EBU.
1: Ano, Evropská vysílací unie rozeslala je televizním společnostem po Evropě.
0: Přesně tak, děkuju. Pro zobrazování vlastně žen jako takových. Já bych nechtěla sahat nikomu do svědomí, ale chtěla bych vidět, kolik těch lidí se opravdu otevřelo, aby vidělo, o jaké záběry se jedná, protože zase to byla v řadě případů taková interpretace, jako spovykané ženy už neví, co by si vymysleli a chtějí být zase prezentovány nějak jinak. Naopak, těm, že nám šlo o to a spolupracovali, to je důležité, to bych chtěla říct, že na tom spolupracovala i celá řada předních sportovkyní, které vysvětlovaly a vysvětlují to i v těch pravidlech, která si kdokoliv může stáhnout ze stránky Evropské vysílací unie, proč se jim nelíbí, když se kamera soustředí výhradně na jejich rozkrok, třeba při tom, když skáčou do výšky, nebo proč jim vadí, když kamera zabírá speciálně jejich zadek mnohem víc než zadek jiného atleta, případně jejich poprsí. A to jsou všechno věci zase, které já úplně chápu, když některá sportovkyně řekne, mě to nevadí, ano, že se na mě takhle někdo kouká.
1: A takové ženy sportovkyně se objevily samozřejmě a nejenom v zahraničí i v České republice.
0: Ano, a je to jedna z těch věcí, kterou vy si můžete říct, to je úplně v pořádku. Vy máte ten soukromý prostor, který je zároveň veřejný, například na sociálních sítích, kde se můžete zobrazovat, jak chcete, ale nemůžete nutit jiné ženy, aby ve chvíli, kdy jim přijde takovéhle zobrazování ponižující a nedůstojné a nechtějí vlastně mu čelit, tak aby mu museli čelit jenom proto, že vám to nevadí. Protože tam je ta míra a to je možná, teď se vracíme k tomu, na co byste se ptal, kde je ta míra. Představte si, že v dnešní době, kdy se dostáváte do situace, kdy se cokoliv může šířit digitálně, vy vidíte, můžete si cokoliv stopnout, zpomalit, udělat si fotografii, tak my víme, že podobné záběry nepřitahují jenom sportovní fanoušky, ale taky lidi, kteří mají opravdu závažné problémy, jsou třeba sexuálně deviantní. A vy, a to já úplně chápu, nechcete, aby nad vaší fotkou někdo masturboval prostě, protože si ji takhle zvětší a nechá si ji. A ten dopad je úplně jiný, než byl dřív, když se přišli na stadion podívat lidé. Ta dnešní doba má úplně jiná rizika a já úplně rozumím sportovkyním, které tím nechtějí čelit, protože to není to, proč šli dělat sport, oni šli sportovat. a nešli primárně vystavovat svoje tělo na odiv.
1: Často to potom taky může vést, a vy už jste to říkala, k tomu, že mají i ty ženy kvůli tomu psychické problémy, může to vést k

0: ruchám příjmu potravy, jste zmiňovala, body shaming jako takový, to je velké téma, které se týká samozřejmě i sportu, i českého sportu, i českých sportovkyň. Takže to je jeden z těch neblahých dopadů, třeba právě úhlu pohledu kamer televizních, které pak ty záběry přináší k široké veřejnosti. Odráží se to potom i na vůli žen jít sportovat a věnovat se tomu sportu?
1: Obecně se ženy, stejně jako kdokoliv jiný, stejně jako muži, chtějí cítit ve sportu bezpečně. Je to jedno z témat, která jsou velmi důležitá a chtějí stejně muži jako ženy, aby byli nahlíženi respektujícím způsobem. To znamená tak, aby nemuseli čelit jakýmkoliv problémům nebo aby nemuseli řešit nějaká rizika navíc. A z toho úhlu pohledu mi pak připadá úplně fér vlastně mít nějaké požadavky na to, jakým způsobem budu zobrazován, protože se chci opravdu soustředit jenom na to, jaký sport dělám. A já bych tady možná zmínila Barboru Hermanovou, pokud bych mohla, plážovou volejbalistku, která v českém prostředí tohle téma výrazným způsobem otevřela. Ona se stala partnerkou ve dvojici Markety Nauš-Slukové, jiné beach volejbalistky, která předtím měla jinou sportovní partnerku, a vedlo to už od začátku vlastně k takovému nepříjemnému přijetí Barbory Hermanové v tom poli. A přidalo se k tomu ještě to, že někteří upozorňovali na to, že se jim zdá, že má nějaké kilo navíc, že prostě na břiše možná kde něco má. A ona mluvila o tom, jak potom přemýšlela o tom, jednak teda bych chtěla každému doporučit, aby se na ty fotografie podíval, protože Barbora Hermanová vypadala vždycky výborně. A to je jedna věc. A druhá věc, ona říkala, že pak už se jenom soustředila na to, aby nějak vypadala, aby prostě to břicho náhodou nebylo nějak vidět. A
0: že se na to víc soustředila, než na ten výkon.
1: Přesně
0: jako
1: tak,
0: takový.
1: Na ten výkon jako takový.
2: I když nějaký kilo nad já mám a jsem si toho vědomá, tak jsem si s tím začala pracovat i po té mentální stránce.
1: Přece nechcete takhle sportovat a v těchto podmínkách.
2: Naučila jsem se nečíst diskuze, nekontrolovat články. Myslím si, že to je asi to nejlepší, co sportovci můžou udělat.
0: Já se vrátím k Sydney Sweeney a využiju toho, že se věnujete médiím dlouhá léta, protože mnoha lidem může být Sydney Sweeney trnem v oku taky kvůli tomu, že je registrovanou republikánskou voličkou a už v minulosti se jí zastal prezident Donald Trump v trošku jiné kauze. Ona si loni v reklamě oblékla džíny American Eagle a doprovodil to slogan Mám dobré džíny, přitom ty džíny foneticky v angličtině zní stejně jako geny. Kvůli jejím modrým očím a blondětým vlasům pak vzduchem létala různá obvinění z rasismu a podobně. A i teď, jako tehdy, to médii hodně proletělo, to, co se odehrálo teď v té reklamě na Novik. Do jaké míry to může být obrazem mediálního zprostředkování té skutečnosti, že to vzbuzuje takové emoce?
1: Je to rychlá zkratka a já bych tady chtěla říct, že je mimořádně nešťastná, protože jenom víc polarizuje situaci, společnost a odpoutává pozornost od toho tématu jako takového, protože samozřejmě může to posloužit jednak jako určitá výmluva. Podívejte se, oni se na ní soustředí jenom proto, že je ve skutečnosti registrovanou voličkou republikánské strany a zastává se jí Donald Trump. To může posloužit velmi rychle. A z druhé strany přece tohle nálepkování podle toho, koho volíme, by tady v tom případě vůbec nemělo hrát roli, protože s tím nijak nesouvisí. Ona nevyjadřuje svůj politický postoj tím, co dělá. A to, že se vlastně takové věci propojí, já, jak jste řekl, věnuji se médiím dlouho, já rozumím tomu, jak to vznikne. Je to chytlavé, když potřebujete, aby někdo ten váš obsah přečetl, tak vlastně to může být dobrá zkratka, jednoduchá, ale není to něco, co by primárně mělo patřit k sobě.
0: Vy jste říkala, že to odpoutává pozornost. Mm-hmm. Odpoutává to taky pozornost od toho hazardu? Což je teda problém sám o sobě.
1: To je jedna z věcí, kterou já považuji za absolutně nejnešťastnější na celé té věci. Jak málo se píše o tom, že ve skutečnosti se jedná o společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky, a jak málo se píše o tom, že z kurzového sázení nebo ze sázení na sport a zejména z toho online může vznikat závislost, což není něco, co bych tady vymýšlela, ale vlastně věc, která je podložená i daty, ať už u nás nebo v zahraničí. Online sázení, zejména u mladších mužů na sport jako takový, velmi rychle na sebe nachytává různé závislosti. Víc než třeba, když hrajete nějaké běžné hry, teď myslím, že třeba máte nějaký los, si koupíte, tak běžná loterie, koupíte si los a ten si setřete. Takže to závislostní chování vzniká mnohem rychleji právě na online sportovním sázení a pro ně je určená Sydney Sweeney pro konzumaci vlastně lidí, kteří se budou koukat a bude se jim líbit ta žena, která reprezentuje ten sázkový biznis. Já jsem zaregistrovala, že jste mluvil o tom, že vlastně ta firma nemá takový dopad do větší, širší populace a že právě chce nachytat na Sydney Sweeney ty svoje nové sázkaře.
0: Není, závěrem se ptám, není povzbudivé, že sportovkyně, které s tím nesouhlasí, že takto Sydney Sweeney reprezentuje to, jak se mluví o sportu v médiích, do jisté míry, je to spojené s hazardem, ale bavíme se o sportovních sázkách, tak není povzbudivé, že se ozvali a že ta kritika tu je a že to v médiích probíráme a že se o tom bavíme? Možná by to před 10-20 lety tak nerezonovalo.
1: V tom máte pravdu. Já si myslím, že to je jedna z těch velmi pozitivních věcí celé té kauzy, že to téma je probíráno kritickým způsobem a že my tady dva spolu nesedíme s tím, že se budeme smát všem těm sportovkyním, které se ozvaly, jak jsou zakomplexované feministky a měly by prostě hrát v něčem úplně zakryté. A tak by jim bylo dobře.
0: A to bychom nedělali ani před těmi 10 lety.
1: Že tady sedíme, my dva ne, ale věřím tomu, že by tady klidně mohl sedět někdo jiný a mohlo by ho to výrazně pobavit. Takže je to vlastně dané tak, že sportovkyně jsou nahlíženy jako legitimní hlas v té debatě a je jim vlastně přiznávána ta hlavní role. A to je hodně povzbudivé.
0: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla, že jsme to mohli společně probrat.
1: Díky za pozvání, nashledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Alice Němcová-Tejkalová z katedry žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se už dlouhé roky věnuje médiím a sportu. Já jsem se jí ptal na novou reklamní kampaň americké herečky Sydney Sweeney, která naštvala nejen vrcholové sportovkyně a mě zajímalo proč. Další týden se Vinohradskou 12 končí, všech 5 témat, která jsme probrali, najdete u nás na webu i rozhlas.cz, tak jako vždycky a i v podcastových aplikacích. Po víkendu se přihlásíme zase s novou epizodou, novým příběhem, novým tématem k diskuzi. Naslyšenou v pondělí.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Co všechno se dá uvařit z toho, co vyroste v okolí? A co všechno se dá zavařit? Šéfkuchař Pavel Drdel ze strakonické restaurace Sůl a řepa vaří z lokálních surovin, nakládá, suší a fermentuje. A snaží se využít téměř všechno, co se do kuchyně dostane. Proč je pro něj důležité znát lidi, kteří jeho suroviny vypěstovali? Pavel Drdel bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Čtyři hodiny. Jsou tady zprávy a Martin Matějka.
4: Koalice se dohodla na rozpočtu, deficit sníží o jednotky miliard. Kanadský premiér uvítal nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Čeští volejbalisté se v boji o čtvrtfinále mistrovství Evropy utkají s Belgií. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vládní koalice se dohodla na rozpočtu pro příští rok. Navrhovaný schodek bude o jednotky miliard nižší než oznámených 389 miliard korun. A snížit deficit požadovalo hnutí SPD a motoristé.
5: Schodek by Česko mělo podle předsedy motoristů Petra Macinky postupně snižovat díky legislativním změnám už v průběhu příštího roku.
6: Reálně sníží schodek toho rozpočtu o dalších aspoň 20 miliard.
5: Hnutí SPD neuspělo se škrty na ministerstvu obrany. Úspory podle jeho předsedy Tomia Okamury vyjednalo v humanitárních dávkách.
7: Jsme prosadili, že se škrtne 4 miliardy korun na dávkách Ukrajincům.
5: Úspory v jednotkách miliard podle opozice nepomůžou. Za nereálné považuje snižování deficitu v průběhu roku předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
8: V průběhu toho roku totiž dochází k nějakým nečekaným událostem a to vám potom ten schodek vlastně navýší.
5: Rozpočtem se zabývala taky tripartita. Třeba odbory ocenily odložení debaty o návratu karenční doby. O růstu platů bude tripartita jednat v pondělí. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Kanada vítá nabídku přidruženého členství v Evropské unii. Její premiér Mark Carney to řekl v projevu v Evropském parlamentu ve Štrasburku. A Kanada a Unie by podle něj měly spolupracovat ve strategických oblastech, jako je obranný průmysl, energetická bezpečnost, umělá inteligence nebo zajištění kritických surovin.
9: Ekonomická integrace se dnes používá jako zbraň a cla jako prostředek k vyvíjení tlaku. Technologie mění povahu války. Technologické platformy si chtějí diktovat pravidla a dokonce je obcházet. Jeden strom by se pod tímhle tlakem zlomil, ale celý les vydrží. Evropa i Kanada jsou sami o sobě silné, společně jsou ale silnější.
4: Carney zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu řekl, že nechce vytvořit třetí mocenský blok, který by jim měl konkurovat. A Havel se ptá Peroutky, tak se jmenuje unikátní pásmo, ve kterém zazní dosud ztracená nahrávka rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968. Někdejší dramatik a budoucí prezident tehdy navštívil Peroutku ve Spojených státech a ptal se ho mimo jiné na to, za jakých okolností by se vrátil do vlasti.
10: Já jsem přesvědčen, že na vás speciálně nebylo zapomenuto v Československu, ale přesto si myslím, že i kdyby bylo, neznamená to ještě nutně, že nejste potřeba.
11: To já nemohu vědět, ale jak říkám, já vám mluvím o těch zrnkách písku, co padají na tu hromadu, že tedy na to, co se v člověku válí v mysli. Teď přichází další otázka, dejme tomu, že je nás třeba, my jsme spisovatelé, my jsme novináři, do jakého prostředí přijdeme? Jak bychom mohli svou činnost zahájit nebo svou činnost rozvíjet?
4: Záznam se náhodou našel letos v únoru. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Pořad Havel se ptá Peroutky odvysílá dnes po 8 hodině večer Český rozhlas Plus.
2: Sport.
4: Čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která po prohře Finů s Estonskem ovládla skupinu C. Týmy, které se na velké akci dosud nestřetly, se utkají v Turíně v pondělí od 16 hodin. Pokračuje kapitán Čechů Patrik Indra.
12: V osmifinále narazíme na Belgii, která se opírá o dvě hlavní hvězdy, Regerse a Samaderu. Náš cíl bude tyhle dva hráče zastavit na útoku hlavně. Musíme plnit pokyny, které si dáme a stanovíme před zápasem. Šance jsou veliký.
4: A fotbalisté Hoffenheimu s Adamem Hloškem a Vladimírem Coufalem vstoupili do základní fáze Evropské ligy porážkou 0-2 na hřišti Ofi Kréta. Třetí z českých reprezentantů Robin Hranáč do utkání prvního kola nezasáhl. A v dalším zápase dal křídelník Václav Černý vítězný gol Bešiktaše Istanbul při výhře 4-1 nad Olympique Marseille.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na D11 nehoda za Poděbrady a omezení za Lysou nad Labem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezeným provozem ve zúžení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze levý pruh, ten vedený protisměrem a aktuálně plynulé průjezdný. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se ještě pracuje za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 18. a 0. a 20. kilometrem silničáři opravují vozovku, uzavřený je levý pruh. A v Ostravě opatrně v Rudné ulici směrem z Poruby do Havířova. Od sjezdu na Svinov až po Plzeňskou ulici se pohybují silničáři. Obnovují tam vodorovné značení a blokují jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekejte polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
14: Lidi, kteří nedobrovolně skončí na protialkoholní záchytné stanici, v posledních letech přibývá. Většina z nich ale za svůj pobyt a vystřízlivění nikdy nezaplatí. Některé kraje už zdaly i vymáhání dluhů, protože se jim to prostě nevyplatí. Téma pro Noční radiožurnál, probereme ho už po písničce.
0: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Přenocování na protialkoholní záchytné stanici může vyjít na tisíce korun, až 80% klientů přitom za svůj nedobrovolný pobyt nakonec vůbec nezaplatí. Sama zařízení hlásí, že neplatičů přibývá a celkový dluh stále roste. Záchytky proto ve výsledku bývají ztrátové i přes milionové dotace krajů.
1: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žatce.
2: V 7:30 ráno v teplické záchytné stanici ještě dospávali tři lidé, kteří tu pozdě večer skončili opilí tak, že o sobě ani nevěděli. Stav jednoho z nich popisuje vrchní sestra Jaroslava Duchoňová.
3: Je detoxikovaný, že už spolupracuje, že dostane své osobní věci a bude propuštěn z našeho oddělení.
2: Takhle se tu za rok vystřídá přes 1000 lidí. Jak říká za provozovatele zařízení, kterým je krajská zdravotní mluvčí Ivo Bráň, je to čím dál tím víc.
4: Počet těch klientů v posledních letech vzrůstá. Za ten letošní rok to bylo 1137 klientů.
2: Zhruba 80% z nich nakonec nikdy nezaplatí. Ostatní záchytné stanice v Česku na tom nejsou o moc lépe. V Pardubicích je neplatičů 70%, v Sokolově 72% a v Hradci Králové 75%. Zdaleka nejhůř je na tom Plzeň.
5: V první polovině letošního roku nezaplatilo dlužnou částku 770 klientů, což je přibližně 87%.
2: Říká mluvčí Plzeňského kraje Natálie Vajnarová. Právě kraj totiž záchytnou stanici financuje. Zavázal se, že mezi lety 2025 a 2027 přispěje 40 miliony korun. Pokud částka stačit nebude, ztráty musí ze svého doplatit provozovatel, tedy záchranná služba. Funguje to tak u všech zařízení v Česku. Přestože se dluhy snaží vymáhat po klientech, nejsou ale moc úspěšní. Podle exekutorské komory, na kterou se obracejí, se to povede ani ne u třetiny případů.
6: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
2: Vysvětluje prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík. O vymáhání dluhů už se po špatných zkušenostech přestali snažit třeba v Ostravě.
7: Dluhy jsme přestali vymáhat, protože úspěšnost byla minimální. Za letošní rok přitom evidujeme neuhrazené pohledávky ve výši téměř 2 milionů korun.
2: Potvrzuje mluvčí městské nemocnice v Ostravě Andrea Vojkovská. V Praze zase lidé za posledních 8 let dluží přes 92 milionů korun. Záchytky hledají různá řešení, jak problém s financováním vyřešit. Zatímco někde teď plánují navyšovat poplatky za pobyt, jinde se snaží od kraje dostat vyšší dotace. Například v Sokolově zkoušejí nový model a provozní dobu tak omezili jen na víkend. Dominik Hron, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Národní památkový ústav připravil novou výstavu k 90. výročí narození posledního československého prezidenta Václava Havla. Otevírá se právě dnes v areálu brněnské vily Šťastny a připomíná stavitelskou tradici Havlovy rodiny i architektonické zásahy na Pražském hradě.
1: Básnicky bych to řekl tak, že na každém baráku vevnitř by měla být cedulka, kdo to staví.
2: Jestli se nemýlím, tak ty to tak máš v baráku.
1: Jo, tam, to byl můj dědeček. No.
3: Václav Havel pocházel ze stavitelské rodiny. Jeho dědeček Václav postavil Pražský palác Lucerna, jednu z prvních železobetonových budov v zemi, pokračuje historik architektury Vladimír Šlapeta.
4: Společenský centrum, kde se tancovalo, kde bylo kino, kde byly výstavní síně, významný centrum společenského života.
3: V tradici pokračoval i prezidentův otec Václav Maria Havel, který vybudoval vilovou čtvrť na Barandově.
4: To byly dva impulzy, které inspirovaly tu barandovskou osadu. Viděl ty vilové čtvrti nad Hollywoodem a proto vlastně si myslel, že by se nějaká taková kolonie dala postavit i nad Vltavou. A za druhé potom výstava německého Werkbundu ve Stuttgartu a to mělo ohromný ohlas všude. Tak řekl, když to jde v Hollywoodu, jde to i ve Stuttgartu, já jsem koupil ty pozemky, tak proč to neskusit?
5: Každý, kdo navštíví Československo, navštíví Prahu a kdo navštíví Prahu, jde se podívat na hrad.
3: Tak Václav Havel v roce 1992 vysvětloval svou snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Právě úpravám této památky v době, kdy byl prezidentem, se věnuje druhá část výstavy. Doplňuje kurátorka Vlasta Loutocká.
6: Havlova motivace byl, řekněme, možná návrat do doby Rudolfa II., kdy hrad žil, byl střediskem umění, střediskem vědy, střídali se tam význační umělci, učenci, byli tam i žebráci, o kterých se ale Václav Havel zmiňuje, že ty tam rozhodně zavést nechce.
3: Hrad se od té doby dál měnil.
6: Zmizela Havlova pracovna, kterou projektoval, navrhoval Bořek Šípek, ale na druhé straně zůstala oranžerie Evíříčné, baldachín z leopardicí od Bořka Šípka.
3: Fotografie staveb a rodiny doplňují i výtvarné portréty samotného prezidenta.
6: Jsou to skici a bysty, které vytvořil malíř a architekt Zdeněk Makovský. Myslím si, že krásně vystihují jeho zadumanou tvář.
3: Výstavu Havlova architektura si lidé v brněnské vile Šťastny prohlédnou až do konce roku. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.

0: seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto jste rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
4: Tak jsem se rozbrečela. Posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
5: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
4: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
2: A co s rodiči nejraději děláš?
6: Rád vařím.
2: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
6: Auta.
2: A baví tě to ve školce?
6: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
7: A je 5:30. Zprávy a Martin Matějka.
8: Pražský městský soud dnes projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr po dobu 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 30 vydíral. Za toho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu taky 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal. Předseda sněmovny Tomio Okamura se SPD dnes bude jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje například k migraci nebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání tzv. Slavkovského formátu se tentokrát připojí také zástupci Itálie. A schůzka se koná nedaleko Vídně. V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Napsal to na své sociální síti True Social. Ocenil taky snahu svého polského protějška Karola Navrockého. A Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu. A vedení pražského letiště Václava Havla dnes bude řešit tvořící se dlouhé fronty. V těch se v posledních dnech ocitají cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Těch se totiž týká nová elektronická evidence evropského vstupu a výstupu. Vedení chce čekací doby zkrátit, ale také zjistit, proč se letiště na situaci nepřipravilo předem. S problémem se v poslední době potýká i jiná evropská letiště.
1: Sport.
8: Hokejisté Kladna vyzvou dnes večer ve druhém kole extraligy pražskou Spartu. Oba týmy v prvních utkáních sezóny na kluzištích soupeřů zvítězily. Naopak o první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo také brněnská Kometa v Třinci. V dalších zápasech vyzme Mladá Boleslav Karlovy Vary, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc bude hostit Plzeň.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D11 za Poděbrady a překážka na D3 u Plané nad Lužnicí. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy likvidují následky nehody v omezení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze pruh vedený protisměrným pásem, aktuálně bez většího zdržení. Také ostatní dálnice jsou plynule průjezdné a bez nehod. Místy počítejte s mlhami. Horší podmínky jsou například na D1 před Brnem od Prahy. Se sníženou dohledností počítejte od Ostrovačic a zvolte vhodné svícení. A na dálnici je D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně u nájezdu od Plané nad Lužnicí. Na nájezdu z exitu na 84. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Teď nad ránem je polojasno až skoro jasno od západu, ale až oblačno. Na Moravě se místy jinde jen ojediněle tvoří mlhy. Ochladilo se na 12 až 7, v údolích až na 5 stupňů. A přes den pak čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy mlhy, během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. A páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměří kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
10: Ano, je tomu tak a celý tento týden vám nabízíme tematický seriál Deníky adopce. Za chvilku se dozvíte třeba to, kolik dětí našlo loni v Česku novou rodinu. A uslyšíte znova i manželský pár, který sledujeme už 6 let. Tentokrát se vrátíme do období, kdy jejich adoptivní syn začal chodit do školky.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Přes 300 dětí našlo loni v Česku nový domov u adoptivních rodičů. S finálním osvojením, o kterém rozhodují soudy, získávají nové příjmení i rodné číslo. Adoptivní rodiče potom mají stejná práva a povinnosti jako ti s vlastními dětmi. V časozběrném seriálu Deníky adopce jsme natáčeli 6 let s Lenkou a Tomášem, kteří se právoplatnými rodiči Tobiáše stali v roce 2024. A byli jsme i u toho, když jejich syn nastoupil poprvé do školky.
1: To bych se do školky ku podivu těšil a má to tam moc rád.
2: Ahoj, my to mám hák, tam háu a vařím.
1: V kuchyňce vaříš? Jo. Už tam má i kamarády. A jaké tam máš učitelky? Jak se jmenujou?
2: Paní Hanka.
1: Aha.
2: A pana Monika.
1: Monika, a máš rád?
2: Jo.
1: Jo? A co tě nejvíc baví ve školce?
2: Nevím.
1: Asi tam hraješ se stavebnicema?
2: Jo.
3: Povídá si Tobiáš s maminkou Lenkou o mateřské škole. Je prosinec 2025. To slaví zároveň 4. narozeniny. Vypráví, jak ve školce všechno sní a jak se mu tam nelíbilo, když přišel Mikuláš, čert a anděl.
2: Tam netapavé byl cet a mytulák a já tam hůbe necel. A potom je tam bál.
4: Dneska tam byl čert a Mikuláš a ty se zbál? Ale jinak je statečný a zvládá to.
1: Chodíte i na procházky?
2: Jo.
1: A na hřiště? Máte tam velké hřiště?
2: Uh-huh.
1: Tak to je fajn. A pak se těšíš domů?
2: Uh-huh. Povedu domů.
3: Lenka s Tomášem začali s adopčním procesem na konci roku 2019. Syna mají doma na Ostravsku od února 2023.
1: A jaký ten náš Tobík je teda?
2: Nevím.
1: Tak ve školce je takový tydlín, že?
4: Trošku někdy si hraje sám, říkala paní učitelka.
1: Takový introvert. No a potom, když přijdeš domů, tak jsi taková veselá kopa, že?
4: No je to veselá kopa, ale máme s ním i samozřejmě horší chvilky, že? Když něco nechce, co rodiče?
2: A já ho nehudím a hem na samý.
3: Popisuje sám Tobiáš, že někdy chodí a je naštvaný. Rodiče si s ním už odmala prohlížejí a čtou pohádky, které souvisejí s adopcí. Táta Tomáš zmiňuje i hračku, kterou má syn od porodnice do dneška.
4: Povídáme pohádku vyloženě o jeho plyšové hračce.
2: Pále mulatek, vím tam všem.
4: Žužlálek, on mu říká mulatek, a která s ním je už z porodnici. A tam ví, že se narodil mamince, pak z porodnice si ho vzala teta a pořád ten žužlálek šel s ním. No a jak bydlel u tety a u strejdy, tak si pro něho přijala maminka.

0: A chceš něco říct tebi?
1: To namalovat.
2: To bys si rád, že nás máš?
0: Rád, že nás máš? Jo. Chceš něco namalovat?
3: Pátý díl seriálu Deníky adopce bude z letošního léta. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
4: A já dodám, že dnešní premiérový díl uslyšíte v ranním Radiožurnálu po 8:45.

Zombie, biologické experimenty, tajemná korporace, Umbrella a hlavně věčný nedostatek nábojů ve chvíli, kdy je člověk potřebuje nejvíc. Resident Evil už 30 let děsí hráče a téměř čtvrt století také filmové diváky. Teď se slavná hororová série vrací do kin v nové podobě, více už po písničce od R.E.M.

0: Málo která počítačová hra ovlivnila hororový žánr tolik jako Resident Evil. První díl vyšel před 30 lety a od té doby vzniklo několik pokračování, remakeů, seriálů a také filmů. Od včerejška je v kinech další. Nový Resident Evil natočil režisér Zack Cregger, a to z velké části v Česku. I'm in like a seriously messed up situation right now and it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again.
1: Hlavním hrdinou je Brian v podání Austina Abramse. Jeho rutinní pracovní cesta se během jediné noci promění v boj o přežití. Anybody order a kidney or liver, whatever this is. Anybody, it seems like it's kind of important. Režie se ujal vášnivý hráč Resident Evil Zack Cregger. Původně komik a dnes jedno z nejvýraznějších jmen současného filmového hororu. Jako režisér na sebe upozornil snímkem Barbar a následovala Oscarová hodina zmizení. Cregger se podle svých slov chtěl vrátit ke zranitelnému hrdinovi s omezenými možnostmi. I love you. Snímek má navíc výraznou českou stopu. Jeho velká část vznikala u nás a štáb tady strávil více než 60 natáčecích dnů. Nejčastěji filmaři zamířili do Prahy. Využili velké filmové studio v Letňanech, areál Kohinoru ve Vršovicích, kongresové centrum, Papírenskou ulici nebo Třeboradickou teplárnu. Kamery se ale rozjeli také do Milovic a do Mezibraní v Litoměřicích. Největší proměnou ale prošel pražský Karlín. V okolí Jirsíkovy ulice pod Vítkovem vznikaly noční akční scény. Filmaři část ulic vyklidili, uměle je zasněžili a natáčeli tam rychlou jízdu, střelbu a další akční sekvence. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. My guardian.

0: Radiožurnály 5 hodin. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Prezident Pavel podepsal stavební zákon i znovu zavedení EET. Slovenský premiér Fico dnes navštíví Ukrajinu. Fotbalisté Plzně úvodní utkání Evropské ligy proti Saint-Gilloise prohráli 0-3 a bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, informoval o tom Pražský hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel ale kritizuje třeba to, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde taky podle něj proti doporučení Evropské komise. Prezident Pavel ve čtvrtek naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. A právě na spuštění nového EET 2.0 se už začaly připravovat firmy v Česku. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou muset od ledna. Několik z nich si ale stěžuje, že nemá dost informací.
3: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
4: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
3: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
5: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
3: EET 2.0 má pomoc s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Slovenský předseda vlády Robert Fico se dnes na Ukrajině setká se svým polským protějškem Donaldem Tuskem. Informovala o tom agentura Ukrinform, která se odvolává na Tuskovo prohlášení. Šéf polské vlády ve čtvrtek po jednání s rakouským premiérem Christianem Stockerem ve Varšavě mluvil o prodloužení sankcí Evropské unie vůči Rusku. Slovensko je proti. Údajně žádá vyškrtnutí dvou jmen ze seznamu. Vypuštění jednoho jména požaduje i Francie. Na Chmelnicích na Hané končí tento týden sklizeň. Zemědělci s úrodou spokojení nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho, říká Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách, kde chmel pěstují na bezmála 200 hektarech.
6: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší, než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
1: Sport. Fotbalisté Plzně prohráli ve svém úvodním zápase v hlavní fázi Evropské ligy s belgickým celkem Saint-Gilloise 0-3. Třetí gól jim vstřelil po hodině hry z rohového kopu český obránce Ondřej Kryčfaluši. Domácí záložník Alexander Sojka nebyl po zápase s výkonem svého týmu spokojený.
7: Byli jsme všude druzí, oni získávali ty druhý balony a dobře kombinovali, nestráceli ty balony a byli velice dobrý. Procházíme těžkýma chvílema, řekli jsme se o poločase, že do toho vletíme, zkusíme dát hnedka na začátku druhého poločasu gola. Myslím, že ten začátek byl dobrý, ale pak přišla ta standardka, vlastně 3-0, byli jsme zase dál od toho výsledku, co jsme chtěli.
1: A čeští volejbalisté se o čtvrtfinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Češi obsadili po třech výhrách a dvou prohrách ve skupině A poslední postupové čtvrté místo. S Belgičany se v Turíně střetnou v pondělí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D3 před Českými Budějovicemi a nehoda na D8. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic se vyhněte překážce za sjezdem na Hlubokou nad Vltavou. Na kilometru 127,5 leží na vozovce v levém pluhu předmět. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na čerstvou nehodu za Prackovickou estakádou. Na 53. kilometru auto srazilo zvěř. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezeným provozem ve zúžení za Poděbrady. Na 34. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Na Prahu je volný pouze levý pruh vedený protisměrem. Aktuálně se jede plynule. A na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 18.5. a 20. kilometrem je uzavřený levý pruh, opravují tam vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně i zataženo, ráno na Moravě místy mlhy. Během dne na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky, večer bude oblačnosti ubývat. Páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 13. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: 5.06. Dobré ráno, je pátek, ta pracovní část týdne končí, ale no ne, každýho musí nutně pátek znamenat, že nás čekají volné dny. Pokud vás čeká pracovní víkend, vězte, že v tom nejste sami. Radiožurnál vám dělá společnost.

0: S vámi Radiožurnál. Míříme do Netvořic na Benešovsku. Právě tady teď upravují jeden velmi zvláštní autobus, který bude mobilní jednotkou pro darování krve a ten dostane Ukrajina. Najdete v něm 4 lehátka, na kterých můžou zdravotníci obsloužit dobrovolníky. Vozidlo pak bude zásobovat odebranou krví nemocnice, ve které se léčí vojáci zranění ve válce.
1: Na první pohled vypadá jako obyčejný zájezdový autobus. Uvnitř jsou ale 4 zdravotnická lehátka. Na nich budou lékaři dobrovolníkům odebírat krev. Ukazuje ředitel zdravotnické firmy Medista Jan Kadlec.
2: Vlastně přijde ten bak na plnou krev, i hned je promícháván při tom odběru a po dosažení požadovaného objemu, respektive váhy, je ten odběr ukončen.
1: Vozidlo je schopné převážet až 85 litrů krve, dodává Kadlec.
2: Ta krev se zpracovává, standardně se separuje na její složky jako plazma, červené krvenky a tak dále. Potom se v chladicích přepravních boxech odveze do nemocnice, kde se potom podává typicky při operacích.
1: Bílý autobus bude moct zajíždět do menších měst a obcí. Na stranách má nápisy v azbuce i latince, které vyzývají dobrovolníky k darování krve, popisuje Tomáš Janeček, výkonný ředitel firmy Rojax, která vozidlo přestavila.
3: Peníze se vzaly z programu CzechAid. Celková cena přestavby, včetně autobusu a vybavení, byla 10 milionů českých korun.
1: Výroba celého vozidla trvala zhruba 10 měsíců. Autobus budou využívat zdravotníci v Dnipropetrovské oblasti, říká šéf Czech Health Technology Institute Marek Svoboda.
4: Nemocnicí, která má ty největší potřeby v současné chvíli, je nemocnice Mečnikovo, která je jednou vlastně z hlavních nemocnic pro válečně zraněné.
1: Společnost Rojax vyráběla vozidla pro Ukrajinu i v minulosti. V roce 2023 přestavila autobus na mobilní zdravotnickou evakuační jednotku pro Vinnickou oblast. Z Netvořic na Benešovsku, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: A náhle už není kam spěchat, zpívá Mňága a Žďorpa Petr Fiala v ranním Radiožurnálu, tak ať se to týká teď po páté hodině i vás. My za chvíli budeme tedy mírně spěchat do Jesenice, tam se odehrála další předvolební debata. Nabídneme reportáž. Dobré ráno ve 4:15. A co přinese dnešek? Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude nedaleko Vídně jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje, a to například k migraci nebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání takzvaného slavkovského formátu se tentokrát připojí i zástupci z Itálie. V Česku dnes začíná třetí ročník Reuse dnů. Akce upozorňuje hlavně na plýtvání a nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Podle Reuse federace se každý rok zapojuje více měst i lidí. Součástí jsou například výměny věcí, anebo také opravárenské dílny.
1: Dnes se na západě a severozápadě objeví slabý déšť, jinde by pršet nemělo vůbec. Bude polojasno až oblačno a hlavně v Čechách může být přechodně až zataženo. Teď po ránu si dávejte pozor na mlhy, nejvíc jich bude na Moravě. Během dne se lokálně v severozápadní a západní části Čech rozprší, nejčastěji to bude na horách. Večer srážky ustanou a také oblačnosti bude ubývat. Teploty se odpoledne budou držet v rozmezí od 18 do 23 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 13 stupňů. A foukat k tomu bude, tak jako včera, slabý, přes den většinou mírný, západní až jihozápadní vítr. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Marka Mora a teď ranní radiožurnál 5 hodin 19 minut je pátek. Už se to blíží 9. a 10. října komunální volby, volby do místních zastupitelstev a také do části Senátu. Téma, které nás zajímá velmi intenzivně a to v dostatečném předstihu. Radiožurnál a také Český rozhlas Plus připravili různé akce. Včera jsme odvysílali letošní v pořadí už druhou předvolební debatu z regionu. Tentokrát to bylo ze středních Čech, z Jesenice u Prahy. Za posledních 20 let se tam zdvojnásobil počet obyvatel, což znamená vyšší nároky třeba na dopravu a také školství. O nejpalčivějších problémech debatovalo celkem 5 lídrů kandidátek do místního zastupitelstva.
1: Jesenici trápí například nedokončený obchvat a kvůli tomu silný provoz přes město. Zpožďuje se výstavba jeho třetí etapy. Podle starosty a lídra kandidátky nezávislých pro Jesenici s podporou starostů Pavla Smutného by měla výstavba začít v nadcházejícím volebním období.
2: Povedlo se kraj přesvědčit, čili začala projektová příprava. Nicméně všechno trvá poměrně dlouho. Předpokládáme, že do 2 let začne samotná výstavba.
1: Rychlost postupu současného vedení zpochybnila bývalá starostka a lídrině uskupení Jesenice náš domov Radka Vladyková. Podle ní by městu kromě obchvatu zásadně pomohla nová kolejová doprava.
3: My bychom chtěli, aby tady byla stanice metra D. Já jsem teďkon někde četla, že uhne o Vesce dolů do Břežan, takže pro nás bude opravdu klíčové, aby jsme vrátili jednání s Prahou a se Středočeským krajem.
1: Jako rychlejší a potřebnější řešení ostatní diskutující vidí zrychlení veřejné autobusové dopravy. Pokračuje Radan Miksa z uskupení Sen pro Jesenici.
4: 100% je potřeba zajistit průjezdnost MHD. Ty autobusy stojí v kolonách, to znamená vyhrazené pruhy po obchvatu, tak, aby MHD mělo prioritu.
1: Jesenici stejně jako jiným městům s podobnou překotnou výstavbou chybí přirozené centrum města a s tím spojené podniky jako kavárny nebo restaurace. Nové náměstí a okolí by mělo vzniknout do roku 2030 ve spolupráci s developery. Podle Martina Langa z ODS je potřeba zajistit obslužnost nového centra města.
5: Právě aby se z toho nestalo jedno velké parkoviště, tak je důležité tam dostat občany i bez toho auta. A to tak, že zavedeme pravidelnou vnitřní dopravu města, bezplatnou.
1: Jesenici a okolí taky chybí střední školství, za kterým musí studenti dojíždět do hlavního města. Přímo v Jesenici by mělo vzniknout krajské gymnázium. To ale podle lídra kandidátky za zelenou Jesenici Vlastimila Zímy i dalších nestačí.
6: Podporujeme vznik druhé střední školy na Dolnobržansku, které má aktuálně už 30 000 obyvatel a zatím žádnou střední školu, přestože už má druhou dálnici. A Jesenice je spádová i pro další obce směrem na Posázaví.
1: Ke komunálním volbám spolu s prvním kolem voleb senátních půjdou voliči 9. a 10. října. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto se rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
4: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
3: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
4: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
2: A co s rodiči nejraději děláš?
5: Rád vařím.
2: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
5: Auta.
2: A baví tě to ve školce?
5: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 9:15.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Dobré ráno, je 17:30. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
3: Pražský městský soud dnes projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr během 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 30 vydíral. Za toho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu taky 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal. V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Ocenil taky snahu svého polského protějška Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu. A policisté ve čtvrtek odpoledne vyzvedli z jezera most lidské tělo. Nevylučují, že jde o mladíka, po kterém pátrají od srpnové bouřky. Totožnost potvrdí až genetická expertiza. Policie o tom informovala na síti X. Na tělo kriminalisty upozornil soukromý potápěč, utonulého pak vyzvedla zásahová jednotka. S ohledem na pozůstalé policie zatím nebude zveřejňovat další informace.
0: Sport.
3: Tenistka Sára Bejlek vypadla na turnaji v Guadalajaře ve čtvrtfinále. Třetí nasazená Češka v Mexiku prohrála se Španělkou Bukšovou za hodinu a 6 minut 06:46. Dominika Šalková zase nestačila na tenisovém turnaji v São Paulo na Američanku Stojanovou, které podlehla 6-7, 1-6. A v Brazílii skončila ve druhém kole po prohře s francouzskou Blinkovovou 3-6, 0-6 i Vendula Waldmanová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Brnem a omezení na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se už u exitu 182 Popůvky brzdí pozor, v mlze, osobní auta dál pak jedou levým pruhem v celku plynule, kamiony už tvoří místy sice roztrženou, ale kolonou v pravém pruhu k omezení u D2. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Pečky na 35. kilometru čekejte omezení. Po noční havárii kamionu v zúžení na 34. kilometru je teď provoz vedený jenom jedním pruhem vlevo převedeným do opačného pásu. Zatím kolona nevzniká. Na 43. na příjezdu do Brna ze Svitav obezřetně za Českou před sjezdem ke Globusu stojí u kraje auto po nehodě, přibrzďuje se tam. A na silnici 8 kousek za D8 směrem z Lovosic na Teplice opatrně mezi Bílinkou a Velemínem stojí tam auto po střetu se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na Českém je dnes po ránu oblačno až polojasno, jen na západě našeho území mraku víc až zataženo. Na Moravě se místy jinde jen ojediněle vytvořily mlhy, ty se ale budou během dopoledne rozpouštět. Teploty se aktuálně pohybují mezi 7 a 12 stupni, v údolích je ještě chladněji, jen kolem 5 stupňů Celsia. Přes den se budou teploty pohybovat od 18 do 23 stupňů, v tisíci metrech na horách naměříte kolem 13. Přes den pak čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách může být přechodně až zataženo. Teď po ránu stále pozor na mlhy, nejvíc jich bude pořád na Moravě. Během dne se lokálně v severozápadní a západní části Čech rozprší, nejčastěji to bude na horách. Večer srážky ustanou a také oblačnosti bude ubývat. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, počasí Marcel Hálová. My se dnes budeme vracet opakovaně do Německa. Jednak nás bude zajímat dění ve Frankfurtu, tam mají už další oběť malárie. Podrobnosti chystá náš berlínský zpravodaj. No a také nás zajímají tamní volby. Strana AfD v Německu před 2 týdny hladce vyhrála v Sasku-Anhaltsku, no a na vítězné vlně by ráda pokračovala. O víkendu se bude hlasovat hned ve dvou spolkových zemích.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Radiožurnál Pátek 5.38. Dva týdny po Sasku-Anhaltsku pokračuje v Německu série zemských voleb, které mají potenciál otřást celostátní politikou. Jestli se na AfD posílí svůj pocit neporazitelnosti, tak o tom rozhodnou už v neděli voliči v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a také v Berlíně. Tam je zatím těsným favoritem voleb strana Die Linke.
1: Berlín-Marzahn je jedno z největších sídlišť v Evropě a právě tady si strana Die Linke udělala na náměstíčku mezi paneláky setkání s voliči. Děti skáčou na nafukovacím hradu, klobásy se grilují, je to takové klidné odpoledne. Na první pohled nic neprozrazuje rukopis organizátorů kampaně newyorského starosty Zorana Mamdányho, které si strana Die Linke přizvala před volbami na pomoc.
2: Wahlkampf in den USA...
3: Volební boj ve Spojených státech a u nás se nedá srovnat. Miliony od soukromých dárců tady v Německu prostě nemáme. Ale to podstatné je důraz na dostupnost. Lidé trpí tím, jak všechno zdražuje. Naše požadavky se proto zaměřují hlavně na to, aby byl Berlín dostupný.
1: Markus Berg by se jako starosta Marzahnu rád zasadil třeba o kvalitní veřejnou dopravu nebo o dostupnou lékařskou péči, ale na samém vrcholku priorit má dostupné bydlení. To je vlajkové téma Die Linke. Na pódiu o něm mluví i Elif Eralpová, možná budoucí primátorka Berlína.
4: Okamžitě můžeme ulevit 400 tisícům domácností, když zastropujeme nájmy v obecních bytech.
1: Elif Eralpová, dcera socialistů, kteří z Turecka před vojenskou diktaturou, má reálnou šanci, že bude moct po volbách naplňovat svou vizi města, které slouží všem, kdo v něm právě žijí. A to nezávisle na tom, jak dávno nebo odkud přišli. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál a fotbal. Fotbalisté Plzně v původním duelu ligové fáze Evropské ligy nestačili na belgický tým Royal Saint-Gilloise. Reportáž připravíme ještě do 6. hodiny. A teď o tom, co přinese dnešek, alespoň stručně v ranním radiožurnálu. A také doprava, aktuálně zelená vlna. Pokud máte k dopravě co říct, rádi se to dozvíme a pošleme to dál. 800 553 553. Přejeme šťastnou cestu.
1: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
2: Na větším lhá a 20% řidičů jede na denní svícení.
1: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
3: Ať si při tým mlze rozsvítěj světla.
4: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
1: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
4: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno ve 6:15. V Rusku v noci začaly volby do státní domy. Poprvé v nich hlasují také lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremelská strana Jednotné Rusko, která má teď v dolní komoře parlamentu ústavní většinu. Ředitelství silnic a dálnic

0: Ale na Prahu v zúžení mezi exity 35 Pečky a 25 Sacka je po noční nehodě kamionu průjezdný jenom levý pruh, ten vedený protisměrem, zatím se jede plynule. Na silnici 43 na příjezdu do Brna ze Svitav se za Českou na úrovni Globusu přibrzduje, vpravo u Krajnice řeší nehodu. A na silnici 8 z Teplic na Lovosice za Velen Mínem se zpomaluje, stojí tam auto po srážce se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Dnešní ráno chladné a mlhavé, teploty v údolích poklesly jen k 5 stupňům, jinde 7 až 12 a mlhy se tvoří, jak jste slyšeli, i v zelené vlně, hlavně na Moravě, tak opatrně, během dopoledne se rozpustí. Nebe pak čekáme polojasné až oblačné, v Čechách se ale může přechodně objevit mrakou víc, místy bude i zataženo a tam také hlavně na západě a severozápadě se rozprší. Nejvíc deště bude na horách. K večeru budou srážky ustávat a nebe se bude projasňovat. Teploty odpoledne budou docela příjemné, pohybovat se budou mezi 18 a 23 stupni. Na horách čekáme kolem 13 stupňů Celsia. Krásný pátek.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 550. Fotbalisté Plzně na úvod hlavní fáze Evropské ligy tvrdě narazili. Royal Saint-Gilloise podlehli 0-3. Střelecky se prosadil i český obránce belgického celku Ondřej Kryčfaluši. A tak jenom díky golmanovi nebyla porážka vyšší.
1: Nás přehrál manšaft, který byl ve všech aspektech lepší. Určitě co jako nejdůležitější je vypíchnout, tak určitě intenzita té hry, kterou měli. Ta nás určitě porazila, ale i kvalita, jako hodně nás presovali, měli jsme obrovský problémy vlastně v té vlastně předfinální fázi.

0: uznal trenér Viktorie Radoslav Kováč, že vedoucí tým belgické ligy byl ve Štruncových Sadech nezastavitelný. Rychlé kombinace nestíhala plzeňská defenziva zachytávat a vyložené šance San Gilloise přibývaly.
1: Viděl jsem na klukách, že jsme bojovali, ale prostě teď to moc nejde. Byli jsme všude druzí, oni získávali ty druhý balony a dobře kombinovali, nestráceli ty balony a byli velice dobrý.
0: Chválil belgický celek záložník Alexander Sojka. Jeho Viktoria naopak v úvodním zápase hlavní fáze Evropské ligy nepřekvapila a navázala na své nepřesvědčivé ligové výkony z úvodu sezony.
1: Tak víme, že ty výsledky teďka nejsou, jak chceme, takže určitě ta repre pauza bude k tomu, bychom si ukázali přesně do detailů, co trenér od nás chce a potom dohráli ten zbytek toho podzimu daleko jinak, což Plzeň musí tady jako dominovat, vyhrávat, aby to nebylo tak, jak to bylo teďka.
0: Poslední ligové utkání před reprezentační přestávkou čeká Alexandra Sojku a jeho Viktorii v neděli na Trávníku Slávie. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Máme Radiožurnál, nejen komunální volby v Česku, nejenom volby v Německu a volby do státní dumy v Rusku, ale také volby ve Spojených státech nás budou zajímat. Americké vstupují do rozhodující fáze. První lidé začínají volit právě dnes. Naše zpravodajka ve Spojených státech chystá podrobnosti. Dočkáme se jich příští hodině.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, teď je 6 hodin. A se zprávami je tu Eliška Zábrocká.
3: V Rusku začaly volby do státní dumy, poprvé v nich hlasují i lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Vedení pražského letiště bude dnes řešit dlouhé fronty turistů u pasových kontrol. Čeští tenisté budou hrát se Spojenými státy o postup do finálové skupiny Davis Cupu. Kolona vzniká na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusové do nedělního večera rozhodují, kdo usedne mezi 450 poslanců státní dumy. Ve volbách volí taky lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremelská strana Jednotné Rusko, která má teď v dolní komoře parlamentní ústavní většinu.
4: Ruský prezident Vladimir Putin vyzval k co největší volební účasti. V předvolebním projevu Rusy označují

0: Značil za jednotný národ, který spojuje historická paměť a láska k vlasti. Hlasováním podle něj Rusové vyjádří podporu vojákům bojujícím proti Ukrajině. Volby se odehrávají ve chvíli, kdy podle průzkumu veřejného mínění část obyvatel pociťuje větší obavy z dopadu války na své životy i na ekonomiku země. Parlamentní volby se v Rusku konají poprvé od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání bude řešit vedení letiště. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemana je to souhrou několika okolností. Hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasu.
2: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
1: Systém EES platí od dubna. S frontami se potýkají i další evropská letiště. Lidé v Mirovicích na Písecku budou dnes hlasovat v referendu o výstavbě větrných elektráren. 2 až 3 větrné elektrárny chce v lokalitě postavit společnost ČES. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu desítek milionů korun. Lidé sepsali proti záměru petici. Obávají se negativních dopadů na životní prostředí i na zdraví. Činoherní studio v Ústí nad Labem zahajuje 55. sezónu. Na dnešní večer připravilo koncerty, prohlídky divadla i představení novinek. Divadlo chystá 3 premiéry. Brechtovu hru Svatá Johana z Jatek, autorskou inscenaci Dopamin a taky Drákulu. Téma sezóny Kdo nám vládne souvisí podle uměleckého šéfa Michala Háby s děním ve světě.
3: Neprofilujeme tu sezonu úplně tak, jako že každá ta inscenace se jako striktně drží té otázky, tak se prostě k ní nějak stahuje, pojmenovává vlastně jakoby typ lidí, který nám vládnou, ale zároveň nějaké systémy nebo nějaké stereotypy. Používáme znovu pojem hegemonie, prostě snažíme se rozklíčovat, že nám vládne možná něco, co považujeme za přirozené, že to ani nevnímáme.
4: Sport. Fotbalisté Plzně nestačili v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy na Royal Union Saint-Gilloise. Po gólech Mofokinga, Biondice a českého defenzivního univerzála Krejčfalušiho prohráli s belgickým celkem 0-3. Záporočiši tak vyhráli jediné z posledních 5 soutěžních utkání. A tenisté Česka a Spojených států se utkají o postup do finálové skupiny Davis Cupu. V úvodní dnešní dvouhře nastoupí od 15 hodin Jakub Menšík proti Tienovi, v té druhé Jiří Lehečka proti Sheltonovi. Finalista nedávného US Open Ben Shelton je největší hvězdou v sestavě Američanů. V Praze je teprve od středy a podmínky v libeňské hale si pochvaluje.
5: Kurt je výborný, takový středně tvrdý povrch s dobrou rychlostí. Cítíme se na něm komfortně. Arena je tu nádherná. Na utkání proti Česku se moc těšíme.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 před Brnem a překážka na 52 na Nových Mlýnech. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy dejte pozor za Domašovem. V mlze se tam tvoří první část roztrhané kolony kamionu, už někde kolem kilometru 174,5. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Nové Město opatrně na 69. kilometru stojí tam kamion v pravém pruhu. Na D11 opačně z Hradce na Prahu v omezení mezi sjezdy 35 Pečky a 25 Sacká je po noční nehodě kamionu na 34. kilometru provoz vedený jenom levým pruhem v protisměru, zatím je to bez kolony. A na silnici 52 z Mikulova na Brno obezřetně na Nových Mlýnech jezdí se tam kyvadlově kolem porouchané dodávky a vzniká kratší fronta v nepřehledném místě.
8: Přímo na nájezdu na Hrásy, ale je to za pravotočivou zatáčkou, takže je to vidět na poslední chvíli. Je tam policie u toho.
7: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně i zataženo, ráno na Moravě místy mlhy. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 13. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál a taky Petra Krále.
9: Dobré ráno. Dvě osobnosti spolu, Havel a Peroutka v jednom rozhovoru. Dnes by takový záznam mohl působit, aby výtvor umělé inteligence, že tohle setkání se opravdu odehrálo. Ztracená nahrávka interview je z roku 1968 a našla se v rozhlasovém archivu. Představíme ji.

0: Dnes máme všechno rychle. Zprávy, informace i odpovědi. Rozhovor Václava Havla a Ferdinanda Peroutky si ale dal pořádně na čas. Na nahrávku jejich interview se čekalo 58 let. Mimo jiné i proto, že se záznam prostě ztratil. Až teď ho objevili kolegové v našem rozhlasovém archivu.
1: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
2: Ptá se tehdy začínající dramatik Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky. Toho navštívil v dubnu roku 1968 ve Spojených státech amerických, kde žil žurnalista od roku 1950 v exilu.
3: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast. A když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tedy zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří.
2: Rozhovor plánovali odvysílat, jenže Československo krátce na to obsadila vojska Varšavské smlouvy a nahrávka zmizela, dodává historik Tomáš Pánek z archivu Českého rozhlasu.
4: On ji objevil náš kolega z rozhlasového archivu Miloš Turek, když se přehraboval u nás dole v takových pozůstalostech, ale Miloš pátral dál a v únoru letos objevil i ty tři americké, ty originální pásy, takže máme jak originály, tak kopie.
2: Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál včera postavili a vstyčili v Praze novou sochu Antonína Panenky. Pozveme vás k ní. A v Praze nezůstaneme, vydáme se také na jih Čech, konkrétně do Boršova nad Vltavou na Českou Budějovicku. Tam pro změnu postaví společnost Amazon novou halu. Dobré ráno, teď je 6.15. Právě dnes Česko navštíví jordánský král Abdaláš II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tématy setkání budou aktuální situace na Blízkém východě, nebo také možnosti další možné hospodářské a obranné spolupráce. Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí pojišťovny Viktorie Plíbová. Důvodem jsou závěry auditu, který například odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové příspěvky z nadačního fondu PVZP pro netransparentní spolek.
1: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D11 u Chlumce. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za sjezdem na Domašov čekejte první část kolony už na kilometru 173 a brzdí i osobní auta v levém pruhu. Různě roztrhané je to za Popůvky. Na D11 z Prahy do Hradce Králové v omezení za sjezdem na Městec se chvílemi tvoří kratší fronta. Kousek před sjezdem na Chlumec na 61. kilometru hlásíte porouchaný kamion v pravém pruhu. A na silnici 52 ve směru z Mikulova do Brna obezřetně na začátku přehrady Nové Mlýny. Za zatáčkou tam stojí porouchaná dodávka, jezdí se kolem ní kyvadlově a dojíždí se do kratší fronty v mlze. Další zelená vlna za 15:45.
2: září bude takový příjemný podzimní den. Nebe s proměnlivou oblačností, nejvíc mraků čekáme v Čechách, kde může být místy až zataženo a kde také může sprchnout. Nejvíc dešťových kapek spadne na horách na severu a severozápadě našeho území. Večer srážek bude ubývat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty se budou držet mezi 18 a 23 stupni. Zítra bude o malinko tepleji. Místy mohou teploty vyšplhat až ke 24 a bude většinou slunečno, polojasno. Po ránu s ojedinělými mlhami. V neděli už se počasí pokazí, bude se zatahovat a také čekáme víc deště. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: I tohle je česká muzika, to byla kapela November Second, s vámi ranní radiožurnál, pátek 10 minut před 6:30. Míříme teď na jih Čech. Stavbu haly pro Amazon totiž už odhlasovali zastupitelé v Boršově nad Vltavou, to je na Českobudějovicku. Měsíce dlouhá intenzivní vyjednávání nakonec tedy uzavřeli schválením plánovací smlouvy. Část místních obyvatel se záměrem Amazonu ale nesouhlasí.
1: Očekáváme 2500 nových pracujících, kteří tady nejsou. Obrovský zásah vůbec do kvality života.
2: Schválení plánovací smlouvy mezi vedením obce a investorem odmítá obyvatel Boršova Tomáš Novák. Zastupitelé smlouvu schválili těsnou většinou 5 hlasů. Nezávislá starostka obce Romana Rýcová, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách, se hlasování zdržela.
3: Já si myslím, že to vyjadřuje názor občanů. Nebudou spokojeni všichni, ale toho asi nedosáhneme nikdy. Byli jsme postaveni před v podstatě hotovou věc, že tam něco bude stát, to bude Amazon.
2: Dokument určuje hlavně parametry skladovací haly, související infrastrukturu, 20-milionovou kompenzaci obci nebo dopravní zatížení v okolí. Právě z něho má starostka největší obavy.
3: Kamiony budou jednak blokovat E55, jeden kruhový objezd, další objezdy potom na Včelní.
2: Rozhodnutí zastupitelů naopak potěšilo projektového manažera skupiny Ecolate Tomáše Mileho.
4: Vítáme, že zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu. Od chvíle, keď se objevila příležitost zámer upravit, jsme preferovali variantu jedného distribučného centra.
2: Pokud investor do jednoho roku nesežene všechny podklady, může obec smlouvu vypovědět. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
3: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
3: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Co všechno se dá uvařit z toho, co vyroste v okolí? A co všechno se dá zavařit? Šéfkuchař Pavel Drdel ze strakonické restaurace Sůl a řepa vaří z lokálních surovin, nakládá, suší a fermentuje. A snaží se využít téměř všechno, co se do kuchyně dostane. Proč je pro něj důležité znát lidi, kteří jeho suroviny vypěstovali? Pavel Drdel bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
4: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
5: Radiožurnál půl sedmé. Aktuální zprávy Eliška Zábrocká.
6: Americké ministerstvo zahraničí povolí íránské delegaci zúčastnit se zasedání valného shromáždění OSN. To se koná příští týden v New Yorku. Víza dostanou jen hlavní členové delegace a jejich zástupci. Mezi nimi jsou podle agentury AP iránský prezident Masoud Pezeškian a ministr zahraničí Abbas Araghchi. Rozhodnutí přichází v době, kdy pokračuje dlouhodobý konflikt mezi USA a Íránem. Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Ta podporuje transparentní vládnutí a je do ní zapojeno přes 70 států. Podle usnesení Ministerstva spravedlnosti z ní Česko vystoupí na konci roku. Podle organizace Transparency International krok oslabí hlas občanské společnosti a může Česku způsobit reputační problém. A v Česku dnes začíná třetí ročník Reuse dnu. Akce upozorňuje hlavně na plýtvání, nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Podle Reuse federace se každý rok zapojuje víc měst i lidí. Součástí jsou například výměny věcí, opravárenské dílny nebo další akce zaměřené na opětovné využití výrobku.
7: Sport.
6: Fotbalisté Viktorie Plzeň prohráli v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy s belgickým týmem Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Z posledních pěti soutěžních zápasů tak západočeši vyhráli jen jeden. A čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají s Belgií, která ovládla skupinu C. Hrát se bude v pondělí v Turíně. Na velké akci se oba týmy doteď nestřetly.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D11 u Chlumce. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za sjezdem na Domašov se kamiony řadí v pravém pruhu už na kilometru 169. Kolem exitu 178 Rosice se tvoří hustá mlha a tam brzdí i osobní auta v levém pruhu, rozjíždějí se potom za sjezdem na Popůvky. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové za sjezdem na Městec v omezení vzniká v pravém pruhu kratší kolona ze 60,5 kilometru na 61. Tam stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Na D11 z Hradce Králové na Prahu už vázne provoz v zúžení mezi exity 35 Pečky a 25 Sacká a potom o kus dál směrem na Prahu za sjezdem na Lysou na 16. kilometru nepřehledněte odstavené auto.
10: Osobák stojí na krajnici s defektem a pohybuje se tam okolo všidič.
9: Na silnici 52 z Mikulova na Brno na vjezdu na Nové Mlýny kivadlový provoz kolem porouchané dodávky brzdí se za zatáčkou a na 54 za Kyjovem směr Slavkov pozor za odbočkou na Sobulky v husté mlze, tam stojí u Krajnice porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes i zítra nás čeká docela poklidné, příjemné počasí s teplotami dnes do 23, zítra dokonce do 24 stupňů. Dnes bude ještě mraků víc, v Čechách ojediněle místy přechodně i zataženo a tam také může hlavně na horách zapršet. Jinde ale polojasno až oblačno bez srážek. Víkend začne se slunečným nebem, jen opět po ránu pozor na mlhy. V neděli ale přejde přes naše území studená fronta, která sebou přinese jak oblačnost, tak i dešťové kapky. Zpočátku bude ještě převládat polojasno, postupně se bude nebe od severozápadu zatahovat a odpoledne a večer bude i pršet. Teploty budou ale ještě vysoké, od 19 do 23, na jižní Moravě dokonce do 25 stupňů. Příští týden pak začne chladným, místy především v severovýchodní polovině Česka i deštivým počasím a také bude docela větrno. Teploty se budou pohybovat jen kolem 15 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, poslouchali jste Marcelu Hálovou s počasím a věřím, že si poslechnete i Janu Ciglerovou, naši zpravodajku ve Spojených státech. Spolu už za chvíli budeme mluvit o tom, že americké volby do kongresu vstupují do rozhodující fáze. První lidé začínají volit právě dnes.
8: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: pustila. Radiožurnál 6.38. Americká volební sezóna před listopadovými volbami do kongresu vrcholí. Dnes poprvé mohou Američané začít vhazovat své volební lístky do volebních boxů. V prvních dvou státech, Minnesotě a Virginii, se totiž otevírají volební místnosti v předtermínu. Průzkumy dávají výrazný náskok demokratům a podle nejnovějších dat by měli šanci získat zpět kontrolu nejenom nad sněmovnou reprezentantů, ale možná i nad senátem. Víc už o tom teď s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Jana, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Volby do kongresu se konají až 3. listopadu, protože někde začínají už teď.
1: Protože ve Spojených státech, Petře, se dá volit s velkým předstihem, a to v drtivě většině států. Lidé mají možnost odevzdat svůj hlas už týdny před oficiálním dnem voleb, a to buď poštou nebo osobně na vyhrazených místech. No a Minnesota a Virginie, to ty patří mezi státy, kde tahle možnost startuje nejdřív, a to 18. září, tedy dnes, skoro 7 týdnů vlastně před samotným volebním dnem. Je to prakticky stejný princip, jaký známe už z prezidenta. Voleb. Prostě kdo má jasno, komu dá hlas, tak nemusí čekat na listopad.
0: Na co teď ukazují průzkumy? Kdo má podle nich vyšší šanci uspět?
1: Jasně vede demokratická strana na takzvané obecné volbě. Tam je to docela dobře vidět. To je otázka, koho by lidé volili obecně, jestli obecně demokrata nebo obecně republikána. Tak tam mají demokraté náskok kolem 7 až 8% bodů. To je vůbec nejvíc za celý letošní volební cyklus. A do toho má prezident Donald Trump podle průzkumu podporu jenom 38%, což je nejnižší číslo pro republikánského prezidenta v tomto bodě, tedy ve druhém funkčním období, a to od dob George Bushe mladšího v roce 2005, ten měl ještě méně.
0: A pojďme to říct teď jednoznačně, čím si demokraté tenhle náskok vysloužili a naopak proč republikáni náskok podle průzkumu ztrácí?
1: Lidé jsou totiž strašně nespokojení se stavem ekonomiky. Vadí jim vysoké ceny inflace, tu navíc přeživuje ještě zdražování energií kvůli válce s Iránem. Ta jim také velmi vadí. Podle průzkumů ti demokraté vedou jasně z hlediska důvěry, pokud jde o dostupnost bydlení, životních nákladů, zdravotnictví, pomoc střední třídě. Kde si drží náskok republikáni, tak to je v otázkách hranic a v otázkách bezpečnosti. To jsou ale bohužel témata pro ně, bohužel, která teď podle průzkumu voliče zajímají mnohem méně než dříve a hlavně mnohem méně než jejich peněženka. Takže zjednodušeně, volby se teď vedou hlavně o životní náklady a tam mají demokraté navrch, zatímco republikánská silná stránka není momentálně to, co lidé nejvíc pálí.
0: Volební rok nejenom ve Spojených státech, ale také v Německu, tam pokračuje série zemských voleb, chystají se volby v Česku. No a volby ve Spojených státech, Jana Ciglerová, díky.
1: Hezké ráno.

0: vámi Radiožurnál, už jste si zvykli, že vás zveme do kina na filmy, které stojí za shlédnutí. Teď vás ale zveme na celou festivalovou sezónu 2026-2027 projektu Tady Vary. Výběr k filmů a měst, tak ten zatím ještě není znám, ale jisté je, že tady máme pro tři výherce 6 předplatných na kompletní projekt projekcí všech filmů Tady Vary. Vstupenky jsou k mání na vstupenky@rozhlas.cz. Do předmětu pište chci předplatné Tady Vary a každý desátý e-mail vyhraje, dokud to nerozdáme.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
2: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
1: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
2: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
1: 3x2tv.pamětnároda.cz.
2: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: V sobotu od 21 hodin.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, teď je 6:45. Ranní Radiožurnál o tom, co se děje. Iránské revoluční gardy oznámily zásah ropného tankeru v Hormuzském průlivu plujícího pod vlajkou Toga. Na palubě lodi vypukl požár. Důvodem útoku měl být pokus tankeru o nelegální proplutí průlivem. Co se stalo s posádkou, tak to iránské gardy zatím neupřesnili. Dopravní podnik Zlín Otrokovice rozšiřuje za 230 milionů korun vedení pro trolejbusy. Dělníci teď současně pracují hned na dvou hlavních příjezdových trasách do krajského města. Prodloužení trolejové tratě podnik plánuje také v Otrokovicích.
3: Nebezpečí na D5 za Mýtem a kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozorně kousek za exitem Mýto, za 51. kilometrem hlásíte zvěř uvízlou mezi vozovkou a oplocením na straně k provozu.
4: Strna mezi dálnicí a pletivem.
3: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy je různě roztrhaná kolona, hlavně kamiony v pravém pruhu. První část za Domašovem kolem kilometru 173 rychle se to mění. U exitu 100

0: srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Odpolední teploty vystoupí zhruba o stupeň výš, než byly včera, tedy na 18 až 23 stupňů. Krásný den.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál s fotbalem máme i lepší zprávy než tu o Plzni ve včerejší hlavní fázi Evropské ligy. Legendární fotbalista Antonín Panenka má teď novou sochu. Stojí v pražském hotelu International Davicích, a to na počest penalty, která rozhodla o vítězství československé reprezentace na šampionátu v Bělehradě před 50 lety. Klasická socha to není, je to spíš figurka kluka s knírem v československém dresu a jednou kopačkou.
1: No, tak slyšel původní záměr, že by měla být stvárněna nějaká socha, tak jsem si říkal, že to bude nějaká klasika bronzová nebo nějaká železná, nebo já nevím. A netušil jsem, že to bude vlastně pojatě jako sportovně, žertovně, veselým.
2: Ano, jak zmínil Antonín Panenka, není to socha ze železa, z bronzu, ze zlata ani ze stříbra. Je to, pokud bych to mohl popsat, možná takový panáček, taková figurka. Každopádně knírek má, nemá levou kopačku. Proč?
1: No, levou to je taky pro mě záhada, protože levou kopačku já mám doma, ale tu pravou jsem pětkrát prodal.
2: Jan Kuller odhalil sochu Antonína Panenky, byl to speciální zážitek?
3: Tak pro mě velmi speciální zážitek, že já jsem od malička velký fanda Bohemky a na Tondovi jsem vyrůstal a dneska si troufám říct, že jsme kamarádi, když byla doba, kdy asi před 7 lety mi nabídnul tykání, tak jsem byl úplně šťastný jak blecha, takže pro mě je velká čest, že jsem mohl odhalit jeho sochu.
4: Mistři Evropy, je to sen, taková malá země. Povedlo se to prostě, byla shoda okolností, trošku štěstí.
2: Usmívá se při vzpomínce na zlaté Euro 1976 Ivo Viktor, nejlepší brankář turnaje. Z Prahy Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto se rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
4: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
3: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
4: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
2: A co s rodiči nejraději děláš?
5: Rád vařím.
2: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
5: Auta.
2: A baví tě to ve školce?
5: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
6: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
7: Radiožurnál 7 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
8: Policie prověří hospodaření v pojišťovně VZP. Nové vedení podalo trestní oznámení kvůli podezření na podvod. Šéfové parlamentů Česka, Slovenska a Rakouska budou jednat o migraci a rozšiřování EU. Plzeňští fotbalisté prohráli v evropské lize s belgickým celkem Saint-Gilloise. Kvůli porouchanému kamionu je kolona na dálnici D11 z Prahy na Hradec před Chlumcem a bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Hospodaření v pojišťovně VZP prověří policie. Nedávný audit v dceřinné společnosti VZP odhalil například podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny se proto rozhodlo podat trestní oznámení na neznámého pachatele, jak potvrdila Radiožurnálu mluvčí VZP Viktorie Plívová.
9: Nezávislý forenzní audit k prověření hospodaření a vnitroskupinových transakcí od roku 2020 do roku 2026 byl zadán vedením PVZP na jaře letošního roku.
8: Audit zpochybnil třeba dar 7 milionů pro spolek, který vede bývalý zastupitel ODS Tomáš Dušek. Spolek nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Bývalý předseda představenstva Robert Kareš odmítá, že by v něčem pochybil. Městský soud v Praze projedná dnes odvolání v kauze psychiatra Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku Cimický během 40 let sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Proti 5letému trestu vězení a 10letému zákazu činnosti se na místě letos v dubnu odvolal Cimického advokát Miroslav Kučerka.
10: Těch námitek byla spousta, byly hlavně do procesu, to znamená neprovedení některých důkazů, za nás špatné hodnocení důkazů. Ten znalecký posudek, který byl provedený, k němu máme rovněž spoustu procesních námitek. Dále máme námitky k posouzení věrohodnosti jedné z poškozených.
8: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje například k migraci nebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání takzvaného slavkovského formátu se tentokrát připojí taky zástupci Itálie. Schůzka bude nedaleko Vídně.
11: Slavkovský formát vznikl před 11 lety jako prostor pro užší spolupráci Česka, Slovenska a Rakouska. Trojice se v něm snaží sladit postoje k evropským otázkám i řešit společná témata, jako třeba energetiku nebo dopravu. Jedním z konkrétních příkladů je spolupráce na modernizaci železničního spojení mezi Prahou, Bratislavou a Vídní. Na parlamentní úrovni se zástupci scházejí od roku 2018. Tentokrát chtějí mluvit také o tom, jak zapojit mladé lidi do politiky nebo jak zákonodá Vládní sbory využívají umělou inteligenci. Bára Vránová, Radiožurnál.
8: V areálu brněnské vily Šťastny začíná výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav ji připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice mapuje stavitelské kořeny rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti, říká kurátorka Vlasta Loutocká.
12: Havlova motivace byl, řekněme, možná návrat do doby Rudolfa II., kdy hrad žil, byl střediskem umění, střediskem vědy.
8: Lidé si výstavu prohlédnou vždy od pátku do pondělí až do konce roku.
7: Sport. Fotbalisté Plzně podlehli na úvod hlavní fáze Evropské ligy vedoucímu celku belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Trenér Viktorie Radoslav Kováč ocenil po zápase kvalitu soupeře.
13: Nás přehrál manšaft, který byl ve všech aspektech lepší. Určitě co jako nejdůležitější je vypíchnout, tak určitě intenzita té hry, kterou měli. Ta nás určitě porazila, ale i kvalita. Jako hodně nás presovali, měli jsme obrovský problémy vlastně v té vlastně předfinální fázi, kde jsme to vlastně chtěli hrát daleko víc za ně a vlastně dostali jsme góly, které jako samozřejmě nevím úplně, co na to říct, ale jako jsou hrozně laciny.
7: Čeští tenisté dnes zahájí cestu za postupem na finálový turnaj Davis Cupu. V Praze přivítají výběr Spojených států amerických. V 15 hodin se střetne Jakub Venčík s Tienem, následně Jiří Lehečka vyzve finalistu nedávného US Open Sheltona. Obě dvou hry odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D11 před Chlumcem, taky na D1 před Brnem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec by se v omezení měla rozjíždět kolona z 58. kilometru. Zdržení je teď ještě asi 10 minut. Ze 61. kilometru už by měl být porouchený kamion pryč z pravého pruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna kus za exitem Domašov na 173. kilometru poprvé zastavují kamiony v pravém pruhu, opatrně potom i kolem sjezdu 178 Rosice, v mlze tam chvílemi brzdí i osobní auta v levém pruhu, dál do Brna je to hodně roztrhané. V Brně přímo na městském okruhu v Porgesově za Husovickým tunelem překáží auta po kolizi. Kolony popojíždějí až 20 minut Židenickou i Svatopulkovou vždy od Rokytovy. Na silnici 52 z Mikulova na Brno na vjezdu na Nové Mlýny se brzdí za pravotočovou zatáčkou, kolem porouchané dodávky se jezdí kyvadlově. A na nehody pozor, na silnici 19 z Plzně na Táborku za Orlíkem za odbočkou na Sobědraž a taky na silnici 27 z Plzně na Jesenici mezi Plasy a Vírovem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně i zataženo, ráno na Moravě místy mlhy. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
7: Dobré ráno, zvolili jste ranní Radiožurnál, ten je dnes také o volbách. Aktuálně jich probíhá nebo se chystá několik a o těch ruských vám za chvíli povíme víc.
0: Ranní Radiožurnál
1: a Petr Král.

0: Rockstar.
1: 7 hodin, 11 minut, pátek. V Rusku se právě dnes otevřely volební místnosti. Jsou to první parlamentní volby od začátku ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu. A podle prezidenta Vladimira Putina mohou obyvatelé země projevit hlasováním svou lásku k vlasti. Jeho kabinet ale vyřadil z hlasování opoziční strany. Vše teď probereme s Jakubem Ludským z naší zahraniční redakce. Dobré ráno, vítej.
2: Dobré ráno.
1: Můžou nás výsledky nějak překvapit?
2: No, je to nepravděpodobné. Očekává se jasné vítězství pro kremelské strany Jednotné Rusko. Kreml má podle britské stanice BBC i dalších expertů volby pevně v rukou a nic nenasvědčuje tomu, že by připustil nějaké narušení hlasování. Ostatně třeba v polovině srpna ruské soudy vyškrtly se seznamu kandidátů opoziční stranu Jabloko.
1: A proč k tomu Kreml přikročil?
2: K hlasování pro Jabloko ruské voliče vyzvala Julia Navalná, vdova po opozičníkovi Alexeji Navalném. Pár dní potom v polovině srpna ruské úřady tedy účast zatrhly a oficiálně soud obvinil předsedu strany mimo jiné z toho, že údajně nepřizná západní podporu své kampaně.
1: Také můžou poprvé volit lidé na ruském okupovaných ukrajinských územích?
2: Přesně tak, jsou to první volby od začátku té úplné invaze v únoru 2022. Putin zdůrazňoval, že se bude hlasovat v takzvaných nových regionech, tedy čtyřech ukrajinských oblastech, které Rusko okupuje.
1: Jakub Lucký, díky.
2: Naslyšenou.

0: Radiožurnál 4.8. Na Hané končí sklizeň chmele. Pěstitelé hlásí až o čtvrtinu nižší výnosy než obvykle. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu jsou šišky menší a mají i nižší obsah alfahořkých látek. Jako první v regionu úrodu sklidilo družstvo v Prosenicích na Přerovsku. V Židovském muzeu v New Yorku dnes začíná výstava s desítkami exponátů ze svatovického pokladu v Praze. Expozice navazuje na předchozí výstavy Fragmenty paměti v Drážďanech a v Praze. Ukazuje soužití mezi křesťany a židy ve střední Evropě od středověku až do 17. století.
1: Kolony na D11 před Chlumcem i na D1 před Brnem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec v omezení pořád počítejte s kolonou z 56. kilometru. Zdržení pro osobní auta se různě mění v průměru kolem 15-20 minut, pro kamiony je to na výrazně díl, protože před sjezdem na Chlumec na 61. kilometru kamion nadále překáží v pravém pruhu.
2: Kamion tam už stojí, akorát tam přibyla šipka.
1: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy první část kolony kamionů v pravém pruhu čekejte už za sjezdem na Domašov na 170. kilometru. Osobní auta potom brzdí kolem exitu 182 a dál kolem Popůvek. A v Brně stále řeší nehodu v Porgesově za Husovickým tunelem. Předtím jsou fronty na 20 minut od Rokytovy, Židenickou i Svatoplukovou. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: Dnes se na severozápadě a západě objeví slabý déšť, jinde by nemělo pršet vůbec. Bude polojasno až oblačno a hlavně v Čechách může být přechodně až zataženo. Teď po ránu si dávejte pozor na mlhy, nejvíc jich je na Moravě. Během dne se lokálně v severozápadní a západní části Čech rozprší, nejčastěji to bude na horách. Večer srážky ustanou a také oblačnosti bude ubývat. Teploty se odpoledne budou držet v rozmezí od 18 do 23 stupňů, na horách v 1000 metrech nad mořem naměří kolem 13 stupňů. A foukat k tomu bude, tak jako včera, slabý, přes den většinou mírný, západní až jihozápadní vítr. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, 7 hodin 20 minut v německém Frankfurtu. Zemřel letos už třetí člověk na malárii. Po dvou zaměstnancích letiště to byl včera jeden nemocný, který na letišti ani nepracoval, ani nepřicestoval z tropických krajin. Úřady uklidňují místní obyvatelstvo, že riziko další nákazy je nízké. Uvidíme, co nám k tomu řekne náš německý zpravodaj Tomáš Havlín. Dobré ráno, Tomáši.
1: Dobré ráno, asi tolik, že tam je zajímavé, jak jsou ty případy rozprostřené, protože to, že jsou nějací nemocní, prvních šest, dva z nich zemřeli a byli to zaměstnanci letiště, to je zpráva, která se objevila před dvěma měsíci už a teď tedy to byly další, tento týden to byly dva další lidé, kteří nemají s tím letištěm nic společného. Čili jsou tam také rozestupy v čase i v prostoru a to jsou posuny, které nechávají hodně místa pro dohady.
0: A je pravděpodobné, že spolu ty dřívější a současné případy souvisejí?
1: A to je právě jeden z těch dohadů a úřady si myslí, že to spíš tak není. Ředitel frankfurtského zdravotního úřadu Peter Tinemann řekl televizi ARD, že podle něj v obou případech to byl nějaký zapomenutý komár, který do Frankfurtu přicestoval zapomenutý v zavazadlovém nebo v nákladním prostoru, jenom v tom druhém případě z tohoto týdne to bylo výjimečné, protože tam ho prostě nějaký vítr odfoukl 5 kilometrů přes les do obce Schwanheim a ten komár tam ještě tedy nakazil oba dva ty seniory, z nichž jeden včera té malárii podlehl. Nicméně čeká se ještě na výsledky specializovaných testů v belgických Antwerpách a až ty by měly definitivně vyloučit, že ty případy červencový a současný spolu souvisí a tím by mohl vyloučit i některé spíše nepravděpodobné hypotézy, jako že se třeba někde na letišti u Frankfurtu množí kolonie tropických komárů.
0: Malárie je nemoc spojovaná s Afrikou, teď je spojovaná i s německým Frankfurtem. Proč tomu tak je, vysvětlil náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín teď v ranním Radiožurnálu. Tomáši, děkujeme za to naslyšenou.
1: Děkuju, pěkný den.
0: Páteční ranní Radiožurnál 18. září, 8 minut před půl osmou, 8 minut před dalšími zprávami. Mlčíš a

0: Jak vypadá doprava budoucnosti? Den chytré mobility představí moderní dopravu a chytrá řešení všem generacím. Přijďte si vyzkoušet dálkově ovládané vozy, doručovací roboty, autonomní formuly nebo robopsa. 19. září na Holešovickém výstavišti v Praze. Více informací a registrace zdarma na denchytremobility.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál i půl osmé. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Slovenský předseda vlády Robert Fico se dnes na Ukrajině setká se svým polským protějškem Donaldem Tuskem. Informovala o tom agentura Ukrinform, která se odvolává na Tuskovo prohlášení. Šéf polské vlády ve čtvrtek po jednání s rakouským premiérem Kristianem Štokrem ve Varšavě mluvil o prodloužení sankcí Evropské unie vůči Rusku. Slovensko je proti. Údajně žádá vyškrtnutí dvou jmen ze seznamu. Vypuštění jednoho jména požaduje i Francie. Cestující ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Důvodem je hlavně spuštění nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů. Situaci dnes na mimořádném zasedání probere vedení letiště. S problémem se v poslední době potýkají i jiná evropská letiště. A symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje na festivalu Dvořákova Praha. Na soutěžním vystoupení Concertino Praga doprovodí symfonici mladé umělce, kteří se dostali do finále v kategorii klávesových a strunných nástrojů. V pražském Rudolfinu zazní třeba skladby Petra Iljiče Čajkovského nebo Sergeje Rachmaninova. Sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň pod vedením trenéra Radoslava Kováče po třetí za sebou nevyhráli. Tentokrát prohráli v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy s belgickým týmem Royal Union Saint-Gilloise 0-3. A české volejbalisty čeká v osmifinále mistrovství Evropy Belgie. Hrát se bude v pondělí v Turíně. Rozhodla o tom prohra Finů s Estonci.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D11 před Chlumcem a překážka na D35 u Dašic. Na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové za exitem Městec počítejte s kolonou z 55. kilometru. Osobní auta se táhnou asi 20 minut, kamiony výrazně déle. Na 61. kilometr tam v zúžení překáží v pravém pruhu porouchaný kamion. Na D35 se potom z Hradce Králové směrem na Olomouc opatrně u exitu 148 Dašice v odbočovacím pruhu leží velké kusy prasklé pneumatiky. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy už se kamiony řadí v pravém pruhu hned za odpočívkou 9 křížů na 167. kilometru. Osobní auta v levém pruhu tvoří kolonu za Ostrovačicemi ze zhruba 180. kilometru dál za Popůvky. V Brně v Progesově za Husovickým tunelem stále došetřují nehodu, popojíždí se i přes 20 minut od Rokytovy, Židenickou i Svatoplukovou. Na 52. z Mikulova na Brno na vjezdu na Nové Mlýny porouchaná dodávka, objíždí se Kyvadlově, brzdí se za zatáčkou. Na 19. z Plzně na Tábor za Orlíkem za odbočkou na Sobědraž se brzdí v obou směrech, došetřují srážku auta se zvěří. A 27. z Plzně na Jesenici mezi Plasí a Vírovem po nehodě kyvadlový provoz chvílemi kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na českém je dnes po ránu oblačno až polojasno, jen na západě našeho území mraků víc až zataženo. Na Moravě se místy jinde jen ojediněle vytvořily mlhy, ty se ale budou během dopoledne rozpouštět. Teploty se aktuálně drží většinou mezi 8 a 13 stupni, v údolích ale bylo ještě chladněji, tam klesla teplota k 5 stupňům Celsia. Přes den se budou teploty pohybovat od příjemných 18 do ještě příjemnějších 23 stupňů. V tisíci metrech na horách naměříte kolem 13 stupňů Celsia. Přes den pak čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách může být přechodně až zataženo. Během dne se lokálně v severozápadní a západní části Čech rozprší. Nejčastěji to bude na horách. Večer srážky ustanou a také oblačnosti bude ubývat. No a ještě vítr. Foukat bude většinou slabě nebo mírně od západu až jihozápadu. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a u mikrofonu je Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, ještě od nás uslyšíte o tom, že dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi VZP prověří policie. Nové vedení má totiž podezření, že předchůdci dávali několika milionové dary neprůhlednému spolku.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 7.37, páteční ranní radiožurnál a teď podezřelé smlouvy a neprůhledné dary. Policie podle zjištění našich reportérů prověří dceřinou firmu největší české zdravotní pojišťovny VZP. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP kvůli internímu auditu. Potvrdila to mluvčí Viktorie Plíbová. Více probereme s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Vítej.
1: Dobrý den.
0: O jaká podezření se tedy jedná?
1: Kontrola se zaměřila na posledních 6 let, kdy byl ve vedení komerční pojišťovny VZP Robert Kareš. Z auditu, který si vyžádala pojišťovna po Karešovi odvolání letos v květnu, vyplývá například podezření, že 14 milionů z nadačního fondu bylo vyplaceno v rozporu s pravidly. Závěry zmiňují třeba to, že PVZP přispívala z nadačního fondu miliony korun na pořádání debat z politiky nebo na marketing.
0: Na komu a na co pojišťovna přispívala?
1: Největší sumu 7 milionů korun dal nadační fond podle auditorů netransparentnímu spolku Pro Futuro 21, za kterým stojí bývalý písecký místostarosta za ODS Tomáš Dušek. Peníze dostal před 2 lety na činnost think tanku, který podle něj pořádá různé debaty na společenská témata. Dušek tvrdí, že za poslední 2 roky zorganizoval desítky akcí s účastí politiků nebo pro politiky. Spolek ale nezveřejňuje účetní závěrky. Není veřejně aktivní a vznikl krátce před tím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo ale vše podle pravidel.
2: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže. Prostě na aktuální společenská témata těch besed se účastnili politici, účastnila se jich odborná veřejnost.
1: Většinu akcí nelze dohledat, byly jen pro pozvané a financování spolkem bylo neveřejné. U některých akcí jsme ale našli nesrovnalosti a nelze spolehlivě ověřit, jestli se uskutečnily.
0: No a co vedení spolku, to si, nebo vedení fondu, to si ten spolek nějak neprověřil?
1: Kareš, který stál v čele pojišťovny i nadačního fondu, jakékoliv pochybnosti odmítá. Vše podle něj bylo v souladu s předpisy.
3: Co se týče těch darů, prosím vás, tak já si trvám za to a plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly prostě účelné, byly v souladu se statutem a celkově zapadaly do toho ekosystému. To znamená udělat z té PVZP ještě větší pojišťovnu.
1: PVZP patří k menším pojišťovnám na českém trhu, nabízí třeba pojištění auta, nemovitostí nebo cizinců. Nejvíce se o ní mluvilo v souvislosti s monopolem na zdravotní pojištění cizinců, který byl před 3 lety zrušen. Vše si můžete taky přečíst na našem webu irozhlas.cz.
0: Proč tedy dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi VZP prověří policie, nám vysvětlil Jan Duchoslav z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Radiožurnál 7 hodin 40 minut.

0: s vámi Radiožurnál. Venku to možná ještě nevypadá, ale podzim se rychle blíží a s ním také častější nemoci. Zdravotní komplikace hrozí především seniorům. Zabránit jim může přece jenom očkování. Kdy a proti čemu se nechat očkovat, probereme v ranním interview ještě před 8 hodinou.
1: Vaše varování ze silnic.
2: Je velká bouračka motorkáře s autem.
3: Obratem předáváme všem řidičům.
4: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
1: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
5: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
3: Aby včas zvolili lepší cestu.
6: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
1: Volejte 800 553 553.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, je 7:45. Odvoláním v kauze psychiatra Jana Cimického se bude dnes zabývat Městský soud v Praze. Obvodní soud Cimického za 4 znásilnění a 35 případů vydírání potrestal 5 lety vězení. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal. Policie v kalifornském městě Santa Ana pátrá po zlodějích, kteří ukradli bronzovou sochu Ježíše Krista v hodnotě přes 1 000 000 korun. Na podstavci z ní zbyly jenom nohy. Zřejmě šlo o zloděje kovů, ti se často zaměřují na cenné materiály. Ve sběrných surovinách v Jižní Kalifornii se libra bronzu vykupuje za $4.
7: Na D1 požár u 9 křížů a kolona před Brnem. Na D1 ve směru z Brna na Prahu teď dejte pozor, tvoří se kolona kolem odpočívky 9 křížů na 167. kilometru. Hasiči zasahují u požáru dodávky ve stoupacím pruhu, projíždí se jenom levým. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy vzniká roztrhaná kolona kamionů před omezením u D2. Její první část je už za Velkou Bíteší kolem kilometru 165,5. V levém pruhu čekejte frontu hlavně mezi sjezdy 178 Rosice a 182 Popůvky. Pozor, dojíždí se tam v mlze. V Brně v Progesově za Husovickým tunelem stále došetřují nehodu v kolonách. Je to až na půl hodiny od Rokytovy, Židenickou i Svatopulkovou. A na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec se tvoří kolony v omezení. Je to z 54. kilometru k porouchanému kamionu na 61. osobním autem 20 minut. Další zelená vlna za 15:45.
8: Dnešní ráno je chladné a mlhavé, teploty v údolích poklesly jen k 5 stupňům, jinde bylo 7 až 12 a mlhy se tvoří hlavně na Moravě. Během dopoledne se ale rozpustí. Nebe pak čekáme polojasné až oblačné, v Čechách se ale může přechodně objevit.

0: Radiožurnál 10 minut před 8. Venku je pořád docela teplo a hodně z nás tak možná ještě vůbec nepřemýšlí nad tím, že se blíží sezona chřipky a nebo také covidu. Právě podzim je ale nejvhodnější dobou na to se nechat proti těmto nemocem očkovat. A zvláště důležité je očkování kvůli možným zdravotním komplikacím pro seniory. Třeba proti chřipce se jich očkuje zhruba jenom čtvrtina. No a o prevenci a očkování teď s epidemiologem a místopředsedou České vakcinologické společnosti Romanem Prymulou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začneme termínem. Kdy přesně je nejvhodnější se nechat proti chřipce nebo covidu očkovat a proč?
1: Tak u covidu je to složitější, tam ta sezóna není jasně definovaná, je dobré se očkovat před nějakou vlnou, která může přicházet a víme o tom, že ta vakcína v podstatě chrání spolehlivě 3 až 6 měsíců, to znamená, pokud bychom se nechali očkovat příliš dopředu, tak by ta ochrana nemusela být taková. U chřipky je to v podstatě jednodušší, protože tam ta sezóna je poměrně jasně definována někdy prosincem až březnem. Problém ovšem je, že tak, jak my se snažíme očkovat maximálně v říjnu a v listopadu, tak v letošním roce došlo ke zpoždění výroby té vakcíny, protože ta vakcína má kompletně všechny 3 kmeny, které tam jsou nové a ta vakcína tady bude k dispozici až někdy počátkem listopadu.
0: Jak moc snižuje vakcína riziko závažného průběhu nemoci u seniorů?
1: Tak to snížení rizika je, pokud vezmeme běžnou účinnost vakcíny, tak je někde kolem 60-70%. U chřipky nicméně u těch vážných průběhů to může být někde až o 80%, to znamená snižuje vlastně pravděpodobnost hospitalizace, případně i úmrtí. A dobrá zpráva pro seniory je, že ta vakcína, která je vlastně posílená, tak ta tady je. To znamená, tuto vakcínu jako jedinou k dispozici už máme.
0: A u kolika seniorů v Česku je chřipka příčinou úmrtí, nebo neumírají tedy přímo na chřipku, ale spíše na nemoci, které chřipka zhorší?

0: Ono je těžké říct asi nějaké přesné číslo, ale v podstatě z výpočtu Státního zdravotního ústavu vyplývá, že nám ročně umírá kolem 1500 až 2500 osob v souvislosti s onemocněním chřipkou a naprostá většina z nich jsou právě seniori nad 65 let věku, spíše ještě v těch vyšších věkových kategoriích. A pokud vezmeme čísla, která vlastně ukazují jasně prokázanou chřipku, tak těch je méně z toho důvodu, že v případě epidemie chřipky se to testování standardně neprovádí, takže tam hovoříme o nějakých 200-250 lidech.
1: Mm-hmm. Očkování, proč jakým dalším respiračním nemocem by měli seniori podle vás zvážit?
0: Ještě tady je jedna víceméně vakcína, která k dispozici je v současné době, to je očkování proti RS virům. A RS viry opravdu jsou závažným respiračním onemocněním, které se projevuje zejména v té kategorii nejmenších a zároveň také v kategorii právě seniorské, pro které máme tuto vakcínu. A co se týká těch dětí, tak my jsme tady zavedli vlastně aplikaci protilátkového preparátu, protože těch úmrtí v nejranějším věku je poměrně hodně po celém světě. A tato protilátka ukazuje, že má vynikající účinek a velmi se osvědčuje. Takže v té kategorii nejnižších dětí je to poměrně dobře ošetřeno. V té kategorii seniorní tam ta proočkovanost je téměř žalostná. Mm-hmm.
1: Proočkovanost proti chřipce je v Česku nízká, jiné evropské státy jsou na tom lépe. Kde je tedy v Česku problém?
0: Ten problém není jenom v Česku, když se podíváme na jednotlivé evropské země, tak ty se seřadily víceméně s takovým západovýchodním gradientem a naprostá většina všechny prakticky západní země jsou v té první části pelotonu. Na přelomu je paradoxně Německo, ale když se nad tím zamyslíme, tak ono to není úplně paradoxní, protože je tam velká část vlastně východního Německa, která to ovlivňuje a pak jsou ty postsovětské země, v kterých jsme samozřejmě i my a tam ta proočkovanost je velmi nízká. Je otázkou, proč tomu tak je. Já se domnívám, že my jsme tady byli zvyklí na povinné očkování, ta chřipka nikdy povinná nebyla, my proto vnímáme jako něco, co není až tak důležité.
1: Místopředseda České vakcinologické společnosti epidemiolog Roman Prymula. Díky, naslyšenou.
0: Děkuju, naslyšenou.

0: S vámi ranní radiožurnál, za chvíli ve zprávách o jednom ztraceném a narozeném rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou a potom také o tom, co by si měl takový astronaut vzít na mezinárodní vesmírnou stanici. Můžete to ovlivnit i vy, ranní radiožurnál, upřesní po 8.
1: Máte pocit, že zapomínáte příliš často? Chcete vědět, jak jste na tom s pamětí? Přijďte si nechat vyšetřit paměť do budovy Českého rozhlasu v Praze. Radiožurnál ve spolupráci s Českou Alzheimerovskou společností vás zvou od pondělí 21. do středy 23. září do budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12 Praha 2. Před návštěvou je nutné se objednat na telefonním čísle 283 880 346. Nezapomínejte na svou paměť. www.alzheimer.cz.
0: Radiožurnál je 8 hodin. A teď zprávy. Eliška Zábrovská.
2: Česko plánuje vystoupit z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Český rozhlas zveřejní ztracený záznam rozhovoru prezidenta Havla s novinářem Peroutkou. Davis-Cupový duel Česko-USA v Praze rozhrají Menšík a Tien. Kolona se tvoří na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové v omezení před Chlumcem a bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí. Radiožurnál má k dispozici usnesení Ministerstva spravedlnosti, podle kterého by Česko nebylo členem od příštího roku. Krok kritizují odborníci, třeba Transparency International, s tím, že jde o další oslabení hlasu občanské společnosti.
4: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to zdůvodňuje napjatým rozpočtem a úsporou.
5: Tímto rozhodnutím ušetříme přes 500 000 korun ročně.
4: Podle Krištofa Doležela z Transparency International tím vláda ukazuje, že nemá o názor občanské společnosti zájem.
6: Je to další krok od transparentnosti, další krok od aktivního se zapojování do mezinárodních struktur, což není něco, co by bylo jako dobré, sebevědomé, pozitivní.
4: Do iniciativy je v tuto chvíli zapojeno přes 70 států. Česko může kvůli vystoupení čelit reputačním rizikům. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnic vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jana Rídl.
7: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
2: Rusko pokračuje v cílených útocích na ukrajinskou železnici. Vláda proto přijala nová opatření k zajištění bezpečnosti cestujících i posádek vlaků.
8: Nová opatření vycházejí ze změn v klasifikaci vzdušných poplachů. Při nižší žluté úrovni poplachu budou vlaky jezdit beze změn a cestující budou moci na nádražích a zastávkách vystupovat a nastupovat jako dřív. Červená úroveň poplachu znamená bezprostřední ohrožení. Soupravy v té době zůstanou ve stanicích a cestující budou muset přejít do protileteckých krytů. Na ukrajinské železnici už funguje systém včasné výstrahy strojvedoucím, kteří v případě přímé hrozby vlak zastaví a evakuují cestující. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Archiv Českého rozhlasu našel originální záznam rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Ztracená nahrávka vznikla před 58 lety, kdy dramatik zpovídal exilového novináře ve Spojených státech.
9: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
10: Ptá se Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky.
11: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
10: Rozhovor po srpnových událostech roku 1968 zmizel. Archivářům Českého rozhlasu se podařilo dohledat originální záznam až letos v únoru. Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: Sport.
12: Dvouhrou mezi Jakubem Menšíkem a Tienem začne úvodní tenisová dvouhra Davis Cupového souboje mezi Českem a Spojenými státy americkými. Duel odstartuje v Libenské hale v 15 hodin, poté si proti sobě zahrají Jiří Lehečka a Shelton. Oba nejlepší singlisté Američanů jsou leváci. Menšík v tom ale i díky zkušenostem z nedávných turnajů nevidí problém.
13: Tak myslím si, že za poslední dobu, co jsem hrál, těch leváků bylo docela dost, takže řekl bych, že jsem na to trošku zvyklejší. Nemám s tím úplně jako nějaký problém, samozřejmě je to vždycky něco jiného, že jo. Většinu z těch zápasů hrajeme proti pravorukým hráčům, takže je to vždycky jako trošku změna, ale z těch posledních zápasů tak jich bylo docela dost.
12: Fotbalisté Viktorie Plzeň vstoupili do ligové fáze Evropské ligy prohrou belgickému týmu Royal Union Saint-Gilloise podlehli 0-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na D46 za Prostějovem a na D1 u Devíti křížů požár a následná nehoda. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce pozor za exitem Prostějov sever na kilometru 26,5 stojí v nepřehledném místě za zatáčkou dvě auta v levém pruhu.
15: A je tam mlha, je tam snížená viditelnost, není tam trojúhelník, neblikají.
14: Na dálnici D1 u odpočívky 9 křížů komplikace v obou směrech na kilometru 167. V pásu z Brna na Prahu hasili požár dodávky, pořád se jede levým pruhem a kolona na pár minut je od exitu 168. Ve směru opačném z Prahy do Brna se u vjezdu na odpočívku na 167. srazily dva kamiony. Chvíli byl provoz úplně blokovaný, teď už se jede levým pruhem. Kolona předtím skoro od exitu 162 velká bítež, zdržení v osobním autě kolem 20 minut. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec očekávejte stále kolonu z 54. kilometru kamiony, osobní auta zhruba z 56. a sunou se zhruba 20 minut omezením na 61. kilometr, tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte ranní radiožurnál a taky Petra Krále.
0: To, co nejlépe reprezentuje Česko, by měl vzít Ali Svoboda na vesmírnou stanici. No jo, ale co to je? Odpověď se intenzivně hledá a hledat ji budeme i za chvíli v ranním radiožurnálu.

0: rány.
1: 10 minut po 8. Plyšová hračka, česká kniha nebo třeba hlavolam. Tak tyhle zdánlivě nespojitelné předměty spojuje to, že by mohly vyrazit do vesmíru. Český astronaut Aleš Svoboda se nejspíš ve druhé polovině příštího roku vypraví na mezinárodní vesmírnou stanici. No a sebou si může vzít nějakou drobnost, která bude Česko reprezentovat. A co to bude, tak o tom můžete rozhodnout i vy. Detaily přidá teď Jan Duchoslav z domácí redakce. Vítej.
2: Dobré ráno. Dnes je poslední den, kdy lidé můžou navrhnout, jaký předmět sebou Aleš Svoboda poveze. Mělo by to být něco malého, co připomíná historii, vědecké úspěchy, kulturu nebo tradice Česka. Někteří fandové astronautiky mluví třeba o ikonickém Ježkovi v kleci z rychlých šípů. Hlasovat můžou lidé na webu českacestadovesmíru.cz, kde najdou i všechny požadavky, které musí předmět splňovat.
1: Jaké to jsou?
2: Předmět by neměl obsahovat nebezpečné látky, hořlaviny, ale i třeba baterie nebo tekutiny. A hlavně musí obstát ve stavu bez tíže. Všechny nápady posoudí odborná komise v říjnu. Který uspěl, to se dozvíme na začátku listopadu na festivalu kosmických aktivit Czech Space Week.
1: Jan Duchoslav, díky a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: No a my jdeme zkontrolovat, zda mezi těmi předměty už je také třeba bysta Járy Cimrmana.

0: Tady je Radiožurnál ve 4:09.
1: Sledujeme dění ve Švédsku, tam začnou povolební vyjednávání. Předseda parlamentu se během dneška sejde s předsedy jednotlivých stran. Ve volbách, které komise definitivně uzavřely teprve včera odpoledne, zvítězila s velmi těsným náskokem středolevicová opozice. Premiér Ulf Kristersson už kvůli volební porážce oznámil také rezignaci. Lidé v Mirovicích na Písecku hlasují v referendu o výstavbě větrných elektráren. V lokalitě je chce postavit společnost ČES. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádech desítek milionů korun. Lidé se psali ale proti záměru petici.
2: Překážka na D46 za Prostějovem a na D1 problémy u devíti křížů obousměrně. Na D46 ve směru z Vyškova na Olomouc, za Prostějovem sever na kilometru 26,5 pozorně, stojí tam dvě auta v levém pruhu a v mlze jsou velmi špatně vidět. Na D1 z Prahy do Brna se tvoří kolona od exitu 162 velká bítež, osobní auta popojíždějí asi 20 minut, nákladní vozidla déle na 167. k odpočítce 9 křížů, po srážce dvou kamionů je tam průjezdný jenom levý pruh. Na D1 u devíti křížů taky směrem z Brna na Prahu na 166,5 je průjezdný levý pruh, tam hořela dodávka, kolona od sjezdu 168 do Mašov je do 10 minut. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové v omezení za sjezdem na Městec se stále tvoří kolona. Kamiony v pravém pruhu z 54. osobní v levém z 56. mají to na 20 minut na 61. porouchaný kamion. Tam překáží další zelená vlna za 15:15.
3: 18. září bude příjemný podzimní den, nebe s proměnlivou oblačností. Nejvíc mraků čekáme v Čechách, kde může být místy až zataženo a kde také může i sprchnout. Nejvíc dešťových kapek spadne na horách na severu a severozápadě našeho území. Večer budou srážky ubývat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty se budou držet mezi 18 a 23 stupni. Zítra bude o malinko tepleji, místy se mohou teploty vyšplhat až ke 24 a bude většinou slunečno, polojasno. Po ránu s ojedinělými mlhami. V neděli už se ale počasí pokazí, nebe se bude zatahovat a také čekáme víc deště. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8 hodin 20 minut. K tomu česká vláda plánuje vystoupit z iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Počítá s tím usnesení, které Radiožurnál získal. Odborníci například z Transparency International ale varují před dalším oslabením hlasu občanské společnosti. Součástí iniciativy je přes 70 zemí a má podporovat transparentní vládnutí. Tématu se věnuje kolegyně Daniela Brichtová. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Proč tedy ministerstvo spravedlnosti chce teď tuhle iniciativu opustit?
1: Jako hlavní důvod uvádí ministr Jeroným Tejc za ANO finanční úsporu s tím, že situace kolem rozpočtu je velmi napjatá.
2: Tímto rozhodnutím ušetříme přes 500 000 korun ročně. Navíc uvolníme ruce lidem na ministerstvu spravedlnosti pro smysluplnější práci.
1: Schodek rozpočtu má být 389 miliard korun. Podle ministra Tejce Česko navíc nepotřebuje další diskuzní platformu.
0: No a jak vnímají tento krok zástupci nevládních organizací?
1: Tito podle členky Evropského hospodářského a sociálního výboru, tedy jednoho z poradních orgánů Evropské unie, Silvie Píchové vnímají jako krok, který ukazuje, že vláda nemá o spolupráci s nimi zájem. Členství v iniciativě je podle ní závazek k transparentnímu vládnutí.
3: Pokud bychom z tohohle programu odstoupili, tak by to bylo zase nějaký signál, že není takový zájem tu občanskou společnost zapojovat.
1: Za krok špatným směrem to považuje i organizace Transparency International.
0: No a obstojí argumenty ministerstva spravedlnosti opozice?
1: Ani tam podporu vláda nenajde. Například Barbora Urbanová z Hnutí STAN to označila za destruktivní krok.
4: Až bych použila slovo odporný, protože politici, kteří za tímhle stojí, v minulém volebním období dělali všechno proto, aby jim občanská společnost, třeba i ty neziskovky, řekli, co mají dělat, aby tady v parlamentu zazářili.
1: Podle návrhu má Česko vystoupit z iniciativy s koncem letošního roku.
0: O partnerství pro otevřené vládnutí aktuálně Daniela Brichtová. Naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Radiožurnál v 8.21. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto se rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
4: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
5: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
4: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
2: A co s rodiči nejraději děláš?
6: Rád vařím.
2: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
6: Auta.
2: A baví tě to ve školce?
6: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Radiožurnál 8:30. Začínají zprávy s Eliškou Zábrockou.
10: Iránské revoluční gardy oznámily zásah ropného tankeru v Hormuzském průlivu plujícího pod vlajkou Toga. Na palubě lodi pak vypukl požár. S odvoláním na prohlášení zveřejněné iránskými státními médii to uvedla agentura AFP. Tanker se podle prohlášení pokusil nelegálně proplout průlivem. Co se stalo s posádkou, iránské gardy zatím neupřesnili. Lidé v Mirovicích na Písecku budou dnes hlasovat v referendu o výstavbě větrných elektráren. 2 až 3 větrné elektrárny chce v lokalitě postavit společnost ČES. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu desítek milionů korun. Lidé sepsali proti záměru petici. Obávají se negativních dopadů na životní prostředí i na zdraví. A po celém Česku dnes začínají reuse dny. Akce mají upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpět do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom Česko za posledních 10 let zlepšilo téměř o 8 procentních bodů. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě.
1: Sport.
10: Fotbalisté Viktorie Plzeň vstoupili do hlavní fáze Evropské ligy prohrou 0-3 s belgickým týmem Royal Union Saint-Gilloise. První výhru v soutěži naopak zaznamenalo turecký Beşiktaş, ten i díky gólu střídajícího Václava Černého porazil Marseille 4-1. Naopak Hoffenheim i s českými reprezentanty Vladimírem Coufalem a Adamem Hloškem v sestavě prohrál na hřišti klubu Ofi Kréta 0-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 u 9 křížů a nehoda v Brně, v Porgesově. Na D1 z Prahy do Brna od exitu 162 Velká Bíteš popojíždí fronta. Osobní auta 20 minut na 167. kilometru u odpočívky 9 křížů po srážce 2 kamionů je provoz stažený do levého pruhu. Na D1 taky ve směru z Brna na Prahu vzniká kolona od exitu 168 9 křížů, za ním ještě před odpočívkou na 166. pultem. Po dřívějším požáru dodávky je taky průjezdný jenom levý pruh. Zdržení tam je kolem 5 minut. V Brně po nehodách čekejte kolony jak od Rokytovy, Svatopulkovou i Židenickou do Porgesovy za Husovický tunel a taky Kníničskou do centra od Branky k vozovně Komín. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové v omezení těsně před sjezdem na Chlumec stále blokuje pravý pruh na 61. kilometru nepojízdný kamion. Kolona před ním začíná za exitem Městec na 54. kilometru. Osobní auta se zdrží 20 minut, kamiony víc. A v Praze kolony mimo jiné na okruhu směrem z letiště na D1 za Karlovarskou kratší fronta před nehodou na 24. kilometru, pak od D5 k Kořechu, opačně směrem na D7 fronta od Evropské k letišti asi na 16:15. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnes i zítra nás čeká docela poklidné, příjemné počasí. S teplotami dnes do 23, zítra dokonce do 24 stupňů. Dnes bude ještě mraků víc, v Čechách ojediněle místy přechodně i zataženo a tam také může, hlavně na horách, zapršet. Jinde ale polojasno až oblačno, bez srážek. Víkend začne se slunečným nebem, jen opět po ránu pozor na mlhy. V neděli ale přejde přes naše území studená fronta, která sebou přinese jak oblačnost, tak i dešťové kapky. Zpočátku bude ještě převládat polojasno, postupně se bude ale nebe od severozápadu zatahovat a odpoledne a večer už bude pršet. Teploty budou ale ještě vysoké, od 19 do 23, na jižní Moravě dokonce do 25 stupňů. Příští týden pak začne chladným, místy především v severovýchodní polovině Česka, i deštivým počasím a také bude docela větrno. Teploty se budou pohybovat jen kolem 15 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
9: Dobré ráno, 8 hodin 34 minut tomu páteční ranní radiožurnál se vším tak, jak jste určitě zvyklí a tak, jak od nás čekáte. Za chvíli další aktuální informace, tentokrát se budou týkat soudu, a to protože u Městského soudu v Praze podruhé bude projednáno odvolání v případu psychiatra Jana Cimického.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 837. Případ psychiatra Jana Cimického dnes projedná odvolací soud za sexuální útoky a vydírání celkem 39 žen. Uložil obvodní soud pro Prahu 8 lékaři 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Odvolací městský soud v Praze kauzu posoudí už po druhé. No, to jednání začne zhruba za necelou půl hodinu. Sledovat ho bude na místě také reportérka Františka Rohlíčková. Dobré ráno.
1: Dobrý den. Podle nepravomocného rozsudku Jan Cimický po dobu asi 40 let sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 vydíral. Nejdříve v psychiatrické nemocnici v Bohnicích, později potom v Centru duševního zdraví Modrá laguna, které založil v 90. letech. Za tomu letos v dubnu soudce Petr Novák uložil 5letý trest vězení a na 10 let zakázal vykonávat činnost lékaře. Proti tomu se odvolal advokát Cimického Miroslav Kučerka.
2: My jsme stále na rovinu tento výsledek očekávali, k tomu to řízení směřovalo, takže pro nás to rozhodně není překvapením a tak, jak to pro nás nebylo překvapením před rokem a půl, tak to není překvapení ani dneska.
1: Tak komentoval Kučerka rozsudek letos v dubnu. Sám Jan Cimický k jednáním nechodí, pravděpodobně tu tedy nebude osobně ani dnes.
0: No, stejný rozsudek už padl po druhé, nejdřív v listopadu 2024, jak zmínil právě i advokát Jana Cimického.
1: Ano, odvolací pražský městský soud už jednou stejné rozhodnutí obvodnímu soudu pro Prahu 8 vrátil, tehdy ale hlavně z procesních důvodů. Rozsudek byl podle odvolacího senátu nepřehledný, zmatečný a trpěl i dalšími nedostatky.
0: A pojďme ještě pro úplnost připomenout krátce celý ten případ.
1: Už jsem řekla, že údajných obětí je 39, byly to Cimického pacientky, ale třeba i studentky, které u něj byly na praxích, nebo další ženy, které s ním nějak spolupracovaly. V případu svědčila v roce 2024 například moderátorka Martina Hinková-Vrbová.
3: Lehké to není o tom mluvit. Vlastně jsem se o tom přesvědčila opět tady v té soudní síni, kdy jsem tam chvíli měla na krajíčku.
1: Ženy Cimického obvinili z toho, že je sexuálně napadlo poté, co v roce 2021 byl psychiatr navržen na udělení státního vyznamenání. Jan Cimický po celou dobu vinu odmítá. U soudu byl osobně pouze při zahájení hlavního líčení, kdy odmítl jakékoliv sexuální násilí.
0: Budeme u toho, až městský soud v Praze začne v 9 hodin po druhé projednávat odvolání v případu psychiatra Jana Cimického. Od soudu se přihlásila teď naše reportérka Františka Rohlíčková, která tam i nadále zůstává. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 8 hodin 43 minut a než se v ranním radiožurnálu podívám opět na to aktuálně, co se děje, tak se vrátíme v čase do roku 1941. Před 85 lety měl totiž předseda protektorátní vlády Alois Eliáš otrávit skupinu novinářů, kteří otevřeně, naprosto nepokrytě kolaborovali s nacistickým režimem a byli jejich hlásnou tvorbou. Eliáš vinu nikdy sám nepřiznal a německý soud ho odsoudil k trestu smrti za jiné činy. Otrava novinářů se vžila pod názvem Chlebíčková aféra.
1: Ten případ není jasný a nebude jasný asi nikdy, protože když děláte ilegální činnost, tak o tom nemáte zanechávat stopy.
2: Připomíná historik Martin Groman události z 18. září 1941, kdy předseda vlády Alois Eliáš přijal několik protektorátních novinářů a nabídl jim chlebíčky. Ty podle všeho byly otrávené.
1: Takže všechno, co o tom víme, tak je z pozdějších výpovědí, většinou poválečných, což už zase může být ovlivněno tím, kdo z jakého důvodu to vyprávil a co do toho vnesl.
2: Novináři se otrávili z chlebíčků zřejmě botulotoxinem, břišním tyfem a tuberkulózou. Jeden z nich, Karel Lažnovský, zemřel a jeho pohřbu se zúčastnila řada nacistických potentátů. Přímý přenos se zachoval v archivu Českého rozhlasu.
3: Pohřbu se účastní doktor von Gregory, bezprostřední zástupce zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführer generála Heydricha.
2: Chlebíčková aféra se odehrála jen několik dnů před příjezdem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Alois Eliáš je zatčen a později popraven za odbojovou činnost. Na Šibenici skončili po válce jako kolaboranti i někteří novináři z Chlebíčkové aféry. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
4: Liga mistrů na Radiožurnálu.
5: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
4: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
5: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
4: Liga mistrů na Radiožurnálu.
5: Radiožurnál?
4: Fandíme s vámi.
0: Je 8:45. V Rusku začaly volby do státní dumy. Poprvé v nich hlasují i lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremelská strana Jednotné Rusko, která má teď v dolní komoře parlamentu ústavní většinu. Stavbu haly pro Amazon schválili zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Potvrdili to podpisem plánovací smlouvy. Nové centrum má zaměstnat 2,5 tisíce lidí a obec má tak získat část infrastruktury postavené investorem a také 20 milionovou kompenzaci.
6: Zdržení na D1 u 9 křížů a taky v Praze na okruhu. Na D1 u odpočívky 9 křížů komplikace obousměrně, průjezdný vždy jenom levý pruh. V pásu z Brna na Prahu kolona od exitu 168 na 5 minut ke shořelé dodávce na 167. Horší situace směrem z Prahy na Brno, kolona od exitu 162 Velká Bíteš. Pro osobní auta je to na 20 minut k nehodě dvou kamionů na 167. Na D1 z Prahy na Hradec už se za sjezdem na Městec rozjíždí jenom kratší zbyt kolony kamionů v omezení, porouchaná nákladní souprava z 61. kilometru je konečně pryč. V Brně po nehodách kolony v Židenické do Porgesovy za Husovický tunel a taky v Kníničské do centra od Branky k vozovně Komín. A v Praze fronty hlavně na okruhu směrem na D1 za Karlovarskou kolem nehody na 24. v levém pruhu dál k Ořechu. Fronta se tam sune i z D5 od Rudné a na okruhu před letištěm od Evropské 16:15. Další zelená vlna za 15 minut.
7: Dnes nás čeká střídavá oblačnost, hlavně na severozápadě a západě s možností deště. Nebe ale bude vlastně většinou polojasné až oblačné, jen v Čechách přechodně zatažené. Teď po ránu si dávejte stále ještě místy pozor na mlhy, a to hlavně na Moravě. Dopoledne se ale budou rozpouštět. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví déšť nebo přehánky, pršet bude jen slabě. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Odpolední teploty vystoupí zhruba o stupeň výš než včera na 18 až 23 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný pátek.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál v 8.51. 6 let jsme v seriálu radiožurnálu Deníka adopce sledovali život manželů Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní dítě, a tak se rozhodli pro adopci. Natáčení začalo tedy v roce 2020, kdy pár podnikl vůbec první kroky. No a ta nejnovější reportáž je z letošního léta. Jejich Tobiášovi jsou 4 roky.
1: Co to kopeme, Tobi?
2: Já nevím.
1: No kopeš nějakou díru.
2: Musí topat.
1: Takhle, jo? Možná tady stavění, že?
2: Jo.
3: A ty dloubeš díru do písku.
2: Ano.
3: A co k tomu používáš?
2: Tady toto.
3: Je to kus dřeva.
2: Já vím.
3: A teď jsme, Toby, kde? Jsme v Ostravě a jsme na hřišti?
2: Jo.
3: A ty máš prázdniny teď?
2: Jo.
3: A když jsi ve školce, tak máte tam značky na hrníčku nebo v šatně?
2: Jo. Tápčet.
3: Ptáčka.
1: A jakou má barvu?
2: Modlou.
3: Modrého ptáčka. A jak máš rád, když tě někdo oslovuje, když ti říkají třeba rodiče, Toby, to je nejčastější.
2: Jo.
4: Říkáme mu Tobíku, Tobísku, Tobino.
3: A má Lenko nějaké přezdívky?
4: Tomu říkám hlavně Šušinku, Bubišku, Kukišku.
5: Maminka si hraje tady ty zdroměrinky.
3: Jaká se ti líbí ode mě, Toby, když ti říkám Šušinku?
2: Já.
3: Šušinku. A co s rodiči nejčastěji, nejraději děláš?
2: Hlad vařím.
3: Vaříš?
4: Co všechno už umíš s tím taťkou uvařit? Palačinky, ne?
2: Jo, potom to mícháš.
3: To by si teď odběhl od rozhovoru na skluzavku. Usmívá se, jaký je Tobík?
4: Je velice vnímavý v poslední době, hrozně nás překvapuje, jak se posouvá. Je to takový jako klučina, co má rád život, co se rád směje.
3: Jaký je to by podle Tomáše?
5: No, bych zopakoval, co říká maminka. Baví mě ten jeho vývoj, tím, že mám dvě dcery dospělé už, tak teď to vnímám úplně jinak. Teď má nové kolo, tak budeme léto věnovat tomu, že se bude učit na kole.
3: V tuhle chvíli, kdy spolu natáčíme, máte Tobyho 3 roky, jsou mu 4 roky.
4: Nedávno jsme se tak o tom bavili s manželem, že nás to hrozně změnilo. K dobrému, jako v tom, jak člověk najednou teď je víc naučen vnímat ten přítomný okamžik a jak vlastně ten Tobík nás hrozně učí.
5: Poznáváme sami sebe. Teď je nám trošku víc, tak je to úplně jinak.
3: Ten celý adopční proces byl ukončený v březnu 2024. To teda Toby dostal vaše příjmení?
4: Ano.
3: Rodné číslo?
4: Nový rodný list, rodné číslo. To se mu změnilo a vlastně

0: příjmení.
1: A od té doby už vlastně...
0: Je náš.
1: Už se neřeší nic, jako už vlastně ty soudy a sociální pracovnice už nás nenavštěvujou a už je to takový běžný život, co znají všichni lidi, když mají malé děti.
2: Tobi, ještě nemáš hlad?
3: Ne, nemám.
4: Lezeš tady na takovém lanovém centru a máš rád třeba auta, vlaky.
3: Auta.
4: Co byste mu chtěli předat, nějaké vaše třeba důležité pro vás hodnoty?
0: Hlavně, aby byl šťastný.
5: Šťastný chlapec, který prostě je vyrovnaný, který sebe věří. To, co nejvíc mu můžeme dát, je vlastně ta láska a péče. A myslím si, že pokud v tom budeme dobří, tak pak ten život určitě bude vnímat mnohem líp, než některé děti, které třeba tu možnost nemají.
4: Tomáši?
1: Já bych to asi završil tím, že chcem, aby byl prostě zdravý, šťastný člověk, aby byl správný člověk, jako...
4: Na adopci v Česku teď čeká přes 1100 žadatelů. Všech 5 dílů seriálu najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Páteční ranní radiožurnál dospěl do finále. Libor Bouček je poslední tečkou za dnešním ranním vysílání a zároveň tím, kdo startuje to dopolední.
1: Je radost být tou poslední tečkou, ale rovnou dodám vykřičník a tím vykřičníkem je dnešní hosta radiožurnálu, protože se vydáme do Strakonic, kde je, řekl bych, jeden z nejkreativnějších šéfkuchařů naší země. Jmenuje se Pavel Drdel, který za to získal i celou řadu ocenění a myslím si, že nabídnem posluchačkám a posluchačům důvod, proč se dnes cestou na Šumavu ve Strakonic zastavit.
0: A pokud tam cestu nemáte, tak možná to bude důvod tomu, proč tam zajet.
1: Ano.
0: Díky. Radiožurnál a před námi zprávy.
2: Pusťte si dnes hokej v rádiu.
3: Hokejová Tip Sport Extraliga poprvé v nové sezóně v tradičním pátečním termínu. Druhé kolo ozdobí vyprodaný souboj úspěšných reprezentačních trenérů. Rytíři Kladno, HC Sparta Praha, tedy domácí Radim Rulík proti Patriku Augustovi na střídačce hostů. Dnešní extraligový program začne v 17 hodin. Utkání Kladno Sparta odstartuje o hodinu později.
2: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
4: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.
5: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
6: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je radiožurnál.
0: 9 hodin. Eliška Zábrocká zprávy.
7: V Rusku začaly volby do státní dumy. Poprvé hlasují i lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Vedení pražského letiště bude dnes řešit dlouhé fronty turistů u pasových kontrol. Plzeňští fotbalisté své úvodní vystoupení v evropské lize nezvládli. Po nehodě je kolona na dálnici D1 z Prahy do Brna před 9 kříži. A bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
7: Rusové rozhodují, kdo usedne mezi 450 poslanců státní dumy. Ve volbách můžou poprvé volit taky lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremelská strana Jednotné Rusko. Ta má teď v dolní komoře parlamentu ústavní většinu.
8: Ruský prezident Vladimir Putin vyzval k co největší volební účasti. V předvolebním projevu Rusy označil za jednotný národ, který spojuje historická paměť a láska k vlasti. Hlasováním podle něj Rusové vyjádří podporu vojákům bojujícím proti Ukrajině. Volby se odehrávají ve chvíli, kdy podle průzkumu veřejného mínění část obyvatel pociťuje větší obavy z dopadu války na své životy i na ekonomiku země. Parlamentní volby se v Rusku konají poprvé od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2020. Ondřej Himer, Radiožurnál.
7: Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-chong obvinila americká vojenská cvičení ze zhoršování napětí na korejském poloostrově. Označila je za válečnou hru vedenou Spojenými státy a pohrozila útočnější reakcí ze strany Pjongjangu. S odvoláním na severokorejská média to uvedly tiskové agentury. KLDR podle Kim Jo-chong taky nehodlá měnit politiku posilování jaderného arzenálu. Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání bude řešit vedení letiště. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemana je to souhrou několika okolností. Hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů.
9: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
7: Systém platí od dubna. S frontami se potýkají i další evropská letiště. Činoherní studio v Ústí nad Labem zahajuje 55. sezónu. Na dnešní večer připravilo koncerty, prohlídky divadla i představení novinek. Divadlo chystá 3 premiéry. Brechtovu hru Svatá Johana z Jatek, autorskou inscenaci Dopamin a taky Drákulu. Téma sezóny Kdo nám vládne souvisí podle uměleckého šéfa Michala Háby s děním ve světě.
10: neprofilujeme tu sezonu úplně tak, jako že každá ta instance se jako striktně drží té otázky, tak se prostě k ní nějak stahuje, pojmenovává vlastně jakoby typ lidí, který nám vládnou, ale zároveň nějaké systémy nebo nějaké stereotypy. Používáme znovu pojem hegemonie, prostě snažíme se rozklíčovat, že nám vládne možná něco, co považujeme za přirozené, než to ani nevnímáme.
0: Sport. Fotbalisté Plzně prohráli ve svém úvodním zápase v hlavní fázi Evropské ligy s belgickým celkem Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Poslední branku jim vstřelil po hodině hry z rohového kopu český obránce Ondřej Kryč-Faluši. Domácí záložník Alexandr Sojka uznal, že soupeř jeho tým ve všem předčil.
11: Byli jsme všude druzí, oni získávali ty druhý balony a dobře kombinovali, nestráceli ty balony a byli velice dobrý. Procházíme těžkýma chvílema, řekli jsme se o poločase, že do toho vletíme, zkusíme dát hned na začátku druhého poločasu gola. Myslím, že ten začátek byl dobrý, ale pak přišla ta standardka, vlastně 3-0 a byli jsme zase dál od toho výsledku, co jsme chtěli.
0: České volejbalisty čeká v osmifinále mistrovství Evropy Belgie, která obsadila první místo ve skupině C. Hrát se bude v pondělí v italském Turíně. Čechy tak čeká cestování z nedaleké Modény. Naopak Belgičané musí přiletět z finského Tampere.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zdržení na D1 za Velkou Bíteší. Na dálnici D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Velkou Bíteš počítejte s kolonou z kilometru 164. Osobním autem je to na 10 až 15 minut k odpočívce 9 křížů. Po kolizi kamionů se tam na 167. jede jenom levým pruhem. D1 opačně z Brna na Prahu už je u 9 křížů plynule průjezdná. Skořelá dodávka u odpočívky zavírá jenom odbočovací pruh na kilometru 166,5. V Brně se popojíždí po nehodách. Z Židenické za Husovický tunel do Porgesovy ještě kolem 10 minut a k ní skoro od kamenolomu k vozovně Komín rozjíždí se kolona. Na silnici 52 z Mikulova na Brno na vjezdu na Nové Mlýny obezřetně za zatáčkou se tam jezdí kyvadlově kolem porouchané dodávky. V Praze čekejte kolony na okruhu, směrem na D1 je to od nájezdu z plzeňské D5 k Ořechu na 10 až 15 minut, opačným směrem na D7 od Evropské k odbočce na letiště taky 10 až 15 minut. V Liberecké do centra nad Bulovkou ještě fronta, taky spojovací skoro z Jarova je plná směrem na Balevenku do omezení nad Novovysočanskou a v Legerově nejdřív fronta na vjezdu z Nuselského mostu a potom pozor pod Anglickou, v pravém pruhu se srazilo auto s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 13. Tolik zprávy. A po nich už začíná host Radiožurnálu a Libora Boučka.
1: Je to až pohádkový příběh. Od malička chtěl být kuchařem a stal se jim. Působil v Německu, v Itálii a jeho kreativitu by člověk možná čekal v odvážném trendy hotelu ve velkém městě. On ovšem stvořil před pár lety pevný bod pro start šumavského výletu. Díky němu tvrdím, že ve Strakonicích stojí za to se zastavit. V jeho restauraci Sůl a řepa se určitě zastavíte a kromě toho, že se dobře najíte, tak se neustále ptáte. V loni získal ocenění Zelená hvězda Michelin, která oceňuje přístup k surovinám a ekologii jako jeden ze 4 provozů v Česku. A dnes je hostem Radiožurnálu Pavel Drdel. Přeji vám dobré ráno.
13: Krásné ráno.
1: Je 9 hodin a 7 minut a vy jste tady. Je pátek. Nebudete v restauraci chybět?
13: Já se 100% od toho provozu budu vracet. Dneska teda tak já pozdravím kolegyni, kterou jsem tam nechal teda upuštěnou, ale věřím, že to zvládne a hlavně je se mnou 9 let, což je krásný číslo na mladého člověka. 9 let na jednom místě vydrží.
1: No, já se musím zeptat, jak moc je ta přítomnost šéfkuchaře vyžadována? Jak moc tam opravdu vy musíte být, když je otevřeno?
13: Je to asi hlavně tím, jakýma lidma se obklopuju. Teď mám štěstí, obklopuju se skvělýma lidma, takže mám vlastně svoje směny a když vlastně nepracuju, tak tam samozřejmě docházím, protože práce šéfkuchaře ještě znamená kontrolovat zboží a samozřejmě občas na to dohlídnu, jestli to všechno tam probíhá tak, jak chci, ale to důležitý, ty lidi mají moji plnou důvěru a dávám jim to hlavně najevo. V tom jsem se třeba změnil, dřív jsem to neměl, že jsem tolik nekomunikoval a ta komunikace se u mě zlepšila. Takže to takhle skvěle jako funguje.
1: No ale já si umím představit, že spousta lidí, která sleduje tu českou gastroscénu, tak vyrazí do Strakonic a vyžaduje vaši přítomnost, abyste přišel a tak, jak se sluší a patří, pozdravil ty hosty, zeptal se, jestli to chutná, tak asi je to ta, dá se říct, role, kterou šéfkuchař musí vykonat. Že je to jako, tak jako ten zákazník oči?
13: Je to pravda, protože část lidí se opravdu na mě těší, ale tak samozřejmě fungují dneska, když už k nám někdo takhle cestuje, fungují ty rezervace, takže občas mě vyžádají a bydlím opravdu kousíček od práce. Říkám, že kdybych měl větší odvahu, tak ten náš park přeběhnu v pyžamu a můžu jít rovnou pracovat. No. Takže docházím i o tom víkendu, když třeba s někam nevycestujeme třeba se ženou a s pejskama, ale i o tom víkendu se tam objevuju. A samozřejmě velmi rád si s těmi hostama povídám, dojdu je pozdravit. Pro mě je to příjemný, hlavně, že přijedou k nám do té restaurace.
1: Přinesla ta proměna gastroscény, kdy se z šéfkuchařů stávají poprávu, musím říct, uznávané osobnosti, protože fakt něco dokážu, něco, co člověk okamžitě zažije. Tak přinesla ta doba i to, že najednou musíte vy, založení možná trošku introvert, hrát toho šéfkuchaře, dělat ta gesta, musel se tohle třeba naučit?
13: Tak já jsem pořád si myslím přirozenej, ale změnilo se to musím přiznat, protože my jsme byli jako ty zastrčený v těch kuchyních a to já si myslím, že jste pomohli vy nám v rádiu, pomohla samozřejmě i televize, když se ty kuchaři vlastně začali objevovat na televizních obrazovkách, samozřejmě takový ty různý soutěže, ke kterým já teda trošku mám samozřejmě malinko výhrady, ale díky za tyhle ty kroky, protože už můžeme vlastně mluvit o naší práci, přiblížit ten život v té kuchyni vlastně těm divákům, posluchačům a především to, z čeho vlastně vaříme, nebo ten náš příběh, protože si myslím, že nejen samozřejmě u mě, aby to neznělo jako sobecké, ale u hromadu kuchařů ten příběh je opravdu velmi jako zajímavý.
1: Myslím si, že o těch výhradách se můžeme bavit, ale také nemusíme, ale co je neoddiskutovatelné, je to, že ten posun šéfkuchařů směrem k hvězdám a ke známým osobnostem, tak řekl bych, vrátil ten velký význam a punc slovu řemeslo. A to si myslím, že je úplně skvělé, protože to bylo možná podceňováno v těch letech 90. Ale najednou člověk je šťasten za to, když se jeho dítě řemeslu věnuje a funguje to. Tak za to, myslím si, stojí za to poděkovat všem těm televizním formátům, která řemesla pochopitelně zviditelňují. Pavel Drdel je dnes hostem Radiožurnálu. Budeme si povídat, co znamená zelená michelinská hvězda, protože vlastně to byla poslední, která byla k dispozici. Posloucháte Radiožurnál.
2: Host Radiožurnálu.

0: lopatej.
1: Pavel Drdel, šéfkuchař strakonické restaurace Sůl a řepa, je dnes hostem Radiožurnálu. Zmiňoval jsem tady tu zelenou michelinskou hvězdu, tak co se stane s člověkem, když ji získá, jak moc velká to pro vás byla meta a jak moc často je to spíš taková mediální zkratka jenom a věc třeba trošku pomývá.
2: Tak já si začnu úplně od toho začátku. Samozřejmě viděli jsme, že Michelin guide vlastně k nám vstoupil a dlouho nic se nedělo. Přišel první mail, který přišel někdy v březnu, který jenom chtěl po nás nějaký informace, bylo ticho. A teď říjen a říkám, tak tam nejsme. A bylo to asi 18. nebo 19. listopadu, kdy jsem přišel nějak v 10, v půl 11. večer z práce, otevřu e-mail, tam no, gratulace, že se máme zúčastnit vlastně toho předávání. Jinak nic jsme nevěděli. Já si pamatuju, že teda jsem to, v tu chvíli to byla tak obrovská euforie, že jsem v ponožkách a trenýrkách stál na balkoně, tam jsem pil slivovici teda a na telefonu jsem měl samozřejmě společníky a kolegu z placu. Pak jsem to samozřejmě odnesl zdravotně, že jsem se nachladil. A pak přišlo samozřejmě to samotný...
1: Je to prokletí prostě ta hvězda.
2: Už takhle od začátku. Pak přišlo to samotné předávání, kdy upřímně jsem věděl, stál jsem pevně nohama na zemi a že budeme jenom v tom základu vlastně Michelin Selection, což pořád je obrovský úspěch na takhle malinkou restauraci. A pak oznámení od té zelené hvězdě, tomu jsem nevěřil, myslím si, že i na tom podiumu jsem brečel. Objímal jsem tam Martina Štanglu, protože ten byl pro mě na tom začátku velkou, opravdu nejen velkou inspirací, ale i takovým jako mentorem, který říkal, neboj se toho, jdi do toho takhle tvrdě, nedělej to po malých kousíčkách. Takže toho jsem tam objímal, takže to musel asi vypadat vtipně. A tím to na chvíli skončilo. Já jsem si to plně uvědomil asi 3 až 4 dny, fakt těsně před Vánocema, mě to nějak celý jako doteklo do té hlavy a začal jsem mít z toho obrovskou radost, ale to především i za ten můj tým, ale vlastně i za sebe, za svou rodinu, protože ta cesta, kterou jsem se vydal, je fakt náročná a má jistý omezení, že člověk stráví v té práci strašně moc hodin. Tak o to větší byla pak ta radost, že tohle si někdo všimnul. A hlavně to, že někdo ocenil ty, vlastně řeknu, ty moje myšlenky v hlavě, které jsou složitý, které se pak snažím převést do jídla nebo konkrétně za tu zelenou hvězdičku do zpracování různých těch, nechci říkat zbytků, ale natí, slupek, všeho jako takhle možného. Ono je toho strašně moc,
1: co ne, toho děláme. K tomu se dostaneme, no. Co všechno vy jste schopen zpracovat a jak komplexní to je. A myslím si, že jako, když člověk vidí vaše výtvory a čte i knihu, kterou jste vydal a zná tu filozofii, tak je to vlastně přesná definice té zelené hvězdy. A u toho musel být komisaři. Vybavíte se, kdy tam byli? Máte už zpětně, jste podnikl detektivní pátrání, jestli kdo to byl, jak vypadal?
2: No, já se přiznám, že to si myslíme asi o každém hostovi. Já teda zmíním, že to máme nastavený stejně. Jo, nám to, já to řeknu, i když nám přijde pán v monterkách,
1: to je
2: tak
1: úplně...
2: toho možná ještě i radši usadíme, ale vůbec nevím, až teprve teď v únoru, kdy jsme tam měli postarší pár, tak ty se na konci odtajnili. Chtěli samozřejmě vidět nějaké dodací listy k té zelině nebo k masu, který jsme tam zrovna měli a byli obrovský sympatiáci, ale jinak nikoho jsme neodhalili.
1: Takže my se pak odhalí, jo, ty inspektoři.
2: Dobrý den, nemusí.
1: Jenom, jak se jako odhalí, mají nějaký průkaz?
2: Měli sebou průkaz a ukazali, jenom nám ukazovali, co se tam všechno vlastně vyplňovali od příchodu vlastně do restaurace, jak jsme na ně vlastně působili. Samozřejmě v první chvíli hlavní roli hraje ten servis, po jídlo, atmosféru, vlastně i toalety. Měli tam napsaný u toho takový jako číslička, jako body.
1: Co to je udržitelnost a kolik procent dokáže Pavel Drdel zpracovat, to se dnes na Radiožurnálu dozvíte.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Předtím, než se ke slovu dostane Pavel Drdel, pojďme na silnici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za Meziříčím. Pozor, dejte na dálnici D1 cestou z Brna na Prahu. Za exitem Velké Meziříčí západ na kilometru 140 leží dřevěný trámek. Na vozovce brzdí se a vybočuje D1 na Prahu 140. kilometr. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pavel Drdel je dnes hostem Radiožurnálu. My jsme stejně mladí, plus minus, mě 45 let, vám, jestli se nemýlím, 46.
3: Asi zhruba za pár týdnů oslovím 50.
0: Ne. Tak to se mnou vidíte. No tak jsme stejně mladí, ale.
3: Jsme stejně mladí.
0: Tak to říkejme. Váš táta se věnoval ekonomické profesi, vy jste měl vyznamenání na základce a přesto se si prosadil učiliště v Blatné.
3: No, to bylo trošku taky jako náročnější, ale co strašně...
0: Jak jste to dokázal to prosadit? Protože v těch devadesátkách si to umím vybavit, že tam byla povinnost téměř, když měl člověk takovýhle výsledky
3: tak
0: mířit na univerzitu.
3: Tak poslouchá maminka, ale to nebude to chtít slyšet, ale já jsem po ní strašně tvrdohlavej. A snažím a takový zarputilej, takže jsem řekl, že na školu nejdu zkrátka a že chci vařit. To. A přiznám se, že taťka to zkousával velmi dlouho a myslím si, dneska z toho má obrovskou radost a samozřejmě teď už je v důchodu. Dneska se ještě léto užívají Blatnej a pěstuje pro mě bylinky a hromadu dalších věcí, takže to já vždycky mám radost. Za prvý ho velmi rád vidím, když za mnou přijde na restauraci a teď vlastně před 14 dní jsme si tam to u něj Blatnej užili. Trhali jsme si vlastně bazalku, kterou má úžasnou, hromadu rajčat, chodí sbírat houby, takže jsem měl i houby, takže to úplně skvělý.
0: To ale znamená, jste ho zapojil do celého toho ozubeného
3: toho. No,
0: ale a kdy to přišlo, to uznání? V kolika letech?
3: Já si myslím, že to přišlo teprve před pár lety. Ono to dlouho trvalo, to, protože on opravdu chtěl s tím mým prospěchem, tak i tenkrát ty učitelky říkali, nauč nějak v žádném případě, jako to je gympl a pak na výšku, nebo co chtěla mamča, tak abych šel dělat češtinu a literaturu. Tak jsem šel vařit, pak samozřejmě ta cesta do té Itálie, když jsem teda zdrhnul úplně od toho řemesla a to si pamatuju, že se taťka chytal za hlavu a říká, ty nemůžeš držet ani šrubovák a chceš jít někam montovat motorky. Takže já jsem mu dával vždycky takovýhle, jako nechci říkat jako rány, ale vždycky jsem mu dokázal překvapit, což dokážu ty rodiče překvapit. Nejen rodiče, i do dnešních dnů.
0: Co byla ta optimální představa člověka, kterému je 15 let, že z něj bude? Proč to učiliště a co bylo na konci té vize, že jsi si tak prosadil tu cestu? Byla to vlastní restaurace, jaká?
3: Tak to já jsem si ani tu restauraci úplně v 15 nepředstavoval, ale mě fakt strašně bavilo vaření. Já jsem vždycky zlížel k babičce, trávili jsme tam vždycky prázdniny. A byl jsem fakt fascinovaný tím, že šla ráno, fakt si věci natrhala na zahradě, uvařila z toho, samozřejmě některé jídla jsem jako nechtěl jíst, to se přiznám, a nebo mě bavilo, že když dělal lívance nebo palačinky, tak se vždycky na kole jelo za Blatnou a jelo se do lesa a šlo se trhat maliny, borůvky, ostružiny. A to mě strašně bavilo. A pak mi to v tom jídle obrovsky chutnalo. Takže to byla taková asi, si myslím, že ta babička byla u mě hnacím motorem a hlavně já i od těch 15 to ještě vlastně pomalu končily restaurace a jídelny. Ale narazil jsem na naprosto skvělý lidi, nejen na té praxi, ty kuchaře letitý, ale na skvělý i učitelky, jo, který asi, nechci říkat, že jsem měl tenkrát nějaký potenciál, ale oni to asi ze mě vycítili a opravdu dělali všechno pro to, aby to ze mě vytáhli. To. Takže
0: no dobře, ale pak přišly pizzerie, pak přišla velkoprovozová kozlovna, tak tam nikde nevidím tu myšlenku té restaurace, to vás ten velkoobjem jako štval, že si řekl, já to prostě zkusím jinak?
3: Ona ta myšlenka se začala objevovat právě v té Itálii. Jak jsem říkal, utek jsem z řemesla, ale tam jsem se stejně k tomu vrátil a najednou jsem viděl, že to tam je úplně jiný svět. Já řeknu šéf kuchař se doslova mazlil s ryčatama, který mu přivezli z kilometr vzdálení farmy a ještě říkal, šáhni si, jak je to nahřátý tím sluníčkem. Kousni do toho, tam cítíš ten italský sklon toho sluníčka a oni to na mě přenesli, jako obrovsky. Jo. A pak, když teda jsem se vracel, tak jsem vlastně už ani nechtěl do žádný, jako nějaký italský kuchyně, do nějaký pizzery. Já jsem tohle, co jsem tam v úzovkách nasál, chtěl aplikovat tady, tady v Čechách. Samozřejmě jsem skončil v pizzerii a to jsem zkoušel, jako že si zavaříme rajčata, nebo že si je budeme sušit, nebo něco takového.
0: A přišel Adam.
3: A byl s tím obrovský problém. Jo, to nebudeme dělat, na to není čas, musíme vyrábět peníze, rajčata koupíme, nebo nám je přiveze nějaký no-name zelinář. A ono mi to začalo ubíjet. Jo. Takže jsem se rozhodl, že s italskou kuchyní skončím. Přišel jsem teda do té písecké kozlovny, kde to fakt jelo ve velkým, ale zase z druhé strany všechno má své plusy, mínusy. Tam jsem se naučil řídit větší tým, dělat ve stresu, uklidňovat třeba z nějaký vyhrocený situace. Ale bylo tam hodně masa a tam už tam fakt ta myšlenka byla s tím, že chci vlastní restauraci.
0: A jsme u toho, ta přišla, toho masa v té restauraci není mnoho, ale přesto zůstává a jestli něco nesmírně poutavé, tak je to propojení Pavla Drdela a restaurantu Sůl a Řepa s těmi dodavateli. Řekl bych, že to propojení s Jižními Čechami a s Novohradskými Horami a s dalšími kouty je naprosto unikátní a my se o něm na Radiožurnálu budeme povídat hned po zprávách, které jsou tu za chvíli.
1: Liga mistrů na Radiožurnálu.
4: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
1: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
4: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
1: Liga mistrů na Radiožurnálu.
4: Radiožurnál?
1: Fandíme s vámi.
5: Kde končí láska a začíná kontrola? 5 let zaznamenávala režisérka osudy svého bratra, kterému závislost postupně vzala vše. Brutálně upřímný snímek, kdyby se holuby proměnily ve zlato, který sklízí úspěch po celém světě a bude letos Česko reprezentovat na Oscarech, vstoupí do kin 24. září. Hlavním mediálním partnerem filmu je Radiožurnál.
0: Bylo 9:30. Vysíláme zprávy a s nimi je tu Eliška Zábrocká.
6: Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi VZP prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Důvodem jsou závěry auditu, který například odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové příspěvky z nadačního fondu dceřiné společnosti pro netransparentní spolek. Bývalý předseda představenstva Robert Kareš jakákoliv pochybení odmítá. Z funkce byl odvolán letos v květnu. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tématy setkání budou aktuální situace na Blízkém východě nebo možnosti další hospodářské a obranné spolupráce. Jordánský král navštívil Česko v letech 2004 a 2009. Naopak do Jordánska se naposled podíval prezident Pavel v roce 2024. Stavbu haly pro Amazon schválili včera zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Záměr skupiny Ecolate a developera Garbe potvrdili podpisem plánovací smlouvy. Nové centrum má zaměstnat 2,5 tisíce lidí. Obec má získat část infrastruktury postavené investorem a 20-milionovou kompenzaci. A 13 herců do 20 let se v nové inscenaci Národního divadla Praha inspirovalo esejí Václava Havla Moc bezmocných. K jeho nedožitým 90. tak vytvořili stejnojmenný černoherní titul jako svou generační výpověď. Premiéra je dnes na pražské křižovatce.
1: Sport.
6: Nový trenér české fotbalové reprezentance Santi Denia dnes kolem poledne oznámí svou první nominaci. Vzhledem k rekordně dlouhému programu na přelomu září a října se dá očekávat, že nominace bude širší než obvykle. Český tým vstoupí do elitní divize Ligy národů za týden v sobotu doma proti Chorvatsku, o 3 dny později pak taky v Praze přivítá Anglii. Poté se mužstvo dvakrát představí venku, 3. října v Oviedu proti čerstvým mistrům světa ze Španělska a 6. října v Londýně proti Anglii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 za Bíteší a před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se tvoří kolona. Nejdřív hned za sjezdem na Velkou Bíteš ze 164. kilometru. Osobním autem to trvá asi 10 až 15 minut na 167. U odpočívky 9 křížů je po srážce dvou kamionů průjezdný jenom levý pruh. Potom dál na D1 před Brnem směrem z Prahy další kolona za exitem Rosice ze zhruba 180. kilometru. Kamiony se vlečou do omezení u D2 krokem. Osobní auta v levém pruhu různě pomalu kolem 20 minut. Na pražském okruhu z letiště na D1 se tvoří fronta před Ořechem od nájezdu z D5 a na té se řadí kamiony před okruhem v pravém pruhu od Rudné z 5. kilometru. A na silnici 27 z Jesenice na Plzeň opatrně za Kralovicemi ku ze Zahadačkou došetřují ranní nehodu, brzdí se za levotočivou zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 13. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Libora Boučka.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Pavel Drdel z restaurantu Sůl a Řepa, restaurantu, který byl oceněn poslední zelenou hvězdou Michelinu, protože ty zelené hvězdy se od letošního roku už nebudou udělovat na hradě kategorie Mindful Voices, která by měla upozorňovat na ty kuchaře, kteří vychází vstříc tomu okolí. Já se bojím toho označení, milý Pavle. Udržitelnost, ekologie, i když to tam jednoznačně patří, ale mně to upřímně přijde jako selský rozum, že se snažíte využít ty suroviny, které jsou v okolí. Vy sám si říkáte kolem 90% těch surovin, které dostanete. Tak se omlouvám, jo, ale co je těch zbylých 10%? Co je nenahraditelné?
1: No, tak tam je 100% zatím skrytá sůl. Je to i cukr, protože to, jak jsme byli v obrovský vývozci cukru, tak to dneska trošku jako vymizelo. Jsou to nějaký druhy, samozřejmě koření. A to já si myslím, to je asi všechno.
0: Jinak se dá sehnat vlastně úplně vše v tom okolí dojezdovém od Strakonic, kde sůl a řepa je. No, jak to vlastně vypadá? Co všechno vy zpracujete? Tam je jeden z těch nádherných příběhů, tuším, že to je ten seller z Novohradských hor, tak tam se to dá krásně ilustrovat, jak vycházíte i vstříc tomu farmáři. Tak jak to vlastně probíhá, ten vztah s tím člověkem, co ten seller třeba vypěstuje?
1: Konkrétně vlastně s tím Karolem máme skvělý vlastně vztahy. Tohle to je celý vlastně založený na tom vztahu vlastně kuchař a farmář. Protože měli jsme taky nějaký dodavatele, ale úplně tam neproběhla nějaká vzájemná chemie. Samozřejmě já si dneska i kontroluju, jak oni pěstujou, v jakém vlastně režimu. Nepotřebuju, aby byl někdo úplně označený bio, i když máme sami teda dodavatele bio, ale aby tam byl opravdu lidský přístup a chování především vlastně k té přírodě. Měli jsme třeba pána, nebudu samozřejmě zmiňovat, který používal chemii na to hnojení, jo, nebo když se mu nechtělo plít, tak použil chemii.
0: K čemu je to pro kuchaře dobré? Kromě toho, že to je to označení, ale k čemu je to dobré? Opravdu, proč je to dobré pro tu surovinu?
1: Tam ta chuť vždycky bude jiná. Já jak trpím migrénama, tak já to občas mám zesílený. Pro mě je to ta chuť, ale ta nejdůležitější věc, když porovnám celé, řeknu, z Novohradských hor a nějaký běžně koupený. My se hodně věnujeme fermentacím a z celého z Novohradských hor ta fermentace proběhne na 100%. Není tam žádný problém, ale mě ten celer je pevný, člověk to rozkrojí, to je jak voňavka, opravdu to úžasně voní. A když ten běžně kupovaný člověk rozkrojí, tak je to skoro jako guma, nemá takovou aromatiku. A kdybych měl z něj dělat nějakou fermentovanou věc, tak se s tím špatně velmi bude pracovat a nevím, jak to vlastně nakonec dopadne, jo? Protože tam samozřejmě má to v sobě nějakou tu chemii a ta chemie může naručit vlastně ten kvasný proces.
0: No ale co když ten formář nabídne, já musím mít na kvantitu, abych to prodal řetězcům, abych se dostal do toho velkého ozubeného kola biznisu. Tak co vy mu nabídnete? Je to to, že ten celer jako jeden z mála dokážete zpracovat kompletně zcela?
1: Přesně tak, je to právě o tom, jak my se domluvíme. Jsem opět rád, že tyhle naši farmáři nikdy nebudou dodávat do těch řetězců. Samozřejmě je tam snaha, ale za tu cenu oni jim to vlastně nedokážou ani vypěstovat, to je první věc. Ale pak samozřejmě může tam toho narůst hromada a musíme nastupu v tom případě já nebo další třeba kolegové, a musíme to vlastně celý zpracovat, protože je to o té důvěře. To znamená, když jsme u toho celeru, tak použijeme i tu náď, kterou dneska už si sušíme taky, jak máme zásoby nějakých bylinek na zimu. I z té celerový natě děláme, že ji necháme prokvasit, pak to usušíme, máme takový jako hodně aromatický prach, dělám z toho syrupy, dělám z toho oleje, dělám z toho pesta, samozřejmě přidávám i tu čerstvou, když potom máme nějakou polívku, omáčku, takhle zpracujeme celou tu náď. Co se týká slupek, tak tam je to velmi jednoduchý, taky uděláme, zvládneme udělat syrup, nebo sušíme, spálíme a máme takovou jako pořád celerovou chuť, ale takovou lehce zakouřenou, nebo i ty slupky fermentujeme, takže ty slupky dokážeme zpracovat kompletně celý a ten vnitřek, tam je to bez debat, dojídel. pak to pro někoho nějakého hosta může být odrazující, když někdo třeba nemá rád celer, že tam najde tři jídla z celeru. Jo? Protože to chceme odebrat to vlastně všechno.
2: Na druhou stranu, ten, kdo nemá rád celer, tak by se neměl moc dívat na ty receptury těch nejklasičtějších pokrmů, protože mám pro něj smutnou zprávu, ten celer je skoro všude, že jo?
1: Přesně tak, přesně tak.
2: Myslím, že soupeří s cibulí o to první místo a velmi často vyhrává. No, to je zelenina. On ten celer byl jeden příklad, ale dá se říct, že to využití jsou další zeleniny a je to vidět v případě, kdy člověk do soli a řepy vstoupí, tak těch sklenic s různou zeleninou je tam celá řada, jsou to stovky, možná i tisíce. Jak je to, nebo co byla největší výzva, nebo co byla větší výzva, jestli jsou to mléčné výrobky nebo maso? Protože myslím, že u těch mléčných výrobků tam to muselo trvat dlouho, ne? Protože to se zkazí, upřímně.
1: U těch mléčných výrobků tak přes léto ne, ale potom samozřejmě, když je trošku chladněji, tak si děláme vlastně tvaroh, děláme si syrovátku, kterou pak můžeme třeba nebo hodně používáme. Když budu dělat kulejdu, tak vlastně nebudu dávat ocet, dám tam tu syrovátku, což je odpad, využíváme ji občas tu syrovátku i na to kvašení. U toho masa tam jediný, čemu se věnujeme, tak je samozřejmě staření masa, kdy máme zrací ledničku a používáme vlastně dvě metody, buď slaný nálev, a nebo pracujeme, což není samozřejmě český, vlastně z ušlechtilou plísní vlastně koči, kdy vlastně to maso křehčíme, ale pomůže nám to s tím zráním, takže pracujeme s tou plísní koči, která má samozřejmě další využití na různý misopasty, takže je toho opravdu hodně a to, co třeba úplně teď můžu říct klidně i novinku, ze kterou teď pracuju, což je to kávová vlastně sedlina, která...
2: Kávová sedlina.
1: Sedlina, kterou my jsme dávali bokem.
2: Z toho se věští budoucnost, ne?
1: Možná to bude nějaká jako budoucnost, ale my jsme ji začali dávat před zhruba rokem a půl, druhý život, když jsme ji ještě nechali trošku sfermentovat, pak jsme to svařili, přidávali jsme do nějakých...
2: Moment, kávová sedlina. Vy jste ji vzali, jenom začali jste fermentovat kávovou sedlinu. A pak?
1: Pak ten nálev, co zbyl, tak jsme vlastně buď používali na nějaký barbecue omáčky nebo do omáček, pak jsme to začali kombinovat se zbytkama z červený řepy, se slupkama, z toho jsme dělali hodně takový jako zajímavý nealko drink, máme ho v nabídce do dneška a teď určitý sedliny je samozřejmě obrovský množství, takže se nám tam těch sklenic nahromadilo a teď co zkouším, protože jsem zjistil, že kávová sedlina je úžasný tepelný vodič, takže si ji hromadím a budeme v tom, už mám vyzkoušeno, pekli jsme mrkev, která byla naprosto fantastická, to je tím, že tu vlastně mrkev celou zasypu tou sedlinou, malinko to podleju vlastně trošku slanou vodou a peču. Jo, takže takový, jako, nechci říkat, návrat do přírody, když se peklo v zemi, v té zemi taky občas pečeme nějaký suroviny, ale ta sedlina ještě dostane další možnost vlastně využití.
2: Já jsem si jenom říkal, jak je pátek, že třeba lidé přemýšlí, co budou dělat k nedělnímu obědu a říkám si, jakoby začít sbírat kávovou sedlinu není úplně marný nápad. Tak díky za tip, ale myslím, že ta kávová sedlina přesně ilustruje to, jak experimentální a jak nápaditá kuchyně Pavla Drdela je. Posloucháte Radiožurnál a Pavel je naším hostem.

0: Posloucháte Radiožurnál. Pavel Drdel je hostem, co by šéfkuchař v těch rozhlasových relacích, často šéfkuchař dává recepty. Myslím si, že tady jsme přišli s tou kávovou sedlinou, takže ti, kteří touží po receptu, musí být saturováni. Kdyby chtěli víc, tak doporučuji Postní kuchařku, ta je stále k dispozici, kde člověk zjistí, co všechno se zeleninou dá dělat. Zbývá už jediná mise nebo jediný cíl, jediná část té mise, přesvědčit děti o tom, aby jedli zeleninu, ale jde to, musím říct. Zároveň, jestli něco je charakteristické pro Pavla i pro sůl a řepu, tak je to to fermentování a zavařování. Jinak v úterý je kurz. Jaký je zájem o ty kurzy ve Strakonicích? Protože to mě fakt zajímá, jak moc dokáže zaujímat.
1: Já si myslím, že my to máme, hlavně to máme limitovaný na těch 10-12 lidí, protože se nám stalo párkrát, když to řešilo víc lidí, tak to vždycky dopadlo nějakým průšvem, že se šlo třeba z 18 lidí. A to já právě nechci. Za prvý je to na mě, nechci říkat, že jsem trošku introvert, ale na mě je to moc, ale hlavně ten výstup ze mě je potom takový, jako řeknu, špatný a těm hostům už se potom nevěnuju. Takže teď máme daný fakt takhle striktně limit, ať se každému opravdu můžu věnovat, ať se můžeme mezi sebou bavit a máme tam vždycky nějakých 8-9 receptů, který si připraví aktuálně podle té sezony a vždycky dáváme takový na začátek třeba nějakou jednoduchou věc, řeknu třeba fermentovanou řetkvičku, ale pak jdeme do těch těžší, kdy už to můžou být různý saláty, kdy třeba může to být i kvašený lečo, který teda je studený, ale je fantastický, nebo polívka vlastně borč, která jde krásně prokvasit. Takže o tohle si všechno dělím. Mezi tím vlastně otevíráme některé ty láhve, takže můžou, vlastně ochutnáváme, vždycky si uvaříme i společně nějaký jídlo z těch fermentovaných věcí. Teď naposled jsme tam měli fermentovanou pšenici, nebo předtím třeba fermentovaný brambory, takže takhle si s tím hrajeme. Ale jak říkám, vždycky se nám to zaplní, ale máme takhle málo lidí, ať chci, aby to bylo osobní. Jo.
0: A láká to i obyvatele Strakonic? Mě zajímá ta pozice restaurantu právě pro lidi ze Strakonic. Vy jste mluvil o tom, že farmáři jsou z okolí, dodavatelé jsou z okolí, ale jak se daří aktivovat ty obyvatele ve Strakonicích?
1: Tam už je to trošku, nechci říkat problematický, ale máme samozřejmě nějaký stálý hosty od nás ze Strakonic, pak někteří přibývají samozřejmě nějaký nový, který nám dávají šance, ale co se týká těch kurzů, to máme lidi hodně z okolí, vždycky mám obrovskou radost, když se tam objeví nějaký kuchař, protože to je pro mě skvělý, protože i já, kdybych měl trošku víc času, tak určitě bych strašně rád vyrazil někam na stáž nebo podívat se za dalšíma třeba s klukama, jak to dělají zase jinak, protože ty obzory si člověk musí velmi, velmi rozšiřovat. A to je za mě nejlepší tím osobním kontaktem. Takže já nepatřím mezi ty kuchaře, kteří rolují, třeba řeknu Instagram, kde je miliarda fotek. Hodně se nakupuju kuchařky v angličtině, anglicky umím asi pár slov. I když se učím, protože teď díky Michelinu musím překládat meníčka. A tam mě to potom nutí, když si to musím překládat opravdu složitě. Ono se to i v těch 50 dostane obrovsky krásně do hlavy a není to tím, že bych ten recept skopíroval, ale dostanu nějaký jiný náboj, jiný pohled, jak na to jídlo jít třeba z jiný vlastně strany, takže to je úplně skvělý.
0: Je to profese, kde se člověk musí vzdělávat jako jakékoliv jiné profesie. Dobře, že to zaznělo. V jednom rozhovoru jste řekl, že díky vaření jste si začal vážit sám sebe a získal pocit, že si zasloužíte být na světě. Konec citátu. To je nesmírně silná věta. Co za ní je?
1: Pořád se s tím takhle souhlasím, protože díky tomu, že vlastně já můžu vařit, tak jsem šťastný. Já rád chodím do práce. Samozřejmě mám občas taky, že se mi třeba nechce stávat, ale jsem šťastný, že si můžu jít

0: stoupnout k té plotně. A takových nás je málo, který milují svoji práci. A já se o to ještě velmi rád dělím a jsem obrovsky rád, že nevím, jak tohle nastavení přišlo, jestli to nějak zvládli rodiče mě nakombinovat, a nebo je to dar od Pána Boha, opravdu nevím. Ale pro mě je to opravdu takhle strašně jako silný.
1: Když vidím a slyším tu sílu, tak umíte ještě vůbec zavřít ty dveře restaurace a přestat být šéfkuchařem a přestat na to myslet?
0: Tak já si pořád říkám, když...
1: Vy jste přišel, v ruce jste měl fotoaparát a focení je váš koníček, ale předpokládám, že stejně budete fotit ty suroviny.
0: Fotím taky, teda se přiznám, samozřejmě, když mám čas. Ale já teda samozřejmě jsem vedený jako šéfkuchař, já pořád říkám, že jsem kuchař, protože...
1: A moje... někdo musí mít odpovědnost. Nebo někdo, se jí převzít.
0: No, někdo musí a plus takový ty věci
1: po těch letech
0: okolo. Ale pořád jsem ten kuchař, no, který ho to takhle jako úplně baví.
1: No, ale umíte se toho zbavit? Že najednou prostě řeknete konec a teď na to nemyslím?
0: Neumím. Já to kamkoliv jedu, nebo když jsme se ženou, tak teď je to potom jasný, když na mě mluví a já jsem úplně vypnutý, protože to může být... Jak konkrétně ta návštěva tý Blatný, tak my jsme si proběhli s pískama za Blatnou. Za prvý jsem si vzpomněl na své dětství, kde jsme vlastně trávili s bratránkem, s kamarádama, v uzavkách takových, nechci říkat klub rychlých šípů, ale vařili jsme si z toho, co tam rostlo, a teď já tam procházím kolem rybníka, pak se zastavím a jenom koukám. A žena říká, co ti, já říkám, víš o tom, že jsem letos prokaučoval, a ona ještě na mě tam mluvila, já předtím nějaký věci chtěla řešit. A říkám, a víš, že jsem prokaučoval letos. Tady chodím trhat kontrhel, z kterého dělám volej, který je takový jako zelený, nakyslej. A říkám, to jsem tomu letos dal. To. Měl bych z té kuchyně občas vyskočit a dojít si něco ven na trhat, což mi samozřejmě chybí. Takže takovýhle jako záseky jsou, nebo se nadechnu, cítím ve vzduchu nějakou zajímavou vůni a ty hlavy to začne si nějak, taková jako nějaká skládačka se začíná skládat a přemýšlím na nějakým, no, nechci říkat novým receptem, ale tu surovinu třeba uchopit jinak, jak ji podávat jinak, aby ta chuť, ten prožitek tam v tom byl.
1: Díky tomuhle přístupu se člověk vždy s radostí vrací za vámi a za tím, co tvoříte, tak ať se daří. Děkuju moc krát, že jste přišel. A myslím si, že se uvidíme brzy znovu, protože je mi jasné, že objevíte něco stejně převratného, jako je využití kávové sedliny. Pavel Drdel byl hostem Radiožurnálu.
0: Já moc děkuju za pozvání a velmi se toho vážím, že jsem mohl dneska dorazit do Radiožurnálu.
1: Děkuji, za chvíli dopolední Radiožurnál a taky čerstvé zprávy.

0: Letošní modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Vláda chce vystoupit z iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Opozice krok kritizuje. Jižní Korea nevyslyší žádost Spojených států a nebude se podílet na vojenských akcích proti Íránu. Fotbalisté Plzně podlehli na úvod Evropské ligy belgickému celku Saint-Gilloise. Po vážné nehodě je neprůjezdná silnice 16 z Nového Města na Náchod za Vrchovinami a bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo spravedlnosti připravuje vystoupení z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Návrh usnesení ještě musí schválit vláda. Iniciativa si klade za cíl podporu transparentnosti vládnutí, boj proti korupci a taky zvýšení občanské angažovanosti. Opozice krok kritizuje. Například podle Barbory Urbanové z hnutí STAN oslabuje hlas občanské společnosti.
4: Politici, kteří za tímhle stojí, v minulém volebním období dělali všechno proto, aby jim občanská společnost, třeba i ty neziskovky, řekli, co mají dělat. Tohle je úplně jako neuvěřitelný, co vlastně vůči občanské společnosti a neziskovým organizacím, které tady pomáhají, dělají tedy práci, na kterou ten stát vlastně nemá, tak jako předvádějí.
2: Ministerstvo spravedlnosti argumentuje hlavně finanční úsporou. Za členství Česko platí 500 000 korun ročně. Jižní Korea nepošle své vojáky ani vojenskou techniku do Hormuzského průlivu, řekl to její prezident. Nevyslyší tak výzvu svého amerického protějška Donalda Trumpa. Ten chce, aby jihokorejská armáda pomohla Spojeným státům v dalších úderech na Írán.
5: Jihokorejský prezident Lee po několika dnech nejistoty, jak se Jižní Korea rozhodne, jasně řekl, že jeho země do konfliktu v Hormuzském průlivu nějak nevstoupí a vojenské prostředky tam nenasadí. Dodal ale, že Jižní Korea musí podniknout minimální kroky k ochraně svých obchodních plavidel, přepravních tras ropy a životů svých občanů, tak jak to dělají ostatní země. Podle aktuálních průzkumů se 55% jihokorejské populace staví proti nasazení armády do vojenských operací v Hormuzském průlivu. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Napsal to na své sociální síti. Ocenil taky snahu svého polského protějška Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Po celém Česku dnes začínají reusedny. Podobné akce chtějí upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a taky význam cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i surovinu pro další použití. A v Česku se to docela daří, říká na základě dat z Eurostatu ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michaela Kloudová.
6: V současnosti Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály, které v ekonomice používáme, pochází z recyklace místo z nově vytěžených surovin. Jsme v Čechách nad průměrem Evropské unie, ten průměr je kolem 12%.
2: Za posledních 10 let se Česko v tomto směru zlepšilo o skoro 8% bodů. Společně s Německem jsme tak v Evropské unii na 8. příčce. Nejlepší Nizozemsko, Belgie nebo Itálie mají nad 20%.
1: Sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň vstoupili do ligové fáze Evropské ligy prohrou. Belgickému týmu Royal Union Saint-Gilloise podlehli 0-3. České volejbalisty čeká v 8. finále mistrovství Evropy Belgie. Rozhodla o tom prohra Finů s Estonci 2-3 na sety. Belgičané tak obsadili první místo ve skupině C, zatímco Češi skončili na posledním postupovém 4. místě skupiny A. Kvalitu 8. finálového soupeře popisuje manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek.
7: Belgie má své kvality, my jsme se s nima měřili v poslední generálce před mistrovstvím Evropy, takže máme víceméně pod kůží. Bude to velikánská bitva, pondělí máme čas se připravit, jak takticky, tak fyzicky a už teď se na ten zápas strašně těšíme.
1: Osmifinálový souboj na mistrovství Evropy mezi českými a belgickými volejbalisty se bude hrát v pondělí v italském Turíně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 před Brnem, neprůjezdná 14 za Novým Městem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už se za velkou bíteší jede plynule. Následky nehody u odpočívky 9 křížů na 167. zcela odklizené. Auta teď dojela dál a kolonu tvoří za sjezdem na Rosice ze 179. kilometru, hlavně k exitu 182. Popůvky. Potom následuje roztrhaná fronta kamionů pravým pruhem k D2. Místy se ještě na jihu Moravy drží mlha, třeba i na D1 v okolí Vyškova. Myslete na dostatečné svícení.
9: Jsou tady střelci, který jezdí jenom na denní svícení, jde tam si dosvítí, potkávací, za to nejsou vůbec vidět.
8: A silnice 14 za Novým Městem nad Metují na Náchod je za vrchovinami uzavřená v obou směrech. Havarovala tam 3 auta, objížďka přes provodov Šonov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasná až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Dobré dopoledne, pátek 18. září, tady je Radiožurnál a je 6 minut po 10. hodině. Dnešní první téma se bude týkat největší zdravotní pojišťovny v zemi. Dceřinou firmu VZP totiž prověří policie. Nové vedení má podezření, že předchůdci dávali několika milionové dary neprůhlednému spolku. Zjištění naší investigativní redakce tak bude číslo 1 v dopoledním Radiožurnálu pro dnešní den. Vítejte a dobré dopoledne.
3: Dopolední Radiožurnál
10: a Jiří Chum.

0: za 100 let.
1: Podezřelé smlouvy, neprůhledné dary. Policie podle zjištění Radiožurnálu prověří dceřinou firmu největší české zdravotní pojišťovny VZP. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP kvůli internímu auditu. Potvrdila to mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Jan Duchoslav z domácí redakce ve vysílání dopoledního Radiožurnálu. Honzo, vítej.
2: Dobrý den.
1: Řekněme konkrétně, o jaká podezření se jedná.
2: Kontrola se zaměřila na posledních 6 let, kdy byl ve vedení komerční pojišťovny VZP Robert Kareš. Z auditu, který si vyžádala pojišťovna po Karešově odvolání letos v květnu, vyplývá například podezření, že 14 milionů z nadačního fondu bylo vyplaceno v rozporu s pravidly. Závěry zmiňují třeba to, že PVZP přispívala z nadačního fondu miliony korun na pořádání debat z politiky nebo na marketing.
1: Komu a na co pojišťovna přispívala?
2: Největší sumu 7 milionů korun dal nadační fond podle auditorů netransparentnímu spolku pro Futuro 21, za kterým stojí bývalý písecký místostarosta za ODS Tomáš Dušek. Peníze dostal před 2 lety na činnost think tanku, který podle něj pořádá různé debaty na společenská témata. Dušek tvrdí, že za poslední 2 roky zorganizoval desítky akcí s účastí politiků nebo pro politiky. Spolek ale nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce před tím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo ale vše podle pravidel.
3: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže. Prostě na aktuální společenská témata těch besed se účastnili politici, účastnila se jich odborná veřejnost.
2: Většinu akcí nelze dohledat, byly jen pro pozvané a financování spolkem bylo neveřejné. U některých akcí jsme ale našli nesrovnalosti a nelze spolehlivě ověřit, jestli se uskutečnili.
1: No a vedení fondu si spolek neprověřilo?
2: Kareš, který stál v čele pojišťovny i nadačního fondu, jakékoliv pochybnosti odmítá. Vše podle něj bylo v souladu s předpisy.
4: Co se týče těch darů, prosím vás, tak já si trvám za to a plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly prostě účelné, byly v souladu se statutem a celkově zapadaly do toho ekosystému. To znamená udělat z té PVZP ještě větší pojišťovnu.
2: PVZP patří k menším pojišťovnám na českém trhu, nabízí třeba pojištění auta, nemovitostí nebo cizinců. Nejvíce se o ní mluvilo v souvislosti s monopolem na zdravotní pojištění cizinců, který byl před 3 lety zrušen. Vše si můžete přečíst taky na našem webu irozhlas.cz.
1: Jan Duchoslav z domácí redakce. Honzo, děkujeme.
2: Díky, naslyšenou.
1: Za 3 minuty čtvrt.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

It's my life, Bon Jovi a 10:45. Naplývání věcmi i jejich nadbytečnou výrobu upozorňuje akce s názvem Reuse dny. Začíná právě dnes, my vás za pár minut vezmeme do jednoho z obchodů, kam můžete starší, ale plně funkční věci přinést a také si je koupit. Zůstaňte u nás, jsme do polední rady Jožurnál. Miley Cyrus.

0: Dát starým knížkám, nábytku nebo oblečení nového majitele, anebo opravit rozbité věci místo toho, aby skončily v odpadu. Nejen na to upozorňuje akce s názvem Reuse dny. Její třetí ročník začíná právě dnes a zapojit se do ní můžete po celém Česku. Jak to v takovém Reuse obchodě vypadá?
1: Do Reuse centra v Praze 11 přišla i paní Renata s malou dcerkou, která si tady hraje s vláčkem. Proč chodíte ráda do tohoto obchodu?
2: My hlavně využíváme Reuse, že sem dáváme věci, protože samozřejmě s dětma člověk toho má spoustu, co nepoužije a spoustu věcí není ani zničených.
1: Na oblečení se sem přišla podívat i paní Dana z Prahy. A jakou kvalitu tady ty věci podle vás mají?
3: Přijde mi, že zrovna tady v Reuse obchodu ta kvalita je dobrá, že to není takové skladiště jako odložených věcí, to v žádném případě.
1: Je to obchod, který má asi 200 metrů čtverečních, jeho spoluzakladatelem je Jaroslav Zíta. Zájemci tu najdou veškeré zboží od oblečení, hraček pro děti, knih, nábytku, vybavení do domácnosti. Co dalšího tady lidé můžou najít?
4: Přidal bych dekorace do domácnosti, batohy, boty.
1: Není to jenom obchod, kde lidé můžou koupit anebo se zbavit věcí, ale má to i určitý socioenvironmentální přesah.
4: Spolupracujeme s Klokánkem, kde máme konkrétní spolupráci tady s Klokánkem na Praze 11. Tam už jsme schopni darovat konkrétní věci konkrétním dětem.
1: A právě na to, jak předcházet vzniku zbytečného odpadu nebo používat věci opakovaně, upozorňují Reuse dny, které potrvají až do 8. října. Konají se po celém Česku a lidé se můžou zapojit do workshopů, zkusit si třeba opravit starý nábytek nebo takzvaně vysvapovat, tedy vyměnit staré věci za jiné. Reuse dny jsou už letos po třetí a zapojuje se do nich stále víc měst i lidí, pokračuje provozní ředitelka Reuse Federace Anika Chalupská.
5: Společnými silami bylo zachráněno bezmála 3,5 tuny věcí, proběhlo 40 nejrůznějších přednášek a workshopů a oslovili jsme více než 3000 lidí.
1: Podobné akce chtějí upozornit na principy a význam takzvané cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i suroviny pro další použití. Zároveň tento systém navrhuje všechny budoucí výrobky už na začátku tak, aby zůstaly v oběhu co nejdéle. A v Česku se to docela daří, říká na základě dat z Eurostatu ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michaela Kloudová.
6: Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály, které v ekonomice používáme, pochází z recyklace místo z nově vytěžených surovin. Jsme v Čechách nad průměrem Evropské unie, ten průměr je kolem 12%.
1: Za posledních 10 let se Česko v tomto směru zlepšilo o skoro 8%. Bodů. Společně s Německem jsme tak v Evropské unii na 8. příčce. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
1: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha-Běchovice.
2: Radiožurnál 10.30. Kateřina Caustidisová a zprávy.
3: Rusko volí poslance do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé ve volbách hlasují taky lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Favoritem voleb pod přísným dohledem Kremlu je vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující prezidenta Vladimira Putina. Opoziční stranu Jabloko z hlasování vyloučili ruské soudy. Jordánský král Abdaláh II. Je v Česku. Na Pražském hradě jedná s prezidentem Petrem Pavlem. Mluvit mají o situaci na Blízkém východě i možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Před polednem se jordánský král přesune do Kramářovy vily. Tam ho přijme premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Policisté pátrají po 14-leté Lence Řezníčkové z Českých Budějovic. Ve středu večer odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Informovala o tom policejní mluvčí Lenka Krauzová. Dívka by na sobě měla mít bílé triko, bílé tepláky, černou bundu, bílé boty a malou černou kabelku. Má hnědé oči, hnědé vlasy, výrazně nalíčené rty a obočí. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje na festivalu Dvořákova Praha. Na soutěžním vystoupení Concertino Praga doprovodí symfonici mladé umělce, kteří se dostali do finále v kategorii klávesových a strunných nástrojů. V pražském Rudolfinu zazní třeba skladby Čajkovského a nebo Rachmaninova.
4: Sport.
3: Hokejisté Kladna vyzvou v 18 hodin ve druhém kole Tip Sport Extraligy pražskou Spartu. Oba týmy v prvních utkáních sezóny zvítězily. Naopak o první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově a nebo brněnská Kometa v Třinci. Oba tyto duely začnou půl šesté. V dalších zápasech od 6 večer čekají Mladou Boleslav Karlovy Vary, Hradec Králové, České Budějovice a Olomouc bude hostit Plzeň. Radiožurnál Sport nabídne pořad s mikrofonem za sportem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D7 za Louny a kolona na D1 před Brnem. Na D7 cestou z Prahy na Chomutov zpozorněte za sjezdem na Žatec a most. Na kilometru 67 je hlášená trubka na vozovce. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se před omezením na Šmejkalce na 24. tvoří kratší fronta od sjezdu na Benešov z 21. kilometru. Potom na D1 před Brnem z Prahy počítejte s kolonou delší od sjezdu 178 Rosice, osobní auta jedou místy plynulej, i tak do omezení u D2 i lehce přes půl hodiny. Silnice 43 Brno-Svitavy je neprůjezdná, za závistí havarovalo osobní auto, zasahují záchranáři, provoz zastavený, kolony stojí od Milonic opačným směrem na Brno už za Černou horou. V osobních autech to řidiči zkoušejí přes Malou Lhotu, pro nákladní je to přes Blansko. A silnice 14 za Novým Městem nadmetují na Náchod, byla za Vrchovinami taky uzavřená po vážné nehodě tří aut, tam už pouštějí provoz Kyvadlově, tvoří se kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně zataženo, během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: A prezident Pavel s manželkou na hradě přivítali jordánský královský pár. Tématem jednání má být obranná spolupráce i situace na Blízkém východě. Dopolední Radiožurnál i tohle sleduje. Teď jsou 4 minuty po 10:30. Dobrý pátek, je 18. září.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Nemocnice v menších městech mají problém udržet rozsah poskytované zdravotní péče. Většinou bývají ztrátové a chybí jim personál. Některá zařízení už kvůli tomu omezují provoz vybraných oddělení. To teď hrozí třeba v Rumburku na Děčínsku a problémy mají i ve Valašském Meziříčí. Z obou míst za chvíli naši reportéři živě.

0: Metallica, Mama Set, za 4:45, tady je páteční dopolední radiožurnál. Starostové měst a obcí ve Šluknovském Výběžku se snaží odvrátit uzavření dětského oddělení v nemocnici v Rumburku. Dnes o tom budou jednat se zástupci kraje a krajské zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Ta uzavření provozu plánuje už od konce roku. Detaily pro nás zjišťovala reportérka Daniela Pilařová. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Primář tamního dětského oddělení jde totiž do důchodu a nepodařilo se za něj sehnat náhradu. Podle tiskové mluvčí krajské zdravotní Miloslavy Kučerové navíc nemocnice vykázala ztrátu jen za první pololetí letošního roku ve výši 46 milionů korun. Starostové mají obavy, aby krajská zdravotní neutlumovala péči v nemocnici ještě víc. Navíc se jim dostala do rukou koncepce, která vykresluje rumburskou nemocnici jako jakousi komunitní nemocnici, kde bude především léčebna dlouhodobě nemocných, a to si rozhodně nepřejí. Podle nezávislého krásnolipského starosty Jana Koláře dostali samosprávy zatím od krajské zdravotní informaci, že by v Rumburku měla nadále fungovat dětská pohotovost. Jestli tomu tak opravdu bude a jaké plány krajská zdravotní s nemocnicí má, to bychom se snad měli dozvědět na dnešním jednání.
0: To byla reportérka Daniela Pilařová. A z Rumburku teď jedeme ještě do Valašského Meziříčí. Tam nemocnice oznámila, že kvůli personální krizi od tohoto víkendu už neotevře dětskou pohotovost. Detaily nabídne reportérka Michála Kočendová. Taky zdravíme, dobrý den.
2: Hezké dopoledne. Víkendovou pohotovost zajišťovalo 11 dětských praktických lékařek z okolí, které v nemocnici sloužily externě. V uplynulých dnech ale podali hromadnou výpověď. Důvodem je uzavření dětského lůžkového oddělení, které kvůli nedostatku personálu nefunguje od 1. července. Bez něj totiž nebylo možné děti z pohotovosti v případě potřeby rovnou hospitalizovat a museli se převážet jinam. Rodiče tak budou muset od tohoto víkendu s nemocným dítětem na pohotovost do Nového Jičína nebo do Vsetína. Ve všední dny se ale nic nezmění, dětská pohotovost bude dál fungovat od 16 do 19 hodin. V nemocnici také zůstává dětská příjmová ambulance, kde je přes den a v noci lékař pro akutní případy. S omezením dětské pohotovosti o víkendech a svátcích se ale nesmířilo město Valašské Meziříčí, které nemocnici pronajímá společnosti Agel. Město odkazuje na pachtovní smlouvu z roku 2023, podle které má nemocnice zachovat stávající rozsah péče. Radnice je podle mluvčího Jakuba Mikuše připravená podniknout i právní kroky.
0: Michála Kočandová a Valašské Meziříčí, posloucháte dopolední radiožurnál. Za minutu bude 10:45. Ray Dalton teď.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nebezpečí na D56 za Frýdkem Místkem. Pozor, dejte na dálnici D56 cestu z Frýdku Místku na Ostravu hned za exitem 49, to je sjezd na Svědnov a Staříč. Na kilometru 48 hlásíte nebezpečnou překážku.
2: A u prostředka dálnice leží velký balík molitan, přesně na dělící čáře.
1: D56 na Ostravu, kilometr 48. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Budujeme Slezsko, tak se jmenovala akce, která pomáhala před 80 lety obnovit válkou zničené slezské vesnice. Desítky obcí získaly partnerské vesnice a města hlavně v Čechách a na pomoc Slezsku se pořádaly i sbírky. Dnes tuto pozapomenutou událost připomene Národní památník druhé světové války v Hrabini na Opavsku.
1: Tady vidíme zrovna zprávu Slánských listů, kde se píše, že jsou lidové slavnosti ve Slaném a že bude se přispívat na pomoc Bolaticím.
2: Starosta Bolatic Herbert Pavera z TOP 09 listuje 80 let starou kronikou. Město Slaný se stalo bolatickým kmotrem v akci Budujeme Slezsko a tehdejší solidarita byla, jak říká, obrovská. Ze Slaného dostali válkou zasažené Bolatice stovky tisíc tehdejších korun.
1: Kromě toho tu poslali stříkačku hasičskou, vybavení do školy, do knihoven a další věci. A každý rok tam jezdili děti na takové prázdniny nebo na ozdravný pobyt, třeba až na 6 týdnů.
3: Vidíme tady dvě kmotrovské listiny, nahoře pro školu v Darkovičkách, dole pro školu v Hinčicích.
2: A to už ukazuje novou výstavu Kamila Poláková, vedoucí Národního památníku druhé světové války v Hrabini na Opavsku. Desítky slezských vesnic i měst se tehdy spojily s dalšími obcemi, podniky a nebo školami. Hrabině s Hradcem Králové, třeba Strahovice s Mělníkem. Akce Budujeme Slezsko byla vyhlášená v roce 1945. Pomoc začala naplno proudit o rok později a nebyly to jenom peníze.
3: Přijížily vagóny, které byly plné šatstva, nábytku, nebo se konaly bály, plesy, různé poutě, kde se lidé skládali a zase to šlo do těch obcí.
2: Na akci Budujeme Slezsko se už téměř zapomnělo. Partnerství mezi obcemi ale v mnoha případech funguje dodnes. Z Hrabině Martin Knedl, Radiožurnál.

0: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Psychiatr Cimický má jít na 5 let do vězení, rozhodl soud. Policie prověří hospodaření v pojišťovně VZP. Nové vedení podalo trestní oznámení kvůli podezření na podvod. Tenisté Česká Spojených států se utkají v Praze o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Kolony po vážné nehodě vznikají na silnici Svitavy Brno za Černou horou. A bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Odvolací soud potvrdil vinu psychiatra Jana Cimického. Sexuálně zaútočil za téměř 40 let praxe na 4 ženy a dalších 35 vydíral. Městský soud v Praze potvrdil i 5letý trest vězení a 10letý zákaz činnosti lékaře. Rozhodoval znovu ale taky o tom, kolik peněz každé ženě dluží za nemajetkovou újmu. Rozsudek je pravomocný. Hospodaření v pojišťovně VZP prověří policie. Nedávný audit v dceřiné společnosti odhalil například podezřelé smlouvy a milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny se proto rozhodlo podat trestní oznámení na neznámého pachatele, potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Nezávislý forenzní audit k prověření hospodaření a vnitroskupinových transakcí od roku 2020 do roku 2026 byl zadán vedením PVZP na jaře letošního roku.
2: Audit zpochybnil například dar 7 milionů pro spolek, který vede bývalý zastupitel ODS Tomáš Dušek. Spolek nezveřejňuje účetní uzávěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Dušek řekl, že bylo vše podle pravidel. Bývalý předseda představenstva Robert Kareš odmítá, že by v něčem pochybil. Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání bude řešit vedení letiště. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemana je to souhrou několika okolností. Hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu elektronické evidence. Ta nahrazuje klasické razítkování pasů.
5: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
2: Systém EES platí od dubna. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes hlasují v referendu o výstavbě větrných elektráren. Chce je tam postavit společnost ČES. Z místa se hlásí reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
6: Do volební místnosti v Mirovicích, před kterou právě stojím, už od 8 hodin neustále chodí obyvatelé města a jeho místních částí. Je vidět, že jim tento záměr není lhostejný. ČES chce okolo vrchu Háj postavit 3 větrné elektrárny. Od nejbližší zástavby by stály zhruba kilometr. Zastupitelé loni rozhodli o spolupráci na přípravě větrného parku. Proti záměru se postavili někteří místní obyvatelé a podepsali i petici. Volební místnost se uzavře ve 22 hodin. Z Mirovic na Písecku Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál. Sport.
7: Tenisté Česka a Spojených států se v Praze utkají o postup do finálového turnaje Davis Cupu. V úvodním duelu si proti sobě zahrají Jakub Menšík a Lerner Tien. V tom druhém Jiří Lehečka a Ben Shelton. Finalista nedávného US Open Shelton je favoritem zápasu. Lehečka říká, v čem může mít naopak on sám výhodu.
8: Já se budu snažit těžit z těch hodin, které jsem prostě tady v té hale nahrál víc. Budu se snažit těžit z podpory toho domácího publika. Zápas nějaký jsem s ním odehrál. Ten, co jsme proti sobě hráli naposledy, byl extrémně vyrovnaný. Byly to vlastně 3 tiebreaky, prohrál jsem těsně z matchballu. Určitě vím, že favoritem je on, ale budu se snažit prostě ze sebe, z té haly, ze všech prostě vytáhnout maximum k tomu, aby se mi to povedlo.
7: Dnešní program se zmíněnými dvouhrami začne v Libenské hale v 15 hodin. V sobotu o hodinu dříve. Druhý den se bude hrát deblové utkání a pak 2 zbylé singlové zápasy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D5C u Berouna a kolona na D1 před Brnem. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy dejte pozor, těsně před sjezdem na Beroun centrum z 19. kilometru je teď čerstvě hlášená srážka dvou osobních aut v levém pruhu. Na D5 potom před Prahou na příjezdu z Plzně opatrně dojíždějte do kolony za sjezdem na Rudnou kolem kilometru 4,5. Zastavují i osobní auta v levém pruhu, různě pomalu se to vleče na Pražský okruh k Ořechu, celý úsek od Rudné osobním autem kolem 20 minut. Na D1 za Prahou směr Brno už se to štosuje před zúžením na Šmejkalce na 24. Do fronty se dojíždí kus za sjezdem na Velké Popovice kolem 19. kilometru, zatím je to zdržení asi 10-minutové. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy taky kolony, delší do zúžení u D2 dojíždí se za exitem Rosice na 179. kilometru, osobním autem ke sjezdu na Bratislavu už až 40 minut. Na silnici 43 Brno Svitavy byl u závisti zastavený provoz po havárii osobního auta, už ho pouštějí Kyvadlově, ale tvoří se kolony. Směrem na Svitavy kousek za Milonicemi, směrem do Brna fronta hned za Černou horou a zdržení v obou případech kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte pořad Co se děje se světem a slovo má Jan Pokorný.
10: Dobrý den, ani tento týden si člověk sledující geopolitickou situaci nemohl úlevně říct, tak už je to lepší. Naopak, oblasti rizik se rozšiřují. Od konfliktů na zemi, na moři či ve vzduchu je patrné, že případným bojištěm by mohl být taky vesmír. Zvážnit by člověk měl i při sledování zpráv o umělé inteligenci. Některé její modely jdou svou cestou, eufemisticky řečeno. Do Českobudějovického studia Českého rozhlasu zdravím Vlastislava Břízu, experta na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
11: Dobrý den i vám.
3: Co se děje se světem?
12: Události končícího týdne v kontextu.
10: Britský král Karel III. Varoval řídící pracovníky v oblasti umělé inteligence před existenčními nebezpečími, která tahle technologie může představovat, pokud se dostane do nesprávných rukou. Co myslíte, hrajeme si s ohněm?
11: Do určité míry tomu tak může být. Pojďme jenom ozřejmit posluchačům, co znamená jí ona existenciální rizika. To není to, že nám umělá inteligence vezme práci, to není to klíčové. Ta obava spočívá v tom, že umělá inteligence za určitých okolností by mohla trvale zničit schopnost lidstva rozhodovat o své budoucnosti. Dokonce případně přispět k vyhnutí lidstva. Těch možností je celá řada. Určitě se stane to, že ta umělá inteligence bude čím dál tím doslova do písmene inteligentnější, až se stane superinteligentní a může se stát, že její cíle se budou rozcházet s našimi lidskými zájmy. A potom je několik scénářů, to je to, čeho se obávají někteří vývojáři z podniků, které, nebo z uskupení, které umělou inteligenci vyvíjejí, že by právě došlo k tomu, že například se může stát, že některé státy propojí umělou inteligenci s autonomními zbraněmi a válkou. Ostatně již dnes, aby jsme nemluvili o nějaké vzdálené budoucnosti, jsou technologie, kdy například dron, který je vybaven umělou inteligencí, může vlétnout do místnosti, kde bude například 50 lidí. Ten dron nasnímá všechny objekty, předměty v místnosti a na základě předem daných algoritmů se rozhodne, na který objekt, na kterého člověka v té místnosti zaútočí. Ten algoritmus může být například podle hodnosti v místnosti, podle věku, podle důležitosti osoby, podle bohatství, podle čehokoliv. A to se bavíme o dnešku a jsme teprve na začátku. Takže při představě, že by umělá inteligence například byla napojena na systém velení, řízení a včasné výstrahy jaderných zbraní, tak například scénář může být takový, že kdyby se umělá inteligence v budoucnu, zní to jako sci-fi, rozhodla k něčemu podobnému, tak by mohla dát mylnou zprávu do vedení jaderných zbraní v tom smyslu, že je proti jaderné supervelmoci veden jaderný útok a političtí představitelé by stáli před tím, zdali by ten jaderný útok měli opětovat. Takže to je vlastně jakoby jeden konkrétní scénář, který byl i zmíněn. Ostatně, když se podíváme do minulosti, tak určitě mnozí posluchači si pamatují film z roku 1984 Terminator, kde podobná představa byla zmíněna v jakési počítačové síti Skynet a tam zrovna tento konkrétní případ nastal. V té době tomu nikdo nevěřil a podívejme se, jak jsme se dokázali za těch pár desítek let posunout. No, takže to je jeden z příkladů. Můžeme zmínit i něco, co je konkrétnější, například biologické a chemické zbraně. Dnes to je velice složitý obor, ale ty modely, které ta superinteligentní umělá inteligence bude schopna vykonat v reálném čase, tak se budou stupňovat. Představte si, že by se potom k tomu dostali teroristi. Kybernetická eskalace, ztráta kontroly, rychlý růst schopností, to všechno jsou rizika, která dneska vypadají abstraktně, ale během několika málo let mohou být konkrétní.
10: On ten vývoj umělé inteligence je překotný. Možná už jenom během té vaší první odpovědi se zase ten vývoj dostal o kousek dál. A možná platí okřídlené pokrok nezastavíš, ale těžko si představit, že hlavní hráči v oblasti AI své počítače a datová centra třeba z výše zmíněných obav vypnou a zahodí. Co bude podle vás dál? Je možná nějaká globální reakce, regulace toho fenoménu?
11: Máte pravdu, určitě i během těchto pár minut vývoj pokročil, nicméně co se té regulace týče, tak já jsem spíše skeptický, protože co se týče například kontroly zbrojení, zůstaneme-li u těch nejničivějších zbraní světa, jaderných zbraní, tak to jsou přece jenom fyzické prostředky, které můžete eliminovat tím, že máte kontroly na místě, inspekce a tu dohodu prostě nějak uzavřete. Ale představte si tuto abstraktní situaci, vývoj umělé inteligence, což nejsou žádné konkrétní velké hotové zbraně a obavu velmocí, že nějaká jiná i přes tuto dohodu jí dál bude vyvíjet. Například Čína, já si nedu představit, že by na něco podobného přistoupila a když, a to je i ta obava Spojených států, tak přesto by jí nemohlo být uvěřeno v tom smyslu, že někde něco nevyvíjí, aby získala dominantní náskok. Takže vlastně tento začarovaný kruh, kdy jedna strana se bude bát, že druhá strana nadále na tom pracuje a získá tím náskok, který potom nepůjde dohnat, podle mého názoru zamezí nějakým zásadním dohodám o tom, že by umělá inteligence neměla se dostat do nějakého super pokročilého stavu.
10: Když už jsme byli ve světě filmu přes paralelu s Terminátorem a zatím je to jenom nadsázka, tak Hvězdné války. Spojené státy poprvé potvrdili, že mají ve vesmíru zbraně. To není únik informací, ale oficiální sdělení. Komu je určené?
11: Máte pravdu. Oni to řekli záměrně abstraktně, jestli jsi si všiml, pane Pokorný. On to ten velitel nazval, že Spojené státy umístili on-orbit space control weapons, takže
10: ozbrojené systémy pro kontrolu vesmíru?
11: Děkuju, přesně tak. V tom není obsaženo vůbec nic ve smyslu, aby nám řekli, o jaký konkrétní zbraňový prvek se jedná. Důvod ale je jednoduchý. Jednak je to forma strategické komunikace, je to součástí odstrašení a konečně je to oznámení světu, že Spojené státy mají technologický náskok v této oblasti. My jsme první, kteří to dokázali, máme na orbitu nějaký zbraňový systém, který je aktivní, to znamená, nejsou to jenom senzory a radary, ale může to být například nějaký prvek elektronického boje, laserová zbraň nebo nějaký konkrétní projektil. Případně se dnes již vyvíjí satelity, které jsou schopné nebo družice, které jsou schopny se přiblížit k jiným satelitům a vyřadit je z provozu. Takže cokoliv pod tím si můžeme představit, ale bylo to záměrně řečeno abstraktně, aby jsme právě byli a žili v otaznicích.
10: Co to jsou americké vesmírné síly?
11: Americké vesmírné síly je vlastně relativně nový druh zbraně. Americké vedle námořnictva, námořní pěchoty, letectva, pozemních jednotek, tak je vidět, že Spojené státy tomu kladou velký důraz a vlastně v tomto musím souhlasit, že ten prvek bude čím dál tím důležitější. Já proto používám přirovnání, že to, co byly balistické rakety a vlastně jaderné zbraně v druhé polovině 20. století. Jaký game changer to vlastně byl z hlediska vedení válek, tak si troufám tvrdit, že v 21. století to bude opravdu vesmír. Já to řeknu důvod. Určitě se posuneme od fáze, kdy v oné druhé polovině 20. století vesmír sloužil především k pozorování a včasné detekci. To znamená, prostředky, které na orbitě byly umístěny, tak vydávaly komunikační zprávy, vydávaly zprávy včasné současné výstrahy, zdali nejsou používány nějaké zbraňové systémy proti dané zemi. Teď se ale posuneme k tomu, že tam budou aktivní zbraňové prvky, které budou tyto zbraně ničit. A může se stát, ono je to úzce provázáno i s tím Trumpovým plánem na takzvaný Golden Dome, což je vlastně jakási obdoba izraelské železné kopule v tom smyslu, že by měla zabránit pronikavším mezikontinentálním balistickým raketám, aby se dostali do vzdušného prostoru Spojených států právě na základě prvků rozmístěných ve vesmíru, třeba prvků elektronického boje, laserových zbraní nebo fyzických projektilů. A ve chvíli, kdy toto by se podařilo zmotnit a ten deštník by byl opravdu neprodyšný, tak by se mohlo stát, že by došlo k narušení jaderné rovnováhy, která v tuto chvíli na světě panuje, a potom by to mohlo znamenat pokušení nějakého státu opravdu ten konflikt otevřít. To znamená, opravdu vesmír bude hrát podstatně větší roli, než si dovedeme představit.
10: Připomeňme v téhle souvislosti, že Spojené státy a tehdejší Sovětský svaz podepsali v roce 1967 smlouvu o kosmickém prostoru, která smluvním státům zakazuje umísťovat zbraně hromadného ničení na oběžnou dráhu Země, na Měsíc či jiná nebeská tělesa. Jinak ale zřejmě lze vést ve vesmíru bojové operace, na které se tahle smlouva nevztahuje. Jinými slovy, jsou Spojené státy jediné, které mají ve vesmíru nějaké zbraňové systémy?
11: Máte pravdu, já to jenom doplním ještě. Je to tak, ta vesmírná smlouva zakazuje rozmístění jaderných zbraní zbrojně hromadného ničení na orbitu a na jiných planetách. Nicméně se netýká konvenčních zbraní, takže to není v rozporu s tím, co Spojené státy vyslovily. Ještě jednu zajímavost, ono to mělo vlastně dozvuk do hru na jednu událost. V roce 1962 Spojené státy provedly jaderný test s názvem Starfish Prime, kdy nechali detonovat 1,4 megatony silnou jadernou nálož, což je obrovské množství, 400 kilometrů na Zemi. Stalo se to, že vznikl mohutný radiační pás, Terminus Technicus, který vydržel na orbitu měsíce, respektive dokonce přes rok, a ničil všechno, co mu přišlo do cesty. Takže satelity na nízké oběžné dráze, což je například Starlink, byly systematicky při každém průletu tím radiačním pásem ničeny. Byly ozařovány, byly vyřazovány z provozu, degradovány solární panely a další technologické záležitosti související s těmi družicemi. Takže je vidět, že jaderné zbraně ve vesmíru jsou extrémně účinné. Kdyby něčemu takovému došlo, tak bychom se opravdu dočkali k vyřazení obrovského procenta satelitů, které jsou na nízkém orbitu. To je jenom na doplnění. Proto ostatně supervelmoci uzavřely dohodu, aby tyto zbraňové systémy tam rozměstňovány nebyly. Tak, a co se soupeřů týče Spojených států, tak v tuto chvíli vidíme na světě dva konkrétní, Čínu a Ruskou federaci. Přičemž větší obavu Spojené státy mají z Číny, protože ta do technologického pokroku, rozvoje, vývoje investuje nemalé prostředky a ty kapacity opravdu má. Zatímco Ruská federace spíše stagnuje, respektive v případě vesmírných soubojů by se zřejmě spolehla uchýlit na ony jaderné zbraně, které by tu situaci doslova do písmene zdevastovaly. Takže jsou to tři státy, které v této oblasti mají náskok. Spojené státy, Čína, Ruská federace. Co se evropských zemí týče, tak tam jsem skeptický. Tam snad nejdále je Francie, která sama provozuje satelity zpravodajské, satelity komunikační, ale nemá tak komplexní program v žádném případě jako ony tři státy.
10: Říká expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost, působící na Karlově univerzitě, Vlastislav Bříza.
3: Co se děje se světem?
10: Pojďme teď z vesmíru na Zem, respektive na moře. Kromě už známého Hormuzského průlivu se pozornost v poslední době obrací k lodním trasám přes průliv Bab al-Mandab. Je to jižní brána do Rudého moře. Kdo ji dnes ovládá?
11: No, to je zajímavá otázka. Je pravdou, že terorističtí Hutijové, které jsou v dané oblasti, tak postupují doslova do písmene každým dnem a získávají další kus území přímo doslova do písmene na břehu Rudého moře v oblasti Bab al-Mandabu. Naplňují tím název této úžiny, což v překladu znamená brána nářků. Ono historicky to mělo význam trochu jiný, protože tam jsou neklidné vody, nevyzpytatelné počasí, tak proto ten průliv Lev byl nazván Brána nářků, dnes to může mít jinou konotaci. Opravdu, ten průliv není široký a Hutíové jsou schopni efektivně ohrožovat námořní dopravu. V tuto chvíli to dělají především proti lodím a zařízením Saudské Arábie, což je jejich úhlavní nepřítel. Ostatní dopravu nechávají proplout. To je zřejmě i ten hlavní důvod, proč Spojené státy nezakročily po boku Saudské Arábie a nepokusili se s těmito rebelujícími teroristy vypořádat. Byla s nima zřejmě uzavřena dohoda, že nebudou útočit proti plavidlům Spojených států a jejich spojenců a budou se soustředit pouze na Saudskou Arábii. A to byl i ten důvod, proč se podařilo Hutijům tak rychle a jednoduše postoupit.
10: Jemenské síly Hutijů, jak už jste říkal, oni neustále rozšiřují svou kontrolu nad řadou přístavů, ostrovů podél Rudého moře. Co chtějí? Jaký je jejich cíl?
11: Tak zasaďme to do kontextu. Oni jsou mohutně podporováni a de facto řízeni iránskými revolučními gardami. Takže je to proxy spojenec teroristického typu pro iránskou teokratickou diktatoru vedenou Teheránem. To je potřeba takto vidět. Takže jakýkoliv nepřítel na světě existuje pro Teherán, tak stejný tak existuje pro Hutije. To znamená jak malý satan Izrael, tak velký satan Spojené státy. Byť teď jsme zmínili, že pragmaticky, protože věděli, že nechtějí jít do přímého střetu se Spojenými státy, tam existuje jakýsi nepsaný pakt o neútočení. Spojené státy z toho těží ještě jednu věc, prostě ze vzduchu žádnou velkou kampaně rozhodnete. Ostatně jsme to znovu v přímém přenosu viděli v Iránu, takže stejně tak by to dopadlo z Hutií a naopak bezpečnost amerických základen v regionu a plavby by byla ohrožena, protože Hutijové by potom následně proti těmto jednotkám útočili. Takže to byl čistě pragmatický krok, ale je to prostě proxy spojenec Teheránu, stejně tak jako například Hezbollah v Libanonu.
10: Říká Vlastislav Bříza.
3: Co se děje se světem?
10: A pojďme v závěru našeho rozhovoru do Evropy. Diskusi vyvolal středeční návrh předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové na přidružené členství Kanady v Evropské unii. Jaký by to mělo smysl?
11: Kanada není úplně odloučena od Evropské unie. To musíme říct na začátek. Ono to mohlo působit jako, že v tuto chvíli začneme budovat nějaké obchodní vztahy s Kanadou. Není tomu tak. Od roku 2016, již s Kanadou, to znamená 10 let, máme v platnosti dohodu CETA, což je vlastně jakási dohoda o volném obchodu, který v tuto chvíli mezi Evropskou unií a Kanadou existuje. Dále máme s Kanadou uzavřeno bezpečnostní partnerství a konečně třetím významným dokumentem je situace, kdy Kanada má přístup k obranému programu Evropské unie SAFE. Takže je vidět, že ta provázanost tam již nějakou dobu je. Kanada tím sleduje jednu důležitou věc. V poslední době, přesně řečeno roka tři čtvrtě od nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu, má totiž velmi nevyzpytatelného souseda. Spojené státy, to nemusíme asi posluchačům ozřejmovat, jak Donald Trump vůči Kanadě vystupuje, občas ji označí jako 51. stát Spojených států amerických, tu a tam nehorázně zvedne cla. Prostě nechová se vůči Kanadě přátelsky. A Kanada je na Spojených státech podstatně více závislá než Spojené státy na Kanadě, protože do Spojených států proudí 70% obchodu Kanady. To je i ten cíl, ten důvod, proč Kanada koketuje s Evropskou unií diverzifikovat svůj obchod, tím pádem nebýt tak závislý na Spojených státech. V rámci té, ono, vy jste to sám nazval, tak asi dohoda o přidružení, nic takového neexistuje. Kanada se bude chtít snažit, už o tom diskutuje, rozšířit některé své přístavy, například Churchill, bude chtít exportovat více komodit typu stlačeného zemního plynu do Evropy. Provázanost v minerálech a jiných nerostných surovinách, to všechno teď bude předmětem diskuse, jak více onou situaci provázet. Protože samozřejmě sama o sobě Evropská komise nemůže rozhodnout o tom, že by se Kanada stala dalším členem Evropské unie. Proto ta vágní formulace o jakémsi přidruženém členství.
10: A když se podíváme na reakci už zmíněného amerického prezidenta Donalda Trumpa, cituju, pokud je to dobrý úmysl, je to v pořádku. Pokud je to špatný úmysl, uvalíme na Evropu velmi vysoká cla. Podle čeho by Donald Trump poznal v tomto případě dobrý a špatný úmysl?
11: Tak to je typická Trumpovina. Já si nemyslím, že on by sám konkrétně věděl, podle čeho on by se znal, že úmysl je dobrý nebo špatný. To bude ad hoc situace, kterou on bude nějak vyhodnocovat. Nebral bych to doslova.
10: Když ještě zůstaneme na evropském kontinentu, polský premiér Tusk varoval před ruskými hybridními útoky na spojence Ukrajiny. Velmi vážně. Podobné informace mají zřejmě i české tajné služby. Je možné od toho Rusko odradit?
11: Velmi složitě, obzvláště v případě, kdy proti tomu nebudeme nijak aktivně vystupovat, protože sídlem roste chuť. Nemělo by dojít k situaci, že by v nějaké evropské zemi mělo převážit názor, že když se Rusko bude ustupovat, přestane se podporovat Ukrajina, tak v tu chvíli nám dá Rusko pokoj. To je velice nebezpečná a mylná představa, protože to bude znamenat jednoduchý závěr. Rusko si dovodí, že jeho hybridní kampaně zabrali, tím pádem postoupí opět o stupeň anebo o krok dále. To je potřeba mít na paměti. Pouze jednota, vzdor a společný postup odradí Rusko od zintenzivňování podobných kampaní.
10: Poslouchali jste další rozhovor z projektu Co se děje se světem. U mikrofonu v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu tentokrát byl Vlastislav Bříza. Děkuju za odpovědi a mějte se hezky.
11: Moc díky a krásný víkend z jižních Čech všem posluchačům.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně. Mediálním partnerem je Radiožurnál. Více informací na msvbrno.cz.
3: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Cestující ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Důvodem je hlavně spuštění nového systému evropského vstupu a výstupu. Ten nahrazuje klasické razítkování pasů. Situaci dnes na mimořádném zasedání probere vedení letiště. Unikátní nahrávku rozhovoru Václava Havla a Ferdinanda Peroutky dnes odvysílá Český rozhlas Plus. Záznam vznikl v roce 1968 při Havlově cestě do Spojených států. Pravděpodobně v Peroutkově newyorském bytě. Po návratu někdejší dramatik a budoucí prezident nahrávku odevzdal Českému rozhlasu. Její odvysílání ale znemožnila okupace v srpnu 1968 a záznam zmizel. Pořad Havel se ptá Peroutky odvysílá dnes po 8 hodině večer Český rozhlas Plus. Iránské revoluční gardy oznámily zásah ropného tankeru v Hormuzském průlivu plujícího pod vlajkou Toga. Na palubě lodi pak vypukl požár. S odvoláním na prohlášení zveřejněné iránskými státními médii to uvedla agentura AFP. Tanker se podle prohlášení pokusil nelegálně proplout průlivem. Co se stalo s posádkou, iránské gardy zatím neupřesnili. Ředitelství silnic a dálnic chce do konce roku vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středních Čechách. Potvrdil to mluvčí ředitelství Jan Riedl. Úsek naváže na už hotovou část dálnice v Jihočeském kraji. Stavba vyjde na 16 miliard korun a dělníci by měli začít s pracemi v roce 2028.
0: Sport.
4: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace na Ligu národů 3 nováčky. Premiérovou pozvánku dostali Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. První utkání Ligy národů odehraje český tým v sobotu 26. září, a to doma proti Chorvatsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D48 za Příborem a nehoda na D1 v Brně. Na dálnici D48 z Nového Jičína na Frýdek místě dejte pozor za Příborem na 35. kilometru. Přes odstavný a pravý pruh je tam ve zhruba 100-metrovém úseku vylitá betonová směs. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se tvoří kolona za sjezdem na Rosice ze 180. kilometru. Různě pomalu jedou i osobní auta, hlavně za sjezdem k výstavišti to teď zpomaluje výrazněji, protože u nájezdu z Vídeňské na 194. kilometru se srazil kamion s dodávkou. Chvíli blokovali pravý pruh, teď už jsou stranou. Na D1 taky za Prahou směrem na Brno, za exitem Velké Popovice už vzniká fronta ze 17. kilometru do omezení na 24. na Šmejkalce čtvrt hodiny. Na D5 se z Plzně do Prahy nejdřív opatrně za sjezdem na Králův dvůr. Na 19. kilometru se přibrzďuje, dvě nabouraná auta by tam měly z levého pruhu brzy přesunout stranou. A potom před Prahou se z prvního kilometru sunou pravým pruhem kamiony na okruh. Na něm už se vleče kolona oběma pruhy od nájezdu z D5 k Ořechu kolem 10 minut. A 43. Brno Svitavy stále dlouhé kolony obou směrně přes 20 minut od Milonic i Černé hory. K nehodě u Závisti jezdí se kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasná až oblačno, v Čechách přechodněji zataženo, během dne se na severozápadě a místy taky na západě objeví déšť nebo přehánky, večer bude oblačnosti ubývat, teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.
6: Jsou odboráři spokojeni s návrhem rozpočtu na příští rok, který má vláda v pondělí schválit? Nevadí jim dluh, kterým vláda hodlá zatížit budoucnost? Ptát se budeme v dnešních 20 minutách Radiožurnálu předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly. Rozhovor s ním vysílá Radiožurnál po zprávách v 17 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

7 minut je po půl 12. Tady je páteční dopolední radiožurnál. Strana AfD v Německu před 2 týdny hladce vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku. A na vítězné vlně by ráda pokračovala. O víkendu se bude hlasovat ve 2 spolkových zemích a my se za chvíli podíváme, jak se vede předvolební boj. Konkrétně na sídlišti v Berlíně.

0: Posloucháte nás asi 5 minut před 11:45. Tady je Radiožurnál a jdeme do Německa. 2 týdny po Sasku-Anhaltsku pokračuje v Německu seriál zemských voleb, které mají potenciál otřást celostátní politikou. Jestli strana AfD posílí svůj pocit neporazitelnosti a u křesťanských demokratů zavládne chaos, anebo to bude třeba zcela naopak. O tom rozhodnou už v neděli voliči v Mecklenburgsku, předním Pomořansku a taky v Berlíně, kde je ale zatím těsným favoritem voleb strana Die Linke.
1: Berlín Marzahn je jedno z největších sídlišť v Evropě a právě tady si strana Die Linke udělala na náměstíčku mezi paneláky setkání s voliči. Děti skáčou na nafukovacím hradu, klobásy se grilují, je to takové klidné odpoledne. Na první pohled nic neprozrazuje rukopis organizátorů kampaně newyorského starosty Zorana Mamdányho, které si strana Die Linke přizvala před volbami na pomoc.
2: Wahlkampf in den USA ist sehr anders als bei uns, weil da viel mehr Geld drin ist.
3: Volební boj ve Spojených státech a u nás se nedá srovnat. Miliony od soukromých dárců tady v Německu prostě nemáme. Ale to podstatné, a to je ten spojující prvek, který máme společný s Mamdanym, je důraz na dostupnost. Lidé trpí tím, jak všechno zdražuje. V Sasku-Anhaltsku to byl druhý důvod, proč volili AfD. Naše požadavky se proto zaměřují hlavně na to, aby byl Berlín dostupný.
2: Leben nicht mehr leisten können. So und deshalb zielen unsere Hauptforderungen darauf ab, Berlin bezahlbar zu machen.
1: Markus Berg by se jako starosta Marzahnu rád zasadil třeba o kvalitní veřejnou dopravu nebo o dostupnou lékařskou péči, ale na samém vrcholku priorit má dostupné bydlení. To je vlajkové téma Die Linke. Na pódiu o něm mluví i Elif Eralpová, možná budoucí primátorka Berlína, kterou strana vysílá do boje o velkou radnici.
4: Jako primátorka se začnu úplně nejdřív zabývat krizí nájemního bydlení. Okamžitě můžeme ulevit 400 000 domácností, když zastropujeme nájmy v obecních bytech. A taky se chci postarat, aby na trhu s bydlením vládlo právo a pořádek. Ne každý lichvář nebo bytový koncern je potrestaný za to, že neustále zvyšuje nájem.
1: Elif Eralpová, dcera socialistů, kteří utekli z Turecka před vojenskou diktaturou, má reálnou šanci, že bude moct po volbách naplňovat svou vizi města, které slouží všem, kdo v něm právě žijí. A to nezávisle na tom, jak dávno nebo odkud přišli. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.

A za chvíli za tenisem. Po 13 letech si čeští tenisté zahrají Davis Cupový zápas v libeňské O2 aréně v Praze. A zatím netuší, co s nimi zaplněná hala udělá. Téma i pro nás, teď hudebně. Adam Ďurica, posloucháte Radiožurnál.

0: zasnout. Čeští tenisté budou bojovat o postup do finálového turnaje Davis Cupu a při zápase proti Američanům budou mít na své straně zaplněnou O2 arénu. Na druhou stranu v libeňské hale, ale ještě před tak plnými tribunami, nikdo ze současného týmu nehrál.
1: Určitě je velký rozdíl toho, co oni zažívají na turnajích a to, co je v tom Davis Cupu.
2: Tomáš Berdych to jako tenista uměl a tak teď jako nehrající kapitán doufá, že to samé dokážou i jeho svěřenci a že dovedou s bouřlivou atmosférou pracovat pozitivně.
1: Samozřejmě se na to všichni strašně moc těší a všichni pevně věříme, že to bude jenom k plusu, aby je to hnalo dopředu, aby to zvládli. Profíci jsou na to velcí, takže já věřím, že to bude ten další člen toho týmu, který je povede a požene dopředu.
3: Pro nás je velká výhoda, že jsme měli možnost si zažít Davis Cup v Jihlavě, kde ta hala byla taky famózní a bylo plno.
2: Zkušenosti s domácími zápasy už mají všichni čeští tenisté v současném týmu, nejenom Jiří Lehečka, ale zatím jen v menších halách.
3: A ukázat se vlastně českým divákům na domácí půdě v Praze, co je víc.
2: A Jiří Lehečka vzpomíná, jaké to bylo, když v 17 letech nastupoval ve Vítkovické hale poprvé k utkání v Davisově poháru.
3: Prostě byl jsem hozený do vody a nemusel jsem

0: Limp Bizkit 5 minut před 12 hodinou a Věra Štechrová už nás přišla pozvat k poslechu polední publicistiky. Věro, vítej, krásné poledne.
1: Dobrý den, my začneme podzimem, který se blíží, a s podzimem začíná očkovací sezona proti pneumokokovým infekcím, hlavně chřipce a covidu. Ptát se budu, proč jsou tyhle nemoci rizikové hlavně pro seniory, jak je očkování zatěžuje a taky ale jak velké je to riziko v porovnání s tím snížením rizika onemocnění právě u chřipky a covidu. V Rusku začalo třídenní hlasování ve volbách do dolní komory ruského parlamentu. Ono jde o první volby od napadení Ukrajiny Ruskem a tak mě bude zajímat, jak válka ovlivnila ruské volby, jak ty volby probíhají právě na těch okupovaných územích a čeho se režim bojí v tuhle chvíli. No a Český rozhlas Plus dnes ve 20 hodin v pořadu Příběh nepravděpodobného rozhovoru odvysílá naprosto unikátní rozhovor, který mladému Václavu Havlovi poskytl v roce 1968.

0: Ferdinand Peroutka, taky o něm si řekneme víc.
1: Poslouchejte hlavní zprávy za 4 minuty ve 12, za 15 minut pak navazuje publicistika, Věra Štechrová a zmíněná témata. Jero, díky, hodně štěstí.
0: Těším se, naslyšenou.
1: Je pátek 18. září, posloucháte Radiožurnál. Dobrý den.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Hospodaření dceřiné společnosti VZP prověří policie. Milionové dary šly neprůhlednému spolku.
5: Veškeré ty dary byly účelné, byly v souladu se statutem.
4: V Rusku začaly volby, úřady zakázaly kandidovat hlavní opoziční straně.
6: Na vobory.
7: Volby jsou dnes náhrada za demonstrace. Volby jsou legální protest.
6: Vobory v naší straně.
4: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia oznámil nominaci na Ligu národů. Na nehodu pozor, na dálnici D5 z Plzně do Prahy u Berouna. A bude polojasná až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů. Je pátek 18. září a hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Causedisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Hospodaření dceřiné společnosti VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
8: Audit spochybnil například dar 7 milionů korun pro spolek, který vede bývalý zastupitel za ODS Tomáš Dušek. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo vše podle pravidel a peníze využil na pořádání debat s politiky.
9: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže, prostě na aktuální společenská témata.
8: Bývalý šéf pojišťovny i nadačního fondu Robert Karaš výtky k nehospodárnosti odmítá.
5: Plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly účelné, byly v souladu se statutem.
8: Z nadačního fondu mohlo být podle auditu vyplaceno téměř 14 milionů korun v rozporu s pravidly. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
4: Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil své tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazů a na objednávku. Babiš o tom mluvil začátkem měsíce na předvolebním mítingu v Havířově.
10: To jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku.
11: Původně obecný dotaz na poslaneckou imunitu. Tu vztáhl Babiš na kauzu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Kvůli imunitě je ale trestní stíhání pozastavené. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by měl Babiš své výroky o justici doložit nebo se jich zdržet.
12: Každý může kritizovat konkrétní soudní rozhodnutí, zvláště když se ho dotýká nebo alespoň nepřímo dotýká, ale neměl by bez důkazů dovozovat nebo tvrdit, že za tím konkrétním rozhodnutím je nějaká nekalá činnost soudců.
11: Babiš podle Unie navíc jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jak mluví o soudní moci. Lucie Špetová, Radiožurnál.
4: Vedení pražského letiště se chce zabývat dlouhými frontami v příletové hale. Tvoří se už několik dní u pasových kontrol cestujících, kteří přilétají ze zemí mimo šengenský prostor. Na letiště je reportér Dominik Hron.
13: Na terminálu 1 jsem se byl před chvílí podívat. Někteří cestující mi potvrdili, že problém pokračuje i dnes. Negativní zkušenosti po příletu z Toronta do Prahy popsala i paní Eva.
14: To bylo šílený, to bylo dlouhý, my jsme tam čekali nejméně hodinu v té frontě. Nikde jsem takhle dlouho nečekala.
13: Podle vedení letiště může za komplikace zavedení evropského systému vstupu a výstupu, takzvaného EES, který nahrazuje klasické razítkování pasů elektronickou evidencí. Na dnešek proto plánuje svolat mimořádné jednání představenstva, kdy situaci bude řešit, říká mluvčí letiště Marek Zeman.
15: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob.
13: Zatím ale není jasné, na kdy je jednání naplánované. Dominik Hron, Radiožurnál.
4: Odvolací pražský městský soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a zákaz činnosti. Lékař za téměř 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Jednání sledovala reportérka Františka Rohlíčková.
15: Městský soud v Praze se dnes věnoval především finančním náhradám, které ženy po Cimickém požadovaly. Soud je sjednotil a potvrdil taky 5leté vězení a 10letý zákaz výkonu lékařské praxe. Podle soudce Pavla Bendy je trest s ohledem na to, jak dlouho Cimický činy páchal, přiměřený. Taky je podle soudu nutné brát ohled na to, že ženy vyhledaly pomoc lékaře a Cimický toho zneužil. Všech 39 žen bylo jeho bývalými pacientkami, taky ale studentkami, které u něj byly na praxích, a byly to i další ženy, které s ním nějak spolupracovaly. Rozsudek je pravomocný, Cimický u soudu nebyl, jeho advokát ale řekl, že zváží dovolání k nejvyššímu soudu. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
16: Radiožurnál, hlavní zprávy.
17: Víme, co se děje u vás.
4: V Rusku začaly první parlamentní volby od ruské invaze na Ukrajinu. Trvat budou 3 dny. Ve státní domě má teď ústavní většinu strana Jednotné Rusko, k té patří i prezident Vladimir Putin.
18: Hlasovat se bude v Rusku až do neděle. Podle očekávání s nejvyšší pravděpodobností zvítězí opět Jednotné Rusko. Úřady totiž v minulosti vyřadily strany, které vyjadřovaly názory proti válce. Liberální straně Jabloko, která prosazovala vyhlášení příměří s Ukrajinou, například soud zakázal kandidovat kvůli údajnému porušování volebních zákonů. Podle profesora rusistiky Vladimira Gelmana z univerzity v Helsinkách, osloveného deníkem Guardian, nejsou volby svobodné ani férové, ale Moskva je pořádá proto, že jsou jediným zdrojem legitimity tamní vlády a usnadňují pokračování války. Ruská plnohodnotná invaze na Ukrajinu způsobila zemi ekonomické problémy, včetně nedostatku paliv. Jakub Lucký, Radiožurnál.
4: Amazon přiznal, že není schopný obnovit svá datová centra v Bahrajnu. Poničili je íránské údery. Pokud zákazníci neměli zálohy mimo zasažený region, jejich data jsou ztracená. Dceřiná společnost Amazonu AWS ovládá přibližně 1/3 světového trhu s cloudovými službami.
19: Společnost zkontrolovala poškozená centra v Bahrajnu a usoudila, že už nemá možnosti, jak obnovit data, která klienti neuložili jinde. Datová centra Amazonu poškodily íránské údery na Bahrajn v březnu a v dubnu. Po prvních útocích společnost zákazníky vyzvala, aby svá data přenesly do center v jiných oblastech. Problémy má společnost i s některými datovými centry ve Spojených arabských emirátech. Podle agentury Reuters výpadky v době útoku ovlivnily některé bankovní operace bank v regionu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Starostové měst a obcí ve Šluknovském výběžku se snaží odvrátit plánované uzavření dětského oddělení v nemocnici v Rumburku. Dnes o tom jednají se zástupci krajské zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Jednání sleduje reportérka Daniela Pilařová.
20: Dětské oddělení v nemocnici by mělo skončit na konci letošního roku kvůli odchodu tamního primáře do důchodu. Podle ředitele rumburské nemocnice Michala Tichého je teď trend snižovat počty lůžek na pediatriích vzhledem k tomu, že dětí se rodí stále méně. Nemocnice navíc vykazuje ztrátu a je velice těžké do ní sehnat personál. Krajská zdravotní se teď snaží vyjednávat se zdravotními pojišťovnami zachování dětské pohotovosti v co největším rozsahu. Společnost teď navíc dokončuje rekonstrukci budovy polikliniky, kde by podle Tichého měla najít zázemí několik specializovaných ambulancí. Ze starostů je cítit velká frustrace a nespokojenost. Chtějí garanci zachování základní zdravotní péče pro 55 000 lidí z celé vlasti, pro které je tohle zdravotnické zařízení spádové. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
21: Sport. Nový španělský fotbalový kouč české reprezentace Santi Denia oznámil nominaci na Ligu národů. Podrobnosti zjišťoval redaktor Karel Schamberger.
22: Pro 4 zápasy v elitní divizi Ligy národů chybí podle očekávání útočník Leverkusenu Patrik Schick, který ukončil reprezentační kariéru. Denia s ním ale po tomto rozhodnutí ještě chtěl mluvit. Nováčky v reprezentaci jsou Lukáš Ambros z Anderlechtu, Roman Macek ze Sparty a Matěj Radosta z Teplic. Češi se prvně představí za týden v sobotu doma proti Chorvatsku a Anglii. Následně je čeká střetnutí ve Španělsku a znovu v Anglii. Z Prahy Karel Schamberger, Radiožurnál.
21: Čeští tenisté se dnes v Praze utkají s Američany o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Od 15 hodin nastoupí Jakub Menčík proti Lerneru Tienovi. Poté Jiří Lehečka vyzve Bena Sheltona. Zítra pokračuje program 4 hrou a zbývajícími 2 hrami.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Na dálnici D3 z Prahy na České Budějovice dejte pozor. U exitu 84 planá na kusy dřeva na vozovce.
24: V levém pruhu jsou nějaký 2 letě.
23: Na D1 z Prahy do Brna vzniká kolona od sjezdu na Velké Popovice, je to až na 20 minut na Šmejkalku a potom před Brnem silný provoz z Prahy u Popůvek a hlavně fronta od sjezdu k výstavišti, kde je dvojce na 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy se teď rozjíždí kolona od exitu 22 Králů v Dvůr, brzdí se tam do zastavení, ale už to není na dlouho, nehodu na 19. z levého pruhu odklidili. Na silnici 6 z Karlových Varů na Prahu opatrně za Verušičkami, za Přeložkou se brzdí do zastavení o kousek dál u odbočky na Skřipovou, nehoda. A v Praze na Smíchově na Hořejším nábřeží autobus pobořil strom za Vltavskou, fronty od ženských domovů i ze Strakonické. Další zelená vlna za půl hodiny.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasná až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty odpoledne 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Teď už posloucháte publicistiku s Věrou Štechrovou.
1: Co doporučí lékaři seniorům před nástupem další chřipkové sezóny? Dá se od ruských parlamentních voleb, prvních od začátku agrese proti Ukrajině, čekat nějaké překvapení? A večer má v rozhlase premiéru unikátní nahrávka rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Jak se jí podařilo najít? I to prozradíme. Se začátkem podzimu začíná také sezona infekčních nemocí. Odborníci upozorňují na to, že zvlášť seniori by měli zvážit možnost očkování proti pneumokokovým nákazám, jako je chřipka nebo covid. Právě u seniorů imunitní systém prochází změnami, infekce ve vyšším věku probíhají často závažněji a bývají také častěji doprovázeny různými komplikacemi. Očkování může buď zcela zabránit vzniku onemocnění nebo zabrání alespoň jeho závažnému průběhu. V minulé sezóně respiračních onemocnění se přitom nechalo proti chřipce očkovat jen zhruba 25% lidí nad 65 let a proti covidu dokonce jen 7%. Vysílání je teď přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek. Dobrý den.
2: Dobré poledne.
1: Jaké pneumokokové infekce jsou pro seniory nejzávažnější?
2: Tak pokud se na to podíváme obecněji, tak vlastně jde o respirační infekce a tam řadíme právě ty, které jste zmínila. To znamená chřipka, covid a právě pneumokokové infekce, což jsou bakteriální infekce zvané pneumokokem. Nicméně to, co je zásadní, tak samozřejmě to vnímáme, že ten pacient, když má respirační infekci, tak skončí v nemocnici se zápalem plic nebo nějakou komplikací. Ale ono se ukazuje, že vlastně mnohem zásadnější jsou i jiné komplikace, které jsou s tou infekcí spojeny a třeba v případě chřipky to mohou být kardiovaskulární komplikace, kdy ten pacient vlastně po té prodělané chřipce dostane infarkt myokardu, má výrazně zvýšené riziko nebo cévní mozkovou příhodu. Takže ono vlastně to nejsou jenom ty respirační nákazy, ale vlastně infekce, které mohou postihnout komplexně ten lidský organismus.
1: Na to jsem se právě chtěla zeptat, proč tyhle ty infekce často u seniorů doprovází problémy se srdcem, dokonce třeba i srdeční selhání.
2: Ono vlastně, když si to představíme zjednodušeně, tak ta infekce je prostě poměrně velká zátěž pro ten organismus. Dochází k aktivaci stresové osy a rovněž tak vlastně může dojít dokonce i k dalším komplikacím, jako je dekompenzace aterosklerózy a podobně. Zároveň teda dochází ke zvýšené zátěži třeba i na ten samotný myokard. No a tohle, co jsou vlastně ty důvody, proč ten pacient sice začne jako chřipka, ale vlastně do té nemocnice se pak dostane jako pacient se srdečním selháním nebo s infarktem myokardu nebo s nějakou jinou komplikací. A tohle je strašně důležité vlastně podle mě, abychom si uvědomili, protože chřipka opravdu není jenom to běžné respirační onemocnění, ale poměrně závažná celková infekce.
1: A co v organismu určuje to, kdo je náchylnější k těm infekcím a jakou roli v tom pak hraje právě věk?
2: Poměrně velkou, protože my víme, že určitě existují rizikové skupiny, tak jednak to jsou skupiny pacientů, kteří mají nějaké chronické onemocnění a mohou být i v mladší věkové kategorii, ale pak máme samozřejmě pacienty vyššího věku a seniory, kde se kombinuje několik různých faktorů. Za prvé to, že dochází ke stárnutí imunitního systému, zároveň to, že ten pacient velmi často má nějaká přidružená onemocnění, chronická onemocnění. No a třetí faktor je, že pacienti vyššího věku trpí takzvaným syndromem geriatrické křehkosti. Mají prostě nižší funkční rezervy a to jsou právě ti pacienti, kteří pak vlastně, když se dostanou do nemocnice, tak může dojít k tomu, že dojde třeba ke ztrátě soběstačnosti a případně i k jiným dopadům v té sociální sféře.
1: Když člověk slyší, že by tedy v tenhle čas, který nastává, potřeboval očkování proti chřipce, covidu a třeba i RS virům, to je teď novinka, tak může mu to laicky přijít na jeden organismus moc, tak jak to naplánovat?
2: Tak já myslím, že už je relativně standardem, že jsme se naučili vlastně téměř ve všech ordinacích aplikovat třeba dvě ty vakcíny najednou. Takže třeba konkrétně my teď v Motole spouštíme očkování tou vysokodávkovanou vakcínou proti chřipce u seniorů v úterý a tam opravdu těm pacientům nabízíme tu možnost koadministrace třeba s vakcínou proti covidu, proti té aktuální variantě. Nicméně ty dvě vakcíny si opravdu myslím, že pro ten organismus výrazná zátěž nejsou. Jsou na to poměrně silná data, studie a i z té zkušenosti, kterou máme opravdu z očkovacího centra, tak je to něco, co se aplikuje často. Myslím si, že ty tři vakcíny najednou nejsou až tak běžné nebo tak časté, ale ty dvě vakcíny opravdu lze bezpečně koaplikovat.
1: Vy jste zmínil takzvanou vysokodávkovou vakcínu proti chřipce. Ta je tedy s vyšším množstvím antigenů. Proč se doporučuje u seniorů právě tahle vakcína? Ne ta obyčejná vakcína na chřipku.
2: Ono to je poměrně jednoduché, protože jak jsme říkali, tak vlastně dochází ke stárnutí toho imunitního systému a ten imunitní systém hůře odpovídá vlastně na ty běžné antigeny, mimo jiné třeba i ve vakcínách. A právě proto, když té vakcíně je vyšší množství toho antigenu, tak ta odpověď je lepší. Takže jsou dokonce i poměrně silná data a evidence, protože u seniorů tato vakcína chrání lépe a to jak proti samotnému onemocnění, tak i proti případným komplikacím nebo dopadům té samotné chřipky. Takže my, jak jsem říkal, tak v úterý zahajujeme toto očkování právě touto vakcínou pro seniory.
1: A znamená vyšší množství toho antigenu ve vakcíně automaticky i nějakou větší reakci po očkování, než na co jsou třeba lidé zvyklí při té obyčejné vakcíně proti chřipce?
2: Tak ze zkušenosti, kterou máme třeba i z těch minulých sezon, tak já jsem toto nezaznamenal, nebo v našem očkovacím centru jsme to nezaznamenali. Nicméně právě proto, že tam je to vyšší množství toho antigenu, je to vakcína, která je určena právě pacientům, kteří hůře odpovídají na tu vakcínu. Takže to znamená, že je určena pro ty osoby starší 60 let. Kdybychom tuhle samou vakcínu podali třeba mladému, zdravému 20-letému pacientovi, tak potenciálně se může stát, že tam může být třeba větší riziko nějaké lokální reakce, zarudnutí z místě v pichu, bolestivosti a podobně. Nicméně právě proto ta vakcína je určena spíše těm seniorům nebo těm seniorům, kteří hůře odpovídají na ty vakcíny a to riziko těch nežádoucích účinků tohoto charakteru je tam sníženo.
1: Říká Milan Trojánek, přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám, naslyšenou.
2: Děkuji a hezký den.
1: V Rusku začalo třídenní hlasování ve volbách do státní dumy dolní komory ruského parlamentu. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé se jich tak zúčastní i voliči na okupovaných ukrajinských územích, o nichž Moskva v rozporu s mezinárodním právem tvrdí, že jsou součástí Ruské federace. Volby jsou smíšené, polovina mandátů je podle stranických kandidátek a 225 poslanců v jednomandátových okruzích je zvoleno většinovou volbou. Ve vysílání je teď zpravodaj České televize v Rusku Karel Rožánek. Dobrý den.
0: Dobrý den, Rusky, vám i posluchačům.
1: Tak v Dumě má teď ústavní většinu strana Jednotné Rusko, která podporuje Vladimira Putina. Co říkají nezávislé průzkumy, pokud tedy takové jsou, o tom, jak by mohly volby dopadnout tentokrát?
0: Žádné překvapení se nečeká. Výsledek je dopředu daný, si myslím. Opět vyhraje Jednotné Rusko. Podle těch posledních předvolebních průzkumů chtělo volit 43% ruských voličů. A teď jde o to, jestli získá ústavní většinu, aby mohlo podle přání prezidenta Vladimíra Putina měnit ústavu bez podpory těch ostatních stran, které jsou v Dumě. I když i ty ostatní strany jsou prokremelské a jsou součástí systémové opozice, která spolupracuje s Jednotným Ruskem a vlastně to hlasování vypadá, jako kdyby státní duma hlasovala jako jeden muž. A samozřejmě tyto volby Vladimír Putin promluvil k národu, vyzval účasti volební a podle něj ukáží, že většina Rusů podporuje válku na Ukrajině, podporuje vojáky, kteří tam bojují. Takže to volby pro Kreml velmi důležité a je to jakési referendum o podpoře Vladimíra Putina a jeho válce na Ukrajině.
1: Ano, Vladimír Putin řekl, jak jste říkal, že se ukáže, že miliony Rusů podporují armádu bojující ve válce. Potom, co nebyla k volbám připuštěna strana Jabloko, která je proti válce, je ve volbách ještě nějaká další strana, která si dovolí vystupovat proti válce?
0: Ne, ale tam, jak jste říkala, tak existují ty jednomandátové okruhy, ano. Volební obvody, vyhraje ten, kdo má prostou většinu. A tam podle šéfa strany Nikolaje Rybakova nakonec hlasuje 103 členů Jabloka. Takže i tady v Moskvě, myslím, že v 8 obvodech kandidují straníci této strany, takže protivoleční hlas samozřejmě byl slyšet v té předvolební kampani. Teď jde o to, jestli tyto lidé mají šanci uspět, protože samozřejmě volby v 33 regionech ruských, tedy více než třetině, tam existuje takzvané distanční hlasování elektronické, kdy lidé mohou volit přímo ve volebních místnostích, tedy nemusí dávat hlasovací lístek, ale mohou přes pas hlasovat digitálně, anebo doma ze svých počítačů přes různé programy Moskvy nebo ruských úřadů. A toto elektronické hlasování je bez jakékoliv kontroly. To znamená, dá se s tím snadno manipulovat. Takže uvidíme, protože ten tlak na Jabloko byl před volbami obrovský. Bylo sice mu zakázáno kandidovat ve volbách, ale pouze v těch místech, kde kandidovali na kandidátních listinách jako strana, jako celek. Uh-huh. To znamená, že nakonec tedy ten protiválečný hlas byl slyšet, ale jestli bude slyšet v té budoucí dumě, to si nejsem opravdu jistý, ale přál bych si to.
1: Jak vypadalo a jak je zajištěné to organizování voleb na těch okupovaných územích? Ovlivnily třeba tam nějak volby ty dronové útoky z posledních dnů?
0: Samozřejmě, tam bezpečnost, samozřejmě z bezpečnostních důvodů ty volby v těch čtyřech okupovaných ukrajinských oblastech Luhanské, Donetské, Chersonské a Záporožské začaly už několik dní dopředu, dohlíží na ně armáda. A samozřejmě je to kvůli dronovým útokům, ale co je zajímavé, tak dronový poplach byl vyhlášen v Soči a bylo tam přerušeno hlasování. Lidé z těch volebních okrsků byli přesunuti z krytů, členové volebních komisí, pozorovatelé jednotlivých stran, policisté, ale i voliči, kteří se tam nacházeli, tak v tu chvíli, nebo nevím, nemám informace, jestli ten dronový poplach ještě platí, ale pokud ještě platí, tak volby jsou přerušené. Něco podobného je v Tuské oblasti kvůli druhé výstraze. Tam sice ty volební okrsky pracují, ale úřadské úřady vyzvaly lidi, aby po dobu dronového poplachu nechodili volit a počkali, až ten dronový poplach skončí. A i tady v Moskvě, když jsme dnes se byli podívat a natáčeli jsme v hlasovacích místnostech, tak i tady je vidět, že bylo posíleno bezpečnostní opatření. Je tam více policistů, příslušní ruské gardy a mají dokonce i automatické zbraně, což v těch dřívějších volbách nebylo. Oni sice byli přítomně na těch volebních v těch hlasovacích místnostech, ale nikdy neměli automatické zbraně.
1: Ukazovalo se před volbami, jestli je Kreml nějak nervózní z těch nálad ve společnosti, které jsou vyvolané právě i válkou?
0: Samozřejmě nervózní, to dokazuje to ten zákaz strany Jabloko, aby mohlo se účastnit jako celek ve volbách. Samozřejmě z toho ten protiválečník nechce Kreml, aby v té nové dumě byl slyšet. Kreml chce, aby ta podpora války, jako to mluví Vladimír Putin, zůstala stejná, jako je v tuto chvíli. A tak si myslím, že tyto věci byly nervózní, že lidé mohli přijít a mohli dát hlas právě Jabloku. A i svědčí o tom i to, že Julia Navalná, vdova po zemřelém vůdci ruské opozice Alexeji Navalném, vyzvala lidi, aby právě pro Jabloko hlasovali. Takže myslím si, že ty volby jsou pro Kreml velmi důležité a že určitá nervozita nejenom u prezidenta Vladimíra Putina, jeho okolí a dalších vysoce postavených ruských činitelů je.
1: Karel Rožánek, zpravodaj České televize v Rusku, se přihlásil z Moskvy. Díky za to, naslyšenou.
0: Nemáte záč, hezký den do Prahy.
1: 58 let tak dlouho čekal na odvysílání unikátní rozhovor, který na jaře 1968 natočil v New Yorku Václav Havel s legendou československé meziválečné žurnalistiky Ferdinandem Peroutkou. Vůbec poprvé si budete moci poslechnout podstatné ukázky z tohoto rozhovoru dnes po 20. hodině na Českém rozhlase Plus v pořadu Příběh nepravděpodobného rozhovoru. 60 let přečkala nahrávka ve velmi dobrém technickém stavu.
3: Já bych vám velice rád položil, podobně jako jsem už položil a hodlám položit řadě předních osobností z československé poúnorové emigrace, jednu základní otázku. Totiž otázku, za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil.
6: Já myslím, pane Havle, že vy ani nevíte, jak je to vlastně těžké se o takové věci rozhodovat. To je jako když zrnka písku padají na dvě hromady, tady jsou důvody pro, tady jsou důvody proti, obě hromady rostou a nakonec je ta jedna větší a to se říká, že člověk se rozhodl v tom případě.
1: K vysílání připravil rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou dramaturg pořadu historie David Hertl a ten je teď ve studiu. Dobrý den.
7: Hezký den.
1: Tak Václavu Havlovi bylo v té době 32 let, Peroutkovi 73 let. Tak ze jakých okolností ten rozhovor vznikal?
7: Peroutka si Havla užíval. Myslím, že to bude patrné potom pro posluchače, že on opravdu dával ze začátku najevo takovou velkou převahu. V tom
1: mladíček.
7: Je to tak, ano. Václav Havel na jaře 1968 odjel na stipendijní pobyt do Spojených států. On ještě před tou cestou dostal nápad, že by napsal knížku o československém exilu, což už vlastně v té době byla poměrně odvaha, protože pořád jsme ještě březen, duben 68. Oslovil zhruba 20 až 30 takových prominentních exulantů. Třeba posledního předúnorového primátora Prahy Petra Zenkla, potom taková ta slavná jména, jako třeba Pavla Tigrida, Ivo Ducháčka, Julia Firta a samozřejmě také Ferdinanda Peroutku. No, on si představoval, že vznikne knížka o exilu, zároveň dostal takový nápad, že by z toho mohl být seriál pro tehdy oblíbené Literární listy. Ty měli vždycky na poslední stránce takový velikánský seriál, třeba Ludvíka Culík je psával. No a Havel počítal s tím, že by tam bylo něco o našich exulantech. Není úplně jasné, jestli ta nahrávka rozhovoru s Peroutkou byla od začátku plánována jako nahrávka. Pavel Kosatík, který napsal velmi pěknou knihu o Peroutkovi, tvrdí, že Havel jel do Spojených států pořídit ten rozhovor na zakázku Československého rozhlasu. V archivu našeho rozhlasu neexistuje záznam o tom, že by tomu tak bylo, že by snad byl vybaven technikou nebo nějakými pokyny. A navíc Československý rozhlas už v té době měl ve Spojených státech svého zpravodaje, který třeba natočil rozhovor Pavel Kincel s Jiřím Voskovcem, takže nebyl důvod, proč tam posílat externistu Václava Havla. No, každopádně ale rozhovor vznikl a myslím, že ten výsledek je prostě skvělý.
1: No a víme něco víc o tom samotném setkání, jak byl ten unikátní rozhovor pořízený?
7: No, Havel se s Peroutkou sešli dvakrát, byl takové jako dvoudenní povídání. Ta nahrávka samotná má 72 minut a je pořízena mimořádně kvalitně. Určitě na dva mikrofony, protože oba dva tam mají jako velmi hezký hlas. Pak se podařilo objevit i ty pásky, takže je to taky velmi kvalitní, jako velmi kvalitní nosič, na kterém je to zaznamenáno. Naši archiváři usuzují, že Peroutka si pravděpodobně půjčil záznamovou techniku z Rádia Svobodná Evropa, které mělo v New Yorku redakci, protože prostě ta kvalita asi na normální takové běžné zařízení v té době běžné by se nedala tímhle způsobem dohnat. Ale i tím se potvrzuje, že prostě asi Havel tam opravdu nejel na zakázku rozhlasu a že vznik toho rozhovoru, respektive jeho natočení, bylo asi do značné míry náhodou. Mimochodem existuje fotka z toho SK.
1: No proč jsme ten rozhovor neslyšeli do roku 1989, je úplně jasné, ale proč jsme ho neslyšeli až teď, 37 let po sametové revoluci?
7: Je to záhada. Tak poslední zmínka o tomhle rozhovoru je ze srpna 68. Václav Havel, když se vrátil ze Spojených států, tak tu nahrávku dal Jiřímu Dinsbírovi, redaktorovi Československého rozhlasu a Jiří Dinsbír slíbil, že Havlovi tu nahrávku nechá v rozhlase přepsat, aby Havel měl psaný text. Naposledy 14. srpna Jiří Dinsbír Havlovi píše, pane Havel, my ještě počkáme. 9. září má být sjezd KSČ, komunistické strany, a pak podle toho, jak to dopadne, tak to odvysíláme. Za týden přijeli tanky, z rozhovoru nebylo nic, neodvysílal se nikdy a Václav Havel už se o něm nikdy nedozvěděl. Nikdy ho vlastně ani neslyšel, to, co natočil. Dlouhá léta ho potom po roce 90 hledal, snažil se k němu dostat, i knihu na Václava Havla ten rozhovor hledal, on prostě pro ně neexistoval a zajímavé je, že ta kopie byla objevena až v roce 2025 čirou náhodou, když se procházely materiály, které do archivu odevzdali bývalí zaměstnanci rozhlasu a byl v takové krabici, kterou kdysi do rozhlasu odevzdala Jarmila Lakosilová, naše dlouholetá redaktorka. Ale zajímavé je, že to byla kopie, nebyly to ty původní, ty byly nalezeny shodou okolností až v letošním roce.
1: Ještě máme chviličku, já se musím zeptat, byly to jenom dvě otázky, ten rozhovor trvá přes hodinu a navíc jste říkal, že se sešli na dvakrát, tak proč to trvalo tak dlouho, než Peroutka odpověděl? Možná naznačil něco ta ukázka, on úplně neodpovídal minut, na otázky.
7: Ano, těch 72 minut na dvě otázky, chtěl byste přijet na návštěvu nebo chtěl byste se vrátit, to je zdánlivě strašně dlouho. On se tam opravdu hodně vytáčí. Peroutka, myslím, hledá jakoby důvody, proč se nechce vrátit, vysvětluje, jak složitě odcházel v roce 1948, za jakých ošklivých okolností a nakonec, ale ten Havel tedy projevil obrovskou, řekl bych, trpělivost. On to jako fakt dotlačil až toho Peroutku k té odpovědi a já ji neřeknu, protože myslím, že by si to každý měl poslechnout, ale historikové, kteří to slyšeli, tak říkají, že je velmi, velmi intimní ta odpověď.
1: A vy si to můžete poslechnout dnes po 20. hodině na stanici Plus. Ve studiu teď byl David Hertl, právě autor pořadu o rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Díky, že jste přišel, naslyšenou.
7: Díky, naslyšenou.
1: To je spolední publicistiky vše, za chvíli tu budou aktuální zprávy.
5: Radiožurnál Půl jedné. Kateřina Caustidisová a krátké zprávy.
8: V Rusku začaly parlamentní volby. Hlasovací místnosti se nejdříve otevřely na Kamčatce a Čukotce. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Podle očekávání by měla ve volbách pod přísným dohledem Kremlu opět zvítězit vládnoucí strana Jednotné Rusko. To podporuje prezidenta Vladimira Putina. 17-letý mladík zemřel po explozi výbušného zařízení u města Vorožba na severovýchodě Ukrajiny. Informoval o tom náčelník správy Sumské oblasti. Další dva lidé zemřeli při nočním ruském útoku na civilní objekt v Žitomirské oblasti. Podle záchranářů vypukl ve skladových a výrobních budovách průmyslového parku požár. Ten už se podařilo uhasit. V areálu brněnské vily Šťastny dnes začala výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav ji připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice ukazuje stavitelské kořeny rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Sport. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia oznámil svou první nominaci. Pro nadcházející 4 zápasy Ligy národů vybral 26 hráčů a hned 3 z nich čeká premiéra v reprezentačním A týmu. Poprvé dostali pozvánku záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. V nominaci naopak podle očekávání chybí Patrik Šik. Ten po letním mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. Co o své první nominaci řekl kouč Denia, uslyšíte za chvíli na Radiožurnálu Sport.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Zastavený provoz na Pražském okruhu a kolony na D1 před Brnem. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je teď pozastavený provoz před druhým Lochkovským tunelem. Snažila se do něj vjet příliš vysoká nákladní souprava. Čeká se na policejní hlídku, aby vozidlo odstavila. Zatím kolona stojí na Radotínském mostě. Brzy budou regulovat průjezd i Cholupickým tunelem. V Praze na Štěrboholské spojce problém ve směru na Lanový most. Před sjezdem do Průmyslové u Europarku se srazila 2 osobní auta v levém pruhu. Kolona zatím od sjezdu na Dolní Počernice na 10 minut a natahuje se. Na D1 za Prahou směr Brno už se tvoří pomalu jedoucí kolona za exitem Velké Popovice ze 17. kilometru do zúžení na Šmejkalce na 24. je to až 20 minut. A na D1 před Brnem směrem z Prahy se u exitu 182 Popůvky brzdí až do zastavení. Osobní auta se po chvíli rozjedou, jedou plynulej než kamiony v pravém pruhu. Kolonu zase tvoří za sjezdem k výstavišti ze zhruba 191. kilometru. Odtamtud je to na 20 minut kolem nehody u Vídeňské, tu řeší v odstavném pruhu, ale přihlíží se až do omezení u D2. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně i zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 13. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
9: Zítra je den chytré mobility na pražském holešovickém výstavišti. A tak dnešní soutěž bude tradiční a výjimečná zároveň. Hlavní cena bude totiž, myslím, nejhodnotnější, která tu zatím v odpolední soutěži kdy byla. Špičkové městské elektrokolo značky Heritage Bike, které má pohonou jednotku Valeo Cycli 48V a automatickou převodovku. To můžete získat dnes za 3 správné odpovědi. A právě o mobilitě bude i dnešní soutěž. Tematicky představíme laserové oči vozidla, i tak se totiž říká lidarům, které umí rozluštit překážky a na silnici třeba i na vzdálenost 300 metrů. Jak vůbec fungují, poslechněte si v soutěžní reportáži a pak přijde čas soutěžit. Pár minut napětí a jsme zpátky. Dobré odpoledne.
16: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 7 minut po půl jedné, poslouchejte pozorně dnešní odpolední reportáž. Může se to vyplatit. Auto, které se řídí telefonem, doručovací roboti, ale třeba i studentské formule na elektrický pohon. Nejen tohle uvidíte, pokud budete návštěvníky zítřejšího dne chytré mobility na pražském výstavišti. Radiožurnál bude odtud vysílat vědecký technologický magazín Experiment. Největší prostor dostanou autonomní vozidla a lidary, tedy laserové oči, díky kterým jsou v autech možné funkce jako třeba tempomat nebo hlídání pruhu.
1: My stojíme před vozidlem, kde na čelní masce je obdelníček 10x zhruba 7 cm.
2: Ukazuje na nenápadný lidar na jednom z aut Petr Šimoník z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské a Technické univerzity Ostrava.
1: Dost často to vozidlo má dva takové obdelníčky. Jeden je ten samotný lidar a druhý vlastně je jenom estetický prvek, tak aby to vypadalo souměrně. Ale ten lidar poměrně přesně dokáže oskenovat 360 stupňů kolem vozidla.
2: Samoředitelná auta pak takových lidarů potřebují z různých stran minimálně 5. Jsou to vlastně jakési laserové oči vozidla.
3: Je to senzor, který vysílá laserové paprsky do prostoru v několika vrstvách a ty se odrazí od různých objektů, jako třeba chodci, domy, auta. Spočítáme dobu letu toho paprsku a podle toho dopočítáme vzdálenost. Takže máte 3D mapu okolí auta.
2: Vysvětluje Gábor Ifland ze společnosti Valeo, která lidary pro auta vyrábí a testuje je například na letišti v Milovicích.
3: Teď vidíte, že auto je ve vzdálenosti zhruba 300 metrů a ta třetí generace lidarů je schopná detekovat drobné předměty na silnici, jako třeba ztracená paleta nebo právě ty kužele.
4: Dává zároveň tou informací pokyn autu, co má udělat.
3: Ano, protože každý detekční bod, který vidíte na té obrazovce, to jsou data. Víme přesnou pozici, výšku objektu, dopočítáme rychlost našeho auta vůči tomu objektu, takže ta umělá inteligence dokáže do toho řízení zasáhnout, ať už bržděním nebo hybridním manévrem.
2: Většina automobilek využívá podle Petra Šimoníka při vývoji svých autonomních vozidel právě lidary a tak možná překvapí, že ta nejznámější je nepotřebuje.
1: Jde cestou čistě využívání kamer, tím, že na cestách se pohybuje velké množství vozidel amerického výrobce Tesla, tak dochází ke sběru obrovského množství dat a vlastně zvyšování té jistoty rozpoznání těch objektů.
2: Přesto jsou lidary stále používanější a tím klesá i jejich cena. Ještě před pár lety stály 10x víc. Eva Kézrová, Radiožurnál.
0: Hrajeme dnes o městské elektrokolo značky Heritage Bike. Hlavní cena soutěže odpoledního Radiožurnálu. Reportáž máme za sebou, teď tedy přichází váš čas, pokud s námi chcete hrát. Za malý moment uvolňujeme telefonní číslo 221 552 255. Volejte teď uvolněno, jsme zpátky po Annie Lennox za necelých 5 minut. Tak hodně štěstí, posloucháte páteční odpolední Radiožurnál. Máme pro vás dnes hodnotnou hlavní cenu.

0: Tak jsme zpátky. Odpolední radiožurnál za minutu 1:45. U telefonu čeká Martin z Ostravy. Martine, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jste nervózní?
1: No, trošku jo. Já jsem v životě nic asi nehrál, nebo nikdy se mi to nepodařilo.
0: A v soutěži odpoledního radiožurnálu jste taky poprvé?
1: Poprvé, no, i když vás rád poslouchám vždycky tady v té soutěži.
0: Tak teď jsem nervózní i já. Martine, nevím, zdali jste se díval na náš web radiožurnál.cz, o co vůbec budete hrát?
1: Protože to, no, tak úplně docela ne. Přesně.
0: To městské elektrokolo Heritage Bike je tam vyfocené. To kolo je špičkové městské elektrokolo, má pohonou jednotku Valeo Psyche 48V, má automatickou převodovku. Tenhle systém je unikátní, protože většina elektrokol pracuje na nižším napětí. Je to ucelený pohonný systém právě pro elektrokola, který spojuje elektromotor a automatickou sedmistupňovou převodovku do jednoho celku. No a výkonný motor může pomoci zvládat prudká stoupání i rozjezdy s těžkým nákladem. Budete si moci případně zvolit i různé úrovně podpory od úsporné jízdy až po okamžité zvýšení výkonu pomocí funkce Boost. No a tohle kolo vám dáme nebo pošleme do Ostravy za 3 správné odpovědi. Pokud jste poslouchal velmi pozorně, nemuselo by to být tak těžké. Jsme někde na středu obtížnosti. Martine, za 2 správné odpovědi, pokud by to nevyšlo, 2 vstupenky na unikátní koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu Sočru a kapely Monkey Business, koná se 14. listopadu ve Fóru Karlín v Praze. Nejznámější hity Monkey Business tam by zazní úplně v novém symfonickém podání. Soči už si podobná spojení možná víte vyzkoušel. V předchozích letech třeba s kapelami Tata Boys nebo Činasky a tyhle koncerty měly vždycky obrovský úspěch, tak byste případně mohl být svědkem dalšího z nich. Za 1 správnou odpověď se na útěchy od radiožurnálu. Tak to nebudeme zdržovat. Pojďme se dostat k otázkám. 5 vteřin máte na vaši odpověď. Můžete v 5 vteřinách teprve začít správně odpovídat. Pokud neodpovíte během 5 vteřin a odpovíte později, odpověď bude neuznaná. Tedy i kdyby byla správná, bude jako neplatná. Martine, můžeme začít?
1: Ano.
0: Je o mobilitě dnešní soutěž a já se vás ptám, jaké paprsky, jaké druhy paprsků vysílá lidar do prostoru, aby mohl identifikovat předměty ve svém okolí?
1: Laserové
0: je správná odpověď, Martine. Otázka druhá. Lidary jsou i v běžných modelech aut, které mají třeba tempomat. Ptám se vás, kde bývají nejčastěji umístěné?
1: No, v přední části vozu. Jako, mám to taky doma v autě.
0: Takže to vám dopomohlo k druhé správné odpovědi. Vpředu na čelní masce auta máte i vy lidary. No a do třetice. Při vývoji autonomních vozidel využívá většina automobilek právě lidary, kromě jediné automobilky. Co v jejich autech slouží k monitorování okolí na místo lidarů?
1: Já vím, že jste mluvili o těch Teslách, které to mají, ale tak to nevím přesně.
0: Martine. Speciální kamerový systém místo lidaru používá Tesla ve svých autech.
1: Na to jsem věděl, že to auto, ale co přesně, tak to jsem nevěděl.
0: Bylo to v závěru té reportáže. Já jsem doufal, že se vám to vybaví. Tesla používá místo lidaru kamerový systém.
1: Jo.
0: Martine, tak do Ostravy nepoputuje kolo, ale 2 vstupenky na unikátní koncert Symfonického orchestru Sočru a kapely Monkey Business. Je mi to líto, ale zase bude štěstí v lásce.
1: Děkuji. Naschledanou.
0: Mějte se hezky, krásný víkend. Naschledanou. 3:45, posloucháte odpolední radiožurnál. Mobilita, to bude i téma zítřejšího vysílání na radiožurnálu, minimálně pořadu Experiment Speciál po 9. hodině. Tato cena, tedy kolo, o kterém jsme mluvili a o které jsme soutěžili, souvisí se dnem chytré mobility, který se koná zítra 19. září na Holešovickém výstavišti v Praze a z akce budeme samozřejmě vysílat i my v dopoledním radiožurnálu. Můžete být u toho.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Karlovský most. U Europarku před sjezdem na Průmyslovou dvě auta blokují po nehodě levý pruh. Kolona je tam od Hradecké dálnice asi na 25 minut. A ještě dálnice D1 a stále čekejte kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Od Kývalky 182. kilometru je to až k omezení na 196. Často tam stojí i osobní auta v levém pruhu. Osobním autem se před Brnem směrem na Ostravu zdržíte asi 40 minut. No a kolona na D1 i za Prahou směrem do Brna, to je tradiční páteční kolona před Šmejkalkou. Aktuálně od 14. kilometru až na 24. a těch 10 kilometrů pojedete asi půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A sport hned. Hokejová extraliga dnes pokračuje 6 zápasy druhého kola a hned několik z nich nabídne mimořádný příběh. V Třinci se s kariérou symbolicky rozloučí dvě klubové legendy. V Olomouci se kvůli jubilejnímu 900. startu vrátí Lukáš Klimek a vyprodané Kladno čeká souboj s pražskou Spartou. Lukáš Antoš ze sportovní redakce, pojďme to probrat. Lukáši, pěkné odpoledne.
3: Hezké odpoledne ode mě.
2: Petr Vrána, Vladimír Dravecký a Lukáš Klimek, co je dnes čeká?
3: Vrána s Draveckým na jaře ukončili kariéry proti Kometě, ale ještě jednou obléknou třinecký dres a odehrají své poslední soutěžní střídání. Oba byli u 5 mistrovských titulů ocelářů v řadě. Petr Vrána už ráno na radiožurnálu Sport popisoval, co pro něj dnešní návrat znamená.
4: Nejsem tak nervózní jako před zápasem, ale nevím, jak to bude vypadat. Samozřejmě jsme za to hrozně rádi, že něco takového pro nás Třinec připravil, ale i tak snad jedno střídání vydržím.
3: A třetí návrat nabídne Olomouc. 39-letý Lukáš Klimek naskočí na jedno střídání proti Plzni a připíše si jubilejní 900. extraligový start.
2: Hodně pozornosti poutá taky vyprodané utkání Kladno Sparta. Co spojuje trenéry obou týmů?
3: Ještě v minulé sezóně vedly české reprezentace. Kladenský Radim Rulík, seniorský národní tým a spartianský Patrik Augusta reprezentační 20. Oba navíc do nové extraligové sezóny vstoupili vítězně. Jejich trenérský souboj ráno na radiožurnálu Sport rozebíral náš expert, olympijský vítěz z Nagana a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka.
5: Oni moc dobře se znají, zaprvé po té reprezentační stránce mají podobný styl, vyznávají podobný styl. Ono něco jiného je v reprezentaci, kde máte výběr toho nejlepšího, když to řeknu teda jak, ať v seniorské kategorii nebo v juniorské kategorii.
2: Celkem se dnes bude hrát 6 extraligových zápasů. Přibliž nám ještě kompletní program.
3: V 5 začne Třinec Kometa Brno, o 17:30 Litvinov Pardubice a Mladá Boleslav Karlovy Vary. Od 6 pak Kladno Sparta, Olomouc Plzeň a Hradec Králové České Budějovice. Duely můžete poslouchat na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem a na radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy.
2: Říká ve vysílání odpoledního radiožurnálu Lukáš Antoš ze sportovní redakce. Lukáši, díky, naschledanou.
3: Mějte hezký den.
2: 5 minut a bude 13 hodin, chystáme pro vás další zprávy. Už třeba víme, že psychiatr Jan Simický je vinen ze sexuálních útoků a vydírání. Dnes to potvrdil odvolací soud a my pro vás i ve zprávách máme podrobnosti. Po 13. hodině už bude pokračovat páteční odpolední radiožurnál, tentokrát ve společnosti Hanky Schánělové. Přeju vám krásný a klidný víkend.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jsou odboráři spokojeni s návrhem rozpočtu na příští rok, který má vláda v pondělí schválit? Nevadí jim dluh, kterým vláda hodlá zatížit budoucnost? Vladimír Kroc se zeptá předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Sausidisová a zprávy. 5 let vězení a zákaz činnosti lékaře potvrdil psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. Ukrajina dnes od Evropské komise dostane další část půjčky. Čeští tenisté se s Američany utkají o postup na závěrečný turnaj Davis Cupu. Kolona popojíždí na dálnici D1 u Brna, taky před Šmejkalkou. A bude převážně polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Odvolací soud potvrdil 5leté vězení a 10letý zákaz lékařské činnosti psychiatrovi Janu Cimickému. Podle rozsudku sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Nejdříve v psychiatrické nemocnici Bohnice, později v Centru duševního zdraví Modrá Laguna, které založil. Rozsudek je pravomocný. Advokát Cimického Miroslav Kučerka ale zváží dovolání k nejvyššímu soudu.
5: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno. To znamená, takové naše byly úvahy. Z toho odůvodnění, které bylo, není asi nic, co by nás jako překvapovalo v rámci argumentace. Spíš počkáme na písemné vyhotovení.
4: Podle soudu je trest přiměřený s ohledem na to, jak dlouho jednání trvalo. Taky bral ohled na to, že ženy za ním přišly jako za lékařem a on situace zneužil. Cimický dnes u soudu nebyl, v minulosti vinu odmítl. Evropská komise dnes vyplatí v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou podle komise určené na nákup raket a dronů. Mají Ukrajině pomoci bránit její území a vzdušný prostor před pokračující ruskou agresí. Jde už o čtvrtou platbu, kterou komise Ukrajině poskytne jako součást obranné části půjčky. Dohromady tak letos Ukrajině vyplatí už téměř 15 miliard eur. To je přes 360 miliard korun. Národní památník druhé světové války v Hrabini odpoledne připomene 80 let od akce nazvané Budujeme Slezsko. Města a vesnice v Československu se po roce 1945 propojily se slezskými obcemi a pomáhali s poválečnou obnovou.
6: Slánští tady poslali stovky tisíc korun, kromě toho vybavení do školy, do knihoven, stříkačku hasičskou.
7: 80 let starou kroniku ukazuje starosta Bolatic na Hlučínsku Herbert Pavera z TOP 09. Válkou poničeným Bolaticím pomáhalo město Slaný. Třeba Hrabině měla symbolického kmotra Hradec Králové, Oldřišov zase Hlinsko. Dobové dokumenty teď vystavuje i hrabinský památník.
8: Dole vidíme například soupis třeba toho, co lidé a nebo podniky darovali kterým městům.
7: Podle vedoucí památníku Kamily Polákové pomohla akce Budujeme Slezsko desítkám vesnic a měst. V mnoha případech trvá partnerství dodnes. Martin Knitl, Radiožurnál.
9: Sport. Čeští tenisté se v Praze utkají s Američany o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Už za necelé 2 hodiny program zahájí duel Jakuba Menčíka a Lernera Tiena. Ve druhém odpoledním duelu se utkají Jiří Lehečka a Ben Shelton. Českému týmu by mohla pomoci podpora zaplněné libeňské haly. Jiří Lehečka připomíná, že na zahraničních turnajích takovou atmosféru nezažije.
10: Pro nás je velká výhoda, že jsme měli možnost si zažít Davis Cup v Jihlavě, kde ta hala byla taky famózní a bylo plno. Všichni nás znali dopředu i ty Davis Cupy předtím, takže tohle jsou určitě ty důležité zkušenosti, kterými se tady budeme snažit zužitkovat. Určitě si myslím, že to bude i velký skok pro Američany, kteří teďka poslední měsíc hráli v domácích podmínkách, kde všichni hnali dopředu, to pro ně bude malinko jiný.
9: Zítra se hraje o 14 hodin double a pak zbylé dva singlové zápasy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: kolony na D1 u Brna, taky před Šmejkalkou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy připomínáme dlouhé kolony. Od Kývalky 182. kilometru je to až k omezení na 196. A podle našeho zpravodaje pojedete pomalu i v levém pruhu osobním autem.
12: Kolona v levém jízdním pruhu na 50 minut. Výrazně to blokují neukázněné a nákladní vozidla a kamiony, které jedou v levém jízdním pruhu.
11: O něco menší kolona na D1 i za Prahou směrem do Brna, to je páteční kolona před omezením u Šmejkalky, aktuálně od 14. kilometru asi na 25 minut. Na silnici 35 ve směru z Hradce Králové do Mohelnice kolona po pojíždí před Litomyšlí. Zdržíte se asi půl hodiny, tam je první fronta. Ucpaná je pak ještě Moravská Třebová, příjezd směrem od Svitav, tam je to zdržení o něco kratší. V Praze ucpaná, mimo jiné Štěrboholská spojka ve směru z Černého na Lanový most před sjezdem na Průmyslovou u Europarku blokují levý pruh dvě auta po nehodě. Zastavíte za sjezdem z Hradecké dálnice. No a před Lanovým mostem kolona i na jižní spojce, aktuálně od Spořilovské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně i zataženo, během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky, teploty 18 až 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
13: Dobré odpoledne vám přeji. Pražské letiště dnes plánuje svolat mimořádné jednání představenstva a chce na něm řešit velmi dlouhé fronty, které se v posledních dnech tvoří po příletech lidí ze zemí mimo šengenský prostor. Někteří tam na pasovou kontrolu čekají i celé hodiny. A náš reportér se ozve přímo z letiště.
0: Odpolední Radiožurnál
2: a Hanka Schánilová.

0: Na pražském letišti se i dnes tvoří dlouhé fronty. Vystát je musí lidé, kteří přilétají ze zemí mimo šengenský prostor. Letiště o těch komplikacích ví, tvrdí, že je způsobuje zavedení nového evropského systému vstupu a výstupu, tedy přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Na letišti má proto dnes mimořádně zasednout i představenstvo. Na místě je náš reportér Dominik Hron, ten nám řekne víc. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Dominiku, jaké jsou zkušenosti lidí, kteří dnes přiletěli do Česka?
1: Já jsem se byl v příletové hale terminálu 1 podívat a opravdu tam z kufry čekalo několik lidí, kteří si postěžovali na delší fronty. Byli to zpravidla cizinci, třeba z Tel Avivu nebo z Baku. Ty pasové kontroly, kde se tvoří fronty, se totiž týkají právě lidí, kteří přilétají ze zemí mimo šengenský prostor. Češi naopak projdou prakticky bez komplikací, jak potvrzuje Jakub, který před chvílí přiletěl z turecké Antálie.
2: Pasová kontrola pro EU pasy je úplně bez problému, bez front, kde je dlouhá fronta, teda velmi dlouhá, taky na občany z třetích zemí. Odhadem nevím kolik, ale větší frontu jsem tam jako neviděl zatím.
1: Negativní zkušenosti a asi hodinové čekání ve frontě naopak zaznamenala paní Eva, která má kanadské občanství a přiletěla tento týden z kanadského Toronta.
3: To bylo šílený, to bylo dlouhý, my jsme tam čekali asi, já bych řekla, nejméně hodinu v té frontě. Já jsem nikde jsem takhle dlouho nečekala.
1: Říká, že fronty prodlužují taky lidé, kteří se do nich zařadí bez předchozí registrace, bez sejmutí otisků prstů a bez fotografie. Bez toho to ale není možné. Jak už zaznělo, může za to nový systém vstupu a výstupu, takzvaný EES, který nahrazuje zastaralé razítkování pasů. Povinný je teď ve všech zemích Evropské unie, to moderní řešení ale zatím způsobuje komplikace.
0: Jak na situaci reaguje vedení letiště?
1: To o problémech ví a chce je řešit. Na dnešek už ředitel letiště Radomír Lašák svolal mimořádné jednání představenstva, říká mluvčí letiště Marek Zeman.
4: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
1: Kdy jednání představenstva bude, zatím nevíme. Zeman nicméně dodal, že o povinnosti zavést systém EES vědělo předchozí představenstvo už od roku 2022, ale letiště ani přesto nemá potřebnou infrastrukturu. Podobné problémy každopádně řešila přes léto i ostatní letiště v Evropě, včetně toho ve Frankfurtu nebo v Amsterdamu.
0: No a na pražském letišti je teď Dominik Hron. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Před více než 60 lety bylo v Japonsku 153 stoletých lidí. Teď je jich tam víc než 100 tisíc. Uvedly to japonské úřady. Je společnost schopná se o staré a nemohoucí postarat? My to za chvíli v Radiožurnálu probereme s Čechem, který žije v Japonsku.

0: Japonská populace stárne a porodnost se nezvedá. Počet stoletých obyvatel teď v zemi poprvé překročil hranici 100 tisíc. Oznámilo to tamní ministerstvo zdravotnictví. Podle úřadu je to ale dobrá zpráva. A my o tom podrobněji budeme mluvit s publicistou Milanem Hubáčkem, který je z Yokohamy. Přeji dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Japonsko má nejvíc stoletých obyvatel na světě, víc než 107 tisíc. Čím to je?
1: No, tak je to v podstatě několik složek se na tom podílí. Jednak je to zdravá strava, no, protože japonský jídelníček má tu výhodu, že se skládá hlavně z ryb, zeleniny, soji a také Japonci jedí podstatně menší porce než my Evropani. Oni mají prostě takový pravidlo jezení do 80% sytosti. Ovšem jejich jídelníček má i slabinu, hodně soli. Ale vedle toho ještě se tu podílí jako další věci. Je to prostě dostupná zdravotní péče, prevence, hygiena, nízká obezita, každodenní pohyb a sociální vazby. A samozřejmě tam hraje roli i genetika.
0: Jak je to v Japonsku s péčí o staré lidi? Zvládají to rodiny v době rostoucích životních nákladů?
1: No, stát se snaží také nějakým způsobem jako přispívat té dlouhodobé péči především. Existuje to tu tak veřejné pojištění, jmenuje se to Kaigo Hoken a lze na to čerpat jako pomoc pro takhle, jako pro podporu domácí. Dále se hradí, lze hradit denní stacionář a krátkodobé odlehčovací pomoci, pobyty. Ovšem, převážné břemeno leží na rodině, protože tato musí víceméně tu organizaci a o péči zvládnout sama a doplňuje mezery tam, kde stát jako na to nestačí. Je to ovšem pro ně veliká psychická i časová tíže docela, jo? Protože jak jste zmínila, rostou ceny. Teď většinou, aby se rodina užívala, musí do práce chodit oba a pokud je doma prostě nějaký starší rodič, tak někdo z nich práci musí přerušit. Prakticky každý rok zhruba 100 tisíc lidí přerušuje své zaměstnání kvůli péči o svého rodiče.
0: No a je podle vás i stát připravený postarat se o staré lidi, kteří nikoho nemají nebo jsou nemohoucí?
1: Určitě ne. Teď se odhaduje, že do roku 2040 bude potřeba dalších 570 tisíc pracovníků, kteří by se starali o jako přestárlé obyvatele. Takže Japonsko to řeší samozřejmě takzvaným japonským způsobem. Místo lidí prostě používá roboty a také zve pečovatele z cizích zemí. Je zajímavé, že to jsou především Filipínky, teda jsou to filipínské pečovatelky a ten důvod je na snadě, protože Filipíny jsou na rozdíl od celkem buddhisticky a šintoisticky jako Asie, tak jsou křesťani, takže oni prostě tu péči a milosrdenství mají takzvaně v genech.
0: V pondělí by měl být den úcty ke starším lidem přímo v Japonsku. Co to v praxi znamená?
1: No tak... V praxi, co to znamená, je to víceméně na jedné straně stát a na druhé straně, řekněme, rodina. To znamená, že pokud někdo dosáhne 100 let, tak prostě dostane dopis, pěkný dopis od premiéra, v současné době od premiérky a postříbřený kalíšek na sake. Ale víceméně jako je to příležitost, kdy se svolávají rodiny a navštěvují se rodiče a prarodiče, dostávají drobné dárky, naopak strkají peníze, obálky s penězi svým vnoučkům. Takže je to vlastně taková kombinace jako státu a rodiny, dá se říct. Jo. Ale pozor, jsou tady dva různé svátky. 15. září zůstává dnem seniorů, to je takzvaný Rojin Nohy a ten den, o kterým jste se zmiňovala, to je třetí pondělí v měsíci září. Jo, to je zase jiný svátek.
0: Mm-hmm. Jak byste popsal vztah mladých Japonců ke starým lidem?
1: Jo, tak to je strašně složitá situace, protože a vyvíjí se, jo, protože ta formální úcta, která je tradiční té konfuciánské, řekněme, části japonské povahy, jako ještě přežívá, ale každodenní kontakt slábne. Prostě ty velké rodiny, což bývalo v minulosti, už prostě jsou dávno rozbitý, prostě víceméně vícegenerační domácnosti prakticky neexistují. Jo? I když prostě mladí mají třeba k těm starým lidem vřelý vztah, ale víceméně jsou tak ekonomicky zatížený, že de facto jim na tu lásku nezbývají ani síly, ani čas.
0: Kdybychom to otočili, jak se staří dívají na mladé?
1: No, to je ještě složitější, protože oni by je rádi podporovali, jednak penězi, péči o vnoučata a podobně, ale na druhou stranu jako cítí i jistý jistý pocit viny, že prostě oni vědí, ty staří Japonci, že jich bude čím dál víc. Teda oni se samozřejmě, když to řeknu drsně, zemřou, ale jako to procento těch starých Japonců v té společnosti bude čím dál vyšší a vědí, že vlastně to břemeno na těch mladých, který na ně uvalují, tak bude čím dál jako těžší.
0: Pohled do Japonska nám teď nabídl v radiožurnálu publicista Milan Hubáček z Yokohamy. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
1: Není zač, naslyšenou.

0: Ferry.
1: Technologie budoucnosti,
0: lékařské novinky,
1: překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
1: v sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
0: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
1: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
0: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
1: Fotbalová liga.
0: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
3: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Sausibisová a zprávy. Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroků o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítingu ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Unie taky upozorňuje, že Babiš jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým mluví o soudní moci. Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richtrová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí, pacientů a zaměstnanců. Policisté se psy pak celý areál prohledali, žádnou výbušninu nenašli. Policie dál hledá pachatele. Po celém Česku dnes začaly reuse dny. Akce mají upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpátky do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom Česko za posledních 10 let zlepšilo téměř o 8% bodů. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě.
1: Sport.
3: Americký hokejový útočník Hunter Fedges odchází z mistrovských Pardubic na hostování do prvoligového Zlína. Dynamo o tom informovalo na svém klubovém webu. 32-letý hráč má díky dohodě o střídavých startech možnost nastupovat taky za Pardubice. Podle klubu odchází Fedges do Zlína za větším herním vytížením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Brna a v Praze nehody. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme kolony. Od 180. kilometru až na 196. pro osobní auta je to asi na 35 minut. I severní trasa, silnice 35 z Hradce Králové do Mohelnice, hlásí hustý provoz. Asi 20 minut budete popojištět před Litomyšlí a pomalu pojedete pak i mezi Kocklířovem a Moravskou Třebovou. Na D1 čekejte kolony za Prahou směrem do Brna. Je to páteční kolona před omezením u Šmejkalky, aktuálně od sjezdu na Velké Popovice asi na 25 minut. V Praze komplikují už ten silný provoz nehody. Na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most odtahují u Europarku dvě auta po nehodě z levého pruhu. Kolona se táhne od Hradecké dálnice. Další dvě auta se srazila v ulici k Barandovu směrem z centra. Blokují jeden pruh těsně před nájezdem na Pražský okruh. A ještě jedna nehoda. Dejte pozor na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5. Na 3. kilometru se srazila dvě auta, jsou částečně v jízdním pruhu a brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Většinou je polojasno až oblačno, v Čechách přechodně i zataženo, během dne se na severozápadě a taky západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
5: A chceme se věnovat i korunovačním klenotům v téhle půlhodině, tak zůstaňte s námi a hezký den.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Bez Patrika Šika, místo toho se Sáčkem nebo Lingrem. Nový fotbalový reprezentační kouč Santi Denia oznámil svou první nominaci národního týmu pro 4 zápasy Ligy národů. A jak obhájil svá rozhodnutí, to uslyšíte od našeho reportéra, který byl na tiskové konferenci.

0: Nový fotbalový kouč české reprezentace Španěl Santi Denia oznámil svou premiérovou nominaci. Koho si historicky první zahraniční trenér u českého národního týmu vybral pro 4 zápasy v elitní divizi Ligy národů, to už nám v Radiožurnálu prozradí Karel Schamberger ze sportovní redakce, který byl na tiskové konferenci. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Po nepovedeném mistrovství světa oznámil hvězdný útočník Patrik Schick, že ukončuje reprezentační kariéru. Následně ale přišel k týmu právě Santi Denia, který prohlásil, že s ním chce mluvit. Jak to teď je?
1: Patrik Schick v nominaci není. Platí tedy jeho rozhodnutí, že nechce reprezentovat. Denia s ním ale mluvil, pokračuje generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
2: Moc bych to nerozebíral, protože Patrik Schick neměl zájem reprezentovat a nemá zájem reprezentovat momentálně. Takže pro nás to byla uzavřená záležitost velice rychle. My jsme to akceptovali, protože to je hráčovo rozhodnutí. Co bude v budoucnu, to se musíte možná zeptat hráče, ale my jsme s ním komunikovali, já osobně i Santi Denia.
0: Karle, v nominaci jsou 3 nováčci, řekni nám o nich víc.
1: Ano, Lukáš Ambros z Anderlechtu, Roman Macek ze Sparty a Matěj Radosta z Teplic. Můžeme to vzít tedy postupně. Ambros by teoreticky ještě mohl reprezentovat 21, ale Denia se ho rozhodl nominovat do Ačka, hlavně díky jeho multifunkčnosti, tedy cituji. Roman Macek je podle Denii elitním záložníkem ve Spartě a proto není důvod, aby v nominaci chyběl. A Matěj Radosta byl prý v hledáčku národního týmu ještě před mistrovstvím světa, tedy v době, kdy Denia Čechy netrénoval, řekl to manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Možná tak rozhodli právě pro Radostu návštěvy toho nového kouče Denie na prvoligových zápasech, které si pochvaloval. Jen dodám, že Češi vstoupí do elitní divize Ligy národů za týden v sobotu proti Chorvatsku, následně v Praze přivítají Anglii a pak vycestují k venkovním duelům. Prvně do země aktuálních mistrů světa ze Španělska a následně zakončí reprezentační sraz v Anglii.
0: Karel Schamberger byl tedy na nominační tiskové konferenci. Díky a hezký den přeji.
1: Naslyšenou.

0: Ve Vladislavském sále se už zítra otevře výstava korunovačních klenotů. Už dnes ale patří lidem s poruchami zraku. Pražský hrad pro ně připravil speciální hmatovou prohlídku. Zašla na ní také naše redaktorka, uslyšíte ji a teď už k zelené vlně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme dlouhé kolony. Aktuálně od 178. kilometru od sjezdu na Ostrovačice a táhnou se až k omezení na 196. kilometru. Pro osobní auta je to kolona asi na 40 minut. Pro kamiony to bude ještě delší. Na D1 silný páteční provoz už taky za Prahou směrem do Brna. Tam je omezení na 24. kilometru mostu Šmejkalka. A do kolony se dojíždí teď na 14. kilometru před sjezdem na Velké Popovice a k omezení je to zhruba na 25 minut. Ještě do Prahy je silný odpolední provoz, navíc nehodami v ulici k Barandovu směrem z centra před okruhem. Dvě auta v pravém pruhu a kolona od akvaparku. Pozor dejte i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Na 3. kilometru opět dvě auta po nehodě blokují jeden pruh a brzdí se za sjezdem na Rudnou. A do toho ještě regulují vjezdy do tunelu, do tunelového komplexu Blanka na městském okruhu a před tunely jsou kolony. Alespoň jedna dobrá zpráva z Prahy, rozjíždí se teď kolona na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most. Nehoda u Europarku už je na straně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: vitríny, ve které je uložená koruna s jablkem a žezlem, jsou rozložené 4 stoly a na nich leží právě ona replika svatováclavské koruny ve velikosti 1:1. Byla vytvořena pomocí 3D skenu a podle průvodců, kteří o ní na výstavě mluví, ji od toho originálu odlišuje jen materiál. Ta replika je vyrobená z pryskyřice a je o něco tlustší a lehčí. Chybí tam samozřejmě taky ty drahé kameny, na které si ale můžou návštěvníci sáhnout hned vedle. Nejsou to tedy přesně ty stejné, které jsou vsazené v koruně, ale jsou jim velmi podobné. Minimálně ten hmatový efekt a chlad, který z nich jde cítit, je podobný. Připravený je na ohmatání také zlatý plech, z kterého je ona koruna zhotovená. No a nevidomí si pak můžou se svými doprovody projít celou tu výstavu a na druhém konci sálu je pro ně připravená 3D zvětšení na pečeti, na kterou si můžou stejně jako na pečetní vosk sáhnout.
1: Terezo, kolik nevidomých dnes už navštívilo tuhle speciální hmatovou prohlídku?
0: Je to zhruba 50 lidí, ti byli rozděleni do 6 skupinek. V tuto chvíli je ve Vladislavském sále poslední z nich. Původně ta akce měla být jen pro děti. Byla tu třeba škola Jaroslava Ježka pro zrakově postižené, ale zájem byl tak velký, že se Pražský hrad rozhodl vzít na výstavu i několik skupin dospělých. Já zrovna před chvílí potkala pana Jiřího, který přijel až z Luhačovic. S ním bylo i několik dalších známých z okolí Vsetína. Dopoledne tady pak podle organizátorů byla i třeba skupinka z Liberce. Na všechny se ale bohužel nedostalo. Pražský hrad teprve tento typ prohlídek letos testuje. Další termíny speciálního programu pro nevidomé proto plánuje až na příští rok.
1: Já už jenom přidávám, že Tereza Cedidlová je právě teď přímo ve Vladislavském sále a díky moc. Naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Nahá Sydney Sweeney v reklamě na sáskovku. Proč americká herečka naštvala sportovkyně? A co všechno můžeme považovat za objektifikaci ženského těla?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Kdo všechno v tom jede?
6: Co jsem viděl, to jsem vám řekl, nic nevím.
7: Jste podezřelí, že jste naplánoval vraždu Oldřicha Urbana. Zajímají nás tady ty tři týpci.
8: Tak ty mě vůbec nezajímají. Mě zajímáte hlavně vy.
9: Všechno je to úplně jinak, než si myslíte.
10: Že by zatím byly fakt jenom prachy?
11: Bude to stačit na obvinění?
7: Jdu za váma.
12: Další díl kriminální minisérie Jiřího Stracha Docent. Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
13: Brad Pitt, Vlčák a drsná příroda Aljašky. To jsou hlavní hrdinové nového filmu V srdci divočiny.
14: One last mission.
13: Přijďte se do kina podívat na nerovný souboj mezi přírodou v té nejdivočejší podobě a dvěma výjimečnými parťáky.
14: We're not gonna die out here.
13: V srdci divočiny. Ve vašem kině od 24. září.
14: Okay, I got you.
13: Hlavním mediálním partnerem filmu V srdci divočiny je Radiožurnál.
15: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Policie vyšetřuje bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako terorismus. Ruský soud vydal zatykač na novinářku Žanu Němcovovou. V nominaci fotbalové reprezentace pro Ligu národů chybí útočník Patrik Šik. Kolona popojíždí u Litomyšle a bude převážně polojasno až oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
15: Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richtrová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrušce opustit desítky lidí, pacientů i zaměstnanců. Policisté se psy pak celý areál prohledali, žádnou výbušninu nenašli. Policie podle Richtrové dál hledá pachatele.
16: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem a příčinu šíření poplašné zprávy. V případě zjištění pachatele mu pak hrozí trest odnětím svobody na 3 roky až 12 let.
15: Podobný incident se stal minulý týden v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrušce evakuovali přes 200 lidí. Ani tam žádnou výbušninu nenašli. Moskevský soudce vydal zatykač na ruskou novinářku Žanu Němcovovou. To je dcera zavražděného opozičního politika Borise Němcova. Novinářka žije v Německu a ruská prokuratura ji viní z činnosti pro nežádoucí organizaci. Za to jí hrozí až 6 let vězení. Obvinění Němcovové souvisí s její prací pro nadaci Borise Němcova za svobodu. Založila ji v Německu v listopadu 2015 a podporuje nezávislou žurnalistiku. Zároveň poskytuje vzdělávací granty a stipendia aktivistům a nebo reportérům. Na Chmelnicích na Hané končí tento týden sklizeň. Zemědělci s úrodou spokojení nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho, říká Vladimír Lichnovský, předseda zemědělského družstva v Kokorách, kde chmel pěstují na bezmála 200 hektarech.
17: Tak loňský rok byl top rokem na výnosy, tak letošní rok je pravý opak. U nás kolem 20 až 25% bude nižší než je normální rok. Ztráty sčítáme a jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
18: Sport. Premiérové nominaci nového kouče v fotbalové reprezentace Santiho Denii chybí útočník Leverkusenu Patrik Šik. Ten po nepovedeném mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. Denia ale po nástupu do funkce oznámil, že si s ním chce promluvit. To se stalo, jak potvrdil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
19: Moc bych to nerozebíral, protože Patrik Šik neměl zájem reprezentovat a nemá zájem reprezentovat momentálně. Takže pro nás to byla uzavřená záležitost velice rychle. My jsme to akceptovali, protože to je hráčovo rozhodnutí, co bude v budoucnu. To se musíte možná zeptat hráče, ale my jsme s ním komunikovali, já osobně i Santi denně.
18: Naopak nováčky v reprezentaci budou Lukáš Ambros Anderlechtu, Roman Macek ze Sparty a Matěj Radosta z Teplic. Národní tým čekají 4 zápasy v elitní divizi Ligy národů. Úvodní duel odehrají za týden v sobotu doma proti Chorvatsku. A čeští tenisté budou bojovat v pražské O2 aréně o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Za hodinu zahájí dvoudenní program Jakub Menčík s Američanem Tienem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Kolony na D1 u Brna, nehoda v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 stále čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od Kývalky 182. kilometru až k omezení u Bratislavské dálnice. Pro osobní auta je to asi na půl hodiny. U Brna už se ucpává i silnice 43 směr Svitavy. To je tradiční páteční kolona před Lipůvkou a aktuálně od sjezdu na Kuřim. Na 35 se hustý provoz ve směru z Hradce Králové do Mohelnice. Před Litomyšlí tam je první kolona asi na 15 minut. Další fronty pak čekejte i před Moravskou Třebovou od Koclířova opět asi na čtvrt hodiny. V Praze stále likvidují následky nehody na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most. U Europarku v levém pruhu odtahují 2 auta. Projíždí se pravým a odstavným pruhem. Kolona je tam od Hradecké dálnice. Silný provoz čekejte i na D1 za Prahou směrem do Brna. Pomalu pojedete od Pražského okruhu až k omezení u Šmejkalky. Těch 12 kilometrů pojedete asi půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
15: Většinou je polojasno až oblačno, v Čechách přechodně i zataženo. Později během dne se na severozápadě a západě místy objeví déšť nebo přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední Radiožurnál a Hanku Schánělovou.
21: Dobré odpoledne přeji. Psychiatr Jan Cimický půjde do vězení. 5letý trest a k tomu 10letý zákaz lékařské činnosti mu dnes potvrdil odvolací soud. Cimický během 40 let sexuálně napadl 39 pacientek, ale i studentek nebo spolupracovnic. A právě o tomhle případu budeme mluvit v odpoledním Radiožurnálu.
0: Odpolední Radiožurnál
1: a Hanka Schánilová.

0: zemí.
1: Městský soud v Praze dopoledne potvrdil psychiatru Janu Cimickému 5leté vězení a zákaz lékařské činnosti. Podle rozhodnutí za téměř 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Jednání sledovala reportérka Františka Rohlíčková. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Jednání dnes netrvalo dlouho i s přestávkou na poradu Senátu před vyhlášením rozsudku zhruba 2,5 hodiny. Soud potvrdil vinu Cimického i 5letý trest vězení a zákaz činnosti lékaře na 10 let. Podle soudce Pavla Bendy přihlédl Senát i k tomu, jak dlouho činy Cimický páchal. Opomenout prý nemohl ani, že velká část žen byla Cimického pacientkami.
3: Podstatná část z nich jsou osoby, které hledaly pomoc.
2: Soudce dál řekl, že Cimickému přitěžuje to, že některé oběti ho vyhledali kvůli jeho renomé. Další z 39 obětí byly třeba taky studentky, které k Cimickému přišly na praxi.
1: Rozsudek je pravomocný, jak na něj reagoval Cimický? Byl u soudu?
2: Nebyl, osobně na jednání vlastně nechodí, byl pouze na zahájení hlavního líčení. Jeho advokát Miroslav Kučerka ale řekl, že zváží podání mimořádného opravného prostředku.
4: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno. To znamená, takové naše byly úvahy.
2: Předpokládá ale, že dovolání k nejvyššímu soudu podají. Jinak se totiž proti pravomocnému rozsudku už nedá odvolat.
1: Možná ještě připomeňme celý případ, prosím.
2: Obětí je 39, psychiatr ženy sexuálně napadal po dobu téměř 40 let. První z případů je z roku 1979, poslední z roku 2019. Dělo se to nejdříve v psychiatrické léčebně v Bohnicích, odkud musel Cimický odejít, dál potom v Centru duševního zdraví Modrá Laguna, které založil v 90. letech. A ještě dodám, že odvolací soud se případem zabýval už po druhé, před téměř 2 lety ho vrátil obvodnímu soudu pro Prahu 8 znovu k projednání. Dnešní rozhodnutí je ale pravomocné.
1: Na uměstského soudu v Praze byla Františka Rohlíčková. Díky.
2: Naslyšenou.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Blíží se 14 hodin a 15 minut, rozhlasový čas pro Václava Havla.
1: Slyšet Havla.
2: Celorozhlasový projekt k výročí 90. narozenin Václava Havla.
0: Kam jede prezident na dovolenou nebo kde strávil vánoční svátky, tak to lidi zajímalo odjakživa. Výjimkou nebyla ani doba, když byl v čele republiky Václav Havel. A tak posluchači mohli zjistit, že v zimě rád mířil do Vysokých Tater nebo Alp, v létě zase k moři. Jak ale uslyšíte v dnešní epizodě Svět podle Havla, nejlépe se mu odpočívalo ještě úplně jinde. A to na vlastní chalupě na Hrádečku.
1: Svět podle Havla.
3: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla? To nejlepší z hovorů zlán.
4: Tradičním tématem hovorů zlán před prázdninami nebo na sklonku roku byly prezidentovy plány na letní a zimní dovolenou. Třeba v červenci 1991 prezident nejdřív stvrdil oficiální rozpuštění Varšavské smlouvy, až pak se vydal odpočívat.
3: Máme schůzku politického poradního výboru, protože Československo je poslední předsedající zemí Varšavského paktu, v čemž je opět určitý symbol, že ta země, která byla Varšavským paktem přepadena a okupována, nyní předsedá jeho závěrečné sebelikvidační schůzce. Pro mě osobně je to ostatně pocit velmi zvláštní a téměř snový nebo pohádkový, že já, který ho ještě před dvěma lety mohl zatknout kterýkoliv četař na ulici a strčit na 24 hodin někam do cely a dělat si s ním, co chtěl, že já nyní mám předsedat likvidaci Varšavského paktu, je to velmi prazvláštní pocit. Potom v polovině července se uchýlím na měsíc na dovolenou, část ji strávím v naší republice, část trochu jinde u moře, ale nikoliv někde daleko na Bermudách.
4: V lednu 1992 trávil Havel zimní dovolenou ve Vysokých Tatrách. Příliš spokojený s ní ale nebyl.
3: Na nový rok jsem odjel sem do Smokovce, je tady krásně, bylo krásné počasí, byl čerstvý sníh, to je všechno v pořádku, ale nejsem spokojen sám se sebou. Já jsem totiž trošku přecenil své síly. Já jsem hned první den na běžkách tady podnik takovou túru po hřebenech a ukázalo se, že příliš mnoho zdraví najednou škodí, že už jsem odvykl zdravému životu, nějak mě to ofouklo a od té doby jsem takovej napůl nemocnej, napůl zdravej, každý den mám trochu teploty.
4: Vánoce roku 1993 strávil prezident v Rakousku. Dovolenou chtěl pojmout aktivně.
3: Smyslem té cesty je na jedné straně udělat něco si pro své zdraví, trošku se hýbat, trošku si odpočnout od zdejšího každodenního zhonu.
4: O prázdninách roku 1994 se zase Václav Havel vydal odpočívat do Slovinska.
3: Strávíme část toho pobytu u moře a část v horách na 3 týdny. Už se na tu dovolenou velmi těším. Jako obvykle si od ní slibuji nejen tělesnou relaxaci, třeba trošku zubnu a povyrostu, ale slibuji si od ní především, že si trošku srovnám myšlenky v hlavě, připravím si nějaké proslovy na budoucího půl roku, něco snad přečtu.
4: V roce 1996 byl prezident Havel mimo jiné na dovolené v Bretani. Nicméně sám později v hovorech zlán zmínil, že do budoucna bude volno trávit už jen na své chalupě na Hrádečku.
3: Já jsem se svou dovolenou velmi spokojen. 14 dní jsem trávil v opuštěném rybářském domečku v Bretani u zátoky, kde bylo velmi hezky, a pak jsem byl na Hrádečku, kde jsem byl velmi rád a šťasten, a tak pomalu dospívám k názoru, že budu asi jezdit jenom na Hrádeček na příště na dovolenou.
1: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů zlán.

0: Radiožurnál je 14:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP, a to kvůli podezření z podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle mluvčí pojišťovny Viktorie Plívové jsou důvodem závěry auditu. Ten například odhalil podezřelé smlouvy a dary. Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Kareš pochybení odmítá. Rusko volí poslance do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé ve volbách hlasují taky lidé nad Ruskem okupovaných ruských územích. Favoritem voleb pod přísným dohledem Kremlu je vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující prezidenta Vladimira Putina. Opoziční stranu Jabloko z hlasování vyloučili ruské soudy. Sestra severokorejského vůdce Kim Yo-chong obvinila americká vojenská cvičení ze zhoršování napětí na korejském poloostrově. Označila je za válečnou hru vedenou Spojenými státy a pohrozila útočnější reakcí ze strany KLDR. S odvoláním na severokorejská média to uvedly tiskové agentury. KLDR podle Kim Yo-chong taky nehodlá měnit politiku posilování jaderného arzenálu. A na Hané končí sklizeň chmele. Pěstitelé hlásí až o čtvrtinu nižší výnosy než obvykle. Kvůli suchu jsou šišky menší a mají i nižší obsah alfahořkých látek. Jako první v regionu úrodu sklidilo družstvo v Prosenicích na Přerovsku. Sport. Čeští tenisté už za necelou hodinu rozehrají Davis Cupové utkání proti Spojeným státům. Souboj o účast na finálovém turnaji rozehrají česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Tyjenovi. Zápas Česko-USA nabídne na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte při reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ucpaná D1 u Brna a nehoda ve Kbelské v Praze. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Od Kývalky 182. kilometru až k omezení u D2 pojedete osobním autem asi půl hodiny. Na D1 v Brně dejte pozor teď ve směru na Prahu. Na kilometru 188,5 nehoda v levém pruhu.
3: V levém pruhu se tam cvakly dvě auta osobní a prudce se tam dobrýžďuje. Není to zatím nějak označený a je to tam poměrně dost nepřehledný.
2: U Brna kolona taky na výpadovce směr Svitavy. Od sjezdu na Kuřim až do Lipůvky pojedete přes 20 minut. Na silnici 35 z Vysokého Mýta do Mohelnice je silný provoz. První kolony před Litomyšlí, pak se jede pomalu i z Kocklířova přes Hřebečský tunel až do Moravské Třebové. V Praze silný provoz komplikují nehody. Ve Kbelské ulici směrem na Průmyslovou u sjezdu na Novopatskou osobní a kamion v pravém pruhu a fronta už z Cínovecké. Na jižní spojce směr Černý most, nehoda u Spořilovské ulici blokuje opět pravý jízdní pruh a dost výrazně taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka, obou směrně. Ještě D1, výjezd z Prahy směr Brno, kolona od Pražského okruhu až ke Šmejkalce na 24. kilometr a celé to pojedete 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Večera v noci bude místy oblačno, jinak polojasno až jasno a k ránu se lokálně vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 12 až 7 stupňů, v údolích naměříme kolem 5. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
4: Hezký den, teď je snad dobrá zpráva. Během dnešního odpoledne vám nabídneme moc zajímavou cenu. Předplatné na filmovou sezónu Tady Vary. A můžete si vybrat nejen konkrétní kino, ale i město, ve kterém se půjdete podívat na zajímavé filmy. Pokud budete chtít předplatné, počkejte si na soutěž. K výhře bude potřeba poslat jenom jeden jediný e-mail.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Některá data, která jsou uložená v bahrajnských datových centrech společnosti Amazon, nejspíš navždy zničily jarní íránské údery. Firma přiznává, že zasažená centra nezvládne obnovit. My se k tomu tématu za chvíli vrátíme i s naší blízkovýchodní zpravodajkou.

0: Když na jaře začal Írán v odvetě za americko-izraelské údery útočit na země v Perském zálivu, zasahl i několik datových center. Společnost Amazon teď oznámila, že svá datová centra v Bahrajnu už nezvládne obnovit. Některá data tak mohou být navždy ztracená. A podle Teheránu byla datová centra legitimní cíl útoků, protože údajně pomáhala americké armádě. My už to probereme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Írán na datová centra v zálivu útočil už na jaře. Proč se až teď dozvídáme, jaké jsou následky těch úderů?
1: Až teď si je Amazon, respektive konkrétně jeho dceřiná společnost AWS, jistá, že svá bahrajnská datová centra už nezvládne zachránit. Cloudová infrastruktura AWS v Bahrajnu nefunguje už od dubna a firma pak kontrolovala stav center a zjišťovala, jestli nemá ještě možnosti, jak data obnovit. Tento týden ale na svém webu aktualizovala informace ke službám v Bahrajnu a napsala, že to poškození infrastruktury je tak rozsáhlé, že žádné možnosti záchrany už nemá.
0: Přišel tedy někdo o nějaká data?
1: To zatím žádná firma, která služby AWS v Bahrajnu využívala, přímo nepřiznala. Z vyjádření samotné AWS to ale vypadá, že některá data jsou opravdu ztracená navždy. Už po prvních iránských úderech v březnu společnost doporučila svým zákazníkům, ať svá data přesunou i mimo Bahrajn. A teď tedy AWS píše, že to stihla většina zákazníků. Z toho vyjádření to ale vypadá, že ne všichni. A pokud neměli ta data uložená ještě v datových centrech třeba jiné společnosti, nebo třeba na vlastních serverech, tak jsou teď opravdu ztracená. Mezi zákazníky AWS na Blízkém východě společnost uvádí třeba některé státní instituce, univerzity nebo banky. A podle agentury Reuters v té době útoku některé banky na Blízkém východě hlásily výpadky bankovních operací.
0: Podobné útoky na datová centra s takovým dopadem svět vlastně nikdy nezažil. Jak na to reaguje IT průmysl?
1: Tak otázky ohledně bezpečnosti těch budoucích plánovaných velkých projektů datových center v oblasti zálivu vyvolaly už ty samotné útoky na jaře. A kromě center v Bahrajnu ty iránské údery poškodily i některá datová centra Amazonu ve Spojených arabských emirátech. Tam ale nezpůsobily tak rozsáhlý a úplný výpadek služeb. Nicméně, jak píše třeba agentura Reuters, tak emiráty po těch iránských útocích začaly revidovat své plány na jeden velký projekt datového centra s umělou inteligencí. Podle Reuters a taky amerického deníku Wall Street Journal zvažují třeba rozmístit ta výpočetní centra na větší území, postavit je v podzemí nebo třeba z materiálů, které odolají výbuchům, a přidat k ním systémy obrany proti dronům. To by ale enormně zvýšilo náklady. A kromě takovýchto stavebních otázek možná bude potřeba i změna přístupu a legislativy. Některé země totiž mají zákony, které zakazují, aby zvlášť ta citlivá data byla uložena mimo regiony, ve kterých vznikla. To na jednu stranu by mělo být bezpečnější proti tomu, aby ta data někam unikla nebo nebyla někde zneužitá. Pokud se ale podaří zničit všechna datová centra společnosti v tom jednom regionu, jako se teď stalo v Bahrajnu, tak ta data můžou úplně zmizet.
0: O zničených datových centrech teď mluvila Jana Karasová, naše blízkovýchodní zpravodajka. Díky.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz, do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Čeští volejbalisté se v osmifinále mistrovství Evropy utkají v pondělí s Belgií. Důležitým členem týmu je i volejbalový univerzál Marek Šotola, který měří 207 cm. Přerostl tak svého dvoumetrového tatínka, který v minulosti patřil k elitním českým blokařům. A Miroslav Šotola nechyběl v hledišti při zápasech českého týmu v základní skupině mistrovství Evropy.
2: Number 17, Marek Šotola.
3: Marek Šotola začal turnaj v základní sestavě. V zápasech se prostřídává s kapitánem Patrikem Indrou. Jeho tatínek Miroslav a 14-letý bratr Štěpán se společně domluvili na dlouhé cestě do Itálie.
4: Bavili jsme se o tom s tátou a nakonec jsme se prostě rozhodli, že pojedeme se podívat na bráchu.
5: Společné rozhodnutí fandit, hlavně ta atmosféra jakoby živá je úplně jiná. Vlastně naživo ten volejbal je jiný.
3: Miroslav Šotola odehrál v kariéře velké bitvy v extralize, v reprezentaci nebo v lize mistrů. Štěpán jeho rady vnímá.
4: Jo, tak jako určitě jo, se bavíme s tátou, jaký byl zápas, vždycky jak to šlo bráchovi. A je to super, baví mě to.
3: Tak kritickým divákem.
5: Když budu upřímnej, tak některé věci mu vytýkám už hodně dlouho, podle mě se nezlepšují, ale samozřejmě jako rodič to vidím asi zbytečně kriticky.
3: A můžu si zkusit tipnout, protože vy jste býval vyhlášeným blokařem, takže to bude blokování univerzála.
5: Je to přesně tak, naprosto přesně, ale tuhle problematiku řešíme spolu úplně od jeho útlýho věku a myslím si, že na to, jaký má parametry, že souhlasím s trenérem Novákem, že tam je prostě jeho slabina nebo tak, že by mohl být lepší.
3: Aby nedošlo k záměně, Miroslav Šotola popisoval slabší volejbalové stránky svého 207 cm vysokého staršího syna Marka. Ten patří už několik let k nejlepším českým hráčům. Štěpán se volejbalovým řemeslem teprve prokousává, ale už teď své vrstevníky výkonnostně převyšuje.
4: Tak teď je mi čerstvě 14 let, hraju vlastně za Kolín, u 16 a u 18.
3: Jaký post?
4: Univerzál.
3: Takže stejně jako bratr. Stejný případ blokuje lépe?
5: No, zatím to nedokážu ještě úplně zhodnotit. Doufám, že bude blokovat líp.
3: Pokud to tak opravdu bude, nemusí to ani trvat tak dlouho a bratři Šotolové by se mohli sejít společně v národním týmu. Jenomže post univerzála je ve volejbalové sestavě jen jeden.
4: Určitě bych chtěl někdy působit v české extralize nebo klidně i v zahraničí, kdyby to šlo.
3: Není důvod, aby to nešlo. Starší Marek už v zahraničí hraje a patří mezi hvězdy české reprezentace na mistrovství Evropy. Z Modeny, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jsou odboráři spokojeni s návrhem rozpočtu na příští rok, který má vláda v pondělí schválit? Nevadí jim dluh, kterým vláda hodlá zatížit budoucnost? Vladimír Kroc se zeptá předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Máte pocit, že zapomínáte příliš často? Chcete vědět, jak jste na tom s pamětí? Přijďte si nechat vyšetřit paměť do budovy Českého rozhlasu v Praze. Radiožurnál ve spolupráci s Českou Alzheimerovskou společností vás zvou od pondělí 21. do středy 23. září do budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12 Praha 2. Před návštěvou je nutné se objednat na telefonním čísle 283 880 346. Nezapomínejte na svou paměť. www.alzheimer.cz.
1: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra o soudcích. Jordánský král Abdaláh II. Jednal s premiérem Babišem i prezidentem Pavlem. Tenista Menšík už za pár minut rozehraje Davis Cupový souboj s Američanem Tienem. Kolony popojíždějí na dálnici D1 u Brna i za Prahou a zítra bude polojasno, teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra Andreje Babiše z ANO o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil své tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazů a na objednávku. Babiš o tom mluvil na začátku měsíce na předvolebním mítinku v Havířově.
4: Jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku.
5: Původně obecný dotaz na poslaneckou imunitu vztáhl Babiš na kauzu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Kvůli imunitě je ale trestní stíhání pozastavené. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by měl Babiš své výroky o justici doložit nebo se jich zdržet.
6: Každý může kritizovat konkrétní soudní rozhodnutí, zvláště když se ho dotýká nebo alespoň nepřímo dotýká. Ale neměl by bez důkazů dovozovat nebo tvrdit, že za tím konkrétním rozhodnutím je nějaká nekalá činnost soudců.
5: Babiš podle unie navíc jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jak mluví o soudní moci. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Premiér unii vzkázal, ať si prostuduje spis kauzy. Soudkyně vrchního soudu podle něj rozhodla podle obžaloby bez jakýchkoliv důkazů. Jordánský král Abdaláh II. Je na návštěvě Česka. Přijali ho premiér Andrej Babiš hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten po jednání vyzdvihl vztahy obou zemí.
7: Jordánsko patří mezi naše nejbližší a nejspolehlivější spojence na Blízkém východě.
8: Prezident Pavel ocenil roli, kterou Jordánsko hraje ve snaze zajistit mír a prosperitu na Blízkém východě. S jordánským králem Abdaláhem II. Spolumluvili o bezpečnostních otázkách, migraci, terorismu, ale i o ohrožení klíčových námořních tras v Rudém moři a Hormuzském průlivu. Probrali i další rozvoj spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Dalším tématem schůzky byla i humanitární situace v pásmu Gazy. Pavel po schůzce zároveň ocenil jordánskou pomoc palestinským uprchlíkům. Abdaláh II. Česko navštívil už v roce 2004 a 2009. Prezident Pavel byl na návštěvě Jordánska před 2 lety. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
2: Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnic vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028. Pokračuje mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
9: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
10: Sport. Čeští tenisté už za okamžik rozehrají utkání Davis Cupu proti Spojeným státům. V úvodním duelu nastoupí česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojce Lerneru Tienovi. Radiožurnál Sport odvysílá zápas v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne aktuální vstupy. Německý fotbalista Ryan Nadery, který má českou matku, by se brzy měl stát členem českého národního týmu. V aktuální nominaci nového kouče Santiho Denii ale chybí. Důvody vysvětluje generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
11: Je to hráč, kterého bychom povolali do národního týmu. V tomhle momentě bohužel to nemůžeme udělat, i když má české občanství. Chybí poslední administrativní kroky, aby mohl být povolán do národního týmu. A naše právní oddělení proto dělá možné i nemožné, aby co nejrychleji byly tyto dokumenty vyřízeny.
10: Čeští fotbalisté odehrají na přelomu září a října 4 zápasy Ligy národů. V tom úvodním nastoupí v sobotu 26. září v Praze proti Chorvatsku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na hradecké dálnici u Chlumce a kolony v Liberci. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se ucpává omezení u Chlumce nad Cidlinou. Na 60. kilometru přímo v omezení v pravém pruhu stojí dvě auta po nehodě a tvoří se kolona zhruba od 58. kilometru. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od Kývalky až k omezení na 196. kilometru. Fronty jsou to v obou pruzích, pro osobní auta je to asi na 40 minut. U Brna je plná taky silnice 43 směr Svitavy, od sjezdu na Kuřim až do Lipůvky. Na D1 se zdržíte i za Prahou směrem do Brna. A ten 14-kilometrový úsek od sjezdu na Pražský okruh k omezení u Šmejkalky pojedete přes půl hodiny. Na silnici 35 z Vysokého Mýta do Moravské Třebové silný provoz. Čekejte nesouvislé kolony od Litomyšle až do Třebové. A na 35 kolony taky v Liberci. Projíždí se omezením na průtahu městem. Větší jsou teď fronty ve směru z Prahy na Děčín. V součtu je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude polojasno, ráno a dopoledne místy až skoro jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál a Hanka Schánilová.
13: Dobré odpoledne vám přeji. Posloucháte nás ve vysílání odpoledního radiožurnálu a pokud chcete od nás v radiožurnálu dostat předplatné na filmovou sezónu Tady Vary, tak teď je ta vhodná doba. Výhoda toho předplatného je, že si můžete vybrat nejen kino, ale hlavně město, kam půjdete. Takže nám právě teď napište e-mail na adresu vstupenky@rozhlas.cz a do textu nám napište chci předplatné Tady Vary. A když budete na 10., 20. a 30. místě, my vám to předplatné pošleme. Krásné odpoledne.
3: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečná situace na D1 ve směru z Brna do Prahy. Pozor za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 156,5 zbytky pneumatiky v jízdních pruzích. Jsou to větší kusy uprostřed vozovky a brzdí se vybočuje. Pozor na to. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě evakuace českých nemocnic během 10 dní. Policisti vyjížděli kvůli anonymním výhruškám bombou. Poslední případ řešili včera v hořovické nemocnici, další v minulém týdnu v Kadani. Ani v jedné nemocnici nástražný výbušný systém nenašli. Co hrozí pachateli a jaké škody výhruška způsobila, to už nám řekne Marek Sedláček z naší domácí redakce. Vítej.
3: Dobré odpoledne. Anonymní výhrušku bombou v hořovické nemocnici policisti vyšetřují jako vyhrožování teroristickým činem a taky šíření poplašné zprávy. Nemocnici kvůli tomu museli včera ráno opustit desítky lidí, říká policejní mluvčí Michaela Richterová.
4: Prohlídka byla úspěšně ukončena kolem poledne a pacienti i zaměstnanci se mohli v pořádku vrátit zpět do budovy. V případě zjištění pachatele mu pak hrozí trest odnětím svobody na 3 roky až 12 let.
3: Dodejme, že záchranáři kvůli výhrušce převezli do okolních nemocnic 13 lidí a dalších 63 dočasně umístili do kulturního domu v Hořovicích. Pacienti vyžadující nepřetržitou péči pak zůstali v nemocnici pod ochranou policie. Mnohem větší akci mají za sebou v nemocnici v Kadani na Chomutovsku. Tam se minulý týden kvůli anonymní bombové výhrušce, kterou pachatel nahlásil e-mailem, evakuovalo zhruba 240 lidí. Případ policisti vyšetřují pro podezření z šíření poplašné zprávy.
2: Do těch zásahů, Marku, jsou zapojení policisti, pyrotechnici, sanitky převážejí pacienty. Kdo tohle všechno zaplatí?
3: Tak to záleží na tom, jestli se podaří pachatele dopadnout. Každopádně náhradu po něm pak můžou chtít podle advokáta Tomáše Sokola nemocnice, pojišťovny nebo i samotní pacienti. V kadaňské nemocnici škody teprve sčítají, jak říká její jednatel Pavel Marek.
5: Nás to stálo výkony, které bychom si mohli vyúčtovat a provést. Jsme ten den neprovedli v té výši, které jsme očekávali. Určitě nás to stálo zase výkony v ambulancích, které neproběhly, ale nás samozřejmě daleko víc mrzí, že neproběhly ta péče, kterou naši pacienti očekávali.
3: Další náklady vznikly taky záchrance, která se místo 5minutových výjezdů po Kadani musela otáčet až do Chomutova, kam to zabere kolem půl hodiny. Navíc protahovala se tak i doba urgentní pomoci.
2: Mluvili jsme o vyšetřovacích verzích, vyhrožování terorismem a šíření poplašné zprávy. Jaký je mezi tím rozdíl?
3: Na to jsme se ptali advokáta Tomáše Sokola.
6: Poplašná zpráva je prostě jakákoliv zpráva, která je způsobila vyvolat vážné znepokojení určité části obyvatel. Zatímco teroristický útok, to je už jednání v úmyslu poškodit stát, zjednodušeně řečeno.
3: Za šíření poplašné zprávy tresty v Česku padají celkem běžně. Třeba muž, který sdílal zprávy o tom, že po Praze údajně chodí ozbrojenec, byl odsouzen k 8 měsícům vězení.
2: Díky za vyšetření, tohle byl Marek Sedláček.
3: Naslyšenou.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nebezpečí na D1 u Býteše a nehoda na hradecké dálnici u Chlumce. Na D1 ve směru z Brna do Prahy připomínáme pneumatiku na vozovce. Kousek za sjezdem na Velkou Býteš leží mezi pruhy. Je to 156. a půltý kilometr. Opatrně vybočuje se. Na D1 i kolony na příjezdu do Brna z Prahy od Kývalky. Je to až k omezení u D2 a pojedete ten úsek asi 45 minut. D1 je ucpaná i za Prahou směrem do Brna. To je páteční kolona před omezením u Šmejkalky. Aktuálně se brzdí u sjezdu na Pražský okruh a celé to pojedete 35 minut. Na hradecké dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Na 60. kilometru přímo v tom omezení stojí dvě auta po nehodě v pravém jízdním pruhu a kolona zabere už asi 20 minut pod pojíždí od 57. kilometru. Ještě do Prahy je velmi silný provoz. Dlouhá kolona po pojíždí na jižní spojce ve směru na Černý most a to od magistrály až za sjezd na Průmyslovou ulici. Hodně ucpaný je i Pražský okruh ve směru z letiště na D1, tam je kolona od Zlíčína až ke sjezdu na Ořech asi na půl hodiny. No a pozor, teď dejte i na dálnici D5 na výjezdu z Prahy směr Plzeň. U sjezdu na Rudnou nehoda v pravém jízdním pruhu a do kolony se dojíždí už kousek za sjezdem z Pražského okruhu. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vybrat si dodavatele energií nemusí být jen otázka toho, kdo nabídne nejnižší cenu. Důležité jsou také smluvní podmínky, stabilita dodavatele nebo kvalita zákaznického servisu. A právě na to se zaměřuje nový energetický kompas, který ho autoři dnes představili na energetickém summitu na Vysoké škole ekonomické v Praze. My už to probereme s Kristýnou Bayer z firmy Savings Tech Lab, která se na energetickém kompasu společně s Vysokou školou také podílela. Hezké odpoledne přeji.
1: Hezké odpoledne.
0: Můžete nám prosím popsat, jak přesně funguje ten energetický kompas?
1: Energetický kompas jsme připravili s cílem usnadnit domácnostem orientaci v nabídkách elektřiny a plynu. Toho samotné hodnocení má tři části a kromě ceny zahrnujeme také nějaké kvalitativní prvky. A hodnotíme tam i toho dodavatele, i zákaznický servis, který ten dodavatel poskytuje. A z toho nám vzniká souhrnné skóre na stupnici 1 až 10 a podle výsledku mohou ty nejlepší nabídky získat zlatý, bronzový nebo stříbrný kompas a můžou tam být i nabídky, které třeba vůbec žádný kompas nezískají. Důležité je to, že pro lidi hodnotíme konkrétní energetické produkty a ne jenom toho dodavatele jako celek. Takže u stejného dodavatele můžou mít různé produkty různá hodnocení.
0: Kde ten kompas najdeme?
1: Lidé jej najdou na webu energetického kompasu energetickýkompas.cz, kdy ostrý provoz plánujeme od příštího měsíce. A ty výsledky nebo zobrazení těch výsledků bude naprosto bezplatné, nebude vyžadovat žádnou registraci ani zadávání jakýchkoliv údajů.
0: Při výběru dodavatele se často rozhodujeme hlavně podle ceny. Proč ale nejnižší cena nemusí vždycky znamenat právě nejvýhodnější nabídku?
1: Je to přesně tak, ta cena je velice důležitá pro většinu z nás, naprosto nejdůležitější, ale když se ptáme za spotřebitelů, tak oni chtějí vědět také to, od koho tu energii nakupují, případně jak se ten dodavatel chová. Proto ten kompas sleduje kromě ceny i třeba informace o dodavateli, jak je velký, jak se měnila jeho struktura zákazníků za poslední roky, jestli dostal třeba nějaké pokuty od regulátora. A stejně tak ten zákaznický servis, protože v momentě, kdy už si svého dodavatele vybereme, chceme mít jistotu, že se tam dovoláme, že v případě problému s námi bude někdo komunikovat, takže sledujeme i třeba bohatost těch kanálů, se kterými s dodavatelem můžeme mluvit, nebo jak rychle nám reaguje.
0: Uměla byste vytipovat, v čem vlastně děláme nejčastější chyby a když tedy uvažujeme o změně dodavatele energií?
1: Je to často to, že se orientujeme podle té nejnižší ceny, ale ona celá ta energetika je pro spotřebitele velice složitá, protože my kromě jednotkové ceny za megawatt hodinu zohledňujeme také regulovanou platbu, zohledňujeme tam DPH a dopočítat se té celkové částky toho celkového závěru je pro většinu z nás opravdu komplikované. Takže nejčastěji děláme chybu v tom, že se třeba někdy rozhodujeme zbrkle, chceme to mít za sebou, nepřečteme si smluvní podmínky, takže potom třeba očekáváme to, že jsme uzavřeli fixovanou smlouvu s garantovanou cenou. Ale v momentě, kdy přijde zdražování a dodavatel nám zdraží, dozvíme se, že třeba máme smlouvu nefixovanou. Takže obvykle je to proto, že třeba spěcháme, nechceme tomu věnovat tolik času, přehlížíme důležité údaje.
0: Kristýna Bayer dnes tedy mluvila o energetickém kompasu. Díky za to a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, hezký den vám i vašim posluchačům.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
2: Radiožurnál je 3:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání řeší vedení letiště. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemana je to kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů. Armádní zakázku získala v rámci rozšíření výroby strojírenská firma Zako Turčín v Březnici. Firma bude v nové hale vyrábět i díly pro bojová vozidla CV-90. Tato zakázka bude představovat přibližně 30% celkového objemu výroby. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes hlasují v referendu o výstavbě větrných elektráren. 2 až 3 větrné elektrárny chce v lokalitě postavit společnost ČES. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu desítek milionů korun. Lidé sepsali proti záměru petici. Obávají se negativních dopadů na životní prostředí a taky na zdraví.
3: Sport.
2: Čeští tenisté usilují proti Spojeným státům o postup na finálový turnaj Davisova poháru. První utkání hrají v Praze česká jednička Menšík a americká dvojka Tien. Duel sleduje reportér Jaroslav Plašil.
4: Jakub Menšík servíruje za nepříznivého stavu 1-3, 15-40, teď si poradil se skvělým returnem Tiena a snižuje na 30-40, ale je break dole a zatím začal hůř tento začátek zápasu. Tien vede 3-1 a 40-30. Poslouchat můžete na Radiožurnálu Sport z Libeňské hale. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na hradecké dálnici u Chlumce a ucpaná D1 u Brna. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se začíná rozjíždět kolona v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Na 60. kilometru přímo v omezení překážela nehoda. Teď z policisty odjeli a fronta od 55. kilometru se pomalu dává do pohybu. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od Kývalky až k omezení pojedete asi 35 minut. Nesnažte se to obět po souběžné silnici, i ta je ucpaná. U Brna je plná i 43. směr Svitavy, od sjezdu na Kuřim až k Lipůvce. Na D1 se zdržíte i za Prahou směrem do Brna. Ten 14-kilometrový úsek od sjezdu na Pražský okruh až k omezení u Šmejkalky pojedete asi 40 minut. Na silnici 35 z Vysokého Mýta do Moravské Třebové silný provoz. První kolony jsou tam před Litomyšlí, pak ještě před Moravskou Třebovou a obě asi na 15 minut. No a na 35 se kolony taky v Liberci projíždí se omezením na průtahu městem. Větší je to ve směru z Prahy na Děčín v součtu na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Večera v noci bude místy oblačno, jinak polojasno až jasno a kránu se lokálně vytvoří mlhy. Nejnižší teploty v noci 12 až 7 stupňů, v údolích jen kolem 5. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a je s vámi Hanka Schánilová.
6: Hezké odpoledne přeji. Čerstvá světová jednička Jelena Rybakinová z Kazachstánu vynechá finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové, který bude příští týden v Shenzhenu. 27-letá tenistka to oznámila na svém instagramovém účtu. Jinak za českými Davis Cupovými reprezentanty se vydáme ještě v téhle půl hodině.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Jižní Korea nepošle vojáky ani vojenskou techniku do Hormuzského průlivu. Prohlásil to jihokorejský prezident Lee Jae-myung. Fakticky to znamená, že Soul nevyhoví nedávné žádosti Washingtonu, aby mu pomohl silou eliminovat Írán. My už jsme ve spojení se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co vlastně žádali Spojené státy od jednoho ze svých nejspolehlivějších asijských spojenců?
1: Donald Trump to směrem do Soulu řekl vlastně několikrát, a sice, že oceňuje vojenskou sílu a vyspělost jihokorejské armády a chce, aby mu pomohla silou vyřešit, respektive ukončit krizi v Hormuzském průlivu. Později ještě americká strana připustila, že by ocenila i takzvanou měkkou sílu. Mluvilo se hlavně o hlídkovacích letounech, popřípadě hlídkovacích válečných lodích. Soul s odpovědí dost dlouho váhal, dokonce se sešli jihokorejští a iránští diplomaté, a bylo tedy vidět, že Jižní Korea si uvědomuje, jak závažné, nelehké rozhodnutí musí udělat. Také proběhlo několik demonstrací a protestů přímo v Jižní Koreji proti účasti ve vojenských operacích proti Íránu. No a dnes tedy padlo to rozhodnutí, o kterém mluvíme. Nicméně prezident Lee ještě dodal, že Soul dál zvažuje opatření na ochranu svých obchodních lodí a také dodávek ropy přes Hormuz.
0: Jakou odezvu, Davide, má tohle rozhodnutí přímo v Jižní Koreji?
1: Tak podle aktuálních průzkumů se 55% jihokorejské populace staví proti účasti v ozbrojeném zásahu proti Íránu. Jižní Korea má sice jednu z nejlepších armád světa, je to vlastně spolu s Japonskem a Tchajvanem nejspolehlivější vojenský partner Spojených států tady v Asii, ale současně je to surovinově, a tady tedy opakuji to slovo surovinově, jedna z nejchudších zemí světa. A stůj co stůj chce udržet tempo hospodářského růstu, což tedy bez stabilních dodávek ropy nepůjde, čili podobně jako Čína nebo Japonsko, tak i Jižní Korea diverzifikuje místa, kde ropu a zemní plyn nakupuje, a musí tedy v oblasti Blízkého východu našlapovat velmi obezřetně.
0: Známe už reakci Spojených států, respektive prezidenta Trumpa?
1: Ne, zatím ne. Americký prezident zatím nereagoval, ale jihokorejská média předpovídají ostrou, respektive velmi ostrou reakci. Donald Trump v případě Jižní Koreje i Japonska rád používá argument o obrovském kontingentu amerických vojáků v obou zemích, o tom, že je to pro Washington velmi drahý podnik. No a je možné, že podobné náznaky přijdou i tentokrát. Teď ale samozřejmě spekulujeme, je třeba si na reakci Bílého domu počkat. Vyčkejme, uvidíme.
0: Tak tedy jeden z nejbližších spojenců Spojených států odmítl poslat své vojáky do Hormuzského průlivu. O tom jsme teď mluvili společně s Davidem Jakšem. Děkuji. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 u Brna, taky za Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona aktuálně od 180. kilometru popojíždí pomalu v obou pruzích až na 196. omezení. Osobním autem se zdržíte přes půl hodiny. A v Praze velmi silný provoz kolony v pátek odpoledne na obvyklých místech. Třeba na D1 za Prahou pojedete pomalu od Pražského okruhu až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru a je to na 35 minut. Na jižní spojce fronta před Barandovským mostem teď na 20 minut. V opačném směru na Černý most je tam kolona ještě větší. Od Spořilovské až za Průmyslovou pojedete půl hodiny. A taky v Praze výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka v obou směrech a na příjezdech do tunelu čekejte kolony. Třeba v Patočkově ulici je to na 40 minut, než se dostanete do tunelu. A z Prahy i nehoda a ve Kbelské ulici směrem na Průmyslovou překážela na začátku Kbelské v pravém pruhu. Teď už to vypadá, že odjeli a kolona už z Cínoveckého cjezdu na Zdiby se rozjíždí. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

Čeští tenisté rozhráli souboj proti Spojeným státům o postup do závěrečné fáze Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů. A na zápas mezi Jakubem Menšíkem a Lernerem Tienem vás vezmeme do pražské O2 Areny v dalších minutách.

0: Davis Cupové utkání v Praze Česko Spojené státy zahájila česká jednička Jakub Menšík proti americké dvojice Lerneru Tienovi. A podrobnosti z tenisového utkání v Libeňské hale má teď Jaroslav Plašil.
1: Jakub Menšík ztratil první set 2-6. Krátce si odskočil utřídit myšlenky, zřejmě do šatny, vrátil se a vede teď 1-0. Nechci říct, že by ta přestávka měla nějaký zázračný efekt, to rozhodně ne, ale vždycky to pomůže. Jakub Menšík teď vede 1-0, vyhrál svůj první servisový gem a teď vede 15-0, proto ta reakce publika, které oslavuje první bod Jakuba Menšíka v tomto servisovém gemu, kdy je na příjmu a kdy podává Lerner Tien. Oba dva se utkali nedávno na US Open, tehdy měl v zádech publikum Lerner Tien. Teď je to naopak v O2 aréně a slyšíte to i teď podle té vlažné reakce, protože teď získal bod Lerner Tien, ale teď už jsou to zase fanoušci, kteří se snaží povzbudit Jakuba Menšíka, který prohrál první setu 2-6, působil trošku nervózněji v prvním setu, ale teď Jakub Menšík se snaží o to, aby utkání ještě dokázal otočit. Je teď napřímo backhand křížem Menšíka do forehandu Tiena, který je levák samozřejmě, teď forehand Tiena, který si oběhl balonek, aby mohl hrát forehandovou stranou, teď je to forehand Menšíka křížem, backhand po čáře od Tiena, teď je to dlouhá výměna od základní čáry, úder z forehandové strany od Tiena, který teď hraje backhandem do vzdálenějšího růžku, teď v Tien zkracuje hru přesně k čáře. Nádherný tenisový moment, asi zatím nejhezčí výměna celého zápasu. Byť jsme stále ještě na začátku, můžeme říct, protože toto je první zápas celého utkání, tak teď tuto nádhernou výměnu Tien vyhrál a vede 30-15 při svém servisovém.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Nahá Sydney Sweeney v reklamě na sáskovku. Proč americká herečka naštvala sportovkyně? A co všechno můžeme považovat za objektifikaci ženského těla?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Hudba.
6: Já jsem se pro hudbu narodil.
5: Tanec. Divadlo.
7: Tak jdem.
5: I letos v obklopení pražské secese. Česká televize pořádá 63. ročník Mezinárodního televizního festivalu Zlatá

0: Praha.
1: Je to dobrý.
0: Od 23. do 26. září v Obecním domě v Praze. Program naleznete na webu festivalzlatapraha.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Pět let vězení a zákaz lékařské profese potvrdil psychiatru Janu Cimickému odvolací soud. Amazon nezvládne obnovit datová centra v Bahrajnu. Na jaře je poškodili iránské údery. Čeští tenisté hrají v Davis Cupu s Američany. Menšík ztratil úvodní sadu. Silnice 14 z Nového Města nad Metují do Náchoda je po nehodě neprůjezdná. A zítra bude polojasno, teploty do 24 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let ve vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami. Některé ale byly jako studentky u Cimického na praxích, anebo s ním jinak spolupracovali. Státní zástupkyně Táňa Dočekalová po skončení jednání řekla, že trestní řízení svůj účel splnilo.
7: Nevím, jaká je to přesně pro ně zpráva, každopádně myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
5: Soud dál přiznal, že nám 30 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. Amazon přiznal, že není schopný obnovit svá datová centra v Bahrajnu. Poničili je iránské údery po začátku americké války proti iránskému režimu. Dokud zákazníci neměli zálohy mimo zasažený region, jejich data jsou ztracená. Dceřiná společnost AWS ovládá přibližně třetinu světového trhu s cloudovými službami.
8: Společnost zkontrolovala poškozená centra v Bahrajnu a usoudila, že už nemá možnosti, jak obnovit data, která klienti neuložili jinde. Datová centra Amazonu poškodily iránské údery na Bahrajn v březnu a v dubnu. Po prvních útocích společnost zákazníky vyzvala, aby svá data přenesly do center v jiných oblastech. Problémy má společnost i s některými datovými centry ve Spojených arabských emirátech. Podle agentury Reuters výpadky v době útoku ovlivnily některé bankovní operace bank v regionu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
5: Začaly úpravy frekventované silnice u Černé hory na Blanensku. Stávající klikatá trasa se přesune o kus dál a bude rovnější a bezpečnější. Ve stoupání směrem na Brno vzniknou dva pruhy. Práce na zakázce za 250 milionů korun potrvají 11 měsíců. Pak chystá ředitelství silnic a dálnice další úpravy, potvrzuje jeho ředitel Radek Mátl.
9: A to hnedka na jaře bude navazovat teda i stoupací pruh Závist a případně potom i další úseky, které chceme odstranit, protože skutečně dneska silnice 1.63 svojí intenzitou a svým charakterem vůbec neodpovídá silnici první třídy a způsobuje velké potíže.
10: Sport. Čeští tenisté hostí v kvalifikaci na finálový turnaj Davis Cupu výběr Spojených států. Úvodní utkání mezi Jakubem Menšíkem a Lernerem Tienem sleduje v pražské aréně reportér Jaroslav Plašil.
11: Lerner Tien servíruje za stavu 6-2, 2-1, 30 oba, má tedy výhodu breaku, zatím je klidnějším a přesnějším hráčem v tomto utkání, které můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
10: Hokejisti Třince zabojují o druhou výhru v novém ročníku. Tip Sport Extraligy poražení finalisté minulé sezony nastoupí už za necelou hodinu doma proti Brnu. V 17.30 jsou na programu druhého kola zápasy Litvínov Pardubice a Mladá Boleslav Karlovy Vary. O 30 minut později padne úvodní buly v duelech Kladno Sparta, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc Plzeň. Radiožurnál Sport přiblíží všechna utkání živě, a to v pořadu s mikrofonem za sportem.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Ucpaná D1 u Brna a nehoda u Náchoda. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od 178. kilometru až na 196. omezení. Pro osobní auta je to až na 50 minut, pro kamiony ještě o něco delší. U Brna je plná i silnice 43 směr Svitavy, aktuálně od sjezdu na Kuřim až Klipůvce. A ještě jednou dálnice D1, výjezd z Prahy směr Brno. Kolona od Pražského okruhu až ke Šmejkalce teď na 35 minut. Silnice 14 je mezi Novým Městem nad Metují a Náchodem v obou směrech neprůjezdná. Osobní auto tam narazilo do stromu. Jede se přes Provodov. No a v Náchodě pak čekejte kolony směr Polsko, aktuálně od Vysokova. Na silnici 35 na průjezdu Libercem směrem z Prahy na Chrastavu čekejte kolony. Jednak se projíždí omezením a teď nově v omezení za tunelem i nehoda. Ještě silnice 27 z Plzně do Klatov, mezi Přešticemi a Lužnou čekejte kolony. To stojíte asi 15 minut, v Lužné je omezení, jede se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
4: Dobré páteční odpoledne vám přejeme. Při poslechu radiožurnálu jste s námi v 16 hodin 5,5 minuty. V Rusku začaly parlamentní volby. O vítězství vládnoucí strany Jednotné Rusko nelze pochybovat, přesto se ale hlasování vyplatí sledovat. Volit mají i lidé na okupovaných územích Ukrajiny. Tématu se za chvilku budeme věnovat s naším komentátorem Ondřejem Soukupem. Tak s námi zůstaňte, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
6: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Miles Smith na Radiožurnálu. Máme jednu aktuální zprávu. Středočeští hasiči zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Kvůli požáru je tam vyhlášený třetí stupeň poplachu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora-Flígerová. Na místě je 23 hasičských jednotek. Podle ní míří na místo i chemická laboratoř, která bude monitorovat škodliviny v ovzduší. Hasiči žádají lidi v okolí, aby nevětrali. Samozřejmě to budeme sledovat i dál ve vysílání odpoledního Radiožurnálu. Dnes ráno začaly v Rusku volby do státní dumy, tedy do dolní komory parlamentu. Budou se konat také na okupovaných územích Ukrajiny. Prezident Vladimir Putin vyzval občany, aby přišli k volebním urnám a přispěli tak, k, citujeme, vítězství Ruska. Všechny kandidující strany podporují válku na Ukrajině. Straně Jabloko, která jako jediná měla v programu mír, zakázal účast ve volbách soud. Volby sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup, který je teď ve vysílání odpoledního Radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Favoritem voleb je vládnoucí jednotné Rusko. Může se stát, že by nezvítězilo?
1: No prakticky ne, to je taková jako rychlá odpověď, protože ten systém v současném Rusku, volby prostě nemají tu roli, že by třeba měli měnit vládu nebo změnit směřování země. Je to spíš takový jako plebiscit určený pro legitimizaci voleb a vlastně toho vládnutí. Takže aby posléze propagandisté mohli říct, podívejte se, jako a tady jednotné Rusko prezidenta dostalo, já nevím, 68% hlasů, takže všichni ti odpůrci, tak to je prostě hrstka nějakých odštěpenců.
0: Pokud je vítěz jasný, proč má smysl vůbec hlasování sledovat?
1: Protože ono to není tak jednoduché, jak tomu bývalo třeba v socialistickém Československu, kdy prostě bylo důležité ty lidi tam donutit, aby přišli a hodili ten papír do volební urny, které mě skutečně zajímá, kolik lidí přijde k volbám a koho budou volit. A je to třeba i zodpovědnost gubernátorů, kteří jsou podle toho hodnoceni a v případě, že by třeba jednotné Rusko v nějakém regionu dostalo méně než 50%, což se párkrát stalo, tak většinou ten gubernátor tam už dlouho o tom nebyl.
0: Můžou ti Rusové, kteří s válkou nesouhlasí, nějak ve volbách vyjádřit svůj nesouhlas?
1: No tak vzhledem k tomu, že to Jabloko už tam není, tak teďka právě se o tom vede jako velká diskuze i mezi těmi exilovými aktivisty, jestli tedy vůbec jít k těm volbám a tím pádem vlastně do určité míry jim dát legitimitu. Jiní zase říkají ne, je potřeba tam jít, je to naše jedna z mála vůbec možností, jak se nějakým způsobem vyjádřit. A v tom případě říkají, hlasujte za kohokoliv jiného, než za kandidáta jednotného Ruska.
0: V Rusku tedy začaly parlamentní volby a probrali jsme to jejich zahájení s komentátorem Českého rozhlasu Ondřejem Soukupem. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 u Brna, taky za Prahou. V Praze na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Aktuálně popojíždějí od 178. kilometru. Tam se brzdí poprvé u sjezdu na Ostrovačice. A fronta se táhne až k omezení na 196. kilometr. Celé to pojedete asi 40 minut. V Praze silný provoz komplikují nehody ve Gbelské ulici ve směru na Průmyslovou. Podle naší motohlídky je to místo častých nehod na začátku Gbelské.
2: Hned za nájezdem z Liberecké se nově srazil kamion s osobním autem a blokuje pravý pruh.
1: A kolona je dlouhá, brzdí se už u sjezdu na Zdiby na dálnici D8. Ucpaná v Praze i jižní spojka. Před Barandovským mostem kolona 15 až 20 minut. Ve směru na Černý most je to až na půl hodiny. Navíc u nájezdu ze Spořilovské ulice a teď je blokuje jeden pruh nehoda. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 budete popojíždět 25 minut od Zličína až ke sjezdu na Ořech. A taky regulují vjezdy na městském okruhu do tunelového komplexu Blanka, takže i před tunely postojíte v kolonách. A stále sledujeme D1 výjezd z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. Ve celé to pojedete zhruba 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Eva Farná na Radiožurnálu, 16:20, podzim se rychle blíží a s ním bohužel taky častější nemoci. Chřipka nebo covid ale nejsou jedinými nákazami, před kterými bychom se měli mít na pozoru. Vyšší riziko je třeba taky u pneumokokových infekcí, které jsou nebezpečné hlavně pro seniory. Přesto se proti nim nechává očkovat jen malá část z nich. A právě to teď bude téma pro Michaelu Bacílkovou z domácí redakce. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kolik seniorů se v Česku nakazí pneumokokovou infekcí?
1: Data máme pouze k invazivním pneumokokovým onemocněním. To je třeba zánět mozkových blan nebo pneumokokový zápal plic. A podle Státního zdravotního ústavu se jimi loni nakazilo 732 lidí. Asi o pětinu víc než v roce 2024. Zhruba polovina z nich byly právě lidé starší 65 let. Očkování jich ale mělo jen asi 14%. Pokračuje Zuzana Blechová z kliniky infekčních nemocí ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze.
2: Velmi často musí být nějakém zařízení následné péče a v rámci rehabilitace se už nikdy ta kvalita života nevrátí a velmi často následně vede k úmrtí. A poměrně vysoká čísla mluví o tom, že člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
1: Loni na následky invazivního pneumokokového onemocnění zemřelo 70 lidí starších 65 let, o 11 víc než o rok předtím.
0: A jak se člověk může nakazit?
1: Bakterie pneumokok se přenáší kapénkami při mluvení nebo kašlání a taky kontaminovanými předměty. U někoho bakterie žádné problémy nespůsobí. Pokud má ale člověk oslabenou imunitu, hrozí závažná onemocnění, která jsme už zmínili. Podle Milana Trojánka z kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol v Praze se seniori často nakazí od dětí.
3: Protože ti jsou právě ti nosiči těchto bakterií, velmi často je mají asymptomaticky, nevyvolávají nějaké zásadní problémy a když ta babička nebo dědeček hlídají vnoučka, tak to je přesně ten moment, kdy se mohou nakazit.
1: Této situaci ale může podle Trojánka zabránit právě očkování.
0: No a lidé starší 65 let mají vakcínu proti pneumokokovým infekcím hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.
1: Nejen oni, pojišťovny plně hradí taky očkování malým dětem. Vakcína ale není v Česku povinná.
0: Michaela Bacílková z domácí redakce ve studiu odpoledního Radiožurnálu. Díky.
1: Taky děkuju a naslyšenou.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Hodin a 30 minut. Zprávy a Denisa Hergeslová.
2: Desítky hasičů zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Na místě je vyhlášený třetí poplachový stupeň ze 4. Zasahuje tam 23 jednotek. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová. Škodliviny v ovzduší monitoruje na místě i chemická laboratoř. Podle vedení obce hoří na skládce společnosti Ekologie. Lidé v okolí by kvůli kouři a škodlivinám ve vzduchu neměli větrat. Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroků o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítingu ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Unie taky upozorňuje, že Babiš jako premiér se zvláštní odpovědnost za způsob, jakým mluví o soudní moci. Francouzský prezident ohlásil plán na ochranu kritické infrastruktury průmyslových a technologických center před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. Emmanuel Macron to řekl po schůzce s lídry všech parlamentních stran. Podle něj se ruská hybridní hrozba vůči Evropě a Francii za poslední týdny zintenzivnila. Policie pátrá po 85-leté Miloši Houtkové z Pičína na Příbramsku. Žena včera kolem 18. hodiny odešla z domova na procházku a dosud se nevrátila. Trpí Alzheimerovou chorobou. Pohřešovaná je asi 165 cm vysoká a má silnější postavu. Má kratší šedé vlasy a modré oči. Na sobě měla kalhoty a mikinu oranžovo-hnědé barvy. Pokud máte o ženě jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Čeští tenisté prohrávají v kvalifikaci na finálový turnaj Davisova poháru s výběrem USA 0-1 na zápasy. Jakub Menšík totiž podlehl Lerneru Tienovi 2-6 a 4-6. Za pár minut nastoupí v přímém přenosu radiožurnálu Sport česká dvojka Jiří Lehečka proti americké jedničce finalistovi nedávného Grand Slamu US Open Benu Sheltonovi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Brna a nehoda u Náchoda. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Od 176. kilometru až k omezení na 196. Osobním autem těch 20 kilometrů pojedete asi 40 minut. Na D1 páteční kolona je za Prahou směrem do Brna a tam je to na 35 minut od Pražského okruhu až k omezení u Šmejkalky. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte kolony. Tam je nehoda ve Kbelské ulici. Překážela na začátku Kbelské. Před malou chvílí odjeli kolona. Už před sjezdem na Zdiby by se mohla rozjíždět. Na silnice 14 je mezi Novým Městem nad Metují a Náchodem v obou směrech neprůjezdná. Osobní auto tam narazilo do stromu. Jede se přes Provodov. V Liberci čekejte kolony na průjezdu městem, hlavně ve směru z Prahy na Chrastavu. Projíždí se omezením, zdržíte se okolo 15 minut. A 35 se ucpává i ve směru z Vysokého Mýta do Mohelnice. Před Litomyšlí a taky před Moravskou Třebovou. Dohromady se zdržíte asi půl hodiny a je to pouze silný provoz. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. To byly zprávy. A v odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Pěkné odpoledne, 16.34, čas, kdy pokračuje odpolední radiožurnál. Přejeme vám šťastnou cestu, samozřejmě zelenou vlnu uslyšíte znovu nejpozději ve 16:45. Do té doby spousta muziky, teď třeba Avicii.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Ruské hybridní útoky ve Francii a v Evropě podle francouzského prezidenta sílí. Emmanuel Macron to řekl po schůzce s lídry parlamentních stran a kandidáty v nadcházejících prezidentských volbách. Macron politiky informoval o dopadech války na Blízkém východě a na Ukrajině. Jednání v Elizejském paláci se zúčastnil taky premiér Sébastien Lecornu a zástupci francouzských bezpečnostních složek. Detaily má ve studiu Radiožurnálu Martin Balucha ze zahraniční redakce. Vítej, dobrý den.
1: Také zdravím, hezké odpoledne.
0: O jakých hrozbách francouzský prezident mluvil a jak jim chce Francie čelit?
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil o tom, že ty ruské hybridní útoky se mění. Mluvil konkrétně o dronovém útoku na vlak z Kyjeva do Varšavy, taky o dronovém incidentu na letišti v Lipsku. Mluvil o tom, že Němci obvinili ruskou GRU z tohoto incidentu, stejně jako třeba německý kancléř Friedrich Merz mluvil o tom, že pokud se někomu na místě nic nestalo, nebo pokud jestli ty následky nebyly větší, tak to bylo spíš dílem náhody. Taky mluvil o tom výstřelu světlic ze strany ruské fregaty na dánský vrtulník, o ohrožení leteckého prostoru, takže vypočítal těch incidentů více, řekl, že tyto incidenty nezůstanou bez odpovědi, mluvil o tom, že není úplně jasné, jakým způsobem budou ještě dál reagovat, ale vyzval vládu, aby vytvořila plán, jak zabezpečit kritickou infrastrukturu, a to znamená technologická nebo i průmyslová centra.
0: Sdíleli lídři parlamentních stran tyto postoje s prezidentem Emmanuelem Macronem?
1: Když jsem poslouchal prezidenta Emmanuela Macrona, tu jeho tiskové prohlášení, tak i potom následný rozbor na televizi BFM, tak se víceméně všichni shodovali, že ten tón byl velmi vážný, jak u prezidenta Emmanuela Macrona, tak i potom u politiků těch parlamentních lídrů, kteří se vystřídali u těch novinářů. Například šéf socialistů Olivier Faure uvedl, že je potřeba jednat o míru, ale zároveň se připravovat na možný konflikt.
2: Známe hrozby, kterým čelí Francie a Evropa. Rád bych ale připomněl, že jsme velká země. Nesmíme se nechat ovládnout strachem. Máme spojence v Evropě. Musíme hledat cestu k trvalému míru, ale zároveň se připravovat na možný konflikt.
1: Se silným prohlášením vystoupil i další kandidát z řad levice, Rafael Glucksmann, který mluvil o tom, že v Elizejském paláci byla řeč o státním terorismu, pokud jde o Rusko, a taky mluvil o tom, že pro Rusko je vlastně celá Evropa jako nepřítel.
0: Tématem jednání v Elizejském paláci byla i válka na Blízkém východě a její dopady na ceny pohonných hmot. Jaký postup zvažuje Paříž?
1: Nejenže zvažuje, ale francouzský prezident Emmanuel Macron se chce už dnes obrátit přímo na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou ohledně evropských zásob plynu. Taky v uplynulých dnech jednal přímo v Paříži a dál tedy s představiteli Saúdské Arábie, Kataru, Iráku, Nigérie, právě o těch dodávkách například zemního plynu. Je pravda, že francouzská vláda je pod tlakem opozice, Národního sdružení nacionalistů, lepenovců, kteří tvrdí, že vláda by měla dělat víc a že by měla například omezit daňové zatížení, pokud je o pohonné hmoty.
0: Martin Balucha ze zahraniční redakce, díky.
1: Naslyšeno.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 u Brna, taky za Prahou. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy od 176. kilometru až po omezení na 196. A pak je ještě menší kolona i před omezením u sjezdu na Slavkov. Celkově ten průjezd Brnem směrem z Prahy na Ostravu zabere asi 50 minut. Z Brna teď do Zlína. Ve Zlíně hlásíte velké kolony na výjezdu směr Fryšták.
2: Městský dopravní kolaps ve Zlíně, zdržení tak 3/4 hodiny, hodinu při výjezdu z města.
1: Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte kolony. Je to kvůli nehodě ve Kbelské ulici, ta už sice nepřekáží, kolona se ale ještě nerozjela, brzdí se na 3. kilometru, opatrně dojíždějte. Pozor i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, brzdí se na 4. kilometru a pomalu pojedete až na ucpaný pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Ucpaný je i městský okruh v Praze, regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka, třeba v Patočkově ulici, je to minimálně na půl hodiny, než se dostanete do tunelu. Kolony i na jižní spojce před Barandovským mostem postojíte 20 minut. V opačném směru na Černý most je fronta na spojce na půl hodiny. A ještě D1, výjezd z Prahy do Brna, aktuálně kolona od pražského okruhu až k omezení u Šmejkalky a zdržíte se přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

Česko, Spojené státy, to jsou soupeři o postup do finálové skupiny Davis Cupu. První zápas už skončil, my se za chvilku do pražské U2 arény vydáme na druhý duel Jiřího Lehečky s Benem Šaltnem.

0: Tenisté Česka a Spojených států vstoupili do souboje o postup do finálové skupiny Davis Cupu. V úvodní dvouhře Jakub Menšík podlehl Tienovi 2-6, 2-4. V dalším utkání Jiří Lehečka zabojuje, nebo už bojuje o srovnání stavu proti Benu Sheltonovi. V Auto Areně reportér David Prouza.
1: Jiří Lehečka vstoupil slušně do prvního gemu zápasu s Benem Sheltonem, vedl 30-0, pak ale Američan předvedl dva rychlé body za sebou, teď navazuje na tuhle sérii dalším bodem z prvního podání a dostává se do vedení 40-30. Český reprezentant Jiří Lehečka v pozici, že musí vyhrát, nebo respektive velmi potřebuje vyhrát, aby srovnal na 1-1 na zápasy v souboji z Česka se Spojenými státy v Davis Cupu, protože Jakub Menšík první utkání ztratil, a to celkem rychle s Lernerem Tienem. Ten zápas netrval ani hodinu a půl a stav 0-2 po prvním dni by významným způsobem favorizoval Spojené státy, které se snaží stejně jako Česko o postup na finálový listopadový turnaj, který se bude hrát v italském Turíně. Jiří Lehečka svůj servisový gem k radosti diváků zahajuje získaným 15, dostává se do vedení 15, pardon, dostává se na stav 40-40, souboji s Benem Sheltonem, je to tedy zatím 0-0, hrají se 3 minuty. Tenhle zápas můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport z Prahy. David Prouza, Radiožurnál.
0: Tolik tedy další sportovní informace, hlavně tedy ty tenisové v odpoledním Radiožurnálu, no a v dalším vysílání se k tenisu přidá už taky hokejová extraliga. V 17 hodin začíná první z dnešních zápasů Třinec Kometa Brno. Za chvilku, za 6 minut přidáme zprávy.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jsou odboráři spokojeni s návrhem rozpočtu na příští rok, který má vláda v pondělí schválit? Nevadí jim dluh, kterým vláda hodlá zatížit budoucnost? Vladimír Kroc se zeptá předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Kde končí láska a začíná kontrola? 5 let zaznamenávala režisérka osudy svého bratra, kterému závislost postupně vzala vše. Brutálně upřímný snímek, kdyby se holuby proměnily ve zlato, který sklízí úspěch po celém světě a bude letos Česko reprezentovat na Oscarech, vstoupí do kin 24. září. Hlavním mediálním partnerem filmu je Radiožurnál.
5: Radiožurnál je 17 hodin. Denisa Hergeslová má zprávy.

0: U požáru průmyslové haly na Rakovnicku dál zasahuje asi stovka hasičů, je vyhlášený třetí stupeň poplachu. České gripeny hlídaly polské nebe, hrozil přelet dronů z Ukrajiny. Tenista Lehečka se snaží srovnat stav Davis Cupového utkání se Spojenými státy. Kolony popojíždějí na dálnici D1 u Brna i za Prahou. Zítra čekáme polojasno, teploty 19 až 24 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Zhruba stovka hasičů dál likviduje požár průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Podle mluvčí krajských hasičů Terezy Sýkory Flígrové je vyhlášený třetí poplachový stupeň ze 4.
2: Ta budova, která je zasažená, tak je to výroba na zpracování plastového odpadu a na výrobu plastových pelet. Původně ten požár začal pravděpodobně v drtiči toho plastového odpadu a dále se rozšířil na tu halu.
0: Podle vedení obce hoří na skládce společnosti Ekologie. Na místě hasičům pomůže monitorovat škodliviny v ovzduší i chemická laboratoř. Lidé v okolí by neměli větrat. České stíhačky Gripen vzlétly do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informuje na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočili ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky. O vyslání českých ozbrojených letounů rozhodlo velitelství NATO. Státy totiž sdílejí protivzdušnou a protiraketovou obranu. Migrace, rozšiřování Evropské unie nebo válka na Ukrajině. O těchto tématech dnes v Rakousku jednal šéf České sněmovny Tomio Okamura z SPD se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. V rámci takzvaného slavkovského formátu chtějí hledat společné postoje středoevropských zemí. Mluvili také o tom, jak víc zapojit mladé lidi do práce parlamentů.
3: Předsedové parlamentů podle Okamury debatovali také o tom, jestli by státy střední Evropy měly vyzvat Evropskou komisi k většímu zapojení do jednání o ukončení války na Ukrajině.
4: Spojené státy aktivně jednají, ale my žijeme v Evropě a my bychom měli být u těch jednání o ukončení války na Ukrajině.
3: Státy takzvaného slavkovského formátu chtějí na příští schůzky zvát i další země střední Evropy. Domluvili se také na výměnných pobytech mladých lidí v parlamentech. Mezi Českem a Slovenskem už fungují, nově se přidá i Rakousko. Z Vachau, Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Dražbou metra D v úseku Ryšánky Nové Dvory začnou stavbaři zítra. Dnes farář slavnostně požehnal sošce svaté Barbory. Jako první bude vyražen přístupový a větrací tunel budoucí stanice metra Nové Dvory, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
5: Přístupový tunel bude sloužit jenom po dobu ražeb a po dokončení stanice Nové Dvory bude zaslepen. Nicméně zhruba po 100 metrech od toho přístupového tunelu se začne razit vlastně ten vzduchotechnický tunel, který už bude součástí té budoucí stanice Nové Dvory.
6: Sport. Tenista Jiří Lehečka usiluje o srovnání Davis Cupového souboje se Spojenými státy na 1-1 na zápasy. V úvodním duelu totiž Jakub Menčík ve dvou setech podlehl Lerneru Tienovi. Lehečka právě teď v Praze bojuje proti Benu Sheltonovi a je u toho reportér David Prouza.
7: Jiří Lehečka získává teď velmi důležitou výměnu, dostává se do vedení 40-30 při servisu Bena Sheltona 1-1 na začátku zápasu. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Prahy, David Prouza, Radiožurnál.
6: Hokejisti Třince hostí ve druhém kole Tip Sport Extraligy brněnskou Kometu. Stav a čas utkání přidá reportér David Procházka.
8: 13 sekund za námi, přerušená hra, slavnostní okamžik, Petr Vrána a Vladimír Dravecký končí kariéru 0-0 mezi Třincem a Kometou. Teď David Kalvas a zápas Litvínov v Pardubice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Brna i za Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále čekejte kolony. Aktuálně od 180. kilometru až k omezení v Brně a je to zhruba na 35 minut. Ucpaná stále je silnice 43 z Brna směr Svitavy od sjezdu na Kuřim až do Lipůvky. Na silnici 52 z Brna do Mikulova popojíždí kolona před Pasohlávkami. Na křižovatce tam odtahují dvě auta po nehodě a projíždí se Kyvadlově, je to asi na 10 minut. A teď do Zlína kolony čekejte na výjezdu ze Zlína směr Frišták k dálnici. A teď se to mírně zlepšilo, zdržíte se asi půl hodiny. Na silnici 35 vázne provoz na průjezdu Libercem směrem z Prahy na Chrastavu. Projíždí se omezením a zdržíte se 10 až 15 minut. A ještě do Prahy je silný páteční provoz na dálnici D1 kolona před Šmejkalkou od Pražského okruhu asi na 35 minut. Dost ucpaný je taky Pražský okruh ve směru z letiště na dálnici D1. Kolona aktuálně od plzeňské dálnice ke sjezdu na Ořech asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude místy oblačno, jinak polojasno až jasno a kránů se lokálně vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 12 až 7 stupňů, v údolích až 5. Zítra pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a na horách bude kolem 15. To byly zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
10: Jak se tripartita staví k návrhu státního rozpočtu na příští rok? Jak daleko je vyjednávání o platech ve veřejné sféře? A v čem spočívá odborářský recept na ozdravění veřejných financí? Hostem 20 minut Radiožurnálu, který vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Vítám vás v našem přenosovém voze, dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: Rozhovor přetáčíme půl hodiny popoledni. Včera jednala tripartita o návrhu státního rozpočtu. Jak jste spokojen s výsledkem?
11: Bohužel nejsme spokojeni a má to mnoho rovin, ale ta jedna z nich je, jak probíhá rozpočtový proces, respektive jak neprobíhal, protože bývalá opozice, současná vládní koalice velmi kritizovala některé postupy při přípravě státního rozpočtu a my jsme hned na počátku vládě řekli, že vítáme tu kritiku, kterou má vůči minulému ministru financí Stanjurovi, který velmi nebezpečně zkrátil všechny lhůty na projednávání státního rozpočtu, zejména to finále, kdy zveřejnil pro připomenutí vašim posluchačům právě návrh státního rozpočtu v poslední možnou chvíli 31.8. o půlnoci. A dříve rozpočtový proces standardně probíhal tak, že nejenom, že začíná v druhé polovině února, ale takový první hrubý draft je na konci června. A potom se vedou debaty, které jsou důležité, koncepční, priorizace, co je potřeba a tak dále, s různými partnery, ať už to samozřejmě ta vládní strana má víc prostoru, ale taky se sociální partnery. A byli jsme ujištěni, že to bude, a to se vůbec nestalo. A opětovně jsme dostali návrh státního rozpočtu až 31.8., což považujeme za velmi nepříjemné. Takže to už byla první věc, která nás velmi zneklidnila.
10: No ale předák nejpočetnějšího odborového svazu Kovo, Roman Ďurčo, řekl, že deficit rozpočtu je opravdu velký, ale priority je prý třeba ocenit. Pro vás je ten navržený schodek také přijatelný?
11: Pro nás není schodek tím základním parametrem. Pokud je schodek složen z investic, které jsou důležité do budoucna, tak je to vlastně v pořádku. Problém ale je pro nás, jak ten schodek vlastně vznikl. A jestliže vláda dále ještě pokračuje v tom, že ohrožuje tu tvorbu, zejména tu příjmové stránky státního rozpočtu, tak se obáváme, že ten schodek může být ještě vyšší. Co tím ale myslím? Jestliže vláda hovoří o tom, že příští rok bude hospodářský růst a ten bude primárně založen na spotřebě, tak není možné, aby vláda tu spotřebu svými dalšími nápady srážela. Co tím myslím? To za prvé, nemáme jednání o platech, takže nevíme, jak porostou platy neboli možná budoucí spotřeba. Přicházejí z nápady na to, jak zredukovat například dávky v nezaměstnanosti v prvních měsících, což nevidíme proto důvod, opětovně to srazí spotřebu. Třetí bod je snaha u jedné z koaličních stran opětovné prosazení karenční doby, což bylo v té době ještě před tripartitou realita, což je další snížení spotřeby. No a v neposlední řadě jeden největší spor, který máme, a to se bavíme o úplně jiných finančních prostředcích, a to je takzvaná redefinice zákoníku práce nebo závislé práce v tomto případě. A tam vidíme obrovské propady, což je vlastně legalizace švarcsystému a do budoucna v případě, kdyby 500 000 zaměstnanců přešlo do režimu OSVČ, tak to znamená pro veřejné rozpočty minus 120 miliard korun a to je desetinásobný dopad, než je právě zrušení superhrubé mzdy. A toto je pro nás ten základ, který nás velmi zneklidňuje A v tomto světle i ty investice dostávají úplně jiný rozměr. A toho se velmi obávám.
10: Tak k těm jednotlivým bodům se určitě vrátíme. Vy jste se už předtím kriticky vyjádřil v tom smyslu, že nelze jednou rukou hledat desítky miliard korun a druhou otevírat prostor pro švarc systém. To se podle vás děje tím, co jste teď popsal?
11: Ano, bohužel. My velmi nečekaně jsme v tomto dostali velmi silnou podpůrce tady té naše obavy, a to je společnost Pak Research Dana Prokopa, kteří dokonce v tom svém výzkumu došli až tak daleko, že dali jasně na vědomí, že 70 až 90% veškerých současných případů švarc systému bude legalizováno. Dále byla výmluva, že to je údajně z titulu požadavku Evropské komise. To je zásadní rozpor. Evropská komise nepožaduje žádnou legalizaci švarc systému ani nic podobného. Žádá ochranu lidí, kteří pracují u platform. Ale to je přesně opačný postup než ten, který momentálně realizuje česká vláda prostřednictvím toho návrhu. A my jsme si právě dali práci a spočítali jsme ty dopady. A ty dopady jsou, zjednoduším to, na jednoho zaměstnance se srovnatelným příjmem, zaměstnance, který pracuje jako zaměstnanec, a druhého jako OSVČ. Rozdíl je ročně v neprospěch toho zaměstnance 240 tisíc korun. A tuto částku můžeme potom násobit, a čím více lidí přejde, tím ten dopad bude větší. A když to slyšel Andrej Babiš při jednání právě včera, tak ten byl velmi překvapen, tu informaci neměl. My jsme už v květnu varovali paní ministryni financí, že to je opravdu fatální dopad, a pan ministerský předseda v tomto říkal, no ale to my si ale nepřejeme něco takového. Takže podle mého soudu nás čeká další debata v této věci, vysvětlení, protože my jsme jedni z mála, kteří toto velmi kritizují a říkají, že toto je velmi nebezpečný trojský kůň do českých veřejných financí.
10: Mimochodem, začátkem měsíce jste se ohradili proti slovu ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky, že za takzvaný švarc systém v Česku můžete vy, protože podle něj slabé odbory nedokázaly pracovníkům vyjednat lepší podmínky. Už jste si to vyjasnili?
11: Na tom není co vyjasňovat. Jsou některá prohlášení politiků, které je lépe dokumentovat, protože oni se tím prozrazují sami.
10: Tripartitě ve čtvrtek ráno předcházela koaliční rada, na které se ANO, SPD i motoristé dohodli, že vláda po kosmetických úpravách v pondělí návrh rozpočtu odsouhlasí. Nevadí vám, že nevyčkali na výsledek jednání s odbory a zaměstnavateli?
11: Oni tomto ale počkali, protože bude to 21. tripartita byla včera, takže z tohoto pohledu ano, ale co se týká potom těch závěrů, nebo těch poznámek, nebo těch rozporů, tak ty bohužel do toho nezapracovali. My přesto jsme učinili ten krok, že jsme zveřejnili celé stanovisko ČMKOS, protože to považujeme za důležité i pro ty, kteří budou teprve projednávat rozpočet. To znamená pro poslankyně a poslance poslanecké sněmovny, protože ta je jediná, která schvaluje státní rozpočet, a věřím, že je bude v mnohé motivovat. Ale řeknu jeden z takových bodů, které považuji za ještě velmi vážné nad to, a myslím si, že to veřejnost zatím netuší, protože my působíme taky u českých vysokých škol, máme vysokoškolský odborový svaz a máme velmi nebezpečné zjištění, že protože tam není dostatek finančních prostředků pro vysoké školy a hrozí, že v případě, kdy nedojde k úpravě, takže se bude muset dokonce omezit počet nových studentů vysokých škol. Takže jestliže my na jedné straně říkáme, je to ten podobný příklad, který jste mě před malou chvíli řekl, to znamená, jestli říkáme, že chceme vysoce vzdělanou českou společnost, ale činíme kroky, které sníží dokonce počet studentů, nebo může snížit, ať jsem přesnější, počet studentů českých vysokých škol, tak to přece není v pořádku. To je proti takovéto budoucnosti. A takovýchto zjištění bohužel v tom našem stanovisku je více, včetně věci, kde jsme se opravdu vůbec nepohodli, a to i s panem premiérem, a to je věc, kdy v návrhu státního rozpočtu se hovoří o sociálních službách, které jsou velmi důležité, a je tam částka přibližně 28 miliard korun. Jenomže postupně to má klesat, v roce 2027 28 miliard, v roce 2028 14 miliard a v roce 2029 dokonce 2,3 miliardy. Tak jsme se ptali a ptal jsem se, co to má znamenat, že chceme znát vysvětlení, že není možné tak jednoduše zredukovat na sociální služby takovouto částku a že nás zajímá, co tam je za základ. To jsme se nedozvěděli. Pan premiér v té věci usoudil, že chce teď řešit rok 2007 a ne rok 2008 a 2009, tak jsem říkal, ale tam to je, protože to může být něco skrytého, co je velmi vážného pro celou společnost. Třeba se můžeme domnívat, že se jedná o takový ten nápad, jak přenést zatížení na děti, lidi, kteří jsou v sociálních službách a tak dále. Ale to si myslíme, že má být diskuze společenská, vážná, dlouhá, než tak to jednoduše to někde propsat a potom říct, tam to bylo, vy jste si to nevšimli, takže tady konstatuju, že my jsme si všimli a budeme to chtít řešit.
10: Uspokojilo vás, že debata o neproplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, jak už jste se o tom v počátku zmínil, se tady odkládá?
11: My jsme rádi, že se odkládá tím princip, jaký byl, že motoristé neuspěli na jednání koaliční rady, ale toto nás samozřejmě může potěšit jen z části, protože přece jenom to může zvednout kterýkoliv poslanec či poslankyně.
10: Bez
11: přesně tak. Takže první část takzvané debaty, a v tomto musím ocenit i roli médií, velkou, velmi důležitou a kontrolní, protože to téma zvedli, protože s námi o tom nikdo nemluvil, my jsme to jenom zachytili a začali jsme to komunikovat, takže pro nás je to důležitý moment. Já, když to zjednoduším, jestliže se má problémy českých veřejných rozpočtů, speciálně českého státního rozpočtu, mají zaplatit nemocní a nezaměstnaní, tak tady si myslím, že něco není v pořádku. Při 2 bilionech, 200 miliardách nákladů přece není možné, abychom tady řešili toto na úkor těchto nejzranitelnějších osob. To doufám, že ani nedojde do finále.
10: Předák Českomoravské komory odborových svazů Josef Středula je hostem 20 minut Radiožurnálu. Bylo pro vás zklamáním, že vláda odložila jednání o platech až po pondělním schválení státního rozpočtu?
11: Já jsem o tom zcela logicky musel mluvit na tripartitě, protože to je věc, která už nám je slíbena 14 dnů a samozřejmě se státní rozpočtem to velmi, velmi souvisí, protože jedna věc je, co bylo řečeno, že údajně na navýšení platů a na úpravu platů k dispozici 36 miliard korun, to byla veřejná informace ze strany vládních představitelů, konkrétně paní vicepremiérky Schillerové, ale ve státním rozpočtu ta částka není.
10: Ale státním rozpočtu je... to potvrdil, že s ním počítá.
11: Ano, ale my jsme se ptali velmi konkrétně, jak to, že je tam napsáno pouze 15,3 miliardy korun, což ale není navýšení v podstatě žádné, to je maximálně stagnace platů ve veřejné správě, 0,3% plus. A paní vicepremiérka řekla, že to je ve vládní rezervě. To je 21 miliardy, opravdu hodně velká položka, takže jsme vyzvali, aby nám sdělili termín jednání o platech, protože ten je důležitý a je nutno říct, že jsou dvě části jednání o platech. Jedny jsou platy pro uvozovkách běžného zaměstnance a potom platy pro bezpečnostní sbory. Mm-hmm. A byli jsme ujištěni, že tento termín bude dohodnut a oba dva zodpovědní ministři, což je paní vicepremiérka Schillerová a pan minister Juchelka, sdělili, že v pondělí dostaneme datum pro jednání.
10: A nebudete mít už potom schválení návrhu státní rozpočtu stíženou vyjednávací pozici?
11: On nebude schválen ještě, pane redaktore.
10: Já to rozumím, ale tak když
11: schvalovat bude poslanecká sněmovna, rozumím, ona má své povinnosti předložit do 39. kalendářního roku tento návrh do poslanecké sněmovny, ale není to poprvé pro nás, vůbec není poprvé, i za jiných vlád. Jsme vyjednávali o platech ještě v listopadu, v prosinci, dokonce myslím, že jednou už to bylo i v lednu, protože zúčtovací období první je leden, takže dá se to ještě stihnout. Důležité je, zda tam ty finanční prostředky jsou, zda je ochota, a pokud jsou, tak jak byli jsme i včera ujištěni, tak v tom případě jsou dveře otevřené pro vyjednávání. My rozhodně ty naše požadavky budeme formulovat následně při jednání.
10: Ve středu jste vyzval ministra kultury Klempíře k jednání o platech. Jaká byla odpověď?
11: My jsme měli jednání s panem ministrem kultury velmi dobré. Musím říct, že pro mě to bylo velmi milé a pozitivní překvapení na konferenci Kultura 2027, kde si plně uvědomuje, a byla tam poměrně široké auditorium, že situace zaměstnanců v kultuře v České republice, kteří jsou spravováni státem, potažmo obci a kraji, je velmi špatná. A to jak v živém umění, tak v paměťových institucích. A to musím říct, že u nás to zarezonovalo velmi silně. Pan minister si je vědom, že se mu sice povedlo něco, ale není to nic, co by to úplně prorazilo, ale hlavně otázka platu. Ano, ale my samozřejmě jsme mu spočítali velmi rychle, kolik by měl mít ideálně, a to ještě o nějakou miliardu více, protože tady máme propad proti roku 2021, ne úplně malý. A z tohoto pohledu musím říct, že pokud by šel touto cestou, když teď vyseknu jeden rezort z celé té veřejné správy, tak to by bylo pozitivní, jak pro otázku kultury, tak pro ostatní. Ptali jsme se samozřejmě i, jsme tady v Českém rozhlase, takže ptali jsme se samozřejmě i na poplatky a bylo řečeno, že ta částka, která tam teď není, takže by tam zabezpečená měla být.
10: V případě, že by prošlo to, že skončí ty takzvané koncesionářské poplatky. Ano. No, vy jste ale řekl, že budete muset uvažovat, a myslím, že to bylo na té konferenci, jestli udělat nějakou kulturní akci, sice protestní, ale to také podle vás patří do kultury. To byl teda jenom bonmot?
11: Ne, nebyl to jen bonmot. My jsme dali najevo i z titulu z toho, že nemáme žádný datum, tak jsme připraveni skutečně i tu paletu těch odborových akcí samozřejmě zrealizovat, ale náš cíl je dohodnout se. Náš cíl není hartusit zbraněmi, ale pokud někdo by chtěl pochybovat, tak já říkám opětovně, že my připraveni jsme. Samozřejmě záleží na vládní činitelích, jakým způsobem k tomu přistoupí, a nebylo by to bohužel poprvé, ale myslím si, že pokud něco chceme skutečně dosáhnout, tak by bylo lépe se co nejrychleji dohodnout, a to se dá rozhodně milou i kulturní cestou realizovat.
10: V čem podle vás spočívá avizovaná reforma odměňování ve veřejné sféře, kterou odbory označily za revoluční?
11: Revolučně v tom, že bohužel za mnoho let a mnoho vlád došlo k tomu, že tarify byly hluboko buď to pod minimální mzdou, anebo pod minimálními platovými tarify. Nikdo se k tomu moc nechtěl hlásit, vždycky to skončilo na tom, bude to stát moc peněz, to nemůžeme udělat. A ten princip náš důležitý je, aby v první platové tabulce, v prvním tarifu byla výše minimální mzdy. Teď to dokonce bude tak, že to bude i garantováno zákoníkem práce, že minimální mzda bude skutečně tím prvním tarifem, což je opravdu revoluční změna. Ta tady nikdy nebyla, nikdo k tomu nechtěl přistoupit. První část. Samozřejmě člověk je velmi zvídavý a snažíme se zjistit i to, jestli tam není nějaký trojský kůň, který by to naboural, tak se obáváme a sdělili jsme to, že co rozhodně nechceme, je, aby se zneužilo osobního příplatku, který mnozí dostávali jako doplatek do právě té minimální mzdy, aby nebyl zneužit natolik, že aby se neodpočetl celý osobní příplatek, protože ten není principiálně na tento doplatek určen, ale aby tím nezneužila se situace, nesebral se celý osobní, i ten, co dostal člověk za výkon a tak dále. A to jsme chtěli garantovat zákonem, to se nelíbí, to je opravdu věc, kterou, ale bylo řečeno opětovně na tripartitě, že lidé dostanou více, než dostali. Ale to nás neuspokojuje, protože my to chceme vidět. Takže jsme požádali o to, že chceme vidět kompletní tabulky, chceme vidět propočty a chceme termín jednání, kde se o tom budeme bavit. Tak, aby to od 1. ledna 2027 mohlo být realitou. Takže ona to opravdu je revoluční změna a rozhodně se zvýší tlak na požadavky na platy, ale tady je to pozitivní část, je to investice do lidí a ta se nám projeví zase ve zvýšené spotřebě nebo zajištěné spotřebě, což státní rozpočet samozřejmě cítí příjmy prostřednictvím zdravotního sociálního pojištění, odvodech a pochopitelně daních z příjmu.
10: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Josefem Středulou, předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů. Odmítáte snižování deficitu rozpočtu jen škrtáním výdajů, které, jak tvrdíte, dopadá na zaměstnance nebo zranitelné. Jak zní tedy váš recept na snížení schodku? Ptám se, protože vím, že vaše konfederace předkládá vlastní návrhy na stabilizaci veřejných financí.
11: Pro nás je důležité ta první část, a to je, aby politik vůbec chtěl s tím něco dělat. My jsme opravdu velmi citliví na to, když někdo říká, že se dá proškrtat. Nikoliv k prosperitě se opravdu proškrtat nedá. Už vůbec se nedá proškrtat český státní rozpočet do vyrovnaného. Nelze to udělat. A to proto, protože byla narušena příjmová stránka státního rozpočtu naprosto fatálním způsobem. Podle našich propočtů je situace tak vážná, že ten systémový deficit dělá přibližně 300 miliard korun. To znamená, kdyby ten nebyl, to jsou ty snižování daní, manipulace s daněma a tak dále, zvyšování u OSVČ z toho milionu na 2 miliony a tak dále. To jsou velké částky, dělá kolem 20 miliard korun. A z tohoto pohledu my si myslíme, že na tom se nejdříve musíme zamyslet. Všechno ostatní je minoritní, protože tam ty částky nikdy nebudou tak velké. To neznamená, že nejsme proti to, že bychom byli proti tomu, aby se revidoval výdajová část státního rozpočtu. Vždycky je nutné takovýto audit dělat, vždycky je nutné váhat, jestli jsou to účelně vynaložené prostředky. To je v naprostém pořádku, jenomže my máme problém na příjmové stránce. A proto jsem vyzval vládu na tom jednání, že je nutno co nejdříve zahájit přípravu na možnou budoucí změnu daňového systému v České republice. To je jediný způsob, jak se dá ty věci vlastně vyřešit, a řeknu jeden příklad. Hodně se v České republice hovořilo v minulosti o Dánsku a dánském modelu a podobně, takže jenom pro představu vašich posluchačů, kdyby měl český daňový systém podobnou podobu, jako je ten dánský, tak oni mají složenou daňovou kvótu 42%, 43%, my máme 32, 33%. Co by ve svém důsledku znamenalo, že by český státní rozpočet měl přebytek 350 miliard korun. Je to jenom pro představu, abychom si uvědomili, jaká je velká vzdálenost mezi tím požadavkem na co nejnižší daně a na relativní výdaj. Protože pokud ten rozpor bude trvat dlouho, tak se může stát, že přijde politik za chvíli s tím, řekne, a vy se budete platit toto, celé zdravotnictví, celé školství, prosím, to berete jako příklad, ne, že by to někdo teď vyřknul, ale tak to může dopadnout. A výsledek bude, že se veškerá tato tíha těch špatných politických rozhodnutí přenese na toho občana. Žádná solidarita v tomto případě, nebo bude velmi ponížená solidarita, ta mezigenerační a zdravého s nemocným a tak dále. No a v tom případě si myslím, že toto si mnoho lidí vůbec neuvědomuje a myslím si, že takovýto společenský konsenzus tady není.
10: Dlouhodobě kritizujete zrušení superhrubé mzdy. Je reálné očekávat, že by se někdy mohla vrátit?
11: V žádném případě, ona se ani nesmí vrátit. To by zaměstnanci byli potrestáni dvakrát, protože jedna byla v těch konsolidačních nápadech třeba minulé vlády, protože se lidem například dala platba nemocenské pojištění a tak se vlastně celá ten efekt, který byl, tak se tímto vymazal, protože z toho vznikly deficity. Ale ty deficity nevznikly tím zrušením samotným. Ty vznikly tím, že nedošlo k dalším úpravám daní, to znamená třeba navrácení sazby daně u OSVČ a u dalších subjektů, k tomu nedošlo a tím vzniklo těch prvních 110 miliard a ty se dneska nás navyšují. Potom ještě došlo k dalším věcem, třeba vyanulování majetkových daní a podobně. To není možné udělat, ale my neříkáme, že naše nápady jsou geniální, vynikající. Ne, my chceme primárně, pojďme sednout za stolem, jako to bylo třeba u důchodové komise, a pojďme toto dát dohromady, pojďme se podívat na to, co můžeme, a pojďme postupně ten gordický uzel rozvazovat do té míry, aby ten český nespravedlivý systém se stal aspoň základně spravedlivý.
10: Pokud mluvíte o změně nastavení daňového systému, které daně by se podle vás měly zvedat?
11: Měly by se za prvé snižovat zatížení práce a měly by se rozhodně řešit nepřímé daně, například formou daně z nemovitostí a podobně, stanovit nějakou moudrou spodní hranici, 20, 25 milionů, 30 milionů a od toho potom jít už progresivní sazbou a začít skutečně tady ty zdroje. Já myslím, že lidé, kteří tyto majetky v takovýchto velikostech mají, tak si myslím, že chápou tu situaci, že ví velmi dobře, že dlouho už mají v podstatě vynulované tyto daně a že jim to principálně vadit nebude. Musíme se podívat na otázku daňových výjimek, jak u daně, zejména u daně z příjmu právnických osob, jestli jsou relevantní, nejsou relevantní a tak dál a tak dál. No a samozřejmě, pokud nám porostou mzdy, tak to bude další velké plus, protože to znamená, že si budeme moci v této věci dovolit, samozřejmě ten příjem těch veřejných rozpočtů na tom závisí a budeme moci samozřejmě ty veřejné služby, které jsou pro nás důležité, také financovat.
10: A jak se díváte na to, že prezident Petr Pavel vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích?
11: Má je to jeho plné právo, my ho respektujeme, samozřejmě to vítáme. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby tam byl ještě v tom jeho stanovisku větší důraz ve vztahu k zaměstnancům, protože tady se teď projevuje přesně to, co jsme v té době říkali. Jednak to byl poslanecký návrh, velmi rychlý tok toho návrhu. No a teď se projevuje jasně, že tam vůbec nešlo o to, jak bylo formulováno, o lepší a rychlejší přijímání zaměstnanců, tam šlo o rychlejší a lehčí vyhazování zaměstnanců. Omlouvám se za to slovo, ale myslím si, že je to pro všechny lépe pochopitelné. A veřejná správa má být nezávislá na politickém taktu, na aktuálních politicích a má být profesionální a toto bohužel může být ohrožení. Je mi někdy trošku z postesku, když současná opozice kritizuje současnou vládu, jak to dělá ve svůj prospěch, ale to dělala bohužel každá vláda. Každá se snažila najít díru v zákoně na to, aby mohli zaměstnance lépe se s nima ukončit spolupráci, protože to nebyl zrovna jejich třeba i partajní kolega.
10: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Děkuji za rozhovor, naschledanou.
11: Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
10: Přeji mi poslední dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
12: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na radiožurnálu.
10: Zprávy a Denisa Hergeslová.
0: Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Letos v únoru je získalo 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali několik let. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Na základě auditu pojišťovna podala trestní oznámení. Kareš odmítá, že by pochybil, tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím. V Rusku začaly parlamentní volby. Hlasovací místnosti se nejdřív otevřely na Kamčatce a Čukotce. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Podle očekávání by měla ve volbách pod přísným dohledem Kremlu opět zvítězit vládnoucí strana Jednotné Rusko. To podporuje prezidenta Vladimira Putina. Silničáři začali s přestavbou silnice první třídy mezi Pohořelicemi na Brněnsku a Lechovicemi na Znojemsku. Po dokončení v srpnu 2029 bude mít 3 pruhy. Investice téměř za 2 miliardy korun má snížit riziko tragických nehod. Uzavírky a omezení dopravy budou silničáři během etap různě měnit a upravovat. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje na festivalu Dvořákova Praha. Na soutěžním vystoupení Concertino Praga doprovodí symfonici mladé umělce, kteří se dostali do finále v kategorii klávesových a strunných nástrojů. V pražském Rudolfinu zazní třeba skladby Petra Iliče Čajkovského nebo Sergeje Rachmaninova.
1: Sport.
0: Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo pokračuje i v 41 letech v reprezentační kariéře. Dlouholetý kapitán svého národního týmu nechybí v nominaci nového kouče Jorgeho Jesuse na nadcházející duely Ligy národů. Portugalci v nich postupně nastoupí proti Walesu, Norsku, Dánsku a opět Norsku. Ronaldo tak bude mít další možnost rozšířit svou rekordní bilanci 146 reprezentačních branek. A po zprávách uslyšíte novinky z tenisu a hokeje.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D11 u Chlumce nad Cidlinou a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy dejte pozor v omezení za Chlumcem nad Cidlinou. Přibližně na 59. kilometru na konci omezení nehoda a brzdí se prudce do kratší kolony. Na dálnici D11 kolony taky u Jaroměře. Popojíždějí na konci dálnice směrem z Prahy a je to asi na 10 minut, než vyjedete z dálnice na kruhový objezd. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále kolony, aktuálně od 180. kilometru až do omezení v Brně a je to na 35 minut. D1 je ucpaná i na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Od sjezdu na Pražský okruh až k omezení u Šmejkalky pojedete asi 40 minut. Na silnici 35 vázne provoz na průjezdu Libercem směrem z Prahy na Chrastavu. Projíždí se omezením a zdržíte se okolo 15 minut. Na Zlínsku se ucpává silnice 57 na průjezdu Lidečkem směrem na Horní Lideč. Provoz brzdí oprava vozovky v Horní Liči a postojíte okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. To byly zprávy. A v odpoledním radiožurnálu má slovo zpět Štěpán Pokorný.
13: Hokejisté Pardubic se dnes pokusí napravit špatný vstup do extraligové sezóny a také na jejich zápas vás teď vezme radiožurnál Sport. Slovo má moderátor Filip Šedivý.
14: Hezké odpoledne posluchačům radiožurnálu. Začneme ale na tenise, protože po porážce Jakuba Menšíka s Lernerem Tienem hraje o vyrovnání Davis Cupového souboje mezi Čechy a Američany v pražské O2 aréně Jiří Lehečka. Jeho snahu nám přiblíží David Prouza.
7: Jiří Lehečka se s atmosférou O2 areny zaklimatizoval mnohem lépe a vede 5-3 nad Benem Sheltonem z Prahy. David Prouza, radiožurnál.
14: A teď pojďme už na rozehrané zápasy druhého kola hokejové Tipsport Extraligy. Základní informace o duelu mezi Třincem a Kometou Brno dodá David Procházka.
8: 14. minuta zápasu, teď už 15. Třinec vede nad Kometou Brno 2-0. Jak se vyvíjí utkání Litvínov Pardubice, poví David Kalvas.
15: Třetí minuta, Litvínov Pardubice 0-0, zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
16: Třetí minuta také Mladé Boleslavy a nerozhodný stav 0-0 z Mladé Boleslavy. Pavel Petr, radiožurnál.
14: Na radiožurnálu Sport běží pořád s mikrofonem za sportem. Posluchačům radiožurnálu přejeme příjemný páteční podvečer.
1: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.

0: Spojené státy a Čína spolu dlouhodobě soupeří o prvenství v umělé inteligenci a v přístupu k čipům. Právě tahle témata mají být jedním z hlavních bodů setkání obou prezidentů ve Washingtonu příští týden. Na doprovodnou státní večeři proto míří i šéfové firem, které umělou inteligenci a čipy vyvíjejí. Více už se zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Státní večeře, to je jedna z nejvyšších poct pro zahraniční návštěvy. O čem vypovídá, že na takto významnou událost pozval prezident Donald Trump šéfy technologických firem a kdo mezi nimi je?
1: Vypovídá to hlavně o tom, že umělá inteligence a přístup k pokročilým čipům se staly ústředním tématem vztahu mezi Washingtonem a Pekingem. Prezident Trump se rozhodl posadit ke stolu s hlavou druhé velmoci přímo lidi, kteří tuhle technologii vyvíjejí. Místo toho normálně by tam seděli kolem nich zejména diplomaté. Mezi pozvanými je podle zdrojů šéf OpenAI Sam Altman, šéf NVIDIA Jensen Huang, šéf Qualcommu Cristiano Amon a podle dalších informací i bývalý předseda firmy Apple Tim Cook, tedy ve zkratce lidé, kteří stojí za těmi nejpokročilejšími modely AI a zároveň za čipy, na kterých tyhle modely běží.
0: Souvisí to s tím, co teď svět řeší, tedy že by umělá inteligence mohla převzít nadvládu nad lidstvem a dokonce ho vymítit?
1: Do jisté míry ano, protože uvnitř americké branže s umělou inteligencí se teď vede velmi ostrý spor a divoká debata o to, jak rychle vývoj pokročilých modelů dál tlačit. Třeba šéf OpenAI Sam Altman nedávno řekl, že se přiklání k pozici vlastně konkurence šéfa z Anthropiku a ten dlouhodobě volá po zpomalení, hlavně kvůli bezpečnostním rizikům. Naproti tomu třeba šéf NVIDIA Jensen Huang podobné obavy označuje za přehnané, v tom mu sekunduje i Donald Trump, to je jeho postoj v této debatě také a tahle debata teď rezonuje i hodně v politice a mezi obyčejnými Američany.
0: Existuje pro tuto situaci nějaký historický precedens?
1: Ta paralela se nabízí a nabízí se přímo u jaderných zbraní, protože i tehdy šlo o technologii, kterou z velké části táhli soukromí vědci, průmyslníci a přesto se nakonec stala jádrem velmocenské diplomacie. Právě protože bylo zřetelné, že představuje velké nebezpečí pro lidstvo, pakliže nebude ve vládních rukou, ale zůstane v rukách soukromníků. Ostatně i sami lidé kolem umělé inteligence tuhle technologii s jadernou érou běžně srovnávají co do rizik, i co do potřeby té mezinárodní kontroly.
0: Zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová, díky.
1: Hezký večer.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na hradecké dálnici u Chlumce nad Cidlinou a ucpaná D1 u Brna. Na dálnici D11 čekejte kolony v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Popojíždějí v obou směrech. Na konci omezení na 58. kilometru silničáři rovnali dopravní značení. Na chvíli zastavili provoz. Teď už se opět projíždí v obou směrech. Kolony se dávají do pohybu, tak vydržte. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Od Kývalky až k omezení na 196. kilometru pojedete asi půl hodiny. O něco delší fronty na D1 za Prahou směrem do Brna. Od Pražského okruhu až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru pojedete bezmála 40 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte mezi plzeňskou dálnicí a sjezdem na Ořech, a to asi 20 minut. Ucpaná stále i jižní spojka směrem na Štěrboholy, zhruba od sjezdu na Vršovice. No a kolony stále i ve Kbelské ulici, tam hlavně ve směru z Cínovecké na Průmyslovou. V Praze stále taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka, takže i před tunely se zdržíte v kolonách. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hokejová Tip Sport Extra Liga dnes pokračuje celkem 6 zápasy a na 3 stadionech už se hraje. Vezmeme vás tam s radiožurnálem Sport a moderátorem Filipem Šedivým.
1: Hezký podvečer posluchačům radiožurnálu, ale začít musíme tenisem, protože Češi bojují o postup na finálový turnaj Davisova poháru proti Američanům. Po porážce Menšíka s Tienem teď bojuje o vyrovnání Jiří Lehečka proti Benu Sheltonovi. No a proto teď informace i pro posluchače radiožurnálu od Davida Prouzy.
2: Jiří Lehečka získal první set 6-4 nad Benem Sheltonem, finalistou nedávného US Open. V tom druhém je to aktuálně 1-1, podává Američan a Jiří Lehečka dělá to, co dělá celý zápas. Velmi dobře čte první servisy a nejenom ty první od Bena Sheltona a dostává se do příležitostí právě na returnu. Teď je to aktuálně 30-30, takže 6-4 a 1-1 z pohledu českého tenisty. Z Prahy David Prouze, radiožurnál.
1: A teď od tenisu rychle k hokeji, k rozehraným zápasům druhého kola Tip Sport Extraligy. Základní informace o souboji mezi Třincem a Kometou Brno nám dodá David Procházka.
3: Po první třetině vede Třinec nad Kometou Brno 2-1, dostal se rychle do vedení v první minutě Oscar Flynn, v 11. Daniel Voženílek, nakonec je mu připsán ten druhý gól. No a Jakub Flek pak z přesilovky snížil na 2-1 pro Třinec. Teď zápas Litvínov Pardubice a David Kalvas.
4: 12. minuta, Litvínov Pardubice 0-0, domácí měli dvě obrovské šance, které neproměnil Ondřej Kaše, hosté také tutovku, tu nedal Červenka. Zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
5: 7 minut a 17 sekund zbývá dohrát z první třetiny, hosté vedou 1-0 už ve čtvrté minutě po přihrávce šťastného skoro Ann Jones, hosté pak nevyužili dvě přesilové hry. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, radiožurnál.
1: Z pořadu s mikrofonem za sportem na radiožurnálu Sport přejeme posluchačům radiožurnálu hezký páteční podvečer.

do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: 17.55, Marek Ztracený a znovu Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nebezpečná situace na dálnici D6 ve směru z Chebu na Karlovy Vary, teď velmi opatrně za sjezdem na Mariánské Lázně, kousek za sjezdem v okolí 152. kilometru.

0: Tak se budu ptát, jak si tedy Česko stojí mezi ostatními státy aliance. No a aerolinky Smartwings, ty dnes řekly, že s ohledem na zdražování leteckého paliva upravují letový řád a snížili frekvenci letů. Tak si povíme, jak dopadá růst cen paliva na menší aerolinky a jestli se projevuje i růstem cen letenek.
1: Večerní publicistika začne v 18 hodin a 10 minut s Věrou Štechrovou. Zatím díky.
0: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Mám pocit, že tentokrát už mě zradí úplně každý. Máme vůbec nějaké příjmy?
2: Ne, my můžeme přestat už s tím vykáním. Vypadni, dělej, vypadni.
3: Takhle jo.
4: Měl by ses probrat a říct promiň.
2: Já ty jsi primář.
1: Dále mě o to, aby nedostal další mrtvice.
5: Kde jsi byla?
2: Fuj, já jsem zalekla.
5: Asi jsem se zamilovala.
6: Co si tam píšeš pořád?
7: Tomu bys nerozuměla.
8: Na tělo. Premiérový díl dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
10: Velvyslanec Spojených států při NATO kritizoval Česko za příliš nízké výdaje na obranu.
11: Česká republika se bohužel v tomto žebříčku propadá na samé dno aliance.
10: V Rusku začaly volby do státní dumy, úřady vyloučily většinu protiválečných kandidátů.
12: Každý, kdo se hlasování zúčastní, nás přibližuje k vítězství nad naším nepřítelem.
13: Našim vragům.
10: Čeští tenisté hrají v Davis Cupu proti Američanům. Menšík úvodní zápas prohrál. Na dálnici D1 popojíždějí kolony za Prahou a taky u Brna. Zítra bude polojasno, teploty 19 až 24 stupňů. Je pátek 18. září, začaly hlavní zprávy s Denisou Hergeslovou.
14: Radiožurnál, hlavní zprávy.

0: Víme, co se děje.
1: Americký velvyslanec při NATO kritizuje Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Matthew Whitaker to řekl na bezpečnostním summitu v Praze. Washington od spojenců očekává vydávat na obranu 5% HDP. Česko ale plánuje pro příští rok pouze 2%.
2: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku.
3: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
2: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Americkému zástupci prý dnes situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% má jít například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
1: Psychiatru Janu Cimickému odvolací soud potvrdil 5letý trest vězení. 10 let nesmí taky pracovat jako lékař. Podle rozsudku Cimický během své 40leté praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 vydíral.
4: Každé z 39 žen soud navíc přiznal 30 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy. Podstatné pro oběti podle státní zástupkyně Táni Dočekalové je hlavně to, že řízení už skončilo.
5: Myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
4: Rozsudek je pravomocný, není možné se proti němu odvolat. Obhájce Jana Cimického Miroslav Kučerka ale řekl, že zváží případné dovolání k nejvyššímu soudu.
6: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno.
4: Sám Cimický u soudu dopoledne nebyl, už dřív ale jakoukoliv vinu popřel. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Pražské letiště se snaží zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Cizinci ze zemí mimo Schengen zatím musí čekat i déle než hodinu.
7: Fronty se tvořily i během dneška. Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
8: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
7: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
9: Se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
7: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Hasiči už 2 hodiny likvidují požár haly v Rynholci na Rakovnicku. Hořet nejspíš začala drtička plastového odpadu. Oheň se pak rozšířil. Na místě je zhruba 100 hasičů. Vyhlášený je 3. poplachový stupeň ze 4. Ovzduší monitoruje chemická laboratoř. Lidé v okolí by neměli větrat. Hasiči odhadují škodu na zhruba 300 až 400 milionů korun.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
1: Rusové volí poprvé od začátku války na Ukrajině poslance státní dumy, tedy dolní komory parlamentu. Podle prezidenta Vladimira Putina hlasování ukáže, že armádu v bojích podporují miliony Rusů. Opoziční stranu Jabloko úřady z voleb vyloučily kvůli kritice války proti Ukrajině.
11: Protiválečná opoziční strana Jabloko i další skupiny hlásí první případy porušení volebních pravidel. V Moskvě, Petrohradě i dalších městech podle nich úřady nedovolily vstoupit do volebních místností pozorovatelům, a to přesto, že měli právo průběh hlasování sledovat. Ruský vůdce Vladimir Putin už odvolil. Kreml zveřejnil video, ve kterém hlas odevzdává elektronicky ze svého počítače. Právě elektronické hlasování u některých voličů vyvolává pochybnosti.
12: Je kvůli tomu velmi pravděpodobné, že výsledky budou přesně takové, jaké si budou organizátoři přát.
11: Řekl agentuře Reuters jeden z voličů v Moskvě. Volby jsou 3denní a skončí v neděli. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
1: Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer je obžalovaný v Německu. Podle státního zastupitelství v Hamburku se dopustil několika podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod. Informoval o tom deník Bild. Podle něj se zároveň rozplynul další pokus česko-německého podnikatele o návrat k cestovnímu ruchu.
13: Václav Fischer podle státního zastupitelství opakovaně podvedl německý stát, když se během pandemie koronaviru neoprávněně vydával za ředitele cestovní kanceláře v Hamburku a inkasoval od úřadu práce státní podpory. Sám Fischer letos na jaře, když se po něm prokuratura schánila obvinění, odmítl. Deník Bild dnes taky uvedl, že definitivně zkrachovala Fischerova leasingová společnost. Ta měla zaštiťovat na říjen plánovaný restart aerolinek Fischer Air. Společnost už dopředu prodávala letenky z německého Kaslu do různých letovisek. Soud kvůli nedostatku majetku prý ani nezahájil insolvenční řízení. Po firmě podle deníku Bild zůstaly dluhy v přepočtu za desítky milionů korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Od zítřka je výstava korunovačních klenotů otevřená i pro veřejnost. Tento týden si mohly historické insignie prohlédnout děti ze základních škol. Dnes do Vladislavského sálu mohli i nevidomí a slabozrací na speciální hmatovou prohlídku. Osahat si mohli i repliku svatováclavské koruny.
14: To je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho drží tam.
15: Ano. Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor, skupince nevidomí a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny cítit.
14: Měli ten křížek, který je nahoře, ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
16: Je to mega hustý a zajímavý.
15: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
16: Z těch předmětů asi ty kameny.
15: Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále k vidění do 28. září. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
17: Sport. I v kvalifikaci na závěrečný turnaj Davis Cupu proti Američanům po úvodní dvousetové prohře Jakuba Minčíka s Tienem nastoupil Jiří Lehečka proti Sheltonovi. Z pražské O2 arény pokračuje David Prouza.
18: Jiří Lehečka dělá radost českému publiku. Je to 6-4 a 4-2 v souboji s Benem Sheltonem. Z Prahy David Prouza, Radiožurnál.
17: Hokejisti Brna nastoupili ve druhém kole Tipsport Extraligy v Třinci. Stav a čas zápasu přidá reportér David Procházka.
19: 22. minuta, Třinec vede nad Kometou Brno 2-1. David Kalvas má slovo a zápas Litvínov Pardubice.
20: Poslední minuta první třetiny a Litvínov prohrává s Pardubicemi 0-1. Zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
21: Po první třetině Mladá Boleslav Karlovy Vary 0-2. Petr Kadeřábek, utkání Kladno Sparta.
22: Začala 6. minuta, Kladno Sparta zatím bez branek. Pojďme do Hradce Králové, kam zavítali České Budějovice, a také Krištof Kousal.
23: V polovině 6. minuty Hradec Králové, České Budějovice 0-0. Teď zápas Olomouc Plzeň a Adam Kodet.
24: Začala 6. minuta, Plzeň hraje v Olomouci nerozhodně 0-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
17: Trenér fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia oznámil svou první nominaci na lavičce národního týmu. V kádru pro utkání Ligy národů jsou tři nováčci, záložníci Ambros, Macek a Radosta.
25: S mikrofonem Zelená vlna. Známe lepší cestu.
26: Nebezpečí na D6 u Chebu a nehoda na D1 u Mirošovic. Na dálnici D6 ve směru z Chebu do Karlových Varů dejte pozor za sjezdem na Mariánské Lázně. Přibližně na 151. kilometru běhá po dálnici pes, velký černý pes. Hlídka policie už jede na místo. Na D1 se komplikuje situace za Prahou směrem do Brna. V koloně před Šmejkalkou na 20. kilometru se v levém pruhu srazila dvě auta. Kolona od Pražského okruhu tak zpomalí, už teď je to asi na půl hodiny. Naopak na D1 se zkracuje kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Od kývalky 185. kilometru k omezení u D2 je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
25: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná publicistika s Věrou Štechrovou.
2: Jak ostrá byla kritika amerického velvyslance při NATO k českým výdajům na obranu? Jak důležité jsou pro Putinův režim první parlamentní volby od začátku agrese proti Ukrajině? A jak se do letových plánů aerolinek, včetně Smart Wings, se promítá zdražování leteckého paliva na světových trzích? To jsou naše témata.
1: Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker dnes kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. V Praze dnes prohlásil, že Spojené státy od svých spojenců očekávají plnění závazku z Hágu vydávat na obranu postupně 5% HDP. Postoj Česka, které příští rok plánuje vydat na obranu 2% HDP, je podle velvyslance pro USA zklamáním.
3: Unfortunately, the Czech Republic is trending towards the bottom of the alliance when it comes to defense spending.
1: Pokud jde o výdaje na obranu, Česká republika bohužel směřuje k nejnižším příčkám mezi aliančními členy. Jistého pokroku ve zvyšování výdajů bylo dosaženo, ale Česko musí v tomhle směru podniknout víc, upozornil velvyslanec Whitaker. Premiér Babiš, který s velvyslancem jednal, řekl, že situaci popsal realisticky s tím, že na obranu dá stát maximum možného a meziroční nárůst obranných výdajů bude 36 miliard. Ve vysílání je teď vedoucí katedry bezpečnostních studií na Cevro univerzitě Martina Heranová. Dobrý den. Paní Heranová, slyšíme se? Tak my se teď zkoušíme spojit s vedoucí katedry bezpečnostních studií na Cevro univerzitě Martinou Heranovou. Ještě jednou ji vytáčíme po telefonu. Mluvit bychom chtěli o českých výdajů na obranu. Paní Heranová, dobrý den. Už jsme ve spojení.
4: Ano, dobrý den, už se slyšíme.
1: Výborně. Tak jak oprávněná je ta kritika amerického velvyslance? Ten závazek 5% výdajů na obranu se i podle minulé vlády vztahoval až k roku 2035.
4: Tak musíme si uvědomit, že vlastně ten závazek byl sice vlastně nastíněn nebo respektive přijat v červnu roku 2025, to znamená, měli bychom na jeho naplnění mít 10 let, ale tady jde o to, že vlastně není celkový plán nebo představa, jak toho cíle reálně dosáhnout, že vlastně nemáte konkrétní nějaký harmonogram, jak budou postupně ty výdaje navyšovány. A hlavně tady je ta zkušenost tím, že i Česko mělo velký problém dosáhnout už těch 2% HDP na obranu, které tedy byly přijaty jako závazek v roce 2014 po první ruské agresi vůči Ukrajině. Tak i tehdy jsme měli na naplnění 10 let a jen velmi obtížně jsme těch 2% dosáhli, respektive jak je teď vidět, tak často je i kritizováno to, že některé ty výdaje v rámci těch 2% HDP nám ze strany aliance vůbec uznány nebyly. Takže tady je vlastně vidět ten celkový problém, který máme vůbec dosahovat s tím starým závazkem. A hlavně porovnání s ostatními státy aliance, my se skutečně nacházíme na chvostu těch 23 členských států mezi nejhoršími 6 nebo 7 státy.
1: No, došlo ke změně vlády, obranné výdaje se neplánují z roku na rok. Má česká armáda tedy pokryté všechny výdaje, které pro příští rok plánovala, anebo bude nutné některé projekty posunout právě třeba kvůli nedostatku peněz?
4: Vzhledem k tomu rozpočtu, který nyní tedy na tento rok armáda má a který očekává na příští rok, tak některé ty projekty musely být odsunuty, ale to především ty nové projekty nebo plánované projekty. Ale dlouhodobě je problém s tím, že my nedokážeme plnit ani ty závazky, které jsme přijeli dříve, to znamená například vůči Severoatlantické alianci, že máme vystavět a plně vyzbrojit dvě velké brigády právě pro potřeby Severoatlantické aliance, ale ani toho nejsme schopni. A hlavně nejde jen o závazky v rámci aliance, ale my nedokážeme vlastně s tímto malým rozpočtem vybudovat například dostatečnou protivzdušnou obranu naší vlastní země. Takže tady vlastně nastává opravdu velký problém s tím, že jde o nás, jde o zajištění naší bezpečnosti a s tímto rozpočtem ho nejsme schopni pokrýt.
1: Takže i při navýšených výdajích by tedy bylo za co už v příštím roce ty peníze utratit?
4: Určitě by bylo, protože samozřejmě armáda velmi dobře ví, které ty prostředky chybí a které musí tedy nakoupit. Samozřejmě jedna věc je, když uzavřete smlouvu, ale druhá věc je, že to dodání těch konkrétních zbraní například trvá ještě několik dalších let, protože se čeká na její výrobu a ty čekací lhuty jsou velmi dlouhé. Takže to, co naplánujete nyní, tak obdržíte třeba až za 5 nebo za 10 let.
1: Premiér Babiš včera potvrdil, že Rusko vede hybridní válku také proti Česku. Upozorňují na to i české bezpečnostní služby. Má Česká republika plán a vyčleněné prostředky na obranu i proti tomuto způsobu boje, nebo s ním obranná strategie Česka příliš nepočítá? A jsou nebo nejsou na ní vyčleněné nějaké prostředky?
4: Tak musíme si uvědomit, že hybridní hrozby jsou privárně nevojenského charakteru. To znamená, že to není primárně záležitost armády České republiky, ale je to záležitost všech dalších složek našeho státu. To znamená zpravodajských služeb, Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost, ministerstva vnitra, nebo právě i třeba policejních složek. Tito všichni se podílejí koordinovaně, nebo by měli na vlastně potírání těch hybridních hrozeb. Ostatně ty hybridní hrozby jsou zmíněny jako vážná hrozba jak v současné bezpečnostní strategii, tak i obranné strategii našeho státu. Ale tady jde opravdu o tu prioritu, protože když si uvědomíme, že ještě na začátku roku se diskutovalo, zda nebude náhodou zkrácen rozpočet zpravodajským službám, tak to by byl opravdu vážný problém, a například právě pro boj s těmi hybridními hrozbami. Ale nakonec tedy k tomu zkrácení těch rozpočtů nedošlo. Ale k čemu došlo, bylo například zrušení velmi významných útvarů, které se zaměřovaly na boj proti dezinformacím a na strategickou komunikaci, například na ministerstvu zahraničních věcí, na ministerstvu vnitra, na ministerstvu obrany a dokonce i na úřadu vlády. Takže nám chybí například teď momentálně ten segment právě, který by se zaměřoval na ty vlivové operace, co se týče šíření dezinformací, propagandy.
0: No oni ty výroky polského premiéra Donalda Tuska o tom, že Rusko plánuje hybridní útoky na státy podporující Ukrajinu, ani ten výrok předsedy české vlády Andreje Babiše o hybridní válce ze strany Ruska směrem k nám, to asi nebyly věty řečené jen tak náhodou. Tam asi musí být nějaká konkrétní hrozba, předpokládám, když o tom mluví vysocí představitelé státu najednou.
4: Tak samozřejmě představitelé státu mají informace primárně od zpravodajských služeb a ty jim opravdu velmi podrobně sdělují, jaká ta rizika jsou, ale na druhou stranu i my vlastně všichni ostatní vidíme, jak se násobí počet těch hybridních hrozeb typu sabotáží, typu kybernetických útoků, takže vidíme, že je potřeba na to nějakým způsobem reagovat a opravdu se očekává, že se tento počet těch útoků znásobí, zvláště tedy po právě probíhajících ruských volbách, kde se očekává, že dojde k mobilizaci, kterou by mohl vyhlásit prezident Vladimír Putin. Takže to určitě všechno spolu souvisí a je potřeba se na to připravit.
0: Když mluvíte o tom, že je potřeba přijmout nějaká bezpečnostní opatření, když víme, že ty hybridní útoky zahrnují kybernetické útoky, dezinformační operace, sabotáže, tak co je nutné přijmout? My jsme od vlády zatím slyšeli, že posiluje ochranu nádraží.
4: Tak určitě naše všechny složky, které se vyjmenovala, které se podílejí tedy na boji proti hybridním hrozbám, jsou jistě připravené a budou na to nějakým způsobem reagovat. Ale musíme si uvědomit, že ono je velmi obtížné předcházet tím hybridním hrozbám, respektive odhadnout, kde ten nepřítel konkrétně udeří. Je to velmi obtížné i proto, že třeba sabotáže jsou plánovány tak, že sabotéři jsou objednáváni vlastně přes sociální sítě a nemůžete monitorovat v jednu chvíli všechny sociální sítě nebo celý kyberprostor. Takže tohle to je velmi obtížné a předem odhalit ty útoky samozřejmě není snadné. Ale vlastně, jak říkám, naše vlastně bezpečnostní složky dělají, co mohou. Druhá věc je, kde skutečně bychom mohli zlepšit naši připravenost, je ta komunikace s veřejností. Protože pokud máme tyto poznatky, tak samozřejmě potřebujeme i součinnost veřejnosti. To znamená připravit ji na to, že může docházet k tomuto typu útoku, aby třeba byli pozorní, aby sledovali, co se děje v jejich okolí, aby třeba oni sami mohli jaksi napomoci k odhalování těch potenciálních hybridních útoků.
0: Vedoucí katedry bezpečnostních studií na CIVRO univerzitě Martina Heranová. Děkuji, naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
0: V Rusku začaly třídenní volby do dolní komory ruského parlamentu. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé se jich tak účastní i voliči na okupovaných ukrajinských územích. Volební místnosti v černomořském městě Soči musely být dočasně uzavřeny kvůli varování před dronovým útokem. Očekávaným vítězem voleb je strana Jednotné Rusko, která je napojená na Kreml a vládne už víc než 20 let. Opoziční strana Jabloko, která vystupuje proti válce, nebyla k volbám připuštěna. A ve vysílání je teď reportérka deníku N Petra Procházková, která dlouhodobě sleduje postsovětský prostor. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Tak prezident Vladimír Putin prohlásil, že volby prokážou podporu milionu lidí jeho armádě. Mohou být tyto volby referendem o válce, když nekandiduje ani jedna strana, která proti válce protestuje?
5: Já si myslím, že jsou zamýšleny jako referendum o válce. Tady je důležité uvědomit si jednu věc, a to, že výsledky, které se dozvíme my jako novináři, ruská veřejnost, světová veřejnost, nebudou ty výsledky, které budou znát v Kremlu. A to je dlouhodobý vlastně trend v Rusku, že ta manipulace z výsledky voleb, ale i výsledky sociologických výzkumů spočívá v tom, že v Kremlu vědí, jak ty volby vlastně skutečně dopadnou a co si lidé myslí a co si lidé přejí. Ale předkládají nám úplně jiný obrázek. Takže ono je hrozně těžké hodnotit, jak to referendum, jak jste vyřekla, vlastně dopadne. Ale úkol prezidentské administrativy, která má ty volby na starosti, nikoli v ústřední volební komise, ale prezidentská administrativa, je zajistit co nejvyšší účast a co nejvyšší podporu straně Jednotné Rusko.
0: No ona i ta malá volební účast by mohla o něčem vypovídat. Tak jak administrativa nebo dokonce možná FSB zajišťuje tu vysokou volební účast?
5: Tak ty volby trvají 3 dny. To už samo o sobě je trošku anomálie. Ono to vzniklo během covidu, ale nebyl žádný důvod k tomu, aby tento trend jako přetrval až do dnešních dnů. Ale právě to 3denní hlasování má umožnit různým jaksi těm, především těm regionálním vůdcům a těm regionálním silám, které mají tou účastí ve svém regionu co nejvyšší, prokázat oddanost Kremlu, oddanost vůdci, tak mají umožnit, aby na to měli 3 dny. Takže gubernátoři, ty různí regionální vůdci se snaží, aby třeba podniky organizovaně autobusy vyvážely své zaměstnance k volebním místnostem, podobně hlasují školy, studenti, kterým bylo 18, jsou motivováni, aby kolektivně vlastně šli do té volební místnosti. A ty 3 dny vám dávají možnost zkrátka využít všech možných tlaků a různých jaksi takových vychytávek k tomu, abyste dostala do volební místnosti co nejvíc lidí.
0: No oni ruské volby jsou pokaždé terčem kritiky. I dnes už se objevily stížnosti, že pozorovatelům strany Jabloko i komunistické strany nebyl umožněný přístup do volebních místností. To ale asi není nic nového.
5: To není nic nového, já si pamatuju ruské volby od 90. let a vždycky probíhaly podobně. Já vlastně musím přiznat, že žádné volby, které já jsem v Rusku zažila, které sledují tady už skoro těch začátků 90. let, neproběhly podle těch evropských standardů. Jak si s evropskýma očima je nemůžeme a nemohli jsme nikdy nazvat svobodnými a demokratickými, ale to, co se děje s volbami teď, jak si pod velením Vladimíra Putina, je ještě úplně, bych řekla, jako jiná úroveň té manipulace s výsledky, ale i ono nejde jen o ty výsledky. Jde o to, jak ti lidé jsou motivováni k tomu, jak mají projevit svoji vůli. Oni jsou vlastně motivováni k tomu, že žádnou vůli nemají.
0: Jak se k volbám staví opozice, která je tedy většinou v zahraničí? Ruská opozice.
5: No bohužel. Ano, bohužel ta ruská opozice zase se projevilo to, co vždycky, že se nepodařilo ruské opozici dohodnout se na nějaké jednotné strategii. Jo? To třeba, že by řekli, pojďme vyzvat naše příznivce, aby k volbám vůbec nešli. Nebo vyzvěm je k tomu, aby šli k volbám a ničili ty volební lístky. Nebo pojďme, řekneme jim, za které ty kandidáty třeba v jednomandátových okruzích, protože ruská domů se volí jednak podle těch stranických soupisek, ale jednak také v jednomandátových okruzích a tam ještě pár lidí, kteří třeba se nebojí slovo mír vyslovit, zůstalo, tak třeba, aby vyzvali k volbě těchto lidí. Ne, ruská opozice je opět rozštěpená, někdo radí lidem to, jiný ono, takže to si myslím, že se vůbec nepovedlo a že zase k nějakému stmelení těch voličů, kteří chtějí vyjádřit třeba svoji nespokojenost s tím stavem věcí, jaký v Rusku je, nebo nějaký odpor k té válce, že vlastně nemají možnost, protože jim nikdo pořádně neporadil, co mají dělat.
0: No do Dumy kandiduje podle úřadu i téměř 200 veteránů z války na Ukrajině. Jakou roli hrají v těchto volbách?
5: To je docela zajímavá věc, ano, je jich přesně 198, pokud se nemýlim, a je to pokračování takové té Putinovy aktovky, kdy on se snaží ukázat, že lidé, kteří se účastní aktivně obrany vlasti, jak on říká, před tím agresivním kolektivním západem, tak to pro ně může znamenat určitý sociální výtah. To znamená, že jste z nějaké zapadlé vesnice někde za Uralem, ale když přežijete tedy nasazení na frontě, tak se vrátíte, nejdřív přednášíte na škole o tom, jak tedy vypadá ta obrana toho ruského světa před západem a potom se můžete stát úředníkem, nedej bože, nakonec třeba i nějakým gubernátorem. Takže je to výzva lidem, aby vnímali účast ve válce jako možnost kariérního postupu. jako něco, co vám umožní, pokud to přežijete, v té společnosti získat daleko vyšší postavení, než jste měli dřív. Ale jenom upozorňuji, že z těch 198 kandidátů vůbec to neznamená, že všichni se do té Dumy dostanou. To jsou kandidáti, nikoli lidé, kteří budou zvoleni.
0: Reportérka deníku N Petra Procházková. Děkuji, naslyšenou.
5: Hezký den, naslyšenou.
0: Aerolinky Smartwings dnes oznámily, že s ohledem na zdražování leteckého paliva upravují zimní letový řád. U vybraných destinací snížili frekvenci letů a do Benátek a norského Bergenu začnou létat až od března příštího roku, nikoli od října. Cena leteckého paliva vzrostla za poslední dva týdny o 18%, od začátku roku se víc než zdvojnásobila. Kvůli vývoji trhu s ropou, který rozkolísal konflikt na Blízkém východě a blokáda Hormuzského průlivu, kudy před americko-iránským střetem proudila zhruba třetina veškeré ropy dopravované po moři. O komentář teď požádám odborníka na leteckou dopravu Petra Kováče, ředitele oddělení strategií a transakcí společnosti EY. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak aerolinky upravují každoročně ten letový řád pro zimní sezonu, tak jak mimořádné jsou ty změny, které oznámila společnost Smartwings?
6: Jak jste zmiňovala, ty úpravy letového řádu nejsou nic výjimečného. V tomhle případě však uvedli Smartwings jasné důvody, proč snižují frekvence některých letů a proč také odložili startování linek do Bergenu a Benátek. Je to skutečně způsobeno jednak nárůstem ceny ropy a jednak určitou nejistotou v tom, jak se ten vývoj bude dál pokračovat.
0: Dá se říct, na jaké aerolinky dopadá ten růst cen leteckého paliva nejvážněji?
6: Obecně je to na aerolinky, které jsou menší nebo regionální, ale přesněji by bylo dobré říct na ty aerolinky, které se jim nepodařilo dělat nějaké zajištění ceny leteckého paliva. Ale obecně ty menší aerolinky regionálního charakteru jsou mnohem citlivější na to, že cena leteckého paliva roste a oni nemohou rozložit například v čase nebo do různých typů letenek tu cenu, ten nárůst ceny paliva.
0: A jak výrazně se tenhle vývoj ceny paliva promítá do letových řádů leteckých společností, včetně i těch nejsilnějších hráčů na trhu?
6: Jak jsem říkal, ta dělící čára je spíš mezi aerolinkami, které mají zajištěnou cenu paliva, a ty, které nemají. Takže se to vlastně týká těch, které jsou vystaveny přímým vlivům nebo výkyvům ceny paliva. Bez pochyby se to týká mnohem většího počtu aerolinek než jenom Smartwings, ať už je to na evropském kontinentu nebo v Americe. V Americe vlastně všechny velké aerolinky oznámily stejný přístup, to znamená revizi méně profitabilních linek, snižování frekvencí a podobně. Takže je to globální trend.
0: A kromě té úpravy letových řádů odráží se ta vysoká cena leteckého paliva už i na cenách letenek?
6: Ano, ceny letenek už reflektují nárůst ceny leteckého paliva, který nám tady začal stoupat už od začátku konfliktu na Blízkém východě, a postupně se tam propisují jak do těch letenek, které jsou na krátké lety, tak i do těch mezikontinentálních letů.
0: Jsou nějaké lety, kde je to zdražení nejcitelnější? Dá se třeba mluvit o tom, že to jsou to ty lety na dlouhé vzdálenosti?
6: Tam bych řekl, že naopak tento propsání ceny leteckého paliva je menší, ale myslím si, že nejvíc tím trpí ty krátké lety, například v rámci Evropy do 2 hodin. Tam si myslím, že ta cena se propisovala rychle a nejvíce, ale v tuhle chvíli by bylo asi obtížné generalizovat. Jak jsem zmínil, různé aerolinky jsou různě zajištěny vůči růstu ceny paliva a tak se to propisuje postupně do těch letenek, protože ta konkurenční situace se vyvíjí i pod tlakem jako konkurenčního boje.
0: Petr Kováč, ředitel oddělení strategií a transakcí společnosti EY. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
6: Díky, nashledanou.
0: To byly hlavní zprávy, rozhovory, komentáře. Vy se k ním můžete vrátit i ve všech podcastových aplikacích a taky v podcastové aplikaci Českého rozhlasu. Najdete ji na můjrozhlas.cz. Za chvíli jsou tu aktuální zprávy. Věra Štechrová přeje příjemný podvečer a zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
7: Osmnáct hodin a 30 minut. Denisa Hergestová má zprávy.
1: Ukrajina dnes obdržela od Evropské komise v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky určené na její podporu. Peníze jsou podle komise určené k nákupu raket a dronů, které mají Ukrajině pomoci bránit její území a vzdušný prostor před pokračující ruskou agresí. Jde už o čtvrtou platbu z části půjčky na obranu. Celkem tak Evropská komise letos Ukrajině vyplatí téměř 15 miliard eur, tedy přes 360 miliard korun. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes hlasují v referendu o výstavbě větrných elektráren. 2 až 3 větrné elektrárny chce v lokalitě postavit společnost ČES. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu desítek milionů korun. Lidé se psali proti záměru petici. Obávají se negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví. Policie odvolala pátrání po 85-leté seniorce z Pičína na Příbramsku. Policisté ji našli v lese v obci Buková. Žena je podle nich v pořádku. Policisté seniorku trpící Alzheimerovou chorobou hledali od dnešního rána. Do pátrání se zapojili policisti, hasiči i dobrovolníci. V areálu brněnské vily Šťastny dnes začala výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav ji připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice mapuje stavitelské kořeny, rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Expozice bude otevřená do konce roku.
25: Sport.
1: Čeští tenisté srovnali stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu s Američany 1-1 na zápasy. Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety. Předtím ve dvou sadách prohrál Jakub Menšík s Lernem Týnem. A po zprávách uslyšíte informace z hokejové Tipsport Extraligy.
25: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
26: Kolony na D1 za Prahou a taky u Brna. Na dálnici D1 čekejte kolony za Prahou směrem do Brna. Je to páteční kolona před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. A teď navíc v koloně na 20. kilometru i nehoda. Dvě auta se srazila v levém pruhu. Policisté už je stahují na stranu a fronta od sjezdu na Velké Popovice by tak mohla, je to něco rychleji. Na dálnici D1 se zkracuje kolona v Brně směrem na Ostravu. Popojíždět budete mezi sjezdy na Výstaviště a omezením u D2 asi 15 minut. U Brna kolona stále i na silnici 43 z Brna směr Svitavy. Popojíždějí před Lipůvkou a je to asi na 10 minut. Na silnici 35 na průjezdu Libercem vázne provoz, projíždí se omezením. Silnější provoz, větší kolony jsou teď ve směru z Prahy na Chrastavu a zdržíte se asi 10 minut, poprvé se brzdí u Dlouhého mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
25: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a na horách bude kolem 15. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi dál Štěpán Pokorný.
8: 18 hodin 33 a půl minuty a půjdeme na hokej. Hokejisté Sparty a Kladna zvládli velmi dobře vstup do extraligy a dnes hrají proti sobě. Také o tomto duelu teď uslyšíte díky radiožurnálu Sport. Slovo má moderátor Filip Šedivý.
9: Příjemný podvečer posluchačům radiožurnálu, začneme ale v Třinci, protože tam duel mezi domácími Oceláři a Kometou Brno je nejdále. Slovo má reportér David Procházka.
10: 15. minuta druhé třetiny, Třinec, Kometa Brno 2-5. David Kalovas sleduje utkání Litvínov Pardubice.
20: 25. minuta, Litvínov Pardubice 0-1. Zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
21: 7. minuta druhé třetiny, domácí prohrávají s Karlovarskou energií 1-2. Jak je to v zápase Kladno Sparta, to už řekne Petr Kadeřábek.
11: Po první třetině vede Sparta na Kladně 1-0, duel Hradec Králové, České Budějovice a Krištof Kousal.
23: Právě teď skončila první třetina 0-0 mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi. Jak je to v zápase Olomouce z Plzní, to řekne Adam Kodet.
12: I v Olomouci před malou chvílí skončila první část hry a po ní vede Plzeň 1-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
9: Na Radiožurnálu Sport dál běží pořad s mikrofonem za hokejem. Jednotlivé duely můžete poslouchat v přímých přenosech na internetu nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Posluchačům Radiožurnálu přejeme příjemný páteční podvečer.
25: Radiožurnál.
13: Každý den s vámi.

0: horské rezidenci ukrajinského prezidenta Huta se sešli zástupci zemí karpatského regionu, k těm patří i Česká republika. Zastupuje ji první místopředseda Senátu Jiří Drahoš za hnutí STAN. Karpatský summit ale odhalil taky přetrvávající problémy mezi zeměmi regionu. Na západní Ukrajině je zpravodaj radiožurnálu Martin Dorazín. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil vznik takzvané karpatské osmičky. Podle prvních záběrů ze setkání to ale tak úplně osmička není.
1: No, nevypadá to, že by se ten původní záměr úplně nějakým způsobem uskutečnil, protože tam na tom společném family foto chybí například slovenští představitelé, slovenský premiér Robert Fico, který předtím řekl, že bude na Ukrajině, ale možná se zúčastní toho navazujícího dalšího karpatského dnešního summitu. Je tam prezident Rumunska Nikuš Ordan, prezident Srbska Aleksandar Vučić a hlavním takovým asi nejdůležitějším z toho mezinárodně politického pohledu je asi polský premiér Donald Tusk. O českém zástupci už jsme mluvili, měl tam být také a není premiér Maďarska Peter Maďar. To je asi reakce na zhoršené vztahy mezi Budapeští a Kyjevem a je tam také zástupce Rakouska, které sice nepatří úplně do karpatského regionu, ale zřejmě vyjádřilo ochotu se i do této iniciativy zapojit. Už jsem říkal, že nejdůležitější jsou jednání zřejmě s Donaldem Tuskem. Mezi Ukrajinou a Polskem leží problém v podobě historie, v podobě volyňských masakrů. Ale zdá se, že obě strany mají na této politické úrovni snahu to urovnat, aby to nepřekáželo současné spolupráci. Sám Donald Tusk řekl v Karpatech, že Ukrajina a Polsko jsou spojenci, jsou partneři, mají společného nepřítele, kterým je Rusko, a těžiště by mělo být právě v té obranné spolupráci, ve společném vývoji těch obranných technologií, zejména tedy dronů.
0: Schůzka v Karpatské Hutě ale není jedinou mezinárodní akcí, která se v Karpatech koná. Ty už si to trošku naznačil, tak co bude následovat?
1: Následuje Karpatské fórum Karpatské iniciativy, kam přejedou vlastně z Huty do Bukovalu, nebo už přejeli, já tam teď do těch hor tak vysoko nevidím. Je to takové nádherné ukrajinské zimní, především tedy středisko zimních sportů v takovém v alpském stylu, takže je to tam opravdu krásné a všichni, kdo tam přijedou, tak jsou z toho docela nadšení. Proto také Ukrajina uspořádala ten summit zřejmě tam. No a tam už se bude jednat o konkrétních věcech, o konkrétních investicích. Prezident Volodymyr Zelenský předeslal, že už předběžně ví o dohodách ve výši kolem 1 miliardy eur. Má tam být přes 500 zástupců různých firem, politiků samozřejmě z těch různých úrovní, o kterých už jsme mluvili, no ale to hlavní těžiště bude v tohoto summitu bude právě v té ekonomické spolupráci a v investicích do obranného průmyslu.
0: Zpravodaj radiožurnálu na Ukrajině Martin Dorazín. Naslyšenou.
1: Hezký den.

Hokejisté Litvínova prohráli s Pardubicemi posledních 6 zápasů a dnes na sebe tyto dva extraligové týmy narazili znovu a nejen na toto utkání vás vezmeme po kapele Činasky.

0: na Radiožurnálu Akváči Nasky za chvilku. Po hokeji na 6 stadiony na stadionech totiž pokračuje druhé kolo extraligy a bližší informace teď přidá moderátor Radiožurnálu Sport Filip Šedivý.
1: Z pořadu s mikrofonem za hokejem přejeme příjemný podvečer posluchačům Radiožurnálu a rychle oběhneme všechny stadiony. Začneme v Třinci, kde ve druhém kole Tip Sport extraligy domácí oceláři hostí Kometu Brno a je u toho David Procházka.
2: Po dvou třetinách platí skóre Třinec Kometa Brno 4-5. David Kalova sleduje zápas Litvínov Pardubice.
3: 32. minuta, Litvínov prohrává s Pardubicemi 1-2. Utkání Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
4: 5,5 minuty do konce druhé třetiny. Mladá Boleslav prohrává s Karlovarskou energií 1-2. Zápas Kladno Sparta, u mikrofonu Petr Kadeřábek.
5: Za 16 sekund začne druhá třetina, do té stoupí Sparta s jednogolovým náskokem, vede totiž na Kladně 1-0. Duel mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi sleduje Krištof Kousal.
6: Před začátkem druhé třetiny Hradec Králové České Budějovice bez branek 0-0. Utkání Olomouc Plzeň sleduje Adam Kodet.
7: Před malou chvílí v Olomouci začala druhá třetina, z které je odehráno 38 vteřin a Plzeň nadále vede po gólu Adama Měchury 1-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Další sportovní informace dodáme posluchačům Radiožurnálu ve zprávách po 19. hodině.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sraz spolužáků se neúprosně blíží a každý má své tajemství. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Zbaven policejní hodnosti, bojující se svými démony. Příběh policajta, který poznal až příliš mnoho zla, ve filmu podle skutečných událostí Strážce zákona. A ČT Art. Poslední turné a jedinečné album legendární britské kapely Pink Floyd Pulse Live. Páteční večer s Českou televizí.
2: Matone Running Festival Ústí nad Labem se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody ve městě na Labi. Zažijte jedinečnou atmosféru industriální severočeské metropole obklopené krásnou přírodou, včetně unikátního průběhu místní chemičkou. Těšte se na tradiční Matony půl maraton, Spolchemie běh na 10 kilometrů nebo rodinné běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Největší běžecký závod na severu Čech už 19. září. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. A to je čas na zprávy s Denisou Hergeslovou.
4: Česko plánuje vystoupit z mezinárodní iniciativy partnerství pro otevřené vládnutí. Jordánský král Abdaláh II. Jednal s premiérem Babišem i prezidentem Pavlem. Čeští tenisté srovnali stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu s Američany. Na D1 po pojíždí kolona za Prahou směrem do Brna. Zítra bude převážně polojasno s teplotami do 24 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Česko pravděpodobně opustí mezinárodní iniciativu partnerství pro otevřené vládnutí. Radiožurnál má k dispozici usnesení ministerstva spravedlnosti, podle kterého by Česko nebylo členem od příštího roku. Krok kritizují odborníci, například Transparency International, s tím, že jde o další oslabení hlasu občanské společnosti.
6: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to zdůvodňuje napjatým rozpočtem a úsporou.
7: Tímto rozhodnutím ušetříme přes 500 000 korun ročně.
6: Podle Krištofa Doležela z Transparency International tím vláda ukazuje, že nemá o názor občanské společnosti zájem.
8: Je to další krok od transparentnosti, další krok od aktivního se zapojování do mezinárodních struktur, což není něco, co by bylo jako dobré, sebevědomé, pozitivní.
6: Do iniciativy je v tuto chvíli zapojeno přes 70 států. Česko může kvůli vystoupení čelit reputačním rizikům. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Kriminalisti prověřují včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Radiožurnálu to potvrdila policejní

0: Mluvčí Michaela Richterová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrušce opustit desítky pacientů a zaměstnanců. Policisté se psy pak celý areál prohledali. Žádnou výbušninu ale nenašli. Policie podle Richterové dál hledá pachatele.
1: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem a příčinu šíření poplašné zprávy. V případě zjištění pachatele mu pak hrozí trest odnětí svobody na 3 roky až 12 let.
0: Podobný incident se stal minulý týden v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrušce evakuovali přes 200 lidí. Ani tam žádnou výbušninu nenašli. Jordánský král Abdaláh II. Je na návštěvě Česka. Přijali ho premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Ten pojednání vyzdvihl vztahy obou zemí.
2: Jordánsko patří mezi naše nejbližší a nejspolehlivější spojence na Blízkém východě.
3: Prezident Pavel ocenil roli, kterou Jordánsko hraje ve snaze zajistit mír a prosperitu na Blízkém východě. S jordánským králem Abdaláhem II. Spolumluvili o bezpečnostních otázkách, migraci, terorismu, ale i o ohrožení klíčových námořních tras v Rudém moři a Hormuzském průlivu. Probrali i další rozvoj spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Dalším tématem schůzky byla i humanitární situace v pásmu Gazy. Pavel po schůzce zároveň ocenil jordánskou pomoc palestinským uprchlíkům. Abdaláh II. Česko navštívil už v roce 2004 a 2009. Prezident Pavel byl na návštěvě Jordánska před 2 lety. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
0: V Praze dnes začal festival Příští vlna Next Wave. Už po 33. představí současné alternativní divadlo, hudbu, tanec, literaturu i výtvarné umění. Na různých místech potrvá do 24. září. V říjnu se pak přesune do Brna.
4: Sport. Čeští tenisté hrají po prvním dnu ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru s Američany 1-1 na zápasy. Jiří Lehečka ve 2 setech porazil Bena Sheltona. Předtím Jakub Menčík stejným poměrem prohrál s Lernerem Tienem. Hokejisté Třince ve 2. kole Tipsport Extraligy hostí brněnskou Kometu. Stav a čas utkání přidá David Procházka.
5: 44. minuta, Třinec, Kometa, Brno 4-5. Zápas Litvínov Pardubice a David Kalvas.
6: 36. minuta, Litvínov prohrává s Pardubicemi 1-2, zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
7: Tento zápas dospěl do konce druhé třetiny, po ní domácí prohrávají 1-2. Sparta hraje na Kladně, před dohledem nebo za dohledu Petra Kadeřábka.
8: Zápas je přesně ve své polovině, zatím jsme viděli jednu branku, Kladno prohrává 0-1, pojďme na Hradec Králové České Budějovice za Krištofem Kousalem.
9: 27. minuta, Hradec Králové České Budějovice 0-2, Olomouc Plzeň a Adam Kodet.
10: Ve 30. minutě Plzeň vede v Olomouci 1-0 a jde hrát třetí přesilovou hru. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 za Prahou a překážka u Poličky na silnici 34. Na dálnici D1 stále čekejte kolony za Prahou směrem do Brna. Brzdí se za sjezdem na Velké Popovice a pomaleji pojedete až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. Aktuálně asi 20 minut. Kolony pak potkáte i na silnici 3 z Prahy na České Budějovice. Popojíždějí před Benešovem a zdržíte se do 10 minut. Na silnici 34 ze Svitav do Hlinska pozor mezi Květnou a Poličkou. Stojí tam auto s defektem, částečně v jízdním pruhu a podle našeho zpravodaje není moc dobře vidět.
13: Je to tam za horizontem, je tam sice trojúhelník, ale je tam hned za vozidlem, není ani tak daný jako dobře, tak...
12: Tak opatrně projíždějte, vybočuje se do protisměru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. To byly zprávy. A ve večerním Radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
14: Dobrý večer u dalších témat Radiožurnálu. Nabídnu hned to, které taky najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Bývalý ředitel pojišťovny VZP, dceřiné akciovky největší zdravotní pojišťovny, rozdal roční konkurenční doložky marketérům a asistentkám, mezi nimi i mluvčímu ex-prezidenta Jiřímu Ovčáčkovi. Nové vedení pojišťovny nedávno podalo kvůli hospodaření svých předchůdců trestní oznámení. A detaily, tak ty už se dozvíte za malou chvíli.
11: Večerní Radiožurnál
15: a Zuzana Burešová.

0: Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš dal roční konkurenční doložky svým asistentkám a marketérům, tedy 12 platů na odchodnou. Zjistil to interní audit. Doložku dostal i bývalý mluvčí ex-prezidenta Zemana Jiří Ovčáček. Podle auditorů ale nebyl ke konkurenčním doložkám v některých případech důvod. Radiožurnál už dnes informoval, že policie bude prověřovat hospodaření pojišťovny VZP kvůli milionovým darům pro neprůhledný spolek. Podrobnosti tu už připravil Marek Sedlá. Z domácí redakce, dobrý večer.
1: Pěkný večer.
0: Takže kdo všechno dostal roční konkurenční doložku?
1: Dostalo ji letos v únoru 7 zaměstnanců, z toho 5 se věnovalo marketingu a PR, jak vyplývá z auditu. Jednalo se třeba o bývalého mluvčího Vlastimila Sršně, šéfku marketingu Kláru Bílou nebo bývalého hradního mluvčího ze Zemanovy éry Jiřího Ovčáčka. Ten nám řekl, že měl na starost firemní komunikaci a PR. V pojišťovně VZP působil od roku 2024. A doložku ještě loni neměl. Roční pracovní omezení podle prezidenta Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace Pavla Brabce není standardem.
2: Ta délka 12 měsíců je její zákonné maximum. Upřímně řečeno, u toho PR a marketingu u těch lidí, kteří dělají v této branži, mi připadá spíše přísná, ale to je moje zkušenost z praxe, já nejsem právník. Myslím si, že přiměřenější by mohlo být nějaké kratší období, třeba půlroční.
1: No a i podle auditorů mohlo být opatření nehospodárné. Bílá komentář odmítla, Sršeň kvůli hospitalizaci nereagoval.
0: A jak samotnou situaci vysvětluje Kareš?
1: Ten odmítá, že by hospodařil špatně. Přidělení ročních doložek podle něj bylo adekvátní. Hájí se tím, že je nemusí dostávat jenom top manažeři, ale i lidi se speciálním know-how nebo ti, kteří znají konkurenčně citlivé informace, což byl podle něj i tento případ. Půlroční doložka Karešovi nepřišla dostatečná.
3: Všechny ty lidi, kteří to měli, který se jmenovala, tak byly vytipované ze spoda lidmi a mě doporučeny. Byla to třeba dobře, byla to referentka marketingu. Dobře, ale měla na starosti sociální sítě a dělala to nejlíp. A dělala to tak, že cílila na cizince.
1: V jiných zdravotních pojišťovnách má roční doložky jenom zmíněný top management, případně pár manažerů. Mluvčí ani vedoucí PR mezi nimi nejsou, jak potvrzují informace, které jsme získali od těch zdravotních pojišťoven pomocí informačního zákona.
0: A co na to říká současné vedení pojišťovny VZP?
1: Její mluvčí Eva Rubešová se kvůli právním omezením nechtěla k pracovním smlouvám vyjadřovat. Nevíme tedy, kolika lidem nový ředitel pojišťovny VZP Martin Daneš smlouvu upravil, ani jaké částky má pojišťovna bývalým zaměstnancům vyplatit. Například od Jiřího Ovčáčka ale víme, že už v pojišťovně nepracuje a roční doložka mu byla zrušena. Nové vedení na to podle něj mělo právo a se zrušením proto souhlasil. Ještě připomeňme, že pojišťovna VZP je dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny. Nabízí třeba pojištění auta nebo cizinců a na trhu patří k těm menším pojišťovnám.
0: Tolik tedy Marek Sedláček z domácí redakce. Díky.
1: Hezký večer.
0: A k tématu se můžete jako vždy vrátit. Podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Český rozhlas pro vás připravil projekt Slyšet Havla. Až do 5. října si budeme připomínat Václava Havla prostřednictvím archivních nahrávek, dramatické tvorby, publicistiky, regionálních témat i Havlovy oblíbené talk show. Program vznikl u příležitosti dvojího výročí, 90 let od Havlova narození a 15 let od jeho úmrtí. A tady je velmi zajímavý příspěvek. 58 let tak dlouho čekal na odvysílání unikátní rozhovor, který na jaře roku 1968 natočil v New Yorku Václav Havel s legendou československé meziválečné žurnalistiky Ferdinandem Peroutkou. Záznam se totiž ztratil a až teď ho objevili kolegové v našem rozhlasovém archivu.
1: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
2: Ptá se tehdy začínající dramatik Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky. Toho navštívil v dubnu roku 1968 ve Spojených státech amerických, kde žil žurnalista od roku 1950 v exilu.
3: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tedy zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří.
2: Rozhovor plánovali odvysílat, jenže Československo krátce na to obsadila vojska Varšavské smlouvy a nahrávka zmizela, dodává historik Tomáš Pánek z archivu Českého rozhlasu.
4: On ji objevil náš kolega z rozhlasového archivu Miloš Turek, když se přehraboval u nás dole v takových pozůstalostech, ale Miloš pátral dál a v únoru letos objevil i ty tři americké, ty originální pásy, takže máme jak originály, tak kopie.
2: Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Nejvyšší česká hokejová soutěž začíná v rychlém tempu a pokračuje dnes v 6 zápasy druhého kola. Nevím, komu fandíte, ale i o vašem týmu se teď určitě rozvíte. Slovo má moderátor radiožurnálu Sport Filip Šedivý.
1: Hezký páteční podvečer posluchačům radiožurnálu. Hraje se na 6 zimních stadionech. My začneme na tom Třineckém, kde oceláři hostí Kometu Brno. Za dohledu Davida Procházky.
2: Necelých 7 minut před koncem Třinec opět vede 6-5 nad Kometou Brno. Zápas Litvínov, Pardubice a David Kalvas.
3: Po dvou třetinách Litvínov prohrává s Pardubicemi 1-2. Zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
4: Za necelou půl minutu začne třetí třetina. Domácí Bruslaři prohrávají s Karlovarskou energií 1-2. Zápas Kladno Sparta a Petr Kadeřábek.
5: Skončila druhá třetina a Kladno hraje se Spartou po 40 minutách zatím nerozhodně 1-1. Hradec Králové, České Budějovice, slovo má Krištof Kousal.
6: 36. minuta, České Budějovice vedou v Hradci Králové 2-0. Teď utkání Olomouc, Plzeň a Adam Kodet.
7: Před malou chvíličkou skončila v Olomouci druhá třetina a po ní vede Plzeň nahané 2-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Na Radiožurnálu Sport pokračuje pořád s mikrofonem za hokejem. Posluchačům Radiožurnálu se znovu přihlásíme zhruba za 10 minut.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 7:30. Zprávy připravila Denisa Hergeslová.
3: České stíhačky Gripen vzlétly včera do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informuje na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočili ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky. Psychiatr Jan Cimický půjde na 5 let do vězení. Odvolací soud mu potvrdil taky 10letý zákaz činnosti. Podle pravomocného rozsudku Pražského městského soudu lékař za skoro 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Jeho oběťmi byly pacientky, ale taky spolupracovnice a studentky. Cimický k dnešnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Jižní Korea nevyšle do oblasti Hormuzského průlivu vojáky ani vojenskou techniku, která by zemi zapojila do války s Íránem. Oznámil to jihokorejský prezident. Soul tak nevyhoví výzvám amerického prezidenta Donalda Trumpa k většímu zapojení do konfliktu. Proti případnému vojenskému nasazení v Hormuzském průlivu se podle aktuálního průzkumu staví 55% jihokorejců. Po celém Česku dnes začaly Reuse dny. Akce má upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpět do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom Česko za posledních 10 let zlepšilo téměř o 8 procentních bodů. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě.
1: Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona 2-0 na sety a srovnal tak stav druhého kola kvalifikace Davis Cupu. Po prvním dnu hrají Češi s Američany 1-1 na zápasy. Pro hru zapsal Jakub Menšík, který prohrál s Lernerem Tienem ve 2 setech. A po zprávách uslyšíte informace z hokejové Tipsportextra.
4: Ony na D1 za Prahou a taky u Brna. V Brně se ucpává výjezd po dálnici D2 směr Bratislava. U nákupního centra Avionu u benzínky něco blokuje jeden jízdní pruh. Projíždí se krokem a kolona se natáhla až na dálnici D1. Na D1 tak ve směru z Prahy kolona už od 194. kilometru až k ucpanému sjezdu na Bratislavu. Na D1 čekejte kolony taky za Prahou směrem do Brna a brzdí se za sjezdem na Velké Popovice a pomaleji pojedete až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. Dá se to projet asi za 20 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice stále popojíždí kolona před Benešovem a zdržíte se do 10 minut. V Praze dejte pozor ve Kbelské ulici směrem na Ústí nad Labem. Nahoře na Klíčovském kopci se srazila 2 auta a tvoří se kolona z Hloubětina. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: A zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu vám dělá společnost Zuzana Burešová.
2: Dobrý večer se sportem. Hokejisté Kladna zvítězili v úvodním kole extraligy ve Vítkovicích a dnes hrají na svém ledě proti Spartě. I na tento zápas se vydáme s Radiožurnálem Sport. Slovo má moderátor Filip Šedivý.
6: Hezký podvečer posluchačům Radiožurnálu. Můžeme nabídnout už jeden konečný výsledek druhého kola Tipsport Extraligy. Třinec zvítězil v divokém utkání plném obratů nad Kometou Brno 6-5 a oceláři vyhráli i druhý extraligový zápas téhle sezóny. Teď sledujeme zápasy další Litvínov Pardubice a David Kalvas.
7: 44. minuta, Litvínov prohrává s Pardubicemi 1-2. Zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
8: 48. minuta, Mladá Boleslav Karlovy Vary 1-2. Kladno Sparta zápas, který sleduje Petr Kadeřábek.
9: Po dvou třetinách skóre vyrovnané, Kladno Sparta 1-1. Duel Hradec Králové České Budějovice a Krištof Kousal.
10: Po dvou třetinách vedou České Budějovice v Hradci Králové 2-0 po gólech Poura a Ulesena. Teď utkání Olomouc, Plzeň a Adam Kodet.
11: I v Olomouci je to 2-0, ale pro Plzeň, která tímto způsobem a tímto skóre vede na Hané. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
6: Na Radiožurnálu Sport dál běží pořád s mikrofonem za hokejem. Posluchačům Radiožurnálu se znovu ozveme zhruba za 15 minut.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Přesně před 3 lety se Žatec a krajina Žateckého chmele staly součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jde vůbec o první chmelařskou krajinu na světě, která získala tento status. My se za chvíli ve večerním radiožurnálu taky vydáme na Chmelnice, tentokrát ale na Hanou, a zeptáme se, jaká byla letošní úroda.

0: Nahané končí sklizeň chmele, s úrodou zemědělci nejsou spokojení. Šešky jsou menší a mají i méně hořkých látek. Révě neprospělo extrémně horké a taky suché léto. Někteří pěstitelé museli kvůli nepříznivému počasí sklizeň na čas přerušit.
1: Na lavičce u plotu na česačkách v Lazníkách sedí pětice brigádníků, pokuřuje a je spokojená. Má být, proč sklizeň skončila?
2: Ano, je to tak.
1: Sedí tu i čerstvý absolvent střední zemědělské školy z Přerova.
3: David Hnilica. Tak hlavně převážně jsem jezdil na strhávači a bylo to úžasný. Já jsem si to velice užil příští rok znovu.
1: Česačkám přijíždějí poslední traktory.
4: Takže poslední fury nám dojeli od Chmelnice z blízkosti obce Radvanice. Tam bylo posledních 12 hektarů, konkrétně žateckého poloraného červeňáku.
1: Úrodu agronom Martin Rýpár hodnotí jako podprůměrnou.
4: Ty vysoké teploty v průběhu toho celého roku té vegetace měly negativní vliv na ten vývoj toho chmele. Co se týče alfy, velice jsou proměnlivé skoky.
1: Chmelové liány stále ještě obepínají dřevěné konstrukce v Želatovicích na Přerovsku. Tady kvůli suchému počasí museli sklizeň dokonce přerušit. I tak ale chmelové šišky nedorostly potřebné velikosti, ukazuje mi agronom Ivo Macháček.
5: Jsou menší, v podstatě menší a hlavně obsahují málo těho lupulinu, těch hořkých látek, které jsou důležité při výrobě piva.
1: Podprůměrnou úrodu avizuje i největší pěstitel chmelu na Moravě, družstvo v Kokorách. Ztráty sčítá předseda Vladimír Lichnovský.
6: Jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik. Uvidíme, jestli se nějak zotaví ceny, nebo jestli nám stát přispěje, ale jinak je to pro zemědělce letošní rok velmi, velmi špatný.
1: Letošní tropické teploty v Kokorách negativně ovlivnily výnosy i dalších komodit, třeba obilovin, řepky nebo kukuřice. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

Když je někdo ve výborné kondici, ani věk není překážkou pro mimořádné výkony. Tak například portugalský útočník Cristiano Ronaldo pokračuje i ve svých 41 letech v reprezentaci. Dlouholetý kapitán národního týmu a v současnosti hráč saúdsko-arabského klubu An-Nasr je v nominaci na nadcházející zápasy fotbalové ligy národů. Ronaldo bude mít další možnost rozšířit už tak rekordní bilanci 233 reprezentačních startů a 146 gólů. A o gólech vlastně budeme mluvit i za chvíli ve večerním radiožurnálu, kde se vydáme na zápasy hokejové Tipsport Extraligy.

0: A my vás chceme vzít na zápasy hokejové Tipsport Extraligy, která pokračuje 6 zápasy, a uděláme to hned prostřednictvím Radiožurnálu Sport a moderátora Filipa Šedivého.
1: Hezký podvečer posluchačům Radiožurnálu. Druhé kolo Tipsport Extraligy zná už jeden konečný výsledek. Třinec zvítězil nad Kometou Brno 6-5. Kdo vyhraje duel mezi Litvínovem a Pardubicemi, to ještě nevíme, ale nápovědu nám dá David Kalvas.
2: Stále je to otevřené, 53. minuta, Litvínov prohrává s Pardubicemi těsně 1-2. Zápas Mladá Boleslav Karlovy Vary a Pavel Petr.
3: 58. minuta, domácí hrají powerplay, ale prohrávají s Varskou Energií 1-3. Zápas Kladno Sparta sleduje Petr Kadeřábek.
4: Ve 49. minutě vede Kladno nad Spartou 2-1. Duel Hradec Králové České Budějovice. Hovoří o něm Krištof Kousal.
5: Na začátku 45. minuty České Budějovice vedou v Hradci Králové 2-0. Teď utkání Olomouce z Plzní, které vidí Adam Koret.
6: Necelých 12 minut před koncem třetí třetiny vede Plzeň nadále v Olomouci 2-0. Z Plzně Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Další hokejové informace nabídneme z pořadu s mikrofonem za hokejem posluchačům Radiožurnálu ve zprávách ve 20 hodin.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Nahá Sydney Sweeney v reklamě na sáskovku. Proč americká herečka naštvala sportovkyně? A co všechno můžeme považovat za objektifikaci ženského těla?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
3: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
3: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
3: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
3: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
3: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
3: Fandíme s vámi.
4: Radiožurnál posloucháte ve 20 hodin. A taky Denisu Hergestovou se zprávami.
5: Obyvatelé Rakovnická by dál neměli větrat kvůli požáru v Rynholci. Na západní Ukrajině se koná summit zemí karpatského regionu, včetně Česka. Čeští tenisté hrají ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu po prvním dnu s Američany 1-1. Zítra bude polojasno s teplotami 19 až 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Hasiči v Rynholci na Rakovnicku dál likvidují požár průmyslové haly. Z místa už podle mluvčí Terezy Sýkory Flígrové nestoupá dým a zásah pokračuje uvnitř haly. Lidem v okolí i přesto dál doporučuje nevětrat. Požářiště teď osvětlují balony. Na místě začala pravděpodobně hořet drtička plastového odpadu. Oheň se rozšířil na halu. Platí třetí stupeň poplachu ze 4. Hasiči odhadují škodu po požáru na zhruba 300 až 400 milionů korun. Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Doložky získalo letos v únoru 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali už několik let. U některých z nich nebyl podle auditorů pro jejich sjednání důvod. Kareš ale tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím.
6: Všechny ty lidi, kteří to měli, který se jmenovala, tak byly vytipované ze spoda lidmi a mě doporučeny. Byla to třeba dobře, byla to referentka marketingu, dobře, ale měla na starosti sociální sítě a dělala to nejlíp a dělala to tak, že cílila na cizince.
5: V Hutě v ukrajinských horách se koná první schůzka karpatské osmičky. Za Českou republiku se ho účastní první místopředseda Senátu Jiří Drahoš za STAN. Na schůzku navázal investiční summit karpatské iniciativy v horském středisku Bukovel.
7: Na summit karpatské osmičky nedorazil maďarský premiér Peter Maďar a v karpatské Hutě se neobjevil ani slovenský premiér Robert Fico. Pozvání přijali srbský prezident Aleksandar Vučić, prezident Rumunska Nikušor Dan a polský premiér Donald Tusk. Ten prohlásil, že mezi Ukrajinou a Polskem sice existují historické problémy, ale ty by neměly Varšavu a Kyjev rozdělovat. Obě země se mají chovat jako dospělí partneři a

0: soustředit se na to, co je spojuje, řekl Tusk, a to je hlavně obrana před ruskou agresí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na summitu oznámil, že na výrobě nových dronů schopných čelit ruským proudovým dronům dnem i nocí pracuje 67 podniků a první tyto interceptory už byly v obraně nasazeny. Ze Lvova Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Nemocnice v Rumburku na Děčínsku by se měla v budoucnu proměnit v takzvanou komunitní nemocnici. To se dozvěděli starostové ze Šluknovského výběžku na dnešním setkání se zástupci krajské zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. V prosinci tam končí dětské lůžkové oddělení a pak taky jednotka intenzivní péče. Jak bude péče v nemocnici vypadat, vysvětlil ekonomický náměstek krajské zdravotní Luděk Rykl.
2: Garantuje zachování, já si dovolím říct, urgentní péče nebo akutní péče v oboru chirurgie, interna, komplementární služby, které s tím jsou jak v oblasti laboratoří, tak v oblasti radiodiagnostiky. Gynekologie jako ambulantní odbornost.
1: Rumburská nemocnice vykázala za letošní půl rok ztrátu 46 milionů korun. Navíc se do ní nedaří schánět zdravotnický personál.
3: Sport. Jiří Lehečka srovnal stav druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu. Díky jeho výhře 2-0 na sety nad Benem Sheltonem hrají Češi po první dnu s Američany 1-1 na zápasy. Jakub Menčík třetím ve dvou sadách podlehl Learneru Tienovi. Hokejisté Třince zvítězili ve druhém kole Tipsport Extraligy nad Brnem 6-5. Mladá Boleslav podlehla Karlovým Varům 1-4 a Litvínov prohrál s Pardubicemi 1-3. Duel mezi Kladnem a Spartou má na starosti Petr Kadeřábek.
4: Kladno vede nad Spartou a říkám to v polovině 56. minuty. Duel mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi vidí Krištof Kousal.
5: 8 minut před koncem základní hrací doby České Budějovice vedou v Hradci Králové 2-0. Jak je to v zápase Olomouce z Plzní, to ví Adam Kodet.
6: Necelých 6 minut před koncem třetí třetiny vede Plzeň v Olomouci 2-1. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 za Prahou nebezpečí a také kolona. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna zasjezdená Velké Popovice pozor. Na 17. kilometru stojí v levém pruhu osobní auto nebo zasahuje do něj z krajnice. Je jen na blikačí. D1, 17. kilometr směr Brno. Kousek za ním směr Brno se na D1 tvoří kolona zhruba mezi kilometry 17 až 18. To začíná a je po omezení už Šmejkalky na 24. kilometru. Aktuální zdržení kolem 15 minut. Kolona se tvoří taky na D1 v Brně směr Ostrava. Brzdí se za sjezdem na výstaviště 192. kilometru a kolona je k omezení u sjezdu na Bratislavu 196. kilometru. Aktuální zdržení pro osobní auta kolem 15 minut. Na D2 výjezdu z Brna do Bratislavy také pomalý provoz. Kolona od D1 zhruba po první kilometr vepředu něco překáží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi dál Zuzana Burešová.
9: Dobrý večer. V Rusku začaly volby do státní dumy. Podle prezidenta Vladimira Putina ukážou jednotu národa a lásku k vlasti. Hlasovat se bude i na okupovaných ukrajinských územích. O volbách jsme mluvili v publicistice hlavních zpráv s reportérkou Petrou Procházkovou z deníku N. A za chvíli se k tématu znovu vrátíme.
7: Večerní Radiožurnál
10: a Zuzana Burešová.

0: Rusové budou až do nedělního večera vybírat přes 400 členů státní Dumy. Jsou to první parlamentní volby od začátku války na Ukrajině v roce 2022 a poprvé v nich budou moct hlasovat i obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Ruský prezident Vladimír Putin vyzval Rusy, aby svými hlasy vyjádřili podporu vojákům bojujícím proti Ukrajině.
1: Vladimír Putin by si přál co největší volební účast. Hlasování podle něj ukáže, že Rusové drží pospolu.
2: Vaše volba a vaše vůle znovu ukážou, že za našimi vojáky stojí miliony lidí, že jsme jednotný národ se společnými hodnotami, historickou pamětí a láskou k vlasti a že se nikomu nepodaří nás rozdělit nebo zastrašit a ani podkopat naši státnost a společensko-politický systém.
1: Překvapení se od voleb do státní Dumy neočekávají. Oficiální průzkumy předpovídají jasné vítězství prokremelské strany Jednotné Rusko. Kreml má podle analýzy britské stanice BBC celý volební proces pevně pod kontrolou. To se projevilo i v polovině srpna, když soud z voleb vyškrtl opoziční stranu Jabloko, mimo jiné kvůli tomu, že nepřiznala údajnou západní podporu své kampaně. Rozhodnutí tehdy vyvolalo i menší protesty. Podle ruské právničky specializované na lidská práva Diny Haskelbergové rozsudek nad Jablokem ukazuje, jak moc se v dnešním Rusku zmenšil prostor pro opoziční politiku.
3: Vzkaz zní v podstatě takto. Politické hranice stanovené vládou nelze překročit.
1: K volebním urnám s ruskou vlajkou se vydají i lidé na okupovaných územích Ukrajiny, a to včetně Krymu. Ukrajinská lidskoprávní aktivistka Katerina Raševská upozorňuje, že by po volbách mohly přijít také nové represe. Taky je podle ní pravděpodobné, že Putin po volbách vyhlásí další mobilizaci. O nuceném náboru rekrutů mluví i další odborníci. Třeba ruská nezávislá novinářka Alesia Marochovská ale pochybuje, že by ho vláda vyhlásila oficiálně. Bude podle ní spíš různými způsoby stupňovat nátlak.
3: Studentům třeba při zkoušce dají rozhodnutí o vyloučení ze studia a smlouvu o vstupu do armády a oni si musí vybrat.
1: Ruský prezident Vladimír Putin zatím spekulace o možné další mobilizaci nepotvrdil ani nevyvrátil. Ondřej Himer, Radiožurnál.

0: Teď si ve večerním radiožurnálu připomeneme událost, která se stala před 85 lety a určitě jste se o ní ve škole učili. Tehdy měl předseda protektorátní vlády Alois Eliáš otrávit skupinu novinářů, kteří otevřeně kolaborovali s nacisty. Eliáš vinu nikdy nepřiznal. Německý soud ho i přesto odsoudil k trestu smrti za jiné činy. Otrava novinářů se vžila pod názvem Chlebíčková aféra. Došlo k ní ve čtvrtek 18. září roku 1941 a dodnes je považována za jednu z mimořádně neobvyklých odbojových akcí.
1: Ten případ není jasný a nebude jasný asi někdy, protože když děláte ilegální činnost, tak o tom nemáte zanechávat stopy.
2: Připomíná historik Martin Groman události z 18. září 1941, kdy předseda vlády Alois Eliáš přijal několik protektorátních novinářů a nabídl jim chlebíčky. Ty podle všeho byly otrávené.
1: Takže všechno, co o tom víme, tak je z pozdějších výpovědí, většinou poválečných, což už zase může být ovlivněno tím, kdo z jakého důvodu to vyprávil a co do toho vnesl.
2: Novináři se otrávili z chlebíčků zřejmě botulotoxinem, břišním tyfem a tuberkulózou. Jeden z nich, Karel Lažnovský, zemřel a jeho pohřbu se zúčastnila řada nacistických potentátů. Přímý přenos se zachoval v archivu Českého rozhlasu.
3: Pohřbu se účastní doktor von Gregory, bezprostřední zástupce zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführer generála Heydricha.
2: Premiér a bývalý legionář Alois Eliáš byl v mimořádné situaci. Navenek stál v čele vlády protektorátu Čechy a Morava, současně ale spolupracoval s domácím i zahraničním odbojem.
4: Vlastně předseda vlády, který to takzvaně hraje na obě strany, navíc je pod tlakem těch novinářů, kolaborantských novinářů, že se vláda dostatečně nestaví ke spolupráci a podobně.
2: Dodává historik Michal Stehlík, podle kterého se podobný případ v československých dějinách hledá obtížně.
4: Když se podíváme na to okupační období, tak není tady příklad, kdyby představitelé vlastně té okupační správy zároveň fungovali s odbojem a zároveň směrovali třeba k novinářům.
2: Chlebíčková aféra se odehrála jen několik dnů před příjezdem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Alois Eliáš je zatčen a později popraven za odbojovou činnost. Na Šibenici skončili po válce jako kolaboranti i někteří novináři z Chlebíčkové aféry. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: A už je čas opět se zastavit na stadionech, kde se dohrávají zápasy hokejové extraligy. Spojujeme se proto s moderátorem Radiožurnálu Sport Filipem Šedivým.
1: Dohrává se pouze jeden zápas, ten mezi pražskou Spartou a Kladnem, který je tedy domácím týmem, a reportérem Radiožurnálu Sport Petr Kadeřábek.
2: Posledních 53 sekund prodloužení za stavu 2-2. O to vyrovnání se postaral Devon Shore 24 sekund před třetí sirénou, teď pískán postavení mimo hru. 46 sekund se bude hrát ještě prodloužení. Kladno se dopustilo postavení mimo hru a vazovat se bude ve středním pásmu. Zbytek přímého přenosu můžete poslouchat ve vysílání Radiožurnálu Sport. Kladna, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Už dohraných zápasech Třinec zvítězil nad Kometou Brno 6-5, Litvínov podlehl Pardubicím 1-3, Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4, Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2 a doma vyhrála Olomouc nad Plzní v prodloužení 3-2. Závěr duelu Kladno-Sparta tedy na Radiožurnálu Sport. Posluchačům Radiožurnálu přejeme hezký páteční večer.
3: Drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Liga mistrů na Radiožurnálu.
2: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
1: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
2: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
1: Liga mistrů na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Brad Pitt, Vlčák a drsná příroda Aljašky. To jsou hlavní hrdinové nového filmu V srdci divočiny. One last mission. Přijďte se do kina podívat na nerovný souboj mezi přírodou v té nejdivočejší podobě a dvěma výjimečnými parťáky. We're not gonna die out here. V srdci divočiny. Ve vašem kině od 24. září. Hlavním mediálním partnerem filmu V srdci divočiny je Radiožurnál.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. Zprávy připravila Denisa Hergeslová.
2: V centru jihoukrajinské Oděsy ruské drony zasáhly výškovou budovu, 5 lidí je zraněných. Podle ruské služby BBC to uvedl tamní velitel regionální vojenské správy Oleh Kyper. Budova má poničenou fasádu a vyražená okna, v několika patrech hořelo. Moskva se k útoku nevyjádřila. Ruské ministerstvo obrany během dne oznámilo zasažení tankerů v oděském přístavu. Podle Moskvy dodával paliva a maziva pro ukrajinskou armádu. Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod. Podle deníku Bild se měl během pandemie vydávat za ředitele cestovní kanceláře v Hamburku a neoprávněně čerpat státní podporu. Fischer obvinění odmítá. Podle Bildu zároveň definitivně zkrachovala jeho leasingová společnost, která měla zajistit říjnový návrat aerolinek Fischer Air. Po firmě údajně zůstaly dluhy v řádu desítek milionů korun. Ředitelství silnic a dálnic chce do konce roku vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středních Čechách. Potvrdil to mluvčí ředitelství Jan Riedl. Úsek naváže na už hotovou část dálnice v Jihočeském kraji. Stavba vyjde na asi 16 miliard korun a dělníci by měli začít s pracemi v roce 2028. Na Chmelnicích na Hané končí tento týden sklizeň. Zemědělci s úrodou spokojení nejsou. Výnosy jsou podle nich oproti dlouhodobému průměru až o čtvrtinu nižší. Důvodem je parné počasí a dlouhotrvající sucho. Sport. Hokejisti Kladna hostí ve druhém kole nejvyšší soutěže pražskou Spartu. Zápas sleduje reportér Petr Kadeřábek.
3: Nálu ve zpravodajské relaci. Chlapík se rozjíždí v páté sérii samostatných nájezdů. Kladno je o gol dál, teď Michal s Kotoučem a nevyrovnává. Je jasné, že Kladno po samostatných nájezdech poráží Spartu ve druhém kole Tip Sport Extraligy 3-2. Z Kladna Petr Kadeřábek. Radiožurnál.
2: Hokejisti Třince vyhráli i druhý zápas nového ročníku Tip Sport Extraligy. Brno porazili doma 6-5, i když v utkání ztráceli 3 góly. V dalších pátečních utkáních Pardubice zvítězili v Litvínově 3-1, Karlovy Vary v Mladé Boleslavi 4-1 a České Budějovice v Hradci Králové 2-0. Dařilo se taky Olomouci, která na Hané zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D3 u sjezdu na Český Krumlov a neprůjezdná silnice 18 na Příbramsku. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Kaplice nenarazilo osobní auto do pneumatiky. Nehoda je za sjezdem na Český Krumlov v 153. kilometru a místo teď plynulé průjezdné. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna i teď pozorně za sjezdem na Velké Popovice. Na 17. kilometru stojí v levém pruhu osobní auto, už je u něj šipka. O kus dál na D1 do Brna se tvoří kolona od 18. kilometru k omezení u Šmejkalky. 22. kilometru se zdržíte zhruba 10 minut. Kolona se tvoří taky na D1 v Brně směr Ostrava mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Kilometry 194 až 196 a zdržíte se tam opět zhruba 10 minut. Silnice 18 Příbrami do Rožmitálu pod Třemšínem neprůjezdná mezi odbočkou na obec Lás a Vranovicemi v úseku. Zasahují záchranáři u nehody. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. Tolik zprávy. Teď už začíná Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. kouři vášně rozpoutala hollywoodská herečka Sydney Sweeney.
7: Se v kampani objevila prakticky nahá a zakrývá jen několik kusů sportovního náčiní.
8: Zatímco jedni jsou u vytržení, další reklamu odsuzují jako sexistickou.
9: Many female athletes now speaking out.
7: Ozvala se například britská sprinterka Amy Huntová.
10: A ve stejném duchu se přidaly i české sportovkyně.
11: Nahá Sydney Sweeney v reklamě na sázkovku. Proč herečka naštvala sportovkyně? Co všechno můžeme považovat za objektifikaci ženského těla? A jak tomu může přispívat nejen televize? Ptám se na to Alice Němcové-Tejkalové, která se věnuje sportu na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek, 18. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
12: Dobrý den a děkuji za pozvání.
11: Vlnu pobouření ze strany teda nejen vrcholových sportovkyň vyvolal nový spot, nová reklama na americkou sázkovku Novik.
13: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports.
11: Herečka Sydney Sweeney sedí na basketovém koši, úplně nahá, hraje tenis v kalhotkách a pak v roli hráčky amerického fotbalu. Je hrudní chránič, tak zakrývá prsa a rozkrok ona skrývá za rugbyovým míčem. Kdyby to nebyla herečka, ale sportovkyně, vyvolalo by to podle vás stejnou míru pohoršení?
12: To je dobrá otázka, protože si myslím, že velká část toho pohoršení je právě způsobená tím, že někdo, kdo není sportovkyní, vstupuje do toho pole a prezentuje se v souvislosti se sportem velmi sexualizovaným způsobem. Já si myslím, že kdyby to byla sportovkyně, tak by to možná nevyvolalo takovou kritickou vlnu. Otázka je, jestli právě třeba i to spojení s tím sázkovým biznesem by nebylo vnímané kontroverzně.
11: Z těch sportovkyň, které se ozvaly, abychom některé z nich citovali, protože se vyjadřovaly, ať už to bylo přímo na televizní kamery pro BBC, anebo na videích na sociálních sítích, tak třeba Gracie Kramer, gymnastka, atletka Amy Hunt.
14: Sydney Sweeney, this is what women in sport look like. 21-4, muscles, hard work, sweat, blood, tears.
11: Cyklistka Demi Follering, vodní polistka Tilly Cairns.
15: It's disappointing as a female athlete because it's literally the entirety of what we spend our whole careers fighting against.
11: Plavkyně Lenny Pelister a tak dále a tak dále. Washington Post připomněl, že sama Sweeney na kritiku odpověděla na Instagramu, kde postnula fotografie sportovkyň, které se objevily, a proto jsem se na to ptal, taky spoře oděné nebo nahé ve speciálním každoročním vydání magazínu ESPN The Body Issue. Tělo. Nahé pozovali třeba tenistka Serena Williams, gymnastka Ellie Raisman, plavkyně Natalie Coughlin a tak dále. Proč to teď vadí, když to u některých jiných v minulosti taky ve spojení se sportem nevadilo?
12: Hodně se to týká té vaší první otázky. Víme, že když se sportovkyně rozhodne, nebo i sportovec, když se rozhodne svléknout, pozovat nahý nebo naha, tak je to něco, co je součástí jejich osobního rozhodnutí a je to vlastně jejich volba, jakým způsobem prezentují svoje tělo. Když je někdo jiný odhodlaný je reprezentovat a říká tedy, že tohle je jenom o sportu, tak jak to je vlastně i v tom spotu, o kterém se bavíme. Tak vy vlastně tím dáváte najevo, že tedy ten ženský sport má vypadat takhle. To je ten základní problém celé té věci. Že když obdivujete a taky se liší ty fotografie, které byly zveřejněné, právě třeba to, jakým způsobem pozovala Serena Williamsová, tak to je oslava svalů a opravdu schopného těla, které chcete ukázat, protože se s ním chcete pochlubit. A je to sportovní tělo. Je to jedna z těch věcí, které jsou také adresované i třeba v teorii kolegyně Toni Bruce, která se zabývá tím, jakým způsobem se ženy prezentují nebo neprezentují, tak vidí to, že řada sportovkyň se rozhoduje ukazovat právě neodhalená nebo netolik odhalená, protože jim vadí ta přílišná sexualizace a někomu to zase připadá zásadní, že se vlastně ukáže autenticky takový, jaký je, s tím svým krásným tělem, ale ta míra té sexualizace už hodně ubrala v tom smyslu, že to, co vlastně vidíme v tom klipu, je hodně výrazně erotické, co se hodí spíš třeba na OnlyFans než na klasické instagramové účty nebo na titulní strany klasických médií.
11: Já vím, že sportovkyně, když jsem tady zmiňoval některá ta jména, tak se právě rozčilovali a říkali a postovali vlastně ty své kritické příspěvky pod hashtagem Tak to vypadají ženy ano. při sportu a ukazovali, jak potí krev a jak vynakládají veškeré síly na to, aby něčeho dosáhli. Na druhou stranu mluvíte o tom, že se rozhodly některé ty sportovkyně vlastně nechat se nafotit tak, jak se nechali a nechali to zveřejnit, protože chtěli ukázat svá vysportovaná těla, ale Sydney Sweeney chtěla asi taky ukázat své tělo a bylo to její rozhodnutí, bylo to rozhodnutí někoho, kdo zároveň je akcionářkou té společnosti. Tak to přeci z vlastní vůle ukazuje, že je úspěšná podnikatelka. Je to určitě emancipační do jisté míry, nebo není?
12: Ten způsob, jakým se rozhodla to udělat, příliš emancipační není, což neznamená, že by si každá žena neměla vybrat, jestli se bude nebo nebude fotit naha. O to vůbec nejde. Ale vy se musíte taky v určitou chvíli rozhodnout, jestli nereprezentujete nějakou skupinu. A tady v tom případě my víme, že dlouhodobě jsou ženy ve sportu objektivizované, nahlíží se na to, jak musí vypadat určitým způsobem. Známe spoustu příběhů žen sportovkyň, které měly poruchy příjmu potravy z toho, že se snažili dostat nějakému ideálu, který obecně je. A vy vlastně pracujete a Sydney Sweeney pracuje cíleně se stereotypem krásky typu Marilyn Monroe, ženy, která je blondětá, modrooká, překrásná. Kdyby měla za sebou rozsáhlou sportovní kariéru, která by fungovala a ukázala by, já jsem sportovkyně a takhle nějakým způsobem funguju, ale vy se vlastně posunete do toho, že budete reprezentovat tedy sport, je to jen sport, když to vezmeme celé, tak jak je ten spot zamýšlen. Tady v tom případě jsem žena, takže je to ženský sport a vy vlastně jdete proti tomu, abyste ukázal diverzitu. Vy ukazujete vlastně jenom něco, co je klasicky stereotypní, proti čemu generace žen v minulosti protestovaly a bojovaly. Je úplně v pohodě, když se někdo svlékne, nafotí to pro svůj Instagram nebo kamkoliv jinam a ukáže sám sebe jako právě krásné vysportované tělo. Na druhou stranu ten trend, který je a kvůli kterým třeba vznikla i různá pravidla na to, jakým způsobem mají být ženy zobrazovány, je, že vy byste chtěl po někom jiném, aby vlastně se tomu ideálu přiblížil nebo podle něj taky vypadal. A to je něco, co je maximálně problematické. Vy v tom poli můžete působit, jak chcete, ale neměl byste se stavět do role reprezentanta nějaké celé skupiny, což tady tak působí vlastně.
11: Jakože tím upevňuje určitý povrchní možná ideál heterosexuální představu o ženské kráse.
12: Ano,
11: což je jenom
12: tak.
11: Jeden úhel pohledu na to, jak ta krása
12: může
11: vypadat.
12: A taky na co by se při ženském sportu měl člověk soustředit, což je jeden z nejčastějších komentářů, který vidíte třeba pod posty na sociálních médiích, kdykoliv se objeví něco, že ženy chtěly mít kraťasy místo plavek a tak podobně, tak tam vidíte a pak už se na ně stejně nebude nikdo koukat, protože jediný, o co jde, je to, jak vypadají. A to je věc, se kterou sportovkyně mají dlouhodobě problém. Ne všechny, ale dost výrazná část z nich.
11: Je fér to spojovat se sportem, když jde vlastně o sázkovku? Kde se teda sází na sport, bez pochyby, a ona si zakrývá Sydney Sweeney na těch fotografiích a na tom spotu intimní partie náčiním sportovním. Nicméně není atletka.
12: Tohle je strašně zajímavý aspekt, protože my víme, že sázení, zejména online sázení, nesmírně roste v segmentu mladších lidí, mladších mužů, kteří velmi často chtějí touto cestou zbohatnout. Vznikají také silné závislosti a tohle je velmi jednoduchý a prvoplánový útok na tuhle cílovou skupinu, která je velmi často i konzervativní v tom, že se třeba snaží tímhle způsobem zbohatnout, když jim úplně ostatní svět nepřeje. Je to takové to tradiční vnímání té mužské role, které si snažíme vylepšit a potom se ocitneme v dluzích. Je to jeden z těch maximálně problematických bodů taky pro mě na té kampani jako takové.
11: Když přistoupíme na to, že jsou to fotografie, které určitým způsobem naštvaly a dehonestovaly v jejich očích ty sportovkyně, protože se proti tomu prostě ozvaly a čtyřnásobná olympijská vítězka v plavání Australanka Ariane Titmus k tomu například píše na Instagramu, že je to prostě facka do tváří těch žen, tak jak se určuje vůbec ta hranice té sexualizace a objektivizace žen ve sportu?
12: to, co se nejvíc zmiňuje, to, o čem se nejvíc mluví, je otázka sebereprezentace. Že vlastně vy byste neměl nutně určovat lidem ostatním, jakým způsobem se mají reprezentovat, jakým způsobem mají být nahlíženi. To znamená, že ve chvíli, kdy se opravdu uskupení žen, sportovkyň rozhodne, chceme být za každou cenu na hřišti nahé, mohou být na hřišti nahé. Víme, že primárně je to pro sportovkyně spíš problematická věc, protože způsob, jakým jsou nahlíženy, způsob, jakým třeba jim překáží v jejich běžném životě při menstruaci například, jakým překáží některé příliš odhalené kostýmy a tak podobně, tak víme, že spíš to jde tou druhou cestou, že chcete mít pohodlí pro ten vlastní sportovní výkon. Protože to, co vám řekne většina sportovkyň a to, proti čemu se vymezují i ty ženy, které vystoupily do popředí v rámci toho trendu reakčního na Sydney Sweeney, tak je, že chtějí odvést sportovní výkon primárně. To, že přitom chtějí vypadat nějakým způsobem dobře, to, že nechtějí, aby je někdo viděl v nějakých nelichotivých pozách, dává taky smysl, k tomu sportu patří a taky víme z těch dlouhodobých výzkumů, že u žen se ukazují o něco častěji než u mužů, protože k tomu přispívá právě to, jak moc je často při sportu ženské tělo odhalené. Ale ty trendy, které vlastně směřují proti tomu, to, že třeba sportovky nechtějí mít kraťasy, nebo...
11: A to se změnilo, ta pravidla už se změnila, že jo, v minulosti třeba
12: přesně
11: plážové
12: tak.
11: Házené.
12: Plážová házená, to byly norky.
11: Velký problém, velké téma to bylo.
12: Přesně tak. Norky, které nastoupily v kraťasech, byly za to nejdřív potrestány a potom byly tím, kdo nastolil ten trend k té změně jako takové. I plážové volejbalistky vlastně mohou vybírat z některých typů dresu, dřív nemohly. Otázka toho, jak mohly hrát volejbalistky dřív jenom zase v kalhotkách a potom mohly hrát v kraťasech. Tohle, kdyby se řešilo, jenom když si to vezmete, kdyby se tohle řešilo u chlapů. Pro boha prostě, kdy někdo nutil chlapa, aby hrál volejbal ve slipech. Jako to je prostě úplně jako směšná věc, kterou si vůbec nedovedete představit, že by se vlastně řešila a ukazuje dobře tu dominanci a tu normu, která je. Muž dělá ten sport v čemkoliv, co mu nepřekáží, anebo naopak, mu neposkytuje nedovolenou výhodu. To bylo třeba u plavců, jestli si pamatujete, byly takové ty celo neoprenové overaly, které pak zvyšovaly vlastně tu výhodu nebo zlepšovaly ten výkon jako takový.
11: Tření, že jo?
12: Přesně tak. Takže díky tomu vlastně mohli plavat plavci rychleji a to bylo vidět, že to je nepovolená technologická výhoda, nebo se hodně diskutovalo o tom, jestli mohou sportovci, kteří jsou po amputaci nohou, běhat vlastně s těmi protézami, které jsou vysoce technologicky zdatné, se sportovci, kteří mají normální nohy ve smyslu těch běžných končetin. Normální jsem řekla nesprávně v tom, že je to taky ta norma jako taková. Tak když si tohle vezmete, tak je to prostě úplně absurdní, že se někdo zabývá tím, že ženám třeba v gymnastice nesmí vykouknout spodní prádlo. To se taky mění. To jsou taky věci, které se postupem času mění. Němky už nastoupily třeba v celotělových overalech v gymnastice. Posouvá se to, ale vlastně my teď nějakým způsobem mitigujeme tu škodu, která je a lidé se o tom baví ve smyslu, pro boha tak se zbláznili, už nechtějí, aby na ně někdo koukal, ale vlastně u mužů se nikdy neřešilo, jestli na ně někdo koukat bude nebo ne, protože ty jejich dresy se přirozeně vyvinuly tak, aby byly co nejfunkčnější, a ne co nejestetičtější.
11: Do jaké míry přispívají k posilování těch škod obrázky přenášené televizí a jak to celé teď mění pravidla, která jsou určena televizním společnostem pro to, z jakých snímat atletky, gymnastky, sportovkyně.
12: Já jsem se musela smát, když jsem četla, jakým způsobem některá média, a teď nemyslím jenom u nás, ale obecně, řekněme v tom našem geografickém regionu, ale i v západní Evropě, ve Spojených státech, případně jakým způsobem diskutující na sociálních sítích uchopili ta nedávná pravidla, která vydala EBU.
11: Ano, Evropská vysílací unie rozeslala je televizním společnostem po Evropě.
12: Přesně tak, děkuju. Pro zobrazování vlastně žen jako takových. Já bych nechtěla sahat nikomu do svědomí, ale chtěla bych vidět, kolik těch lidí se opravdu otevřelo, aby vidělo, o jaké záběry se jedná, protože zase to byla v řadě případů taková interpretace, jako spovykané ženy už neví, co by si vymysleli a chtějí být zase prezentovány nějak jinak. Naopak, těm, že nám šlo o to a spolupracovali, to je důležité, to bych chtěla říct, že na tom spolupracovala i celá řada předních sportovkyň, které vysvětlovaly a vysvětlují to i v těch pravidlech, která si kdokoliv může stáhnout ze stránky Evropské vysílací unie, proč se jim nelíbí, když se kamera soustředí výhradně na jejich rozhodnutí. rozkrok, třeba při tom, když skáčou do výšky. Nebo proč jim vadí, když kamera zabírá speciálně jejich zadek mnohem víc než zadek jiného atleta, případně jejich poprsí. A to jsou všechno věci zase, které já úplně chápu, když některá sportovkyně řekne, mě to nevadí, ano, že se na mě takhle někdo
11: kouká. A takové ženy sportovkyně se objevily samozřejmě a nejenom v zahraničí i v České republice.
12: Ano, a je to jedna z těch věcí, kterou vy si můžete říct, je úplně v pořádku. Vy máte ten soukromý prostor, který je zároveň veřejný, například na sociálních sítích, kde se můžete zobrazovat, jak chcete, ale nemůžete nutit jiné ženy, aby ve chvíli, kdy jim přijde takovéhle zobrazování ponižující a nedůstojné a nechtějí vlastně mu čelit, tak aby mu museli čelit jenom proto, že vám to nevadí. Protože tam je ta míra a to je možná, teď se vracíme k tomu, na co byste se ptal, kde je ta míra. Představte si, že v dnešní době, kdy se dostáváte do situace, kdy se cokoliv může šířit digitálně, vy vidíte, můžete si cokoliv stopnout, zpomalit, udělat si fotografii, tak my víme, že podobné záběry nepřitahují jenom sportovní fanoušky, ale taky lidi, kteří mají opravdu závažné problémy, jsou třeba sexuálně deviantní. A vy, a to já úplně chápu, nechcete, aby nad vaší fotkou někdo masturboval prostě, protože si ji takhle zvětší a nechá si ji. A ten dopad je úplně jiný, než byl dřív, když se přišli na stadion podívat lidé. Ta dnešní doba má úplně jiná rizika a já úplně rozumím sportovkyním, které tím nechtějí čelit, protože to není to, proč šli dělat sport, oni šli sportovat. A nešli primárně vystavovat svoje tělo na odiv.
11: Často to potom taky může vést, a vy už jste to říkala, k tomu, že mají i ty ženy kvůli tomu psychické problémy, může to vést k poruchám příjmu potravy, jste zmiňovala body shaming jako takový, to je velké téma, které se týká samozřejmě i sportu, i českého sportu, i českých sportovkyň. Takže to je jeden z těch neblahých dopadů, třeba právě úhlu pohledu kamer televizních, které pak ty záběry přinášejí k široké veřejnosti. Odráží se to potom i na vůli žen jít sportovat a věnovat se tomu sportu?
12: Obecně se ženy, stejně jako kdokoliv jiný, stejně jako muži, chtějí cítit ve sportu bezpečně. Je to jedno z témat, která jsou velmi důležitá a chtějí stejně muži jako ženy, aby byli nahlíženi respektujícím způsobem. To znamená tak, aby nemuseli čelit jakýmkoliv problémům nebo aby nemuseli řešit nějaká rizika navíc. A z toho úhlu pohledu mi pak připadá úplně fér vlastně mít nějaké požadavky na to, jakým způsobem budu zobrazován, protože se chci opravdu soustředit jenom na to, jaký sport dělám. A já bych tady možná zmínila Barboru Hermanovou, pokud bych mohla, plážovou volejbalistku, která v českém prostředí tohle téma výrazným způsobem otevřela. Ona se stala partnerkou ve dvojici Markety Nauš-Slukové, jiné beach volejbalistky, která předtím měla jinou sportovní partnerku a vedlo to už od začátku vlastně k takovému nepříjemnému přijetí Barbory Hermanové v tom poli. A přidalo se k tomu ještě to, že někteří upozorňovali na to, že se jim zdá, že má nějaké kilo navíc, že prostě na břiše možná někde něco má. A ona mluvila o tom, jak potom přemýšlela o tom, jednak teda bych chtěla každému doporučit, aby se ty fotografie podíval, protože Barbora Hermanová vypadala vždycky výborně. A to je jedna věc. A druhá věc, ona říkala, že pak už se jenom soustředila na to, aby nějak vypadala, aby prostě to břicho náhodou nebylo nějak vidět. A
11: že se na to víc soustředila, než na ten výkon.
12: Přesně
11: jako
12: tak,
11: takový.
12: Na ten výkon jako takový.
16: I když nějaký kilo nad já mám a jsem si toho vědomá, tak jsem si s tím začala pracovat i po té mentální stránce.
12: Přece nechcete takhle sportovat a v těchto podmínkách.
16: Naučila jsem se nečíst diskuze, nekontrolovat články. Myslím si, že to je asi to nejlepší, co sportovci můžou udělat.
11: Já se vrátím k Sydney Sweeney a využiju toho, že se věnujete médiím dlouhá léta, protože mnoha lidem může být Sydney Sweeney trnem v oku taky kvůli tomu, že je registrovanou republikánskou voličkou a už v minulosti se jí zastal prezident Donald Trump v trošku jiné kauze. Ona si loni v reklamě oblékla džíny American Eagle a doprovodil to slogan Mám dobré džíny, přitom ty džíny foneticky v angličtině zní stejně jako geny. Kvůli jejím modrým očím a blondětým vlasům pak vzduchem letala různá obvinění z rasismu a podobně. A i teď, jako tehdy, to médii hodně proletilo, to, co se odehrálo teď v té reklamě na Novik. Do jaké míry to může být obrazem mediálního zprostředkování té skutečnosti, že to vzbuzuje takové emoce?
12: Je to rychlá zkratka a já bych tady chtěla říct, že je mimořádně nešťastná, protože jenom víc polarizuje situaci společnost a odpoutává pozornost od toho tématu jako takového, protože samozřejmě může to posloužit jednak jako určitá výmluva. Podívejte se, oni se na ní soustředí jenom proto, že je ve skutečnosti registrovanou voličkou republikánské strany a zastává se jí Donald Trump. To může posloužit velmi rychle a z druhé strany přece tohle nálepkování podle toho, koho volíme, by tady v tom případě vůbec nemělo hrát roli, protože s tím nijak nesouvisí. Ona nevyjadřuje svůj politický postoj tím, co dělá. A to, že se vlastně takové věci propojí, já, jak jste řekl, věnuju se médiím dlouho, já rozumím tomu, jak to vznikne. Je to chytlavé, když potřebujete, aby někdo ten váš obsah přečetl, tak vlastně to může být dobrá zkratka, jednoduchá, ale není to něco, co by primárně mělo patřit k sobě.
17: Vy jste říkala, že to odpoutává pozornost. Mm-hmm. Odpoutává to taky pozornost od toho hazardu? Což je teda problém sám o sobě.
12: To je jedna z věcí, kterou já považuji za absolutně nejnešťastnější na celé té věci. Jak málo se píše o tom, že ve skutečnosti se jedná o společnost, která se zaměřuje na sportovní sázky a jak málo se píše o tom, že z kurzového sázení nebo ze sázení na sport a zejména z toho online může vznikat závislost, což není něco, co bych tady vymýšlela, ale vlastně věc, která je podložená i daty, ať už u nás nebo v zahraničí. Online sázení, zejména u mladších mužů na sport jako takový, velmi rychle na sebe nachytává různé závislosti. Víc než třeba, když hrajete nějaké běžné hry, teď myslím, že třeba máte nějaký los, si koupíte, tak běžná loterie, koupíte si los a ten si setřete. Takže to závislostní chování vzniká mnohem rychleji právě na online sportovním sázení a pro ně je určená Sydney Sweeney pro konzumaci vlastně lidí, kteří se budou koukat a bude se jim líbit ta žena, která reprezentuje ten sázkový biznis. Já jsem zaregistrovala, že jsem mluvila o tom, že vlastně ta firma nemá takový dopad do větší, širší populace a že právě chce nachytat na Sydney Sweeney ty svoje nové sázkaře.
17: Není, závěrem se ptám, není povzbudivé, že sportovkyně, které s tím nesouhlasí, že takto Sydney Sweeney reprezentuje to, jak se mluví o sportu v médiích, do jisté míry, je to spojené s hazardem, ale bavíme se o sportovních sázkách. Tak není povzbudivé, že se ozvali a že ta kritika tu je a že to v médiích probíráme a že se o tom bavíme? Možná by to před 10-20 lety tak nerezonovalo.
12: V tom máte pravdu. Já si myslím, že to je jedna z těch velmi pozitivních věcí celé té kauzy, že to téma je probíráno kritickým způsobem a že my tady dva spolu nesedíme s tím, že se budeme smát všem těm sportovkyním, které se ozvaly, jak jsou zakomplexované feministky a měly by prostě hrát v něčem úplně zakryté. A tak by jim bylo dobře.
17: A to bychom nedělali ani před těmi 10 lety.
12: Že tady sedíme, my dva ne, ale věřím tomu, že by tady klidně mohl sedět někdo jiný a mohlo by ho to výrazně pobavit. Takže je to vlastně dané tak, že sportovkyně jsou nahlíženy jako legitimní hlas v té debatě a je jim vlastně přiznávána ta hlavní role. A to je hodně povzbudivé.
17: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla, že jsme to mohli společně probrat.
12: Díky za pozvání, nashledanou.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Alice Němcová-Tejkalová z katedry žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se už dlouhé roky věnuje médiím a sportu. Já jsem se jí ptal na novou reklamní kampaň americké herečky Sydney Sweeney, která naštvala nejen vrcholové sportovkyně. A mě zajímalo, proč. Další týden se Vinohradskou 12 končí, všech pět témat, která jsme probrali, najdete u nás na webu i rozhlas.cz, tak jako vždycky a i v podcastových aplikacích. Po víkendu se přihlásíme zase s novou epizodou, novým příběhem, novým tématem k diskuzi. Naslyšenou v pondělí.

0: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávy připravila Denisa Hergeslová.
3: Americký velvyslanec při NATO kritizoval Česko za nedostatečné výdaje na obranu. Lékaři před chřipkovou sezónou doporučují očkování. Čeští tenisté hrají s Američany v Davis Cupové kvalifikaci 1-1 na zápasy. Zítra bude polojasno, teploty 19 až 24 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Americký velvyslanec při NATO kritizuje Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Matthew Whitaker to řekl na bezpečnostním summitu v Praze. Washington od spojenců očekává vydávat na obranu 5% HDP. Česko ale plánuje pro příští rok pouze 2%.
5: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku.
6: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
5: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Americkému zástupci prý dnes situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5 % HDP. Dalších 1,5 % má jít například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
3: Sezóna respiračních nemocí se blíží. Podle lékařů by lidé měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale například proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
7: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
8: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování, tak je o to zrádnější právě u seniorů.
7: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
9: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
7: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: Činoherní studio v Ústí nad Labem zahájilo 55. sezónu. Divadlo chystá 3 premiéry. Brechtovu hru Svatá Johana z Jatek, autorskou inscenaci Dopamin a taky Drákulu. Téma sezóny Kdo nám vládne souvisí podle uměleckého šéfa Michala Háby s děním ve světě.
10: Sport. Čeští tenisté hrají v Praze v Davis Cupové kvalifikaci s Američany 1-1 na utkání. Menšík nejprve podlehl Tienovi 2-6 a 4-6. Lehečka poté porazil Sheltona 2-6-4. Jiří Lehečka si po výhře pochvaloval, jakým způsobem těžkým zápasem prošel.
11: Prostě asi jeden ze splněných snů, ale

0: postupoval jsem na ten kurz s tím, že chci jít vyhrát a chci přinést ten bod do té šatny. Jsem moc rád, jakým způsobem se to vyvíjelo a určitě to nebyl vůbec jednoduchý zápas, přece jenom byl tam přede mnou strašně těžký soupeř, který doopravdy, jak jsme viděli v posledních týdnech, je schopný na tvrdém povrchu hrát neskutečnou úroveň a proto jsem strašně šťastný, jak se to vyvíjelo a jak jsem to dotáhl.
1: Utkání Česko-Spojené státy bude pokračovat zítra ve 14 hodin a hokejisti Kladna slaví v této sezóně druhé extraligové vítězství. Spartu Praha doma zdolali 3-2 po nájezdech. V dalších pátečních zápasech Třinec porazil Brno 6-5, Olmouc Plzeň 3-2 v prodloužení, Pardubice vyhráli v Litvínově 3-1, Karlovy Vary v Mladé Boleslavi 4-1 a České Budějovice v Hradci Králové 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1, na Vysočině a taky za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice. Překážka 78. kilometr v levém pruhu. Měl by to být provaz, případně upínací popruh. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice. Stále překáží odstavené osobní auto. Na 17. kilometru blokuje levý pruh. Je u něj silničářská šipka. Na D1 v Brně směr Ostrava na exitu 196 Bratislava. Hustý provoz, zřejmě je to kvůli kilometrové koloně na D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy. A silnice 18 s Příbrami do Rožmitálu pod Třemšínem. Podle policie neprůjezd. Uzavírka je mezi odbočkou na obec Lás a Vranovicemi. V úseku zasahují záchranáři u srážky dvou osobních aut. Pokud to omezení trvá, osobním autem se dá objet přes Vysokou u Příbramě a Třebsko. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty dosáhnou na 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. To byly zprávy. A ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
5: A hned se vás zeptám, rádi mluvíte o jídle a taky si ho náležitě dokážete vychutnat? Pokud ano, poslechněte si určitě za hodinu reprízu hosta radiožurnálu. Moderátor Libor Bouček si povídal s šéfkuchařem Pavlem Trdelem ze strakonické restaurace Sůl a řepa. Vaří tam totiž z lokálních surovin, nakládají, suší a fermentují a snaží se zkrátka vyžít téměř všechno, co se do kuchyně dostane. A tak si ten rozhovor určitě poslechněte už za hodinu.
2: Večerní radiožurnál
6: a Zuzana Burešová.

0: Extrémní podmínky, jako silný vítr, mráz, musí vydržet budova v Antarktidě. Jak by mohla vypadat budoucí česká stanice na nehostinném jižním kontinentu, navrhli studenti architektury Vysokého učení technického v Brně. Postavili její prototyp ze stovek dílů. Samotný modul do Antarktidy nepojede, zůstane v Brně jako vzdělávací a popularizační centrum českého polárního výzkumu.
1: Vcházíme teď do prototypu modulu Polární stanice.
2: Prototyp Polární stanice pro výzkum na nejjižnějším kontinentu mi ukazuje vedoucí projektu Martin Kaftan z Fakulty architektury VUT.
1: Je to vlastně určený jako technická budova na ostrově Nelson.
2: Právě tam českým vědcům zatím chybí zázemí, které mají na druhé české základně na ostrově Jamese Rosse. Podotýká manažer Českého antarktického výzkumného programu Pavel Kapler z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
3: Na ostrově Jamese Rosse máme plně funkční, krásnou stanici. Na ostrově Nelsonově začínáme téměř od nuly. Ta infrastruktura, která tam momentálně je provizorní a ty podmínky jsou tam teda velmi drsné.
2: Podle Kaftana počítá návrh s větrem, ale také s vysokou vlhkostí, proměnlivými teplotami a silným UV zářením.
1: Ta geometrie upravena tak, aby minimalizovala tím porivům toho větru, je to trošku aerodynamické.
4: Když si představíme, že stojíme venku, tak to je taková tmavá až futuristická budova velmi specifického tvaru.
1: Ty skosené plochy jsou určené potom k solárním panelům a mají optimální vlastně náklon vůči tomu slunci, které je tam relativně nízko.
2: Stovky vzájemně propojených kazetových dílů vyrobilo speciální robotické rameno Kuka. Přípravou výroby, podkladů a laděním jednotlivých dílů se zabýval student Jakub Brámy z VUT.
5: Stavebnicový systém, kdy vlastně se z překližkových desek vyřežou různé díly a vlastně se z toho potom se skládají různá ramena a boxy, aby se z toho vytvořila prostorová konstrukce.
2: Do Antarktidy tento modul nezamíří. Zůstane v Brně pro popularizační a vzdělávací aktivity, vysvětluje Pavel Kapler.
3: Tento úžasný modul nám ukazuje, jak by to mohlo být, kdyby byl svět ideální a kdyby Antarktida nebyla tak krutým místem. To, co tam potom vznikne, a věříme, že ve spolupráci zase s architekturou Vysokého učení, tak bude pravděpodobně jednodušší.
2: Modul vznikl pro Český antarktický nadační fond a lze si ho příští týden v pátek prohlédnout na Noci vědy na Fakultě architektury VUT v Brně. A kdo se chce dozvědět víc o českém polárním výzkumu, může zase navštívit Geografický ústav Masarykovy univerzity na Kotlářské. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

Hokejový klub Slovan Bratislava má zájem hrát českou extraligu. Nabízí tak rozšíření marketingového trhu do zahraničí a s konkrétním návrhem přijde na konci měsíce. Píšeme o tom na našem zpravodajském serveru i rozhlas. A o dalších sportovních novinkách se dozvíte za chvíli v pravidelném přehledu. Poslouchejte proto dál Večerní radiožurnál.

0: Obhájci titulu v hokejové typ Sport Extralize z Pardubic poprvé v novém ročníku nejvyšší soutěže zvítězili. Ve druhém kole vyhráli v Litvínově 3-1. Další extraligové výsledky nabídne na úvod pravidelného sportovního přehledu František Typovský. Dobrý večer.
1: Pěkný večer. Sport. Poražení finalisté Střince doma zdolali Brno 6-5, i když v utkání prohrávali o 3 góly. V pátek taky Mladá Boleslav podlehla Karlovým Varům 1-4, Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2. Sparta ztratila na ledě Kladna 2-3 po nájezdech a Plzeň v Olomouci 2-3 v prodloužení. Čeští tenisté hrají po prvním dně Davis Cupové kvalifikace se Spojenými státy 1-1 na zápasy. Jakub Menčík nejprve podlehl Tienovi 2-6 a 4-6. Jiří Lehečka pak porazil týmovou jedničku Američanů Sheltona 2x6-4. Jakuba Menčíka mrzelo, že se mu úvodní zápas nepovedl, i kvůli velké podpoře, kterou od fanoušků v libeňské hale cítil.
2: Jo, tak bylo to skvělý, že jo, skvělý vlastně pocit mít tu podporu těch fanoušků a člověk to nezažije na turnaji, je to něco jiného, je to určitě nezvyk, ale ta podpora těch fanoušků, tak nebo ta atmosféra, tak je úžasná, takže to jsem si samozřejmě na tom kurtu moc užil, nebo respektive i při tom nástupu. To, že to nedopadlo, tak je věc druhá.
1: Utkání Česko-Spojené státy pokračuje sobotním programem. Ve 14 hodin začne 4 hry. Pak se odehrají zbylé 2 singlové zápasy. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. V premiérové nominaci nového kouče fotbalové reprezentace Santiho Denii chybí útočník Leverkusenu Patrik Schick. Ten po nepovedeném mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. Nicméně Denia po nástupu do funkce oznámil, že se s ním chce promluvit. To se stalo, jak potvrdil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
3: Moc bych to nerozebíral, protože Patrik Schick neměl zájem reprezentovat a nemá zájem reprezentovat momentálně. Takže pro nás to byla uzavřená záležitost velice rychle. My jsme to akceptovali, protože to je hráčovo rozhodnutí. Co bude v budoucnu, to se musíte možná zeptat hráče, ale my jsme s ním komunikovali, já osobně i Santi Denia.
1: Naopak nováčky v reprezentaci budou Lukáš Ambros z Anderlechtu Brusel, Roman Macek ze Sparty a Matěj Radosta z Teplic. Národní tým čekají 4 zápasy v elitní divizi Ligy národů. Úvodní duel odehrají za týden, v sobotu doma proti Chorvatsku. Fotbalisti Karviné se posunuli do čela tabulky druhé nejvyšší soutěže. V 9. kole totiž doma zdolali Kroměříž 3-2 a vystřídali na první příčce Duklu Praha, která hrála v Prostějově nerozhodně 2-2. V pátek taky Jihlava přehrála B tým Slavie 3-2. A Opava vyhrála doma nad Českou Lípou 2-1. A motocyklista Filip Salač vyhrál trénink na velkou cenu Rakouska. Ve třídě Moto 2 na okruhu ve Špilbergu porazil druhého Španěla Ortolu o 97 tisícin sekundy. Osmý muž pořadí světového šampionátu Salač zároveň prošel do druhé části sobotní kvalifikace. Velká cena Rakouska je na programu v neděli.

0: Radiožurnál je 9:30. Poslechněte si zprávy s Denisou Hergeslovou.
1: Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroků o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítingu ANO v Havířově z začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Unie taky upozorňuje, že Babiš jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým mluví o soudní moci. Hasiči v Rynholci na Rakovnicku dál likvidují požár průmyslové haly. Z místa už podle mluvčí Terezy Sýkory Flígrové nestoupá dým a zásah pokračuje uvnitř haly. Lidem v okolí i přesto dál doporučuje nevětrat. Požářiště teď osvětlují balóny. Na místě začala pravděpodobně hořet drtička plastového odpadu. Oheň se rozšířil na halu. Platí třetí stupeň poplachu ze 4. Hasiči odhadují škodu po požáru na zhruba 300 až 400 milionů korun. Rusové volí poprvé od začátku války na Ukrajině poslance státní Dumy, tedy dolní komory parlamentu. Podle prezidenta Vladimira Putina hlasování ukáže, že armádu v bojích podporují miliony Rusů. Opoziční stranu Jabloko úřady z voleb vyloučily kvůli kritice války proti Ukrajině. Začaly úpravy frekventované silnice 43 první třídy u Černé hory na Blanensku. Stávající klikatá trasa se přesune o kus dál a bude rovnější a bezpečnější. Ve stoupání směrem na Brno vzniknou dva pruhy. Práce na zakázce za 250 milionů korun potrvají 11 měsíců. Pak chystá ředitelství silnic a dálnic další úpravy.
2: Sport.
1: Mistrovství světa v biatlonu uspořádá v roce 2031 Östersund. Švédské středisko bude šampionát hostit potřetí v historii. Rozhodla o tom Mezinárodní unie IBU na úvod ze svého kongresu v Německu. Za rok budou nejlepší biatlonisté soutěžit o světové medaile v estonské OTP. Následovat budou rakouský Hochfilzen a norské Oslo. V olympijském roce 2030 se samostatné mistrovství světa tradičně konat nebude.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 se několik odstavených aut a stále neprůjezdná silnice 18 na Příbramsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice se pořád objíždí odstavené osobní auto. Na 17. kilometru pozor, blokuje levý pruh. Další auto stojí na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Chocerady, 28. kilometru, je na krajnici, zatím jen na blikačích. Na D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy čekejte hustý, pomalejší provoz, je to od D1 zhruba po první kilometr. Na D3 z Českých Budějovic do Kaplice narazilo osobní auto do pneumatiky. Nehoda je za sjezdem na Český Krumlov 153. kilometru a vše je na krajnici. A silnice 18 s Příbrami do Hrožmitálu pod Třemšínem podle policie neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě mezi odbočkou na obec Lás a Vranovicemi. Osobním autem se to dá objet přes Vysokou u Příbramě a Třebsko. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. To byly zprávy. U mikrofonu je s vámi ve večerním radiožurnálu Zuzana Burešová.
0: Tak hned vám popřeji dobrý večer a hned vám řeknu, co nás vlastně čeká v této necelé půl hodině, než začnou další zprávy, které budou tedy přesně ve 22 hodin. Tak navštívíme obnovený památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny. A víte kde? Nechám vás chvíli přemýšlet, určitě na to přijdete. No a pak si taky povíme, jak starým věcem znovu vrátit krásu. Tak ať se vám večerní radiožurnál dobře poslouchá.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

A teď přidám jednu aktuální zprávu. Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že s okamžitou platností ruší akreditace médií CNN, MS Now a Politico do Bílého domu. Na své sociální síti Truth Social to zdůvodnil tím, že tato média podle něj lžou o něm, o jeho vládě a o Spojených státech. Zároveň pohrozil, že se chystá zakázat přístup i dalším médiím.

0: Najít nové majitele starých knížek, nábytku nebo oblečení a opravit rozbité věci, aby neskončily v kontejneru. Tak to je smyslem projektu Reuse Dny. Třetí ročník začal právě dnes a je možné se zapojit po celém Česku. My jsme natáčeli v jednom pražském Reuse obchodě.
1: Do Reuse centra v Praze 11 přišla i paní Renata s malou dcerkou, která si tady hraje s vláčkem. Proč chodíte ráda do tohoto obchodu?
2: My hlavně využíváme Reuse, že sem dáváme věci, protože samozřejmě s dětma člověk toho má spoustu, co nepoužije a spoustu věcí není ani zničených.
1: Na oblečení se sem přišla podívat i paní Dana z Prahy. A jakou kvalitu tady ty věci podle vás mají?
3: Přijde mi, že zrovna tady v Reuse obchodu ta kvalita je dobrá, že to není takové skladiště jako odložených věcí, to v žádném případě.
1: Je to obchod, který má asi 200 metrů čtverečních, jeho spoluzakladatelem je Jaroslav Zíta. Zájemci tu najdou veškeré zboží od oblečení, hraček pro děti, knih, nábytku, vybavení do domácnosti. Co dalšího tady lidé můžou najít?
4: Přidal bych dekorace do domácnosti, batohy, boty.
1: Není to jenom obchod, kde lidé můžou koupit anebo se zbavit věcí, ale má to i určitý socioenvironmentální přesah.
4: Nové spolupracujeme s Klokánkem, kde máme konkrétní spolupráci tady s Klokánkem na Praze 11. Tam už jsme schopni darovat konkrétní věci konkrétním dětem.
1: A právě na to, jak předcházet vzniku zbytečného odpadu nebo používat věci opakovaně, upozorňují Reuse Dny, které potrvají až do 8. října. Konají se po celém Česku a lidé se můžou zapojit do workshopů, zkusit si třeba opravit starý nábytek nebo takzvaně vysvapovat, tedy vyměnit staré věci za jiné. Reuse Dny jsou už letos po třetí a zapojuje se do nich stále víc měst i lidí, pokračuje provozní ředitelka Reuse Federace Anika Chalupská.
5: Společnými silami bylo zachráněno bezmála 3,5 tuny věcí, proběhlo 40 nejrůznějších přednášek a workshopů a oslovili jsme více než 3000 lidí.
1: Podobné akce chtějí upozornit na principy a význam takzvané cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i suroviny pro další použití. Zároveň tento systém navrhuje všechny budoucí výrobky už na začátku tak, aby zůstaly v oběhu co nejdéle. A v Česku se to docela daří, říká na základě dat z Eurostatu ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michaela Kloudová.
6: Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály, které v ekonomice používáme, pochází z recyklace místo z nově vytěžených surovin. Jsme v Čechách nad průměrem Evropské unie, ten průměr je kolem 12%.
1: Za posledních 10 let se Česko v tomto směru zlepšilo o skoro 8%. Bodů. Společně s Německem jsme tak v Evropské unii na 8. příčce. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

Můžu snad říct i za vás, za všechny, že všichni známe jméno Josefa Lady. Byl to ilustrátor, malíř, scénograf, spisovatel. Máme s ním spojené hlavně Vánoce, knížky dětských říkadel a taky Dobrého vojáka Švejka. Námětem více než poloviny z 15 000 kreseb, 600 obrazů je zima. Další reportáž večerního radiožurnálu bude právě o Josefu Ladovi a jeho dceři Aleně.

0: Obrazy, nahrávky, ukázky z filmů a také interaktivní prvky. V Hrusicích se pro veřejnost otevřel obnovený památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny. Objekt i přilehlá zahrada prošly roční rekonstrukcí.
1: Pokud se pamatují, měl jsem jako malé děcko tuze málo opravdových hraček. Malou plechovou lokomotivu.
2: Takhle vzpomínal Josef Lada na své dětství v archivní nahrávce z roku 1951. Prožil ho v Hrusicích a v domě, kde teď sídlí jeho památník, za svého života pravidelně trávil léto.
1: Ale mne to nijak netrápilo.
2: My teď stojíme s Blankou Šubrtovou, která tady v muzeu provází u stolečku s telefonem, který když zvednu, tak v něm uslyšíme nahrávku Josefa Lady.
3: Kdy jsem poprvé něco nakreslil? Na to se již nepamatuji, ale vím dobře, že jsem ještě nechodil do školy a už jsem počmáral kdejaký kus papíru.
2: Co dalšího za interaktivní prvky tady teď nově je?
4: Toto zajímavé dioráma, kde vlastně zájemci se můžou podívat, jak vznikaly jeho obrázky, protože Josef Lada byl velice pečlivým, precizním, takže ten každé to téma cizeloval. A takhle vlastně vznikal tady triptych s českou krajinou.
2: Tady na dřevěný stůl se promítá tady taková animace s obrazy Josefa Lady.
4: Je tady i koutek pro děti, kde si prostě mohou hrát.
2: Na slavnostní otevření památníku se přišel podívat i malířův vnuk Josef.
5: Mně se to líbí, je to nový, jako člověk, jako říká, mladší si na to zvyknou, protože to znají, že jo, my starší jako to bereme jako úplně něco novýho, zvláštního, ale říkám otevřeně, že se mi to líbí.
2: Kromě nové výstavy je upravené i okolí budovy, popisuje ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
6: Vzniklo parkovací stání, který nám tady chyběl, revitalizace zahrady, kde se vlastně část té zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a ještě nový zpevněný plochy.
2: Středočeský kraj zaplatil za práce necelých 18 milionů korun. Přispělo i Ministerstvo kultury. Z Hrusic Richard Webs, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Just a perfect day. Drink sangria.

0: perfect day. Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravila Denisa Hergeslová.
1: Hasiči dál zasahují u požáru v Rynholci na Rakovnicku. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval lídry parlamentních stran před měnící se ruskou hybridní hrozbou v Evropě. Třinečtí hokejisté porazili Brno, hloučili se legendy ocelářů Vrána a Dravecký. Zítra bude polojasno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku hasiči zatím nemají pod kontrolou, do okolí se ale nešíří. Na místě zasahuje přes 100 hasičů, vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze 4 možných. Lidé v okolí by neměli větrat. Podle mluvčí hasičů, které zjistí Kory Flígrové, chemici naměřili v ovzduší nadlimitní hodnoty škodlivin. Hašení bude zřejmě trvat až do rána. Jednotky vyvážejí z haly plastový odpad, aby bylo možné celý oheň uhasit. Škoda by se ale podle předběžného odhadu mohla dostat až na 400 milionů korun. Jde o stejný areál, kde loni hořela skládka. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před sílící ruskou hybridní hrozbou v Evropě a ve Francii. Macron to řekl po schůzce s lídry parlamentních stran a kandidáty v prezidentských volbách, které Francii čekají na jaře. Macron politiky informoval o dopadech války na Blízkém východě a Ukrajině.
3: Ruská agrese a hrozby v Evropě se mění. Dronový útok na vlak s cestujícími z Kyjeva, pokus o útok na letišti v Lipsku, který ztroskotal a neměl výraznější následky a ze kterého německé služby obvinili ruskou GRU.
4: Francouzský prezident Emmanuel Macron pověřil vládu, aby připravila plán na zabezpečení kritické infrastruktury i průmyslových a technologických center. Podle ní ruské hybridní útoky nezůstanou bez odpovědi. Zatímco ukrajinská válka zhoršuje bezpečnost Evropy, válka na Blízkém východě podle prezidenta zvyšuje ceny pohonných hmot. Cena za litr nafty se ve Francii blíží v průměru k 60 korunám za litr. Podle lídra opozičního národního sdružení Jordana Bardelli vláda situaci dostatečně neřeší. Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Česko večer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí, informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Poskytnutí materiální pomoci schválilo ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí. Do odříznutých oblastí Nepálu Česko poslalo deky, karimatky a skládací postele, říká mluvčí Posekaná.
5: Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Deky, karimatky i postele proto předně poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy.
1: Kvůli povodním zemřelo v Nepálu přes 1400 lidí a tisíce dalších se stále pohřešují. V Bratislavě padl nový světový rekord. Estonec Jan Rose 12 hodin chodil po úzkém popruhu nataženém mezi Bratislavským hradem a mostem SNP, takzvané Slackline. Tam a zpátky se pohyboval ve výšce zhruba 100 metrů. Celkem tak ušel 14 kilometrů a 700 metrů.
2: Sport.
1: Hokejisté Třince porazili ve druhém kole extraligy na domácím ledě Kometu Brno 6-5. Nejdřív vedli 2-0, ale pak prohrávali 2-5. Věnovali výhru loučícím se legendám ocelářů, útočníkům Vránovi a Draveckému. Ti nastoupili na první 13-sekundové střídání. 5 titulů v řadě za sebou získal Třinec pod vedením kapitána Petra Vrány a ten po první třetině vzpomínal.
6: Strašně moc hezkých zážitků, samozřejmě ty tituly, všechny ty cesty za titulem. Všechny ty historky, všichni ty lidi okolo, spoluhráči, co tady někteří nejsou, už kluci, co tady jsou, lidi okolo. Myslím si, že jsme opravdu

0: fungovali úplně neskutečně, takže převážně pozitivní pocity.
1: V dalších utkáních Mladá Boleslav podlehla Karlovým Varům 1-4, Litvínov Pardubicím 1-3, Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2, Sparta ztratila na ledě Kladna 2-3 po nájezdech a Plzeň v Olomouci 2-3 v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D3 u Českých Budějovic a nehoda na silnici 12 na Kolínsku. Dálnice bez kolon, rozjela se i D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy, tvořila se tam kolona. Na D3 z Českých Budějovic do Kaplice stojí nákladní auto s defektem. Za sjezdem na Český Krumlov 157. kilometru, zřejmě mimo jízdní pruhy. Naopak na D1 z Prahy do Brna na 17. kilometru před chvílí odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Na D1 z Prahy do Brna pozorněji u sjezdu na Chocerady na 28. kilometru stojí na krajnici osobní auto bez paliva. Je to v zatáčce auto jen na blikačích. Na silnici 12 z Prahy do Kolína čekejte komplikace. Za Českým Brodem u odbočky na Kouřim se srazila dvě osobní auta a jedno z nich je na boku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů a na horách bude kolem 15. Takové byly zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi dál Zuzana Burešová.
4: Je to až pohádkový příběh. Od malička chtěl být kuchařem a stal se jim. Působil v Německu, v Itálii a jeho kreativitu by člověk možná čekal v odvážném trendy hotelu ve velkém městě. On ovšem stvořil před pár lety pevný bod pro start šumavského výletu. Díky němu tvrdím, že ve Strakonicích stojí za to se zastavit. V jeho restauraci Sůl a řepa se určitě zastavíte a kromě toho, že se dobře najíte, tak se neustále ptáte. V loni získal ocenění Zelená hvězda Michelin, která oceňuje přístup k surovinám a ekologii jako jeden ze 4 provozů v Česku. A dnes je hostem radiožurnálu Pavel Drdel. Přeji vám dobré ráno.
5: Krásné ráno.
4: Je 9 hodin a 7 minut a vy jste tady. Je pátek. Nebudete v restauraci chybět?
5: Já se 100% od toho provozu budu vracet. Dneska teda, tak já pozdravím kolegyni, kterou jsem to nechal teda upuštěnou, ale věřím, že to zvládne a hlavně je se mnou 9 let, což je krásný číslo na mladého člověka. 9 let na jednom místě vydrží.
4: No, já se musím zeptat, jak moc je ta přítomnost šéfkuchaře vyžadována? Jak moc tam opravdu vy musíte být, když je otevřeno?
5: Je to asi hlavně tím, jakýma lidma se obklopuju. Teď mám štěstí, obklopuju se skvělýma lidma, takže mám vlastně svoje směny a když vlastně nepracuju, tak tam samozřejmě docházím, protože práce šéfkuchaře ještě znamená kontrolovat zboží a samozřejmě občas na to dohlídnu, jestli to všechno tam probíhá tak, jak chci, ale to důležitý, ty lidi mají moji plnou důvěru a dávám jim to hlavně najevo. V tom jsem se třeba změnil, dřív jsem to neměl, že jsem tolik nekomunikoval a ta komunikace se u mě zlepšila. Takže to takhle skvěle jako funguje.
4: No ale já si umím představit, že spousta lidí, která sleduje tu českou gastroscénu, tak vyrazí do Strakonic a vyžaduje vaši přítomnost, abyste přišel a tak, jak se sluší a patří, pozdravil ty hosty, zeptal se, jestli to chutná, tak asi je to ta, dá se říct, role, kterou šéfkuchař musí vykonat. Že je to jako, tak jako ten zákazník oči?
5: Je to pravda, protože část lidí se opravdu na mě těší, ale tak samozřejmě fungují dneska, když už k nám někdo takhle cestuje, fungují ty rezervace, takže občas mě vyžádají a bydlím opravdu kousíček od práce. Říkám, že kdybych měl větší odvahu, tak ten náš park přeběhnu v pyžamu a můžu jít rovnou pracovat. No. Takže docházím i o tom víkendu, když třeba s nikam nevycestujeme třeba se ženou a s pejskama, ale i o tom víkendu se tam objevuju. A samozřejmě velmi rád si s těmi hostama povídám, dojdu je pozdravit. Pro mě je to příjemný hlavně, že přijedou k nám do té restaurace.
4: Přinesla ta proměna gastroscény, kdy se šéfkuchařů stávají poprávu, musím říct, uznávané osobnosti, protože fakt něco dokážou, něco, co člověk okamžitě zažije. Tak přinesla ta doba i to, že najednou musíte vy, založení možná trošku introvert, hrát toho šéfkuchaře, dělat ta gesta, musel se tohle třeba naučit?
5: Tak já jsem pořád si myslím přirozený, ale změnilo se to, to musím přiznat, protože my jsme byli jako ty zastrčený v těch kuchyních a to já si myslím, že jste pomohli vy nám v rádiu, pomohla samozřejmě i televize, když se ty kuchaři vlastně začali objevovat na televizních obrazovkách, samozřejmě takový ty různý soutěže, ke kterým já teda trošku mám samozřejmě malinko výhrady, ale díky za tyhle ty kroky, protože už můžeme vlastně mluvit o naší práci, přiblížit ten život v té kuchyni vlastně těm divákům, posluchačům a především to, z čeho vlastně vaříme, nebo ten náš příběh, protože si myslím, že nejen samozřejmě umíme, aby to neznělo jako sobecké, ale u hromadu kuchařů ten příběh je opravdu velmi jako zajímavý.
4: Myslím si, že o těch výhradách se můžeme bavit, ale také nemusíme, ale co je neoddiskutovatelné, je to, že ten posun šéfkuchařů směrem k hvězdám a ke známým osobnostem, tak řekl bych, vrátil ten velký význam a punc slovu řemeslo. A to si myslím, že je úplně skvělé, protože to bylo možná podceňováno v těch letech 90. Ale najednou člověk je šťastný za to, když se jeho dítě řemeslu věnuje a funguje to. Tak za to, myslím si, stojí za to poděkovat všem těm televizním formátům, která řemesla pochopitelně zviditelňují. Pavel Drdel je dnes hostem Radiožurnálu. Budeme si povídat, co znamená zelená michelinská hvězda, protože vlastně to byla poslední, která byla k dispozici. Posloucháte Radiožurnál.
2: Host Radiožurnálu.

0: Pavel Drdel, šéfkuchař strakonické restaurace Sůl a řepa, je dnes hostem Radiožurnálu. Zmiňoval jsem tady tu zelenou michelinskou hvězdu, tak co se stane s člověkem, když ji získá, jak moc velká to pro vás byla meta a jak moc často je to spíš taková mediální zkratka jenom a věc třeba trošku pomývá.
1: Tak já si začnu úplně od toho začátku. Samozřejmě viděli jsme, že Michelin guide vlastně k nám vstoupil a dlouho nic se nedělo. Přišel první mail, který přišel někdy v březnu, který jenom chtěl po nás nějaký informace a bylo ticho. A teď říjen a říkám, tak tam nejsme. A bylo to asi 18. nebo 19. listopadu, když jsem přišel nějak v 10, v půl 11. večer z práce, otevřu e-mail, tam to gratulace, že se máme zúčastnit vlastně toho předávání, jinak nic jsme nevěděli. Já si pamatuju, že teda jsem to, v tu chvíli to byla tak obrovská euforie, že jsem v ponožkách a trenýrkách stál na balkoně, tam jsem pil slivovici teda a na telefonu jsem měl samozřejmě společníky a kolegu z placu. Pak jsem to samozřejmě odnesl zdravotně, že jsem se nachladil. A pak přišlo samozřejmě to samotný...
0: Je to prokletí prostě ta hvězda.
1: Už takhle od začátku. Pak přišlo to samotné předávání, kdy upřímně jsem věděl, stál jsem pevně nohama na zemi a že budeme jenom v tom základu vlastně Michelin Selection, což pořád je obrovský úspěch na takhle malinkou restauraci. A pak oznámení od té zelené hvězdě, tomu jsem nevěřil, myslím si, že i na tom podiumu jsem brečel. Objímal jsem tam Martina Štanglu, protože ten byl pro mě na tom začátku velkou, opravdu nejen velkou inspirací, ale i takovým jako mentorem, který říkal, neboj se toho, jdi do toho takhle tvrdě, nedělej to po malých kousíčkách. Takže toho jsem tam objímal, takže to muselo asi vypadat vtipně. A tím to na chvíli skončilo. Já jsem si to plně uvědomil asi 3 až 4 dny, fakt těsně před Vánocema, mě to nějak celý jako doteklo do té hlavy a začal jsem mít z toho obrovskou radost, ale to především i za ten můj tým, ale vlastně i za sebe, za svou rodinu, protože ta cesta, kterou jsem se vydal, je fakt náročná a má jistý omezení, že člověk stráví v té práci strašně moc hodin. Tak o to větší byla pak ta radost, že tohle si někdo všimnul. A hlavně to, že někdo ocenil ty, vlastně řeknu, ty moje myšlenky v hlavě, které jsou složitý, které se pak snažím převést do jídla nebo konkrétně za tu zelenou hvězdičku do zpracování různých těch, nechci říkat zbytků, ale natí, slupek, všeho jako takhle možného. Ono je toho strašně moc, co
0: toho děláme. K tomu se dostaneme, no. Co všechno vy jste schopen zpracovat a jak komplexní to je. A myslím si, že jako když člověk vidí vaše výtvory a čte i knihu, kterou jste vydal a zná tu filozofii, tak je to vlastně přesná definice té zelené hvězdy. A u toho musel být komisaři. Vybavíte se, kdy tam byli? Máte už zpětně, jste podnikl detektivní pátrání, jestli kdo to byl, jak vypadal?
1: No, já se přiznám, že to si myslíme asi o každém hostovi. Já teda zmíním, že to máme nastavený stejně. Jo, já to řeknu, i když nám přijde pán v monterkách, to je tak úplně... toho možná ještě i radši usadíme, ale vůbec nevím, až teprve teď v únoru, kdy jsme tam měli postarší pár, tak ty se na konci odtajnili. Chtěli samozřejmě vidět nějaké dodací listy k té zelině nebo k masu, který jsme tam zrovna měli a byli obrovský sympatiáci, ale jinak nikoho jsme neodhalili.
0: Takže my si pak odhalí, jo, ty inspektoři.
1: Dobrý den, to jsme my.
0: Jenom, jak se jako odhalí, mají nějaký průkaz?
1: Měli sebou průkaz a ukazovali, jenom nám ukazovali, co si tam všechno vlastně vyplňovali od příchodu vlastně do restaurace, jak jsme na ně vlastně působili. Samozřejmě v první chvíli hlavní roli hraje ten servis, pojídlo, atmosféru, vlastně i toalety. Měli tam napsaný to takový jako číslička, jako body.
0: Co to je udržitelnost a kolik procent dokáže Pavel Drdel zpracovat, to se dnes na Radiožurnálu dozvíte.

0: Pavel Drdel je dnes hostem Radiožurnálu. My jsme stejně mladí, plus minus, mě 45 let, vám, jestli se nemýlím, 46?
1: Asi zhruba za pár týdnů oslovím 50.
0: Ne. Tak to se mnou vidíte. No tak jsme stejně mladí, ale.
1: Jsme stejně mladí.
0: Tak to říkejme. Váš táta se věnoval ekonomické profesi, vy jste měl vyznamenání na základce a přesto se si prosadil učiliště v Blatné.
1: No, to bylo trošku taky jako náročnější. Ale co strašně...
0: Jak jste to dokázal, to prosadit? Protože v těch devadesátkách si to umím vybavit, že tam byla povinnost téměř, když měl člověk takovýhle výsledky
1: tak mířit na univerzitu. Tak určitě poslouchá maminka, ale to nebude to chtít slyšet, ale já jsem po ní strašně tvrdohlavej. A snažím a takový zarputilej, takže jsem řekl, že na školu nejdu, zkrátka, a že chci vařit. No. A přiznám se, že taťka to zkousával velmi dlouho a myslím si, dneska z toho má obrovskou radost a samozřejmě teď už je v důchodu. Dneska se ještě léto užívají Blatné a pěstuje pro mě bylinky a hromadu dalších věcí, takže to já vždycky mám radost. Za prvý ho velmi rád vidím, když za mnou přijde na restauraci a teď vlastně před 14 dníma jsme si tam to u nich v Blatné užili. Trhali jsme si vlastně bazalku, kterou má úžasnou, hromadu rajčat, chodí sbírat houby, takže jsem měl i houby, takže to úplně skvělý.
0: To ale... znamená, jste ho zapojil do celého toho ozubeného
1: teď už.
0: Toho. No, ale... A kdy to přišlo, to uznání? V kolika letech?
1: Já si myslím, že to přišlo teprve před pár lety. Ono to dlouho trvalo, protože on opravdu chtěl s tím mým prospěchem, tak i tenkrát ty učitelky říkali, nauč nějak v žádném případě, jako to je gympl a pak na výšku, nebo co chtěla mamča, tak abych šel dělat češtinu a literaturu. Tak jsem šel vařit, pak samozřejmě ta cesta do té Itálie, kdy jsem teda zdrhnul úplně od toho řemesla a to si pamatuju, že se teďka chytal za hlavu a říká, ty nemůže držet ani šrubovák a chce jít někam montovat motorky. Jo. Mm. Takže já jsem mu dával vždycky takovýhle, jako nechci říkat jako rány, ale vždycky jsem mu dokázal překvapit, což dokážu ty rodiče překvapit. Nejen rodiče, i do dnešních dnů.
0: Co byla ta optimální představa člověka, kterému je 15 let, že z něj bude? Proč to učiliště a co bylo na konci té vize, že jsi si tak prosadil tu cestu? Byla to vlastní restaurace, jaká?
1: Tak to já jsem si ani tu restauraci úplně v 15 nepředstavoval, ale mě fakt strašně bavilo vaření. Já jsem vždycky zlížel k babičce. Trávili jsme tam vždycky prázdniny. A byl jsem fakt fascinovaný tím, že šla ráno, fakt si věci natrhala na zahradě, uvařila z toho, samozřejmě některé jídla jsem jako nechtěl jíst, to se přiznám, a nebo mě bavilo, že když dělala lívance nebo palačinky, tak se vždycky na kole jelo za Blatnou a jelo se do lesa a šlo se trhat maliny, borůvky, ostružiny a to mě strašně bavilo a pak mi to v tom jídle obrovsky chutnalo, takže to byla taková asi, si myslím, že ta babička byla u mě hnacím motorem a hlavně já i od těch 15 to ještě vlastně pomalu končily restaurace a jídelny, ale narazil jsem na naprosto skvělý lidi, nejen na té praxi, ty kuchaře letitý, ale na skvělý i učitelky, jo, který asi, nechci říkat, že jsem měl tenkrát nějaký potenciál, ale oni to asi ze mě vycítili a opravdu dělali všechno pro to, aby to ze mě vytáhli. To. Takže tím
0: no dobře, ale pak přišly pizzerie, pak přišla velkoprovozová kozlovna, tak tam nikde nevidím tu myšlenku té restaurace. To vás ten velkoobjem jako štval, že si říká, já to prostě zkusím jinak?
1: Ona ta myšlenka se začala objevovat právě v té Itálii. Jak jsem říkal, utek jsem z řemesla, ale tam jsem se stejně k tomu vrátil a najednou jsem viděl, že to tam je úplně jiný svět. Já řeknu šéf kuchař se doslova mazlil s ryčatama, který mu přivezli z kilometr vzdálení farmy a ještě říkal, šáhni si, jak je to nahřátý tím sluníčkem. Kousni do toho, tam cítíš ten italský sklon toho sluníčka. A oni to na mě přenesli, jako obrovsky. A pak, když teda jsem se vracel, tak jsem vlastně už ani nechtěl do žádný jako nějaký italský kuchyně, do nějaký pizzerie. Já jsem tohle, co jsem tam v úzovkách nasál, chtěl aplikovat tady v Čechách. Samozřejmě jsem skončil v pizzerii a to jsem zkoušel, jako že si zavaříme rajčata, nebo že si je budeme sušit, nebo něco takového.
0: A přišel Adam.
1: A byl s tím obrovský problém. Jo, to nebudeme dělat, na to není čas, musíme vyrábět peníze, rajčata koupíme, nebo nám je přiveze nějaký no-name zelinář. A ono mi to začalo ubíjet. Jo. Takže jsem se rozhodl, že s italskou kuchyní skončím. Přišel jsem teda do té písecké kozlovny, kde to fakt jelo ve velkém, ale zase z druhé strany všechno má svoje plusy, mínusy. Tam jsem se naučil řídit větší tým, dělat ve stresu, uklidňovat třeba z nějaký vyhrocený situace, ale bylo tam hodně masa a tam už tam fakt ta myšlenka byla s tím, že chci vlastní restauraci.
0: A jsme u toho, ta přišla, toho masa v té restauraci není mnoho, ale přesto zůstává a jestli něco nesmírně poutavé, tak je to propojení Pavla Drdela a restaurantu Sůl a Řepa s těmi dodavateli. Řekl bych, že to propojení s jižními Čechami a s Novohradskými horami a s dalšími kouty je naprosto unikátní a my se o něm na Radiožurnálu budeme povídat.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
2: Tisíce aktivních zpravodajů.
3: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
2: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
3: Ráno každých 15 minut. Přes den každou půl hodinu.
2: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
3: 800 553 553.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál je 10:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
5: Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Řekl to na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% hrubého domácího produktu. Babišova vláda plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2% HDP. Odvolací soud potvrdil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti psychiatrovi Janu Cimickému. Podle rozsudku během přibližně 40 let lékařské praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Nejdřív v psychiatrické nemocnici Bohnice, později v Centru duševního zdraví Modrá Laguna, které sloužil. Rozsudek je pravomocný, advokát Cimického Miroslava Kučerka, ale zváží dovolání k nejvyššímu soudu. Šéf švédského parlamentu Andreas Norlén pověřil sociálně demokratickou lídrini opozice Magdalenu Anderssonovou sestavením nové vlády. Podle agentury AP to vzhledem k napětí uvnitř levicového bloku bude složitý úkol. Středolevá opozice minulou neděli těsně zvítězila ve volbách do švédského jednokomorového parlamentu. Dosavadní švédský premiér Ulf Kristersson ze středopravicových umírněných po potvrzení volební porážky oznámil demisi. A policisté pátrají po 14-leté Lence Řezníčkové z Českých Budějovic. Ve středu večer odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Informovala o tom policejní mluvčí Lenka Krauzová. A dívka by na sobě měla mít bílé triko, bílé tepláky, černou bundu, bílé boty a malou černou kabelku. Má hnědé oči, hnědé vlasy, výrazně nalíčené rty a obočí. A fotografii dívky najdete na webu policie. Jakékoliv informace volejte na linku 158.
2: Sport.
5: Tenista Jiří Lehečka srovnal stav Davis Cupového utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Jakuba Menšíka se Tienem přehrál americkou jedničku Sheltona 2x6-4. Zápas bude pokračovat zítra odpoledne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a ve 14 hodin začne souboj deblistů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na dálnici D1 u Brna a neprůjezdná silnice 12 na Kolínsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice stojí nákladní auto kilometr 179,5 na krajnici u protihlukové zdi na Blikačích. Na D1 z Prahy do Brna pozorněji u sjezdu na Chocerady na 28. kilometru stojí na krajnici osobní auto bez paliva, je tam jen trojúhelník, zřejmě řidič stojí poblíž mimo dálnici a mává telefonem, případně baterkou. Silnice 12 z Prahy do Kolína neprůjezdná. Za Českým Brodem u odbočky na Kouřim se srazila dvě osobní auta. Jedno je na boku, na místě záchranáři. Možná objízdná trasa vede přes Kouřim a Žabonosy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu Libora Boučka.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Pavel Drdel z restaurantu Sůl a řepa, restaurantu, který byl oceněn poslední zelenou hvězdou Michelinu, protože ty zelené hvězdy se od letošního roku už nebudou udělovat na hradě kategorie Mindful Voices, která by měla upozorňovat na ty kuchaře, kteří vychází vstříc tomu okolí. Já se bojím toho označení, milý Pavle. Udržitelnost, ekologie, i když to tam jednoznačně patří, ale mně to upřímně přijde jako selský rozum, že se snažíte využít ty suroviny, které jsou v okolí. Vy sám si říkáte kolem 90% těch surovin, které dostanete. Tak se omlouvám, jo, ale co je těch zbylých 10%? Co je nenahraditelné?
1: No, tak tam je 100% zatím skrytá sůl. Je to i cukr, protože to, jak jsme byli obrovský vývozci cukru, tak to dneska trošku jako vymizelo. Jsou to nějaký druhy, samozřejmě koření, a to já si myslím, to je asi všechno.
0: Jinak se dá sehnat vlastně úplně vše v tom okolí dojezdovém od Strakonic, kde sůl a řepa je. No, jak to vlastně vypadá? Co všechno vy zpracujete? Tam je jeden z těch nádherných příběhů, tuším, že to je ten seller z Novohradských hor, tak tam se to dá krásně ilustrovat, jak vycházíte i vstříc tomu farmáři. Tak jak to vlastně probíhá, ten vztah s tím člověkem, co ten seller třeba vypěstuje?
1: Konkrétně vlastně s tím Karolem máme skvělý vlastně vztahy. Tohle je celý vlastně založený na tom vztahu vlastně kuchař a farmář. Protože měli jsme taky nějaký dodavatele, ale úplně tam neproběhla nějaká vzájemná chemie. Samozřejmě já si dneska i kontroluju, jak oni pěstujou, v jakém vlastně režimu. Nepotřebuju, aby byl někdo úplně označený bio, i když máme sami teda dodavatele bio, ale aby tam byl opravdu lidský přístup a chování především vlastně k té přírodě. Měli jsme třeba pána, budu samozřejmě zmiňovat, který používal chemii na to hnojení, nebo když se mu nechtělo plít, tak použil chemii.
0: K čemu je to pro kuchaře dobré? Kromě toho, že to je to označení, ale k čemu je to dobré? Opravdu, proč je to dobré pro tu surovinu?
1: Ta chuť vždycky bude jiná. Já jak trpím migrénama, tak já to občas mám zesílený. Pro mě je to ta chuť, ale ta nejdůležitější věc, když porovnám celé, řeknu, z Novohradských hor a nějaký běžně koupený, my se hodně věnujeme fermentacím a z celého z Novohradských hor ta fermentace proběhne na 100%. Není tam žádný problém, ale mě ten celer je pevný, člověk to rozkrojí, to je jak voňavka, opravdu to úžasně voní. A když ten běžně kupovaný člověk rozkrojí, tak je to skoro jako guma, nemá takovou aromatiku. A kdybych měl z něj dělat nějakou fermentovanou věc, tak se s tím špatně velmi bude pracovat a nevím, jak to vlastně nakonec dopadne, jo? Protože tam samozřejmě má to v sobě nějakou tu chemii a ta chemie může naručit vlastně ten kvasný proces.
0: No ale co když ten formář nabídne, já musím mít na kvantitu, abych to prodal řetězcům, abych se dostal do toho velkého ozubeného kola biznisu. Tak co vy mu nabídnete? Je to to, že ten celer jako jeden z mála dokážete zpracovat kompletně zcela?
1: Přesně tak, je to právě o tom, jak my se domluvíme. Jsem opět rád, že tyhle naši farmáři nikdy nebudou dodávat do těch řetězců. Samozřejmě je tam snaha, ale za tu cenu oni jim to vlastně nedokážou ani vypěstovat, to je první věc. Ale pak samozřejmě může tam toho narůst hromada a musíme nastupovat v tom případě já nebo další třeba kolegové, a musíme to vlastně celý zpracovat, protože je to o té důvěře. To znamená, když jsme u toho celeru, tak použijeme i tu náď, kterou dneska už si sušíme taky, a máme zásoby nějakých bylinek na zimu. I z tý celerový nátě děláme, že ji necháme prokvasit, pak to usušíme, máme takový jako hodně aromatický prach, dělám z toho syrupy, dělám z toho oleje, dělám z toho pesta, samozřejmě přidávám i tu čerstvou, když potom máme nějakou polívku, omáčku, takhle zpracujeme celou tu náť. Co se týká slupek, tak tam je to velmi jednoduchý. Taky zvládneme udělat syrup nebo sušíme, spálíme a máme takovou jako pořád celerovou chuť, ale takovou lehce zakouřenou, nebo i ty slupky fermentujeme, takže ty slupky dokážeme zpracovat kompletně celý a ten vnitřek, tam je to bez debat, dojídel. pak to pro někoho nějakého hosta může být odrazující, když někdo třeba nemá rád celer, že tam najde tři jídla z celeru. Jo? Protože to chceme odebrat to vlastně všechno.
0: Na druhou stranu, ten, kdo nemá rád celer, tak by se neměl moc dívat na ty receptury těch nejklasičtějších pokrmů, protože mám pro něj smutnou zprávu, ten celer je skoro všude, že jo?
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Myslím, že soupeří s cibulí o to první místo a velmi často vyhrává. No, to je zelenina. On ten celer byl jeden příklad, ale dá se říct, že to využití jsou další zeleniny a je to vidět v případě, kdy člověk do soli a řepy vstoupí, tak těch sklenic s různou zeleninou je tam celá řada, jsou to stovky, možná i tisíce. Jak je to, nebo co byla největší výzva, nebo co byla větší výzva, jestli jsou to mléčné výrobky nebo maso? Protože myslím, že u těch mléčných výrobků tam to muselo trvat dlouho, ne? Protože to se zkazí, upřímně.
1: U těch mléčných výrobků tak přes léto ne, ale potom samozřejmě, když je trošku chladněji, tak si děláme vlastně tvorok, děláme si syrovátku, kterou pak můžeme třeba nebo hodně používáme. Když budu dělat kulejdu, tak vlastně nebudu dávat ocet, dám tam tu syrovátku, což je odpad, využíváme ji občas tu syrovátku i na to kvašení. U toho masa tam jediný, čemu se věnujeme, tak je samozřejmě staření masa, kdy máme zrací ledničku a používáme vlastně dvě metody, buď slaný nálev, a nebo pracujeme, což není samozřejmě český, vlastně z ušlechtilou plísní vlastně koči, kdy vlastně to maso křehčíme, ale pomůže nám to s tím zráním, takže pracujeme s tou plísní koči, která má samozřejmě další využití na různý misopasty, takže je toho opravdu hodně a to, co třeba úplně teď můžu říct klidně i novinku, ze kterou teď pracuju, což je kávová vlastně sedlina, která...
0: Kávová sedlina.
1: Sedlina, kterou my jsme dávali bokem.
0: Z toho se věští budoucnost, ne?
1: Možná to bude nějaká jako budoucnost, ale my jsme ji začali jí dávat před zhruba rokem a půl, druhý život, když jsme ji ještě nechali trošku sfermentovat, pak jsme to svařili, přidávali jsme do nějakých...
0: Moment, kávová sedlina. Vy jste ji vzali, jenom začali jste fermentovat kávovou sedlinu. A pak?
1: Pak ten nálev, co zbyl, tak jsme vlastně buď používali na nějaký barbecue omáčky nebo do omáček. Pak jsme to začali kombinovat se zbytkama z červený řepy, se slupkama. Z toho jsme dělali hodně takový jako zajímavý nealko drink. Máme ho v nabídce do dneška. A teď určitý sedliny je samozřejmě obrovský množství, takže se nám tam těch sklenic nahromadilo. A teď co zkouším, protože jsem zjistil, že kávová sedlina je úžasný tepelný vodič, takže si ji hromadím a budeme v tom, už mám vyzkoušeno, pekli jsme mrkev, která byla naprosto fantastická. To je tím, že tu vlastně mrkev celou zasypu tou sedlinou, malinko to podliju vlastně trošku slanou vodou a peču. Jo, takže takový, jako nechci říkat, návrat do přírody, když se peklo v zemi, v té zemi taky občas pečeme nějaký suroviny, ale ta sedlina ještě dostane další možnost vlastně využití.
0: Já jsem si jenom říkal, jak je pátek, že třeba lidé přemýšlí, co budou dělat k nedělnímu obědu a říkám si, jakoby začít sbírat kávovou sedlinu není úplně marný nápad. Tak díky za tip, ale myslím, že ta kávová sedlina přesně ilustruje to, jak experimentální a jak nápaditá kuchyně Pavla Drdela je. Posloucháte Radiožurnál a Pavel je naším hostem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečná překážka na dálnici D35 od Hradce Králové do Vysokého Mýta. Pozor, dejte, za sjezdem na Bíště na vozovce je nárazník.
4: Na 140. kilometru zhruba leží v levém rychlém pruhu nárazník z něčeho spadnutý. Je to tam jako vidět na poslední chvíli.
3: D35 ve směru na Vysoké Mýto, 140. kilometr v levém pruhu překážka. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte Radiožurnál. Pavel Drdel je hostem, co by šéfkuchař v těch rozhlasových relacích často šéfkuchař dává recepty. Myslím si, že tady jsme přišli s tou kávovou sedlinou, takže ti, kteří touží po receptu, musí být saturováni. Kdyby chtěli víc, tak doporučuji Postní kuchařku, ta je stále k dispozici, kde člověk zjistí, co všechno se zeleninou dá dělat. Zbývá už jediná mise nebo jediný cíl, jediná část té mise, přesvědčit děti o tom, aby jedli zeleninu, ale jde to, musím říct. Zároveň, jestli něco je charakteristické pro Pavla i pro sůl a řepu, tak je to fermentování a zavařování. Jinak v úterý je kurz. Jaký je zájem o ty kurzy ve Strakonicích? Protože to mě tak zajímá, jak moc dokáže zaujít.
1: Já si myslím, že my to máme, hlavně to máme limitovaný na těch 10-12 lidí, protože se nám stalo párkrát, když to řešilo víc lidí, tak to vždycky dopadlo nějakým průšvem, že se šlo třeba z 18 lidí. A to já právě nechci. Za prvý je to na mě, nechci říkat, že jsem trošku introvert, ale na mě je to moc, ale hlavně ten výstup ze mě je potom takový, jako řeknu, špatný a těm hostům už se potom nevěnuju. Takže teď máme daný fakt takhle striktně limit, ať se každému opravdu můžu věnovat, ať se můžeme mezi sebou bavit a máme tam vždycky nějakých 8-9 receptů, který si připraví aktuálně podle té sezóny a vždycky dáváme takový na začátek třeba nějakou jednoduchou věc, řeknu třeba fermentovanou řetkvičku, ale pak jdeme do těch těžších, kdy už to můžou být různý saláty, kdy třeba může to být i kvašený lečo, který teda je studený, ale je fantastický, nebo polívka vlastně borč, která jde krásně prokvasit. Takže o tohle si všechno dělím. Mezi tím vlastně otevíráme některé ty láhve, takže můžou, vlastně ochutnáváme, vždycky si uvaříme i společně nějaký jídlo z těch fermentovaných věcí. Teď naposled jsme tam měli fermentovanou pšenici, nebo předtím třeba fermentovaný brambory, takže takhle si s tím hrajeme. Ale jak říkám, vždycky se nám to zaplní, ale máme takhle málo lidí, ať chci, aby to bylo osobní. Jo.
0: A láká to i obyvatele Strakonic? Mě zajímá ta pozice restaurantu právě pro lidi ze Strakonic. Vy jste mluvil o tom, že farmáři jsou z okolí, dodavatelé jsou z okolí, ale jak se daří aktivovat ty obyvatele ve Strakonicích?
1: Tam už je to trošku, nechci říkat problematický, ale máme samozřejmě nějaký stálý hosty od nás ze Strakonic, pak někteří přibývají samozřejmě nějaký nový, který nám dávají šance, ale co se týká těch kurzů, to máme lidi hodně z okolí, vždycky mám obrovskou radost, když se tam objeví nějaký kuchař, protože to je pro mě skvělý, protože i já, kdybych měl trošku víc času, tak určitě bych strašně rád vyrazil někam na stáž nebo podívat se za dalšíma třeba s klukama, jak to dělají zase jinak, protože ty obzory si člověk musí velmi, velmi rozšiřovat. A to je za mě nejlepší tím osobním kontaktem. Takže já nepatřím mezi ty kuchaře, kteří rolují, třeba řeknu Instagram, kde je miliarda fotek. Hodně se nakupuju kuchařky v angličtině, anglicky umím asi pár slov. I když se učím, protože díky Michelinu musím překládat meníčka. A tam mě to potom nutí, když si to musím překládat opravdu složitě. Ono se to i v těch 50 dostane obrovsky krásně do hlavy a není to tím, že bych ten recept skopíroval, ale dostanu nějaký jiný náboj, jiný pohled, jak na to jídlo jít třeba z jiný vlastně strany, takže to je úplně skvělý.
0: Je to profese, kde se člověk musí vzdělávat jako jakékoliv jiné profesie. Dobře, že to zaznělo. V jednom rozhovoru jste řekl, že díky vaření jste si začal vážit sám sebe a získal pocit, že si zasloužíte být na světě. Konec citátu. To je nesmírně silná věta. Co za ní je?
1: Pořád se s tím takhle souhlasím, protože díky tomu, že vlastně já můžu vařit, tak jsem šťastný. Já rád chodím do práce. Samozřejmě mám občas taky, že se mi třeba nechce stávat, ale jsem šťastný, že si můžu vstoupnout k té plotně. A takových nás je málo, který milují svoji práci. A já se o to ještě velmi rád dělím a jsem obrovsky rád, že nevím, jak tohle nastavení přišlo, jestli to nějak zvládli rodiče mě nakombinovat, a nebo je to dar od Pána Boha, opravdu nevím. Ale pro mě to opravdu takhle strašně jako silný.
0: Když vidím a slyším tu sílu, tak Umíte ještě vůbec zavřít ty dveře restaurace a přestat být šéfkuchařem a přestat na to myslet?
1: Tak já si pořád říkám, i když...
0: Vy jste přišel, v ruce jste měl fotoaparát a focení je váš koníček, ale předpokládám, že stejně budete fotit ty suroviny.
1: Fotím taky, teda se přiznám, samozřejmě, když mám čas, ale já teda samozřejmě jsem vedený jako šéfkuchař, já pořád říkám, že jsem kuchař, protože...
0: A moje... někdo musí mít odpovědnost, nebojte někdo, se jí převzít.
1: No, někdo musí a plus takový ty věci
0: po těch letech
1: okolo. Ale pořád jsem ten kuchař, no, který ho to takhle jako úplně baví.
0: No, ale umíte se toho zbavit? Že najednou prostě řeknete konec a teď na to nemyslím?
1: Neumím. Já to kamkoliv jedu, nebo když jsme se ženou, tak teď je to potom jasný, když na mě mluví a já jsem úplně vypnutý, protože to může být... Jak konkrétně ta návštěva tý Blatný, tak my jsme si proběhli s pískama za Blatnou. Za prvý jsem si vzpomněl na své dětství, kde jsme vlastně trávili s bratránkem, s kamarádama, v uzavkách takových, nechci říkat klub rychlých šípů, ale vařili jsme si z toho, co tam rostlo, a teď já tam procházím kolem rybníka, pak se zastavím a jenom koukám. A žena říká, co ti, já říkám, víš o tom, že jsem letos prokaučoval, a ona ještě na mě tam mluvila, já předtím nějaký věci chtěla řešit. A říkám, a víš, že jsem prokaučoval letos. Tady chodím trhat kontrhel, z kterého dělám volej, který je takový jako zelený, nakyslej. A říkám, to jsem tomu letos dal. To, měl bych z té kuchyně občas vyskočit a dojít si něco ven a natrhat, což mi samozřejmě chybí. Takže takovýhle jako zásadky jsou, nebo se nadechnu, cítím ve vzduchu nějakou zajímavou vůni a ty hlavě to začne si nějak, taková jako nějaká skládačka se začíná skládat a přemýšlím na nějakým, no, nechci říkat novým receptem, ale tu surovinu třeba uchopit jinak, jak ji podávat jinak, aby ta chuť, ten prožitek tam v tom byl.
0: Díky tomuhle přístupu se člověk vždy s radostí vrací za vámi a za tím, co tvoříte, tak ať se daří. Děkuju moc krát, že jste přišel. A myslím si, že se uvidíme brzy znovu, protože je mi jasné, že objevíte něco stejně převratného, jako je využití kávové sedliny. Pavel Drdel byl hostem Radiožurnálu.
1: Já moc děkuju za pozvání a velmi si toho vážím, že jsem mohl dneska dorazit do Radiožurnálu.

0: Radiožurnál je s vámi ve 23 hodin. A taky Martin Matějka se zprávami.
1: Vedení pojišťovny VZP podalo trestní oznámení kvůli hospodaření svých předchůdců. Milionové dary šly neprůhlednému spolku. Šéf sněmovny Okamura jednal s předsedy parlamentů Slovenska a Rakouska o spolupráci ve střední Evropě. Hokejisté Kladna porazili v Tipsport Extralize pražskou Spartu 3-2 po nájezdech. A zítra bude polojasno a teploty 19 až 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Hospodaření dceřiné společnosti VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Audit zpochybnil například dar 7 milionů korun pro spolek, který vede bývalý zastupitel za ODS Tomáš Dušek. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo vše podle pravidel a peníze využil na pořádání debat s politiky.
4: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže, prostě na aktuální společenská témata.
3: Bývalý šéf pojišťovny i nadačního fondu Robert Karaš výtky k nehospodárnosti odmítá.
5: Plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly účelné, byly v souladu se statutem.
3: Z nadačního fondu mohlo být podle auditu vyplaceno téměř 14 milionů korun v rozporu s pravidly. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
1: Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku hasiči zatím nemají pod kontrolou, do okolí se ale nešíří. Na místě zasahuje přes 100 hasičů, vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze 4 možných. Kolem 9. hodiny večer hasiči odvolali zákaz větrání v okolí a podle chemiků totiž množství škodlivin v ovzduší kleslo pod kritickou úroveň. Hašení bude zřejmě trvat až do rána. Jednotky vyvážejí z haly plastový odpad, aby bylo možné celý oheň uhasit. Škoda by se podle předběžného odhadu mohla dostat až na 400 milionů korun. Jde o stejný areál, kde loni hořela skládka. Migrace, rozšiřování Evropské unie nebo válka na Ukrajině. O těchto tématech dnes v Rakousku jednal šéf České sněmovny Tomio Okamura z SPD se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. V rámci takzvaného slavkovského formátu chtějí hledat společné postoje středoevropských zemí. Mluvili také o tom, jak víc zapojit mladé lidi do práce parlamentu.
6: Předsedové parlamentů podle Okamury debatovali také o tom, jestli by státy střední Evropy měly vyzvat Evropskou komisi k většímu zapojení do jednání o ukončení války na Ukrajině.
7: Spojené státy aktivně jednají, ale my žijeme v Evropě a my bychom měli být u těch jednání o ukončení války na Ukrajině.
6: Státy takzvaného slavkovského formátu chtějí na příští schůzky zvát i další země střední Evropy. Domluvili se také na výměnných pobytech mladých lidí v parlamentech. Mezi Českem a Slovenskem už fungují, nově se přidá i Rakousko. Z Vachau, Bára Vránová, Radiožurnál.
1: S ražbou metra D v úseku Rešánky nové dvory začnou stavbaři zítra. Dnes farář slavnostně požehnal sošce svaté Barbory. Jako první bude vyražen přístupový a větrací tunel budoucí stanice metra Nové dvory, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
8: Přístupový tunel bude sloužit jenom po dobu ražeb a po dokončení stanice Nové dvory bude zaslepen. Nicméně zhruba po 100 metrech od toho přístupového tunelu se začne razit vlastně ten vzduchotechnický tunel, který už bude součástí té budoucí stanice Nové dvory.
2: Sport.
1: Hokejisté Kladna vyhráli ve druhém kole Tipsport Extraligy nad Spartou 3-2 po nájezdech. Rytíři otočili futkání vývoj skóre a o 3 body přišli až na celou půl minutu před koncem třetí třetiny. I přesto je jeden z autorů gólu Kladna Jakub Konečný svý hrou spokojený.
9: Je to škoda, pokud se nabil tu nějaká necelá půl minutka do konce, no. Pár šťastných odrazů, trefil to tam jak Grifa Mendela, tak mě, tak Filipa Westerlunda, takže pár nešťastných odrazů a mohli jsme brát 3 body, no, ale takhle na konci jsme určitě rádi za 2.
1: V dalších zápasech Třinec porazil Kometu Brno 6-5, Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení, Litvínov podlehl Pardubicím 1-3, Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4, Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D35 se u sjezdu na Bíšť a neprůjezdná 12 na Kolínsku. Na dálnici D35 ve směru od Hradce Králové do Vysokého Mýta a Olomouce. Stále pozorně za sjezdem

0: Nabíšť na 140. kilometru, hlásil náš zpravodaj. V levém pruhu nárazník. Silnice 12 z Prahy do Kolína za Českým Brodem neprůjezdná. U odbočky na Kouřim zasahují záchranáři u srážky dvou osobních aut. Možné objízdné trasy vedou přes Kouřim a Žabonosy, případně Tatce a Pečky. Na D1 několik odstavených vozidel z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice nákladní auto s defektem, kilometr 179,5 na Krajnici. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Chodce Rady stojí osobní auto, 28. kilometr v odstavném pruhu. Obě vozidla už označili silničáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Noc bude místy oblačná, jinak polojasná až jasná, k ránu se lokálně vytvoří mlhy, ochladí se na 12 až 7 stupňů a zítra pak čekáme polojasno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a Zuzana Budešová.
3: Jsem tady a taky vám hned popřeji dobrý večer u našich dalších témat a taky hudby. Teď tu s námi bude zpěvák Síl. Ať se vám večerní Radiožurnál všem dobře poslouchá.
1: Večerní Radiožurnál
4: a Zuzana Burešová.
5: Then the rainstorm came over me.

0: teď už nás čeká cesta do jižních Čech. Zastupitelé Buršova nad Vltavou na Českobudějovicku včera odhlasovali stavbu haly pro společnost Amazon. Měsíce dlouhá vyjednávání uzavřeli schválením plánovací smlouvy. Skupina Ecolate a developer Garbe nahradí jedním centrem původní plán na 4 průmyslové haly. Část místních se záměrem Amazonu nesouhlasí.
1: Takže za to dostanete dost peněz.
2: Očekáváme 2500 nových pracujících, kteří tady nejsou. Obrovský zásah vůbec do kvality života.
3: Schválení plánovací smlouvy mezi vedením obce a investorem odmítá obyvatel Boršova Tomáš Novák. Zastupitelé smlouvu schválili těsnou většinou 5 hlasů. Nezávislá starostka obce Romana Rýcová, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách, se hlasování zdržela.
4: Já si myslím, že to vyjadřuje názor občanů. Nebudou spokojeni všichni, ale toho asi nedosáhneme nikdy. Byli jsme postaveni před v podstatě hotovou věc, že tam něco bude stát, to bude Amazon.
3: Dokument určuje hlavně parametry skladovací haly, související infrastrukturu, 20-milionovou kompenzaci obci nebo dopravní zatížení v okolí. Právě z něho má starostka největší obavy.
4: Kamiony budou jednak blokovat E55, jeden kruhový objezd, další objezdy potom na Včelní.
3: Rozhodnutí zastupitelů naopak potěšilo projektového manažera skupiny Ecolate Tomáše Milého.
5: Vítáme, že zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu. Od chvíle, keď se objavila příležitost zámer upravit, jsme preferovali variantu jedného distribučného centra.
3: Pokud investor do jednoho roku nesežene všechny podklady, může obec smlouvu vypovědět. Z Boršova nad Vltavou Michal Bělský, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Pražské národní divadlo dnes uvedlo novou inscenaci inspirovanou dílem Václava Havla. Slovo v ní dostává zejména takzvaná generace Z. Vše za chvíli ve večerním radiožurnálu vysvětlí režisérka Adéla Laštovková-Stodolová a taky herečtí kolegové Anna Weissová a Richard Gašparovič.

0: Někteří z nich ještě nemají ani volební právo, ani nemůžou kandidovat do veřejných funkcí a přesto chtějí spolu vytvářet svět, ve kterém budou žít. 13 herců do 20 let se v nové inscenaci Národního divadla inspirovalo esejí Václava Havla Moc bezmocných. K jeho nedožitým 90 nám tak vytvořili stejnojmenný činoherní titul jako svou generační výpověď. Česká premiéra se odehrála právě dnes večer v Pražské křižovatce a zítra je další. Začátkem října se hra přesune i na Slovensko.
1: Inscenace Moc bezmocných se částečně opírá o esej Václava Havla. Vysvětluje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
2: Já myslím, že dílo Václava Havla právě mluví o pravdě, jak s pravdou zacházet ve společnosti, kde tu pravdu říct vlastně nemůžete. A my jsme se vlastně zpočátku chtěli věnovat vlastně té eseji, ale pak jsme zjistili, že ty vnitřní témata a témata těch Čechů a Slováků, těch mladých lidí jsou natolik silný, že na tom můžeme tu inscenaci postavit.
1: Mladí herci otevřou témata, která jejich generaci nejvíc trápí. Mimo jiné genderové nerovnosti, vlastenectví nebo ekologická krize. Snaží se tak lidem ukázat svět svýma očima. Pokračuje jeden z herců Richard Gašparovič.
3: Myslím si osobně, že keď príde divák, tak asi nebude schopný tak spracovať všetky tie myšlienky a všetky si ich možno zobrať nejako k srdiečku, ale je to naozaj pestrofarebné a povedal by som, že každý človek si tam nájde nejaké téma, pri ktorom by sa nejako pozastavil a že možno by sa nad ním zamyslel.
4: Moja téma je ekologická kríza, lebo nemám pocit, že by sa tomu kládlo takej pozornosti, ako si to naozaj zaslúži. Lebo nie je vyslovene ten problém, že by sme nevedeli, čo sa deje, ale že my to vieme, ale nerieši sa to.
1: Co by chtěli mladí umělci divákům předat, vysvětluje herečka Anna Weissová.
5: Ta inscenace může sloužit jako dobrý otvírač témat právě mezi generacema a možná i sloužit víc jako komfort toho, že jsme v tom nějak všichni společně.
1: Projekt z velké části tvořili samotní herci, a to pod vedením zkušeného tvůrčího týmu. Skládali hudbu, psali texty, básně, ale pracovali také s kostýmy a scénografií.
6: Hledáme vodu, pořád se ptáme, kdo od koho ke komu.
1: 13 mladých Čechů a Slováků tak v inscenaci Národního divadla Moc bezmocných promluví za generaci Z. Diváci ji budou moci vidět i ve studiu nové budovy Slovenského národního divadla v Bratislavě, a to začátkem října. Valeria Oros, Radiožurnál.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je 11:30. Přehled zpráv a Martin Matějka.
4: Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroku o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítingu ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Unie taky upozorňuje, že Babiš jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jaký mluví o soudní moci. Francouzský prezident ohlásil plán na ochranu kritické infrastruktury průmyslových a technologických center před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. Emmanuel Macron to řekl po schůzce s lídry všech parlamentních stran a podle něj se ruská hybridní hrozba vůči Evropě a Francii za poslední týdny zintenzivnila. Americký prezident Donald Trump vypověděl z Bílého domu zástupce tří médií, amerických stanic CNN, MS Now a bruselského serveru Politico. Akreditace jim ruší s okamžitou platností. O nařízení informoval na své sociální síti True Social. Zmíněná média podle Trumpa lžou o něm, jeho vládě i Spojených státech. O akreditace by podle něj mohli přijít i další novináři, neupřesnil ale kteří. Trojice médií se zatím k Trumpově rozhodnutí nevyjádřila. A silničáři začali s přestavbou silnice první třídy mezi Pohořelicemi na Brněnsku a Lehovicemi na Znojemsku. Po dokončení v srpnu 2029 bude mít tři pruhy. Investice téměř za 2 miliardy korun má snížit riziko tragických nehod. Uzavírky a omezení dopravy budou silničáři během etap různě měnit a upravovat.
5: Sport.
4: Třinečtí hokejisté otočili v Tip Sport Extralize zápas s Kometou Brno a zvítězili 6-5. V dalších duelech druhého kola nejvyšší soutěže Mladá Boleslav prohrála s Karlovarskou Energií 1-4, Litvínov s Pardubicemi 1-3, Hradec Králové s Českými Budějovicemi 0-2, Olomouc porazila Plzeň 3-2 v prodloužení a Kladno Spartu 3-2 po nájezdech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí v Táboře a neprůjezdná 12 na Kolínsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice stále stojí nákladní auto s defektem. Kilometr 179,5 blokuje krajnici, jen značení částečně zasahuje do pravého pruhu. V Táboře možné nebezpečí v Pelhřimovské ulici poblíž železniční stanice Měšice. Stojí autobus a na cestu z něj vytekl olej. Čekejte kluckou vozovku. Silnice 12 z Prahy do Kolína za Českým Brodem je už zhruba 2 hodiny neprůjezdná. U odbočky na Kouřim odklízí srážku dvou osobních aut. Možné objízdné trasy vedou přes Kouřim a Žabonosy nebo Tatce a Pečky. A v Ostravě u centra je obousměrně neprůjezdná Vítkovická ulice. Uzavírka je po nehodě u křížení s doktora s ulicí doktora Malého. Je to na úrovni Kauflandu. Obět uzavírku můžete například po Místecké ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme polojasno, ráno dopoledne místy až jasno a nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Už v předstihu vám chci říct, že od pondělí 21. až do neděle 27. září se můžete zapojit do týdne skleněného zabijáka a mapovat uhynulé a zraněné ptáky v okolí skleněných ploch. Ročně takto uhyne na 1 000 000 ptáků. Tradiční program České společnosti ornitologické upozorňuje na problém, kdy ptáci narazí do skel a taky upozorňuje na to, aby lidé kontrolovali riziková místa. Do mapování se může zapojit opravdu úplně každý. Podrobnosti najdete na adrese České společnosti ornitologické.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Tak abyste necestovali zbytečně, tak vám povím, že památník Karla Hynka Máchy v Doxech je uzavřený od minulého roku kvůli rekonstrukci. Českolipské muzeum hledá totiž projektanta přestavby interiéru, aby se mohlo v opravách pokračovat. Práce by rádi ukončili v roce 2028. Budova z roku 1669 má kromě expozice o Máchovi nabídnout také zážitkové ubytování. Jak ta budova vypadá dnes, se podívejte na našem zpravodajském serveru iRozhlas.

0: Dnes jsme vám ve vysílání Radiožurnálu nabídli pravidelné vstupy ze stadionu, kde se hrály zápasy druhého kola Tipsport Extraligy. Takže už víte, že hokejisté Kladna porazili Spartu 3-2 po samostatných nájezdech. Utkání bylo dlouho dopředu vyprodané a natěšení bylo znát už před zápasem, kde se mísili fanoušci obou týmů.
1: Chvilku před zápasem potkávám rodinku. Maminka je s kladenskou šálou, holky se spartianskými šálami, dokonce ty jsou mixlí. Tak komu se fandí u vás v rodině?
2: No, já jednoznačně Kladnu. Sofie, komu ty?
3: Spartě.
1: Spartě fandíš? A mohli jste si teda nechat ujít tenhle ten zápas?
2: No to určitě ne. Až s Vlašimi sem jedem.
1: Až s Vlašimi? A kdo tedy vyhraje?
2: Řekla bych, že Kladno, ale byly by slzičky.
1: Kdo vyhraje dneska?
4: Sparta.
5: Mně to je jedno, já budu ráda za obě.
1: Za obě, takže remíza po základní hrací době.
5: Ano.
1: Starší z dcer maminky s Vlašimi předpovídala přesně a tak asi po utkání slzičky v rodině nebyly. To na tribuně se dali potkat i manželské páry, každý v jiném dresu. Muž ve spartianském, žena v kladenském.
6: Lucie, nás je to takový jako... Jsme rádi, že můžeme být jako na zápase, kde můžeme být jako proti sobě.
1: Kdo pak bude doma velet, ten, co má ten dres toho vítěze?
7: Vždycky velí žena.
1: Vždycky velí žena, takže...
6: Je to tak.
1: I díky Luci a Alešovi vytvořili diváci na tribunách parádní atmosféru. Na začátek soutěže až nevídanou.
8: Atmosféra fantastická, no ještě teďka slyším, jak tam fandějí, takže ať už hrajeme doma nebo venku, přece jenom vždycky se hraje líp, když tam člověk něco slyší.
1: Těšilo spartanského útočníka Pavla Kousala a usmíval se i přesto, že jeho tým sice vedl, pak musel dotahovat vedení soupeře, což se mu půl minuty před koncem podařilo, aby nakonec prohrál po nájezdech 2-3. Z Kladna Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D35 kolem Olomouce směrem z Mohelnice na Ostravu. Jede cyklista, pozorujte, mezi kilometry 260 až 267 sjezdy na Křelov a do Olomouce. Další zelená vlna nejpozději v půlnočních zprávách.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Už za pár minut začne nový den, sobota 19. září. Přeji vám, ať vás něco nebo někdo potěší. Za pár minut také začnou půlnoční zprávy, tak si je poslechněte. No a teď vám ještě nabídneme jednu reportáž. Budujeme Slezsko, tak se jmenovala akce, která pomáhala před 80 lety obnovit válkou zničené slezské vesnice. Desítky obcí získaly partnerské vesnice a města hlavně v Čechách. Na pomoc Slezsku se pořádaly i sbírky a právě dnes tuto událost připomněl Národní památník druhé světové války v Hrabini na Opavsku.
1: Tady vidíme zrovna zprávu Slánských listů, kde se píše, že jsou lidové slavnosti ve Slaném a že bude se přispívat na pomoc Bolaticím.
2: Starosta Bolatic Herbert Pavera z TOP 09 listuje 80 let starou kronikou. Město Slaný se stalo bolatickým kmotrem v akci Budujeme Slezsko a tehdejší solidarita byla, jak říká, obrovská. Ze Slaného dostali válkou zasažené Bolatice stovky tisíc tehdejších korun.
1: Kromě toho tu poslali stříkačku hasičskou, vybavení do školy, do knihoven a další věci. A každý rok tam jezdili děti na takové prázdniny nebo na ozdravný pobyt, třeba až na 6 týdnů.
3: Vidíme tady dvě kmotrovské listiny, nahoře pro školu v Darkovičkách, dole pro školu v Hinčicích.
2: A to už ukazuje novou výstavu Kamila Poláková, vedoucí Národního památníku druhé světové války v Hrabini na Opavsku. Desítky slezských vesnic i měst se tehdy spojily s dalšími obcemi, podniky a nebo školami. Hrabině s Hradcem Králové, třeba Strahovice s Mělníkem. Akce Budujeme Slezsko byla vyhlášena v roce 1945. Pomoc začala naplno proudit o rok později a nebyly to jenom peníze.
3: Přijížděly vagóny, které byly plné šatstva, nábytku, nebo se konaly bály, plesy, různé poutě, kde se lidé skládali a zase to šlo do těch obcí.
2: Na akci Budujeme Slezsko se už téměř zapomnělo. Partnerství mezi obcemi ale v mnoha případech funguje dodnes. Z Hrabině Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Řekl to na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% hrubého domácího produktu. Vláda premiéra Babiše plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2% HDP.
1: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku.
2: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
1: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Americkému zástupci prý situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% mají například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
0: Rusové volí poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu poslance státní dumy, tedy dolní komory parlamentu. Podle prezidenta Vladimíra Putina hlasování ukáže, že miliony Rusů armádu v bojích na Ukrajině podporují. Většina kandidátů vystupujících proti válce přitom úřady z voleb vyloučily.
3: Protiválečná opoziční strana Jabloko i další skupiny hlásí první případy porušení volebních pravidel. V Moskvě, Petrohradě i dalších městech podle nich úřady nedovolily vstoupit do volebních místností pozorovatelům, a to přesto, že měli právo průběh hlasování sledovat. Ruský vůdce Vladimír Putin už odvolil. Kreml zveřejnil video, ve kterém hlas odevzdává elektronicky ze svého počítače. Právě elektronické hlasování u některých voličů vyvolává pochybnosti.
4: Je kvůli tomu velmi pravděpodobné, že výsledky budou přesně takové, jaké si budou organizátoři přát.
3: Řekl agentuře Reuters jeden z voličů v Moskvě. Volby jsou třídenní a skončí v neděli. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
0: Požár haly v Rynholci na Rakovnicku stále není pod kontrolou. V objektu na zpracování plastů zasahuje přes 100 hasičů. Podle jejich mluvčí Terezy Sýkory-Flígrové tam dál platí třetí ze 4 stupňů poplachu a škoda se nejspíš vyšplhá až ke 400 milionů korun. Do večera navíc hasiči doporučovali lidem v okolí nevětrat. To už podle mluvčí Sýkory-Flígrové neplatí.
5: Na místo jsme povolali chemickou laboratoř Kamenice, která měřila škodliviny ve vytipovaných místech v okolí, a ta chemická laboratoř nenaměřila žádné nadlimitní hodnoty škodlivin v ovzduší. Takže zhruba kolem 9. hodiny jsme toto doporučení také odvolali.
0: Hašení bude podle mluvčí pokračovat celou noc. Jednotky se teď soustředí na vyskladnění plastového materiálu z haly. Odvolací soud potvrdil 5letý trest vězení pro psychiatra Jana Cimického. 10 let taky nesmí pracovat jako lékař. Podle rozsudku Cimický během své 40leté praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral.
6: Každé z 39 žen soud navíc přiznal 30 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy. Podstatné pro oběti podle státní zástupkyně Táni Dočekalové je hlavně to, že řízení už skončilo.
7: Myslím, že velice důležité pro ně je, že byl pan obžalovaný odsouzen a že vlastně bylo v té věci už pravomocně rozhodnuto.
6: Rozsudek je pravomocný, není možné se proti němu odvolat. Obhájce Jana Cimického Miroslav Kučerka ale řekl, že zváží případné dovolání k nejvyššímu soudu.
8: My jsme se o tom nebavili, to nebyla věcí našich debat. Našich debat bylo právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno.
6: Sám Cimický u soudu dopoledne nebyl, už dřív ale jakoukoliv vinu popřel. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
0: Pražské letiště zavede opatření, která mají zkrátit dlouhé fronty u pasových kontrol. Přibude tam třeba nová přepážka. Cizinci, kteří přilétají ze zemí mimo Schengen, teď na kontrolu často čekají i více než hodinu.
9: Zatímco Češi prošli kontrolou poměrně rychle, cizinci naráželi na komplikace.
10: A kde je dlouhá fronta, tak je na občany z třetích zemí. Větší frontu jsem tam jako neviděl.
9: Říká Jakub, který přiletěl z Turecka. Za fronty může přechod z klasického razítkování pasů na elektronickou evidenci. Nový systém EES je pro evropské země povinný. Cestující si ale před kontrolou musí nechat sejmout otisky prstů nebo pořídit fotografii. A to celý proces prodlužuje. Vedení letiště odpoledne na mimořádném jednání hledalo řešení. Pomůže cizinecká policie.
11: Se připravuje zavedení dalšího kontrolního bodu v procesu hraniční kontroly, který zajistí výrazné zvýšení podílu úspěšných registrací do systému EES.
9: Říká mluvčí pražského letiště Marek Zeman. Další pracovníci zajišťují lepší průchod seniorům a dětem. Dominik Hron, Radiožurnál.
0: Podnikatela bývalý senátor Václav Fischer je obžalovaný v Německu. Podle státního zastupitelství v Hamburku se dopustil několika podvodů.

0: podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod, informoval o tom deník Bild. Podle něj zároveň ztroskotal další pokus česko-německého podnikatele o návrat k cestovnímu ruchu.
1: Václav Fischer podle státního zastupitelství opakovaně podvedl německý stát, když se během pandemie koronaviru neoprávněně vydával za ředitele cestovní kanceláře v Hamburku a inkasoval od úřadu práce státní podpory. Sám Fischer letos na jaře, když se po něm prokuratura schánila obvinění, odmítl. Deník Bild dnes taky uvedl, že definitivně zkrachovala Fischerova leasingová společnost. Ta měla zaštiťovat na říjen plánovaný restart aerolinek Fischer Air. Společnost už dopředu prodávala letenky z německého Kaslu do různých letovisek. Soud kvůli nedostatku majetku prý ani nezahájil insolvenční řízení. Po firmě podle deníku Bild zůstaly dluhy v přepočtu za desítky milionů korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Korunovační klenoty budou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu do 28. září. V minulých dnech byla expozice přístupná pro školy.
2: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům, pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
3: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od nástupu Habsburků na trůn.
2: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
3: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady býčím schodištěm nahoru do Vladislavské sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně nalehko.
2: Návštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport. Čeští tenisté hrají po prvním dni Davis Cupové kvalifikace se Spojenými státy nerozhodně 1-1 na zápasy. Jakub Menšík nejprve podlehl Tienovi 2-6, 4-6. Jiří Lehečka pak porazil týmovou jedničku Američanů Sheltona 2x6, 4. Souboj Česka se Spojenými státy dnes bude pokračovat 4 hrou od 14 hodin. Pak se odehrají zbylé 2 singlové zápasy. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Hokejisté Kladna vyhráli druhý zápas v nové sezóně Tip Sport Extraligy a pražskou Spartu porazili 3-2 po nájezdech. Plný počet bodů má v novém ročníku jako jediný Třinec, který zvítězil nad Kometou Brno 6-5. A v dalších zápasech druhého kola Litvínov prohrál s Pardubicemi 1-3, Mladá Boleslav s Karlovými Vary 1-4, Hradec Králové s Českými Budějovicemi 0-2 a Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Možné nebezpečí na D35 u Olomouce a neprůjezdná 12 na Kolínsku. Na dálnici D35 stále opatrně kolem Olomouce směr Ostrava. Platí výstraha, že se v úseku pohybuje cyklista. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem stojí porouchané vozidlo. Za sjezdem na Velemín kilometry 57 až 58 kousek před tunely vpravo.
6: Má zvednutou kapotu asi nějaká porucha. Má teda blinkry, vytěný a mozkový jezdení.
5: Silnice 12 z Prahy do Kolína za Českým Brodem neprůjezdná. Uzavírka je po noční nehodě u odbočky na Kouřim. Vypadá to, že se objíždí přes Tatce a Pečky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noci místy oblačná, jinak polojasná až jasná a kránu se lokálně vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, v údolích až na 5 stupňů Celsia. Přes den pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. A nejvyšší sobotní teploty 19 až 24, na horách naměří kolem 15 stupňů. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
7: Jak se tripartita staví k návrhu státního rozpočtu na příští rok? Jak daleko je vyjednávání o platech ve veřejné sféře? A v čem spočívá odborářský recept na ozdravění veřejných financí? Hostem 20 minut Radiožurnálu, který vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Vítám vás v našem přenosovém voze. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Rozhovor přetáčíme půl hodiny popoledni. Včera jednala tripartita o návrhu státního rozpočtu. Jak jste spokojen s výsledkem?
8: Bohužel nejsme spokojeni a má to mnoho rovin, ale ta jedna z nich je, jak probíhá rozpočtový proces, respektive jak neprobíhal, protože bývalá opozice, současná vládní koalice velmi kritizovala některé postupy při přípravě státního rozpočtu a my jsme hned na počátku vládě řekli, že vítáme tu kritiku, kterou má vůči minulému ministru financí Stanjurovi, který velmi nebezpečně zkrátil všechny lhůty na projednávání státního rozpočtu, zejména to finále, kdy zveřejnil pro připomenutí vašim posluchačům právě návrh státního rozpočtu v poslední možnou chvíli 31.8. o půlnoci. A dříve rozpočtový proces standardně probíhal tak, že nejenom, že začíná v druhé polovině února, ale takový první hrubý draft je na konci června. A potom se vedou debaty, které jsou důležité, koncepční, priorizace, co je potřeba a tak dále, s různými partnery, ať už to samozřejmě ta vládní strana má víc prostoru, ale taky se sociální partnery. A byli jsme ujištěni, že to bude a to se vůbec nestalo. A opětovně jsme dostali návrh státního rozpočtu až 31.8., což považujeme za velmi nepříjemné. Takže to už byla první věc, která nás velmi zneklidnila.
7: No ale předák nejpočetnějšího odborového svazu KOVO Roman Ďurčo řekl, že deficit rozpočtu je opravdu velký, ale priority je prý třeba ocenit. Pro vás je ten navržený schodek také přijatelný?
8: Pro nás není schodek tím základním parametrem. Pokud je schodek složen z investic, které jsou důležité do budoucna, tak je to vlastně v pořádku. Problém ale je pro nás, jak ten schodek vlastně vznikl. A jestliže vláda dále ještě pokračuje v tom, že ohrožuje tu tvorbu, zejména tu příjmové stránky státního rozpočtu, tak se obáváme, že ten schodek může být ještě vyšší. Co tím ale myslím? Jestliže vláda hovoří o tom, že příští rok bude hospodářský růst a ten bude primárně založen na spotřebě, tak není možné, aby vláda tu spotřebu svými dalšími nápady srážela. Co tím myslím? To za prvé, nemáme jednání o platech, takže nevíme, jak porostou platy neboli možná budoucí spotřeba. Přicházejí z nápady na to, jak zredukovat například dávky v nezaměstnanosti v prvních měsících, což nevidíme proto důvod, opětovně to srazí spotřebu. Třetí bod je snaha u jedné z koaličních stran prosazení, opětovné prosazení karenční doby, což bylo v té době ještě před tripartitou realita, což je další snížení spotřeby. No a v neposlední řadě jeden největší spor, který máme, a to se bavíme o úplně jiných finančních prostředcích, a to je takzvaná redefinice zákoníku práce nebo závislé práce v tomto případě. A tam vidíme obrovské propady, což je vlastně legalizace švarcsystému a do budoucna v případě, kdyby 500 000 zaměstnanců přešlo do režimu OSVČ, tak to znamená pro veřejné rozpočty minus 120 miliard korun a to je desetinásobný dopad, než je právě zrušení superhrubé mzdy. A toto je pro nás ten základ, který nás velmi zneklidňuje a v tomto světle i ty investice dostávají úplně jiný rozměr a toho se velmi obávám.
7: Tak k těm jednotlivým bodům se určitě vrátíme. Vy jste se už předtím kriticky vyjádřil v tom smyslu, že nelze jednou rukou hledat desítky miliard korun a druhou otevírat prostor pro švarcsystém. To se podle vás děje tím, co jste teď popsal?
8: Ano, bohužel. My velmi nečekaně jsme v tomto dostali velmi silnou podpůrce tady té naše obavy a to je společnost PAK Research, Dana Prokopa, kteří dokonce v tom svém výzkumu došli až tak daleko, že dali jasně na vědomí, že 70 až 90% veškerých současných případů švarcsystému bude legalizováno. Dále byla výmluva, že to je údajně z titulu požadavku Evropské komise. To je zásadní rozpor. Evropská komise nepožaduje žádnou legalizaci švarcsystému ani nic podobného. Žádá ochranu lidí, kteří pracují u platform. Ale to je přesně opačný postup, než ten, který momentálně realizuje česká vláda prostřednictvím toho návrhu. A my jsme si právě dali práci a spočítali jsme ty dopady. A ty dopady jsou, zjednoduším to, na jednoho zaměstnance se srovnatelným příjmem, zaměstnance, který pracuje jako zaměstnanec a druhého jako OSVČ. Rozdíl je ročně v neprospěch toho zaměstnance 240 tisíc korun. A tuto částku můžeme potom násobit a čím více lidí přejde, tím ten dopad bude větší. A když to slyšel Andrej Babiš při jednání právě včera, tak ten byl velmi překvapen, tu informaci neměl. My jsme už v květnu varovali paní ministryni financí, že to je opravdu fatální dopad A pan ministerský předseda v tomto říkal, no ale to my si ale nepřejeme něco takového. Takže podle mého soudu nás čeká další debata v této věci, vysvětlení, protože my jsme jedni z mála, kteří toto velmi kritizují a říkají, že toto je velmi nebezpečný trojský kůň do českých veřejných financí.
7: No chodem, začátkem měsíce jste se ohradili proti slovu ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky, že za takzvaný švart systém v Česku můžete vy, protože podle něj slabé odbory nedokázaly pracovníkům vyjednat lepší podmínky. Už jste si to vyjasnili?
8: Na tom není co vyjasňovat. Jsou některá prohlášení politiků, které je lépe dokumentovat, protože oni se tím prozrazují sami.
7: Tripartitě ve čtvrtek ráno předcházela koaliční rada, na které se ANO, SPD i motoristé dohodli, že vláda po kosmetických úpravách v pondělí návrh rozpočtu odsouhlasí. Nevadí vám, že nevyčkali na výsledek jednání s odbory a zaměstnavateli?
8: Oni tomto ale počkali, protože bude to 21. tripartita byla včera, takže z tohoto pohledu ano, ale co se týká potom těch závěrů, nebo těch poznámek, nebo těch rozporů, tak ty bohužel do toho nezapracovali. My přesto jsme učinili ten krok, že jsme zveřejnili celé stanovisko ČMKOS, protože to považujeme za důležité i pro ty, kteří budou teprve projednávat rozpočet. To znamená pro poslankyně a poslance poslanecké sněmovny, protože ta je jediná, která schvaluje státní rozpočet a věřím, že je bude v mnohé motivovat. Ale řeknu jeden z takových bodů, které považuji za ještě velmi vážné nad to, a myslím si, že to veřejnost zatím netuší, protože my působíme taky u českých vysokých škol, máme vysokoškolský odborový svaz a máme velmi nebezpečné zjištění, že protože tam není dostatek finančních prostředků pro vysoké školy a hrozí, že v případě, kdy nedojde k úpravě, takže se bude muset dokonce omezit počet nových studentů vysokých škol. Takže jestliže my na jedné straně říkáme, je to ten podobný příklad, který jste mě před malou chvíli řekl, to znamená, jestli říkáme, že chceme vysoce vzdělanou českou společnost, ale činíme kroky, které sníží dokonce počet studentů, nebo může snížit, ať jsem přesnější, počet studentů českých vysokých škol, tak to přece není v pořádku. To je proti takovéto budoucnosti. A takovýchto zjištění, bohužel v tom našem stanovisku je více, včetně věci, kde jsme se opravdu vůbec nepohodli, a to i s panem premiérem, a to je věc, kdy v návrhu státního rozpočtu se hovoří o sociálních službách, které jsou velmi důležité, a je tam částka přibližně 28 miliard korun. Jenomže postupně to má klesat v roce 2027 28 miliard, v roce 2028 14 miliard a v roce 2029 dokonce 2,3 miliardy. Tak jsme se ptali a ptal jsem se, co to má znamenat, že chceme znát vysvětlení, že není možné tak jednoduše zredukovat na sociální služby takovouto částku a že nás zajímá, co tam je za základ. To jsme se nedozvěděli. Pan premiér v té věci usoudil, že chce teď řešit rok 2027 a ne rok 2028 a 2029, tak jsem říkal, ale tam to je. Protože to může být něco skrytého, co je velmi vážného pro celou společnost. Třeba se můžeme domnívat, že se jedná o takový ten nápad, jak přenést zatížení na děti, lidi, kteří jsou v sociálních službách a tak dále. Ale to si myslíme, že má být diskuse společenská, vážná, dlouhá, než takto jednoduše to někde propsat a potom říct, tam to bylo, vy jste si to nevšimli, takže tady konstatuju, že my jsme si všimli a budeme to chtít řešit.
7: A uspokojilo vás, že debata o neproplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, jak už jste se o tom v počátku zmínil, se tady odkládá?
8: My jsme rádi, že se odkládá tím princip, jaký byl, že motoristé neuspěli na jednání koaliční rady, ale toto nás samozřejmě může potěšit jen z části, protože přece jenom to může zvednout kterýkoliv poslanec či poslankyně. Přesně tak. Takže první část takzvané debaty, a v tomto musím ocenit i roli médií, velkou, velmi důležitou a kontrolní, protože to téma zvedli, protože s námi o tom nikdo nemluvil, my jsme to jenom zachytili a začali jsme to komunikovat, takže pro nás je to důležitý moment. Já, když to zjednoduším, jestliže se má problémy českých veřejných rozpočtů, speciálně českého státního rozpočtu, mají zaplatit nemocní a nezaměstnaní, tak tady si myslím, že něco není v pořádku. Při 2 bilionech, 200 miliardách nákladů přece není možné, abychom tady řešili toto na úkor těchto nejzranitelnějších osob. To doufám, že ani nedojde do finále.
7: Předák Českomoravské komory odborových svazů Josef Středula je hostem 20 minut Radiožurnálu. Bylo pro vás zklamáním, že vláda odložila jednání o platech až po pondělním schválení státního rozpočtu?
8: Já jsem o tom zcela logicky musel mluvit na tripartitě, protože to je věc, která už nám je slíbena 14 dnů a samozřejmě se státní rozpočtem to velmi, velmi souvisí, protože jedna věc je, co bylo řečeno, že údajně na navýšení platů a na úpravu platů k dispozici 36 miliard korun, to byla veřejná informace ze strany vládních představitelů, konkrétně paní vicepremiérky Schillerové, ale ve státním rozpočtu ta částka není.
7: Ale to potvrdil, že s tím počítá.
8: Ano, ale my jsme se ptali velmi konkrétně, jak to, že je tam napsáno pouze 15,3 miliardy korun, což ale není navýšení v podstatě žádné, to je maximálně stagnace platů ve veřejné správě 0,3% plus a paní vicepremiérka řekla, že to je ve vládní rezervě. To je 21 miliardy, opravdu hodně velká položka, takže jsme vyzvali, aby nám sdělili termín jednání o platech, protože ten je důležitý a je nutno říct, že jsou dvě části jednání o platech. Jedny jsou platy pro uvozovkách běžného zaměstnance a potom platy pro bezpečnostní sbory. Mm-hmm. A byli jsme ujištěni, že tento termín bude dohodnut a oba dva zodpovědní ministři, což je paní vicepremiérka Schillerová a pan minister Juchelka, sdělili, že v pondělí dostaneme datum pro jednání.
7: A nebudete mít už potom schválení návrhu státního rozpočtu stíženou vyjednávací pozici?
8: On nebude schválen ještě, pane redaktore.
7: Já to rozumím, ale tak když už
8: schvalovat bude poslanecká sněmovna, rozumím, ona má své povinnosti předložit do 39. kalendářního roku tento návrh do poslanecké sněmovny, ale není to poprvé pro nás, vůbec není poprvé, i za jiných vlád. Jsme vyjednávali o platech ještě v listopadu, v prosinci, dokonce myslím, že jednou už to bylo i v lednu, protože zúčtovací období první je leden, takže dá se to ještě stihnout. Důležité je, zda tam ty finanční prostředky jsou, zda je ochota a pokud jsou, tak jak byli jsme i včera ujištěni, tak v tom případě jsou dveře otevřené pro vyjednávání. My rozhodně ty naše požadavky budeme formulovat následně při jednání.
7: Ve středu jste vyzval ministra kultury Klempíře k jednání o platech. Jaká byla odpověď?
8: My jsme měli jednání s panem ministrem kultury velmi dobré. Musím říct, že pro mě to bylo velmi milé a pozitivní překvapení na konferenci Kultura 2027, kde si plně uvědomuje, a byla tam poměrně široké auditorium, že situace zaměstnanců v kultuře v České republice, kteří jsou spravováni státem, potažmo obci a kraji, je velmi špatná. A to jak v živém umění, tak v paměťových institucích. A to musím říct, že u nás to zarezonovalo velmi silně. Pan minister si je vědom, že se mu sice povedlo něco, ale není to nic, co by to úplně prorazilo, ale hlavně otázka platu. Ano, ale my samozřejmě jsme mu spočítali velmi rychle, kolik by měl mít ideálně, a to ještě o nějakou miliardu více, protože tady máme propad proti roku 2021, ne úplně malý. A z tohoto pohledu musím říct, že pokud by šel touto cestou, když teď vyseknu jeden rezort z celé té veřejné správy, tak to by bylo pozitivní jak pro otázku kultury, tak pro ostatní. Ptali jsme se samozřejmě i, jsme tady v Českém rozhlase, takže ptali jsme se samozřejmě i na poplatky a bylo řečeno, že ta částka, která tam teď není, takže by tam zabezpečená měla být.
7: V případě, že by prošlo to, že skončí ty takzvané koncesionářské poplatky. Ano. No, vy jste ale řekl, že budete muset uvažovat, a myslím, že to bylo na té konferenci, jestli udělat nějakou kulturní akci, sice protestní, ale to také podle vás patří do kultury. To byl teda jenom bonmot?
8: Ne, nebyl to jen bonmot. My jsme dali najevo i z titulu z toho, že nemáme žádný datum, tak jsme připraveni skutečně i tu paletu těch odborových akcí samozřejmě zrealizovat, ale náš cíl je dohodnout se. Náš cíl není hartusit zbraněmi, ale pokud někdo by chtěl pochybovat, tak já říkám opětovně, že my připraveni jsme. Samozřejmě záleží na vládní činitelích, jakým způsobem k tomu přistoupí a nebylo by to bohužel poprvé, ale myslím si, že pokud něco chceme skutečně dosáhnout, tak by bylo lépe se co nejrychleji dohodnout a to se dá rozhodně milou i kulturní cestou realizovat.
7: V čem podle vás spočívá avizovaná reforma odměňování ve veřejné sféře, kterou odbory označily za revoluční?
8: Revolučně v tom, že bohužel za mnoho let a mnoho vlád došlo k tomu, že tarify byli hluboko buď to pod minimální mzdou, anebo pod minimálními platovými tarify. Nikdo se k tomu moc nechtěl hlásit, vždycky to skončilo na tom, bude to stát moc peněz, to nemůžeme udělat. A ten princip náš důležitý je, aby v první platové tabulce, v prvním tarifu byla výše minimální mzdy. Teď to dokonce bude tak, že to bude i garantováno zákoníkem práce, že minimální mzda bude skutečně tím prvním tarifem, což je opravdu revoluční změna. Ta tady nikdy nebyla, nikdo k tomu nechtěl přistoupit. První část. Samozřejmě člověk je velmi zvídavý a snažíme se zjistit i to, jestli tam není nějaký trojský kůň, který by to naboural, tak se obáváme a sdělili jsme to, že co rozhodně nechceme, je, aby se zneužilo osobního příplatku, který mnozí dostávali jako doplatek do právě té minimální mzdy, aby nebyl zneužit natolik, že aby se neodpočetl celý osobní příplatek, protože ten není principiálně na tento doplatek určen, ale aby tím nezneužila se situace, nesebral se celý osobní, i ten, co dostal člověk za výkon a tak dále. A to jsme chtěli garantovat zákonem, to se nelíbí, to je opravdu věc, kterou, ale bylo řečeno opětovně na tripartitě, že lidé dostanou více, než dostali. Ale to nás neuspokojuje, protože my to chceme vidět. Takže jsme požádali o to, že chceme vidět kompletní tabulky, chceme vidět propočty a chceme termín jednání, kde se o tom budeme bavit. Tak, aby to od 1. ledna 2027 mohlo být realitou. Takže ona to opravdu je revoluční změna a rozhodně se zvýší tlak na požadavky na platy, ale tady je to pozitivní část, je to investice do lidí a ta se nám projeví zase ve zvýšené spotřebě nebo zajištěné spotřebě, což státní rozpočet samozřejmě cítí příjmy prostřednictvím zdravotního sociálního pojištění, odvodech a pochopitelně daních z příjmu.
7: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Josefem Středulou, předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů. Odmítáte snižování deficitu rozpočtu jen škrtáním výdajů, které, jak tvrdíte, dopadá na zaměstnance nebo zranitelné. Jak zní tedy váš recept na snížení schodku? Ptám se proto, že vím, že vaše konfederace předkládá vlastní návrhy na stabilizaci veřejných financí.
8: Pro nás je důležité ta první část a to je, aby politik vůbec chtěl s tím něco dělat. My jsme opravdu velmi citliví na to, když někdo říká, že se dá proškrtat. Nikoli k prosperitě se opravdu proškrtat nedá. Už vůbec se nedá proškrtat český státní rozpočet do vyrovnaného. Nelze to udělat. A to proto, protože byla narušena příjmová stránka státního rozpočtu naprosto fatálním způsobem. Podle našich propočtů je situace tak vážná, že ten systémový deficit dělá přibližně 300 miliard korun. To znamená, kdyby ten nebyl, to jsou ty snižování daní, manipulace s daněma a tak dále, zvyšování u OSVČ z toho milionu na 2 miliony a tak dále. To jsou velké částky, dělá kolem 20 miliard korun. A z tohoto pohledu my si myslíme, že na tom se nejdříve musíme zamyslet. Všechno ostatní je minoritní, protože tam ty částky nikdy nebudou tak velké. To neznamená, že nejsme proti to, že bychom byli proti tomu, aby se revidoval výdajová část státního rozpočtu. Vždycky je nutné takovýto audit dělat, vždycky je nutné váhat, jestli jsou to účelně vynaložené prostředky. To je v naprostém pořádku, jenomže my máme problém na příjmové stránce. A proto jsem vyzval vládu na tom jednání, že je nutno co nejdříve zahájit přípravu na možnou budoucí změnu daňového systému v České republice. To je jediný způsob, jak se dá ty věci vlastně vyřešit a řeknu jeden příklad. Hodně se v České republice hovořilo v minulosti o Dánsku a dánském modelu a podobně, takže jenom pro představu vašich posluchačů, kdyby měl český daňový systém podobnou podobu, jako je ten dánský, tak oni mají složenou daňovou kvótu 42%, 43%. My máme 32, 33%. Co by ve svém důsledku znamenalo, že by český státní rozpočet měl přebytek 350 miliard korun. Je to jenom pro představu, abychom si uvědomili, jaká je velká vzdálenost mezi tím požadavkem na co nejnižší daně a na relativní výdaj. Protože pokud ten rozpor bude trvat dlouho, tak se může stát, že přijde politik za chvíli s tím, řekne, a vy se budete platit toto, celé zdravotnictví, celé školství, prosím, to budete jako příklad, ne, že by to někdo teď vysknul, ale tak to může dopadnout. A výsledek bude, že se veškerá tato tíha těch špatných politických rozhodnutí přenese na toho občana. Žádná solidarita v tomto případě, nebo bude velmi ponížená solidarita, ta mezigenerační a zdravého s nemocným a tak dále. No a v tom případě si myslím, že toto si mnoho lidí vůbec neuvědomuje a myslím si, že takovýto společenský konsenzus tady není.
7: Dlouhodobě kritizujete zrušení superhrubé mzdy. Je reálné očekávat, že by se někdy mohla vrátit?
8: V žádném případě, ona se ani nesmí vrátit. To by zaměstnanci byli potrestáni dvakrát, protože jedna byla v těch konsolidačních nápadech třeba minulé vlády, protože se lidem například dala platba nemocenské pojištění a tak se vlastně celá ten efekt, který byl, tak se tímto vymazal, protože z toho vznikly deficity. Ale ty deficity nevznikly tím zrušením samotným. Ty vznikly tím, že nedošlo k dalším úpravám daní, to znamená třeba navrácení sazby daně u OSVČ a u dalších subjektů, k tomu nedošlo a tím vzniklo těch prvních 110 miliard a ty se dneska dnes navyšují. Potom ještě došlo k dalším věcem, třeba vyanulování majetkových daní a podobně. To není možné udělat, ale my neříkáme, že naše nápady jsou geniální, vynikající. Ne, my chceme primárně, pojďme sednout za stolem, jako to bylo třeba u důchodové komise, a pojďme toto dát dohromady, pojďme se podívat na to, co můžeme, a pojďme postupně ten gordický uzel rozvazovat do té míry, aby ten český nespravedlivý systém se stal aspoň základně spravedlivý.
7: Pokud mluvíte o změně nastavení daňového systému, které daně by se podle vás měly zvedat?
8: Měly by se za prvé snižovat zatížení práce a měly by se rozhodně řešit nepřímé daně, například formou daně z nemovitostí a podobně, stanovit nějakou moudrou spodní hranici, 20, 25 milionů, 30 milionů a od toho potom jít už progresivní sazbou a začít skutečně tady ty zdroje. Já myslím, že lidé, kteří tyto majetky v takovýchto velikostech mají, tak si myslím, že chápou tu situaci, že ví velmi dobře, že dlouho už mají v podstatě vynulované tyto daně a že jim to principálně vadit nebude. Musíme se podívat na otázku daňových výjimek, jak u daně, zejména u daně z příjmu právnických osob, jestli jsou relevantní, nejsou relevantní a tak dál a tak dál. No a samozřejmě, pokud nám porostou mzdy, tak to bude další velké plus, protože to znamená, že si budeme moci v této věci dovolit, samozřejmě ten příjem těch veřejných rozpočtů na tom závisí a budeme moci samozřejmě ty veřejné služby, které jsou pro nás důležité, taky financovat.
7: A jak se díváte na to, že prezident Petr Pavel vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích?
8: Má, je to jeho plné právo, my ho respektujeme, samozřejmě to vítáme. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby tam byl ještě v tom jeho stanovisku větší důraz ve vztahu k zaměstnancům, protože tady se teď projevuje přesně to, co jsme v té době říkali. Jednak to byl poslanecký návrh, velmi rychlý tok toho návrhu. No a teď se projevuje jasně, že tam vůbec nešlo o to, jak bylo formulováno, o lepší a rychlejší přijímání zaměstnanců, tam šlo o rychlejší a lehčí vyhazování zaměstnanců. Omlouvám se za to slovo, ale myslím si, že je to pro všechny lépe pochopitelné. A veřejná správa má být nezávislá na politickém taktu, na aktuálních politicích a má být profesionální a toto bohužel může být ohrožení. Je mi někdy trošku z postesku, když současná opozice kritizuje současnou vládu, jak to dělá ve svůj prospěch, ale to dělala bohužel každá vláda. Každá se snažila najít díru v zákoně na to, aby mohli zaměstnance lépe se s nima ukončit spolupráci, protože to nebyl zrovna jejich třeba i partajní kolega.
7: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Děkuji za rozhovor, naschledanou.
8: Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
7: Přeji mi poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
4: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.
9: Radioservis představuje
4: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
10: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
4: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
10: 666. Úžasné, pane doktore.
11: Neuvěřitelné.
4: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
12: A 4 minuty po 12:30 máme pro vás v nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Martin Matějka.
0: Ukrajina obdržela od Evropské komise v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky určené na její podporu. Peníze jsou podle komise určené k nákupu raket a dronů, které mají Ukrajině pomoci bránit její území a vzdušný prostor před pokračující ruskou agresí. Jde už o čtvrtou platbu z části půjčky určené na obranu. Celkem tak Evropská komise letos Ukrajině vyplatí téměř 15 miliard eur, tedy přes 360 miliard korun. České stíhačky Gripen vzlétly ve čtvrtek do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. armáda o tom informuje na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočily ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky. A v areálu brněnské vily Šťastny začala výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav ji připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice mapuje stavitelské kořeny rodiny i jeho snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti. Expozice bude otevřená do konce roku.
4: Sport.
0: Fotbalisté Bayernu Mnichov deklasovali ve čtvrtém kole německé Bundesligy Union Berlin 7-0. K vysoké výhře přispěl hat-trickem Michael Olise. Anglický útočník Bayernu Harry Kane dosáhl jako nejrychlejší hráč historie Bundesligy na hranici 100 gólů a povedlo se mu to už v 98. utkání.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Stále neprůjezdná 12 na Kolínsku a nehoda na Berounsku. Silnice 12 z Prahy do Kolína za Českým Brodem je už několik hodin neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě u odbočky na Kouřim. Před 22. hodinou se tam střetla dvě osobní auta. Možná objízdná trasa vede přes Tatce a Pečky. Dálnice bez kolon plynule se jezdí i novým omezením na D11 z Prahy do Hradce Králové. Je mezi sjezdy na Městec Králové a Chlumec nad Cidlinou, kilometry 53 až 63. Kvůli opravám vozovky se v obou směrech jede jen jedním pruhem. A na Berounsku pomaleji na trase Záluží Tlustice v úseku hlášená čerstvá nehoda, zřejmě se zraněním. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes je teď místy oblačná, jinak polojasná až jasná, ukazuje se na 11 až 7 stupňů. A přes den pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
12: Ukrajina se už více než 4,5 roku brání ruským vojákům. V některých nemocnicích proto nemají dost krve na operace zraněných. Pomoci by s tím mohla nová mobilní jednotka pro dobrovolné dárce. A jak uslyšíte už za pár okamžiků, na Ukrajinu putuje z Česka.
9: Noční radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: Ukrajina dostane od Česka mobilní jednotku pro darování krve. Technici v Netvořicích na Benešovsku do původního autobusu přidali 4 lehátka, na kterých mohou zdravotníci obsloužit dobrovolníky. Vozidlo potom bude zásobovat odebranou krví nemocnice, ve kterých se léčí vojáci zranění ve válce.
1: Na první pohled vypadá jako obyčejný zájezdový autobus. Uvnitř jsou ale 4 zdravotnická lehátka. Na nich budou lékaři dobrovolníkům odebírat krev, ukazuje ředitel zdravotnické firmy Medista Jan Kadlec.
2: Vlastně přijde ten bak na plnou krev, i hned je promícháván při tom odběru a po dosažení požadovaného objemu, respektive váhy, je ten odběr ukončen.
1: Vozidlo je schopné převážet až 85 litrů krve, dodává Kadlec.
2: Ta krev se zpracovává, standardně se separuje na její složky jako plazma, červené krvenky a tak dále. Potom se v chladicích přepravních boxech odveze do nemocnice, kde se potom podává typicky při operacích.
1: Bílý autobus bude moct zajíždět do menších měst a obcí. Na stranách má nápisy v azbuce i latince, které vyzývají dobrovolníky k darování krve, popisuje Tomáš Janeček, výkonný ředitel firmy Rojax, která vozidlo přestavila.
3: Peníze se vzaly z programu CzechAid. Celková cena přestavby, včetně autobusu a vybavení, byla 10 milionů českých korun.
1: Výroba celého vozidla trvala zhruba 10 měsíců. Autobus budou využívat zdravotníci v Dnipropetrovské oblasti, říká šéf Czech Health Technology Institute Marek Svoboda.
4: Nemocnicí, která má ty největší potřeby v současné chvíli, je nemocnice Mečnikovo, která je jednou vlastně z hlavních nemocnic pro válečně zraněné.
1: Společnost Rojax vyráběla vozidla pro Ukrajinu i v minulosti. V roce 2023 přestavila autobus na mobilní zdravotnickou evakuační jednotku pro Vinnickou oblast. Z Netvořic na Benešovsku, Josef Beneda, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina. Zprávy a Martin Matějka.
3: Bývalý šéf pojišťovny VZP rozdal marketérům roční konkurenční doložky, dostali i exmluvčí prezidenta Ovčáček. Džihadisté zaútočili na vojenskou základnu v Mali, zemřela přitom nejméně stovka malijských vojáků. V premiérové nominaci trenéra fotbalové reprezentace Denis jsou tři nováčci Šik chybí. A dnes bude polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Letos v únoru je získalo

0: Připravovaly se akční plány, které často zůstávaly jenom na papíře. Na potřebné úkoly už nezbyl čas. Dialog s občanskou společností zůstane. Jen v mé gesci jsou 4 rady vlády, které mají více než 30 výborů a pracovních skupin. Ty samozřejmě budou pokračovat dál.
1: Ještě v červnu přitom ministerstvo vyzývalo k zapojení do přípravy akčního plánu otevřeného vládnutí. Nejméně 100 malijských vojáků a 5 členů ruské žoldnéřské organizace Afrika Korps minulý týden zabili džihadisté při útoku na vojenskou základnu v Mali, informovala o tom agentura AFP. Organizace Afrika Korps byla dřív známá jako Wagnerova skupina. Podle AFP jde o jeden z nejkrvavějších útoků od začátku konfliktu mezi malijskou vládou a radikálními islamistickými skupinami a boje trvají už skoro 15 let. Na Hané končí sklizeň chmele, pěstitelé hlásí až o čtvrtinu nižší výnosy než obvykle. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu jsou šišky menší a mají i nižší obsah alfa hořkých látek. Jako první v regionu úrodu sklidilo družstvo v Prosenicích na Přerovsku.
2: Poslední fůry nám dojeli z blízkosti obce Radvanice. Tam bylo posledních 12 hektarů.
3: Úrodu agronom Martin Rýpár hodnotí jako podprůměrnou.
2: Ty vysoké teploty v průběhu toho celého roku té vegetace měly negativní vliv na ten vývoj toho chmele. Co se týče alfy, jsou proměnlivé skoky.
3: Podprůměrnou úrodu avizuje i největší pěstitel chmelu na Moravě, družstvo v Kokorách. Ztráty sčítá předseda Vladimír Lichnovský.
4: Jsem z toho smutný, protože je to v desítkách milionů za podnik.
3: Letošní tropické teploty v Kokorách negativně ovlivnily výnosy i dalších komodit, třeba obilovin, řepky nebo kukuřice. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
1: Sport. Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařídil do své první nominace 3 nováčky a premiérovou pozvánku do národního týmu před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. V týmu chybí útočník Patrik Šik, který po letním mistrovství světa v Americe překvapivě ukončil kariéru v národním mužstvu a rozhodnutí nezměnil ani po kontaktu s trenérem, jak řekl Santi Denia.
5: It's true. We spoke with Patrick.
6: Ano, je pravda, že s Patrikem jsme mluvili, nechtěl se k nám teď připojit. Byl bych ale rád, kdybychom teď mluvili o hráčích, kteří jsou na tomto papíře a ne o těch, kteří v nominaci nejsou, jako Patrik.
5: The players in the list.
1: Mezi útočníky jsou Chorý, Šulc a Hložek. Do Ligy národů Češi vstoupí za týden v sobotu doma proti Chorvatsku.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na silnici 13 na Liberecku a na Berounsku. Na dálnicích nehody hlášeny nejsou. Na silnici 13 z Jablonného v Podještědí do Bílého kostela nad Nisou srazilo osobní auto zvěř. Nehodu taky omezený průjezd, možné jsou i překážky. Čekejte v Rynolticích. Na Berounsku stále pomaleji na trase Záluží Tlustice v úseku je hlášená nehoda, zřejmě se zraněním. A v Ostravě v Rudné ulici se mezi odbočkami na Porubu a Zábřeh pohybuje údržba. Kvůli opravám značení blokují jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď místy oblačná, jinak polojasná až jasná a kránu se lokálně vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 11 až 7 stupňů a přes den čekáme polojasno ráno a dopoledne místy až jasno a nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
9: Havel a Peroutka v jednom rozhovoru. Dnes by takový záznam mohl působit jako výtvor umělé inteligence, jenomže toto setkání se opravdu odehrálo. Ztracená nahrávka interview z roku 1968 se po letech našla v rozhlasovém archivu. Ukázku uslyšíte už za okamžik.
10: Noční Radiožurnál
7: a Petr Zajíček.

0: V dnešní době máme všechno rychle, zprávy, informace i odpovědi. Rozhovor Václava Havla a Ferdinanda Penoutky si ale dal pořádně na čas. Na nahrávku jejich povídání se čekalo 58 let. Mimo jiné i proto, že se záznam ztratil. A teď ho totiž objevili kolegové v našem rozhlasovém archivu.
1: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
2: Ptá se tehdy začínající dramatik Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky. Toho navštívil v dubnu roku 1968 ve Spojených státech amerických, kde žil žurnalista od roku 1950 v exilu.
3: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tedy zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří.
2: Rozhovor plánovali odvysílat, jenže Československo krátce na to obsadila vojska Varšavské smlouvy a nahrávka zmizela, dodává historik Tomáš Pánek z archivu Českého rozhlasu.
4: On ji objevil náš kolega z rozhlasového archivu Miloš Turek, když se přehraboval u nás dole v takových pozůstalostech, ale Miloš pátral dál a v únoru letos objevil i ty tři americké, ty originální pásy, takže máme jak originály, tak kopie.
2: Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Největší sportovní hala v Česku hostí po 13 letech Davis Cupové utkání a taky tenisté zažívají dosud nepoznanou atmosféru. Promluví o tom v našem vysílání už za chvíli.

0: Čeští tenisté hrají se Spojenými státy po úvodním dni nerozhodně 1-1. Jakub Menšík nejprve podlehl Lerneru Tienovi a Jiří Lhéčka potom porazil Bena Sheltona. I dnes se bude hrát před zaplněnými tribunami libeňské haly, kam se Davis Cupové utkání vrátilo po 13 letech.
1: Slyšíte tu kulisu? Po 13 letech nastupuje český tým k Davis Cupovému utkání v libeňské hale.
2: Jo, tak bylo to skvělý, že jo, skvělý vlastně pocit mít tu podporu těch fanoušků a člověk to nezažije na turnaji. To něco jiného, je to určitě nezvyk, ale ta podpora těch fanoušků, tak nebo ta atmosféra, tak je úžasná, takže to jsem si samozřejmě na tom kurtu moc užil, nebo respektive i při tom nástupu. To, že to nedopadlo, tak je věc druhá.
3: Mrzelo Jakuba Menšíka, že se fanouškům neodvděčil dobrým výkonem a výhrou, ale zároveň doufal, že ještě bude mít šanci předvést se znovu a lépe druhý Davis Cupový den.
2: Davis Cup je týmová soutěž, takže v týmu máme super lidi.
3: A díky vítězství Jiřího Lehečky má jistotu, že ještě nebude před utkáním týmových jedniček rozhodnuto.
1: Je konec, Jiří Lehečka využívá třetí matchball, poráží Bena Sheltona 2x4 a užívá si pocitu vítěze.
4: Myslím si, že i ten zápas, i ten soupeř, i celkově to utkání, jakým způsobem se to vyvíjelo, pro mě tohle určitě je velikánská výhra.
5: Naprosto fenomenální výkon ještě jednou. Dámy a pánové, Jiří Lehečka!
4: Já jsem vždycky takovej, řekl bych, umírněnější hráč, i co se těch projevů týče, ale myslím si, že když už si to někde užít, tak si myslím, že není lepší místo asi na tomhle světě pro mě jako pro hráče, než v Praze v O2 aréně před asi řekl bych skoro plnou halou.
3: Hodnotil úvodní den Jiří Lehečka, ten druhý otevře ve 14:04, pak se utkají jedničky a nakonec dvojky obou výběrů. Jenom vítěz celého utkání postoupí na závěrečný turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších mužstev světa. Z libeňské haly Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Mě vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:45 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Máme 1:30. Další zprávy a Martina Matějka.
4: Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síť napsal, že podle dohody se dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. Trump upřesnil, že Spojené státy v Grónsku posílí vojenskou přítomnost. Dodal taky, že žádný jejich protivník si tam nebude moct vybudovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu. Psychiatr Jan Cimický půjde na 5 let do vězení. Odvolací soud mu potvrdil taky 10letý zákaz činnosti. Podle pravomocného rozsudku Pražského městského soudu lékař za skoro 40 let praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a vydíral dalších 35. Jeho oběťmi byly pacientky, ale taky spolupracovnice a studentky. Cimický k jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. V centru jihoukrajinské Oděsy ruské drony zasáhly výškovou budovu, 5 lidí je zraněných. Podle ruské služby BBC to uvedl tamní velitel regionální vojenské správy Oleh Kyper. Budova má poničenou fasádu a vyražená okna. V několika patrech hořelo. Moskva se k útoku nevyjádřila. Ruské ministerstvo obrany během dne oznámilo zasažení tankeru v oděském přístavu. Podle Moskvy dodával paliva a maziva pro ukrajinskou armádu. A ředitelství silnic a dálnic chce do konce roku vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve středních Čechách, potvrdil to mluvčí ředitelství Jan Rýbl. Úsek naváže na už hotovou část dálnice v Jihočeském kraji. Stavba vyjde na asi 16 miliard korun a dělníci by měli začít s pracemi v roce 2028.
0: Sport.
4: Hokejisté Kladna vyhráli ve druhém kole Tipsport Extraligy nad Spartou 3-2 po nájezdech. V dalších zápasech Třinec porazil Kometu Brno 6-5, Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení, Litvínov podlehl Pardubicím 1-3, Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4 a Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na Liberecku a omezení na dálnici D11. Na libereckou silnici 13 z Jablonného v Podještědí do Bílého kostela nad Nisou srazilo auto zvěř. Nehodu, taky omezení, čekejte v Rynolticích na výjezdu z Rynoltic. Dálnice je teď volné, bez delšího zdržení se jezdí i novým 10-kilometrovým omezením na D11 z Prahy do Hradce Králové. Je mezi sjezdy na Městec Králové a Chlumec nad Cidlinou kilometry 53 až 63. Kvůli opravám vozovky se tam v obou směrech jede jen jedním pruhem. To omezení má trvat několik dnů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je místy oblačná, jinak polojasná až jasná a kránu se lokálně vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, v údolích až na 5. Přes den pak čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: A jaké bude hudební menu po 2:30 v noci, tak těšit se můžete na Kanaďana Briana Adamse, který se letos opět chystá do České republiky na takový předvánoční koncert do Prahy. Dáme si taky kapelu Bon Jovi a jako první je tady slovenská PH.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

Laserové oči vozidla, i tak se říká takzvaným lidarům, které umí rozlišit překážky na silnici, třeba i na vzdálenost 300 metrů. Jak fungují, to se dozvíte v naší další reportáži za chvíli.

0: Auto, které se řídí telefonem, doručovací roboti, ale třeba i studentské formule na elektrický pohon. Nejenom to bude k vidění na dnešním Dni chytré mobility na pražském výstavišti, odkud budeme také vysílat i náš vědecko-technologický magazín Experiment. Největší prostor dostanou autonomní vozidla a jejich laserové oči. A tak se říká lidarům, díky kterým může řidič přenechat řízení samotnému vozidlu. Ale najdeme je i na klasických autech, protože právě lidary fungují třeba jako adaptivní tempomat nebo pro udržení auta v pruzích.
1: My stojíme před vozidlem, kde na čelní masce je obdelníček, který je rozměru 10x zhruba nějakých 7 cm. Je to poměrně spolehlivý měřič vzdálenosti.
2: Ukazuje na nenápadný lidar na jednom z aut Petr Šimoník z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské a Technické univerzity Ostrava.
1: Dost často to vozidlo má dva takové obdelníčky, kde jeden je ten samotný lidar a druhý vlastně je jenom estetický prvek, tak aby to vypadalo souměrně.
2: Oni teda vypadají úplně stejně, takže člověk nepozná, jestli je funkční ten levý nebo ten pravý a laik si myslí, že fungují oba.
1: Je to přesně tak, vy samozřejmě, když otevřete kapotu, tak vidíte, že k jednomu vede kabel a k druhému nevede, ale jsou to estetické důvody. Ten lidar poměrně přesně dokáže oskenovat široké okolí 360 stupňů kolem vozidla.
2: Samoředitelná auta pak takových lidarů potřebují z různých stran minimálně 5. Jsou to vlastně jakési laserové oči vozidla.
3: Je to senzor, který vysílá laserové paprsky do prostoru v několika vrstvách a ty paprsky se odrazí od různých objektů, jako třeba v obrubníky, chodci, stromy, domy, auta. Spočítáme dobu letu toho paprsku a podle toho dopočítáme vzdálenost toho objektu. Takže máte v podstatě 3D mapu okolí auta.
2: Vysvětluje Gábor Ifland ze společnosti Valeo, která lidary pro auta vyrábí a testuje je například na letišti v Milovicích.
3: Ta třetí generace lidarů je schopná na větší vzdálenost. Teď vidíte, že auto je ve vzdálenosti zhruba 300 metrů. A i na takový vzdálenost je schopná detekovat drobné předměty na silnici, jako třeba ta pneumatika, anebo ta ztracená paleta, nebo právě ty kužele.
4: Ale vlastně dává zároveň tou informací pokyn autu, co má udělat, zpomalit, vyhnout se.
3: Ano, protože každý detekční bod, který vidíte na té obrazovce, to jsou data. Víme přesnou pozici, výšku objektu a dopočítáme rychlost našeho auta vůči tomu objektu, takže máme naprosto přesné informace, se kterým pak ta umělá inteligence dokáže počítat a dokáže do toho řízení zasáhnout, ať už bržděním nebo hýbným manévrem.
2: Lidary měří vzdálenost buď přímo, anebo pomocí rotace a zásadní je rozdělení podle toho, jak daleko vidí.
1: Jsou to lidary na velkou vzdálenost, přesahující daleko 100 metrů a potom jsou to lidary pro krátkou vzdálenost, které jsou v jednotkách, nižších desítkách metrů kolem vozidla. Většinou ty boční, tak se bavíme opravdu o centimetrech, decimetrech a metrech kolem vozidla z boku.
2: Většina automobilek využívá podle Petra Šimoníka při vývoji svých autonomních vozidel právě lidary, které kombinuje s radary a kamerami. A tak možná překvapí, že ta nejznámější je nepotřebuje.
1: Je na světě automobilka, která jde cestou čistě využívání kamer, tím, že na cestách se pohybuje velké množství vozidel amerického výrobce Tesla, tak dochází ke sběru obrovského množství dat a vlastně zvyšování té jistoty rozpoznání těch objektů v okolí a celého toho provozního prostředí. V Evropě můžu říct, že pozoruju ten stav, kdy německé automobilky to staví na kombinaci kamer, radarů a lidarů u té úrovně automatizace 4.
2: Přesto jsou lidary stále používanější a tím klesá i jejich cena. Ještě před pár lety stály 10x víc. Eva Kézrová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál 2 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
4: Chladnějším počasím hrozí respirační nemoci, lidé by podle lékařů měli uvažovat o očkování. Estonec ušel nad Bratislavou téměř 15 kilometrů po laně, vytvořil tak světový rekord. Čeští tenisté hrají s Američany v Davis Cupové kvalifikaci.